připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

Český rozhlas Olomouc pravidelně vyjíždí v polovině června do Čáslavy, kde se konává festival Banjo Jamboree. Připravila jsem do dnešního pořadu Na cestě první ochutnávku z letošního ročníku, takže je jasné, že v následující hodině bude znít bluegrass v nejrůznějších podobách. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Letošní Banjo Jambory zahájila kapela Rusty Strings tradičně skladbou Will the Circle Be Unbroken. V pátek vystoupilo 6 kapel, včetně jednoho ze zahraničních hostů. Jednotlivé vystupující si budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc postupně pouštět. Na všechny se dostane, každý bude mít svůj prostor v pořadu Na cestě. Dnes to bude jen letmá ochutnávka. A protože k bluegrassu patří i gospely, poslechneme si teď jeden v podání kapely Abalon, která hrála jako druhá.

Banjo Jamboree patří k nejstarším festivalům svého druhu na světě. Letošní ročník zdobila číslice 54. V posledních letech se příznivci bluegrassu scházejí v Čáslavi, kde našli skvělé zázemí v areálu Vodranty, včetně přilehlého koupaliště. Letos nás sice občas skropil déšť, ale bylo teplo, takže i na to koupání v sobotu došlo.

Dohrála kapela Goodwill, jeden z pravidelných vystupujících na banjo jambory, energetická bomba a zároveň důkaz, že tady se hraje bluegrass v nejrůznějších podobách, od tradičního až po tvrdou modernu. Každoročně pořadatelé zvou taky zahraniční hosty. Letos byli 4 a v pátek vystoupil Piotr Bulas a Garage Folks, kteří přijeli z Polska a teď si je poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Garáž Folks a Piotr Bula zpáteční večer oficiálně zakončili, ale hrálo se až do sobotního rána na několika místech. Sobotní pozdní ráno zahájili Paběrky Marko Čermáka. Marko Čermák je legendární muzikant, ilustrátor, zároveň propagátor pětistrunného banja, který s Paběrkami hraje Trump Grass. Velmi oceňuju, že Marko byl na banjo jambory od samého začátku až do sobotního závěru, seděl v hledišti a pozorně sledoval bluegrassový cvrkot nejenom na pódiu. Vyzkoušel si i různé modely banja u vystavovatelů nejenom zvučných jmen. Své nástroje a nejen banja na banjo jambory představovali jejich výrobci. Marko Čermáka a Paběrky si teď v pořadu Na cestě poslechneme ve skladbě Hoganovo jezero.
1: Ta halda dříví počká, nech koně chvíli stát.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dohrála kapela Blackout Bluegrass Band, která vyhrála konkurz na internetu, protože zájem kapel o vystupování je velký. Díky konkurzu se tak na Banjo Jambory každoročně objeví nová zajímavá kapela. Další z kapel méně známých, které si poslechneme, je Madame, která hrála skladby s českými texty, často s folkovým nádechem.

Součástí Bench Jamboree je i doprovodný program, různé dílny a workshopy, třeba i se zahraničními hvězdnými hosty. Programy pro děti, prezentují se výrobci hudebních nástrojů, probíhá řízené jamování nejenom pro mladé muzikanty. A taky se společně vyfotí všichni benžisté, vystupující i ti z publika. Jsou vystavené fotky z minulých ročníků a letos se nově představilo i Bluegrassové muzeum. Teď zahraje kapela Kaben s Pepou Malinou.

sobotním koncertu pak vystoupili další tři zahraniční hosté. Nejbliže to měli Union City Grass, kteří přivezli texty ve slovenštině, které si poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Ďakujeme pekne.
1: Pořadatelem Banjo Jamboree je Bluegrassová asociace České republiky v čele s předsedou prezidentem Petrem Brandeisem. Taky se v rámci festivalu konává valná hromada této organizace. A tam mimo jiné vydává i bluegrassové listy. Petr je součástí několika kapel a v Čáslavi se představil s Bluegrass Cvrkotem, kde hraje i jeho bratr Brandy, zároveň jeden z moderátorů festivalu. Dalšími byli relativně nováčci Martin Rezek a Libor Čenda Cenek. A Bluegrass Cvrkot teď zahraje v pořadu Na cestě.

A teď přišel čas hlavních hvězd sobotního koncertu na Banjo Jamboree. Hlavním dramaturgem festivalu je Ondra Kozák, který za bluegrassem jezdí po celém světě a taky ho vyučuje, takže má dobrý přehled, co se kde děje a může tak na Banjo Jamboree pozvat a přivést kvalitní zahraniční hosty. Ze Švédska přijela kapela The Original Five s muzikou energickou, výborně šlapající.

Líbilo se mi, že obě hlavní hvězdy hrály na banjo jambory už po 8. večerní a ne až v závěru koncertu. Sestry Priceovy s kapelou přijeli ze Spojených států amerických a přišli na řadu hned po švédském bluegrassu.

Price Sisters vedli na banjo jambory i workshop bluegrassového zpěvu. A když na závěr svého vystoupení přidali písničku a kapela, bylo v hledišti ticho neuvěřitelné.

Závěr sobotního večera patřil českým kapelám Monogram a New Aliquo s hostujícím banjistou Davidem Bendou. My se pochopitelně budeme do Čáslavy na Banjo Jambory vracet. Dnes to byla jen ochutnávka ze 54. ročníku. Od příštího pokračování z Banjo Jambory budou v pořadu Na cestě vždy dvě kapely, takže čas vymezený jednotlivým vystupujícím bude mnohem delší a dostane se na všechny. Pro dnešek nám poslední skladbu zahraje New Aliquo a banjista David Benda. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj a také přeju všem krásné pozdní odpoledne.
2: Vždycky je líp na světě, když se krásně smějete.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda je zde, Marie Formáčková je na svém místě v křesle pro hosta. Ptám se, jak se má, co dělá?
1: Já co dělám? No. Já hlavně teď cestuju, teda musím říct, protože mě nějak osud asi má rád, protože mě sebou bere na svá vystoupení Josef Dvořák, my jsme spolu napsali 5 knížek, takže on mě sebou bere, abych ho jako zpovídala, ale kdo ho znáte, tak všichni vědí, že on nepotřebuje, aby ho někdo zpovídal, takže já jsem tam takový divák.
0: Jako ozdoba.
1: Divák navíc.
0: Jako dámská ozdoba
1: no,
0: večera.
1: Ale je to prostě skvělý, třeba včera jsme byli ve Vysokém Mýtě, úplně narváno, vyprodáno. Ty lidi byli senzační, protože ten Pepa byl senzační. Navíc se člověk dozví, že ve Vysokém Mýtě mají největší čtvercové náměstí na světě. To jsem fakt nevěděla. Mm-hmm. A předtím jsme byli, 2 dny předtím jsme byli v Hošťálkové. Tam jsem se dozvěděla zase, že se to Hošťálková, to je počištěná podoba jména Gottschalk. Tak tam se, to se člověk doví takových věcí. A pozítří jedeme Lázně Lipová. Jeseníky, není to krásné?
0: Je to krásné, jak jsou zcestovalí, jak jsou dokonalí, jsou naozaj úžasní. Doufám, že taky propagujete humoriádu sem tam na těch výjezdech s Pepou, se když nám sem chodíte hostovat.
1: My se o ničem jiném nebavíme. My se celou dobu vždycky bavíme jenom o humoriádě. O tobě se bavíme, jak jsi senzační. O Patrikovi, jak je senzační. Prostě chválíme vás a horem
0: se.
1: Dolem.
0: A navíc Marie vždy přinese nějaký ten úplateček v uvozovkách. Samozřejmě dneska jsou to ořechy v medu.
1: Ano.
0: A máme pozdravit autora této
1: ano,
0: lahodné
1: směsi. To je od
0: směsi.
1: Mého spolužáka, který žije v Ostravě, ale má v Rožnově pod Radhoštěm má chalupu a tam má úly a tam pěstuje vlastní med a ořechy. A skutečně to je z jeho zahrady, ořechy v medu.
0: Zdravíme sadaře včelaře.
1: Ale ta
0: skvěnička
1: je malá, abyste si nemysleli.
0: Velkou by Pavel neunes. Tak děkuji pěkně ještě jednou a teď poděkuji už předem za tvůj první výběr. Koho dáme posluchačům?
1: Jako když jsme se zmínili o Josefu Dvořákovi, tak hned teda fakt k němu se hodí Vlasta Burian, protože to jsou komici ze stejného těsta. Já to aspoň teda tak vidím.
0: Tak máme tu těsto nazvané Přednosta stanice.
2: Tady je lidi jak v opouti, člověk neví, kady by utek.
3: Pane Pivodo, pane Pivodo!
4: Tak už vás mám. Konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
2: Já se zrovna bojím ohlínout.
4: Vy nejste pryč?
2: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
4: Vaše žena vás chání.
2: Moje žena? To teda slyším poprvně.
4: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
2: Odsaď?
4: No vše.
2: No samozřejmě. No dovolte.
4: Dovolte, co to děláte, to nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
4: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned teda se vytáhněte. Dobrý. No? Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
2: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
4: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Ale máme slepýho pasažera, kde je?
2: Jo, to já nevím.
4: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
2: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluv od Kolína. Mám jiný starosti.
4: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
2: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
4: Jsem Kokrhel.
2: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
4: No dovolte na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
2: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kase.
4: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
2: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
4: Koukejte, abych si vyprosil podobný tón, ano?
2: No jo.
4: Kde to vlastně jsme?
2: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
4: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
2: No na nádraží.
4: No to taky vím, ale na kterým?
2: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
4: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
2: Ale když jsem abstinent.
4: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín. Tady je mokrá.
2: No musí, to by to jináč netisklo.
4: Mokrá povídá.
2: No když říkám mokrá.
4: Tak proč jste mi to neřekl hned, když jsem se vás prve ptal?
2: Když jste
4: pokud já vím, tak v mokré je přednostou jelen. Vy jste jelen?
2: No, když je přednosta mokrý jelen, tak musím být jelen.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Marván, Vlasta Burian a taky trošku Zita Kabátová v přednostovi stanice. Je to neuvěřitelné, ale ten filmový snímek má 85 let, jsem to tady propočítal.
1: A pořád se na to dá koukat a je to
0: funguje.
1: Pěkný.
0: To je super. V roce 2026. To Vlasta Burian určitě netušil. My zatím netušíme, kdo nám to vyhraje, budeme pokračovat, anebo nastoupí Homolkovi. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Hlásí se vám posádka dnešní humoriády Pavel Kučera a za hosty Marie Formáčková. My vás zdravíme a zveme k dalšímu hlasování na náš telefon 731 800 900 Vlasta Burian anebo Homolkovi, u kterého filmového díla zůstaneme. Dobré odpoledne.
3: Dobrý odpoledne, krásný den a Pepa ze Štětí. Zdravím vás oba dva a přál bych si jedničku.
2: Zdravíme vás, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Tak, píšeme si Ačko, čili jedna, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové a chtěla jsem říct, že paní Formáčková ve spojení s panem Dvořákem, to je krásná dvojka, navíc jsou oba dva skromní a jsou to opravdoví umělci, takže paní Formáčková, žádná skromnost, žádná pokora, jste opravdu čarmantní.
5: Děkuju.
2: Říká opravdová posluchačka.
5: Děkuju, to si nezasloužím.
4: Zasloužíte, určitě jo.
2: Ano.
4: A věřte mi, já nikdy nelžu.
5: Tak dobře.
2: A prozradíte A nebo B?
4: Ačko.
2: Ačko, děkujeme krásně, naslyšenou, mějte se hezky. Zdravíme dalšího, dobré odpoledne, kdo přichází za námi?
6: Dobré odpoledne, zdraví vás oba dva Standa Zemní. Aha. A vybrala paní, dobře.
2: Paní.
5: Tak a zdravíme Stando.
2: Paní Marie, vybrala si pěkně, říká Standa. Děkujeme krásně, naslyšenou. Další je kdo? No.
7: Tady Kokrhel a pejska ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
7: Zdravím paní Formáčkovou a Pavla Kučeru.
2: Zdravíme pána Svenkou.
7: Já jsem teďka v parku a nade mnou na svahu jsou závody, nějaký dětský závody. Mm-hmm. To je pěkný blázinec tam nad náma. Takže, co pak to bylo jako...
5: Burian nebo Homolkovi?
7: No, tak si dáme pana Kokrhela.
2: Takže Ačko, a děkujeme. A pozdravujte všechny děti na svahu. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló, haló. No, tak tady ne, tady volám zbytečně do hlucha. Teď už tam někoho máme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, já vás zdravím.
2: Dobrý den.
8: Oba dva. Uh-huh. Děkuju za pozdrav od družiny z Rychnovka včera.
2: Ano.
8: A my jsme takové specifické společenství, víte?
2: Nevíme.
8: Jsme vlastně lidi, kteří se známe po hlase.
2: Jo, takhle, myslíte naše humoriádníky?
5: Jo, to je pravda. Kamarádi po hlase.
2: V rozhlase.
8: A dost často je taky prčají ve studiu.
2: Že jo.
8: Takže i vlastně účinkující. To super, jo. Vlastně.
2: Sranda se nám tady občas taky přihodí, ano, děkujeme.
8: Ano, ano.
2: A Petře?
8: A já bych si dal toho
2: Buriana. Dobře, máme to tam, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Tak, zdravím.
2: Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Ano, přeji hezké odpoledne, posluchačka Stanislava.
2: Hezký
9: vám,
2: den.
9: Pavle, a srdečně zdravím paní Formáčkovou.
5: Já vás také.
9: Můžu se připojit k té paní, která vás hodnotila. Plně s ní souhlasím. Vážím si vás, paní Formáčková.
5: Ježíš, tak děkuju moc.
2: Takže nejenom paní, ale vážená paní je tady s námi.
9: Ano, přesně, máte pravdu, Pavle.
2: Jo, tak super.
9: A vybírám taky toho Buriana.
2: Ano, dobře. Tak děkujeme pěkně. Fronta hlasů sečtená, všechny jsou pro Vlastu Buriana.
10: Neporákve páni, taky. Co si děláte tady z mýho okna buben, co chcete?
11: V kolik hodin jde vlak do Svijan Podolí?
10: 8.64.
11: V kolik prosím?
10: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
11: Co fakt nemáte jízdní řád?
10: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete jet, chcete jet ráno?
11: Ano.
10: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
11: Tak třeba odpoledne.
10: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
11: Jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
10: Mě?
11: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
10: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
11: Teď, když jste přednostou, takové krásné místo.
10: Víš, je to beze stravy. Já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
11: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
10: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
11: A jak jste tak to místo dostal?
10: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
11: Tak mi dejte ten lístek do Svijan Podolí.
10: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
11: Vždyť jsem o tamto přijela do města.
10: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vaš pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
11: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
10: Vy máte peníze?
11: No.
10: Já myslím, že jdete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
11: Jen jestli jede k nám?
10: O jo, ten jede všude, to je okružní.
11: Tak mi dejte lístek.
10: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
11: Třetí.
10: Tak já vám dám první.
11: To je dražší, ale ne?
10: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
11: Tak vám moc krát děkuju.
10: No.
11: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
10: No tak pojďte do Bruselu.
11: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
10: No, co můžu dělat, no?
11: Vyměňte mi to.
10: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
11: A dále se mám 20 koruny, dostanu zpátky.
10: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
11: Pane přednosto.
10: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, furt. Nechám pokoj.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda. Hostem je Marie Formáčková a teď jde vybírat další kousek z archivu. Co to bude?
2: Ano, já jsem teda vybrala Petra Novotného. Já ho mám v oblibě, my jsme spolu napsali taky několik knížek, prožili jsme spolu spoustu hezkých chvil, já jsem s ním často byla na těch jeho veselých vystoupeních a hlavně jsem s ním psala kuchařky, takže jsem s ním často jedla a s Petrem Novotným se strašně dobře vždycky jedlo. Takže Petře, jestli nás posloucháš, dobrou chuť.
3: Na svých cestách jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. Když to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3. Pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice. Už ani do novinářské průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svém bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty schovávám jako vzácnou relikvii. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka ZAL, asi založen, jsem rozlušil, ZAL 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnějších vztahů, to je jasné. A ten mě říkal, že si z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát, představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespeara, ale jakýho? Richarda III., to je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď ti lidi byl oblečení si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, tak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III. je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Tak ho. Říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie, Jsem ožrala jako prase. Ale pozor! To ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný z pořadu Novoty, téma Skotsko. Co Skotsko a Marie Formáčková byla?
2: No já byla jsem teda, jednou jsem ve Skotsku byla, ale mě hlavně docela mrzí, že to je opravdu jako strašná nespravedlnost, že se o těch Skotech říká, že jsou nejlakomější na světě. Protože já zase jeden čas jsem spolupracovala s Holanďany, protože jsem pracovala v časopise, který koupilo holandské nakladatelství, a tam se zase říkalo, jako co Skot upustí, to Holanďan zvedne.
1: Aha, takže to má pokračovat.
2: Za holandskou lodí ani žralok nepluje. Jakože ty Holanďani jsou mnohem lakomnější ještě než Skotové. A upřímně řečeno, jako i u nás je hodně lakomejch lidí, jo. Takže ty Skotové...
1: Takže jsou všude.
2: No, ale já bych apelovala, jako lidi, nebuďte fakt lakomí.
1: Rozdejte všechno.
2: Dopřejte si, všem. Ne, dopřejte si. Co si vyděláte, to si dopřejte. Protože o to dědictví se vždycky jenom pohádají všichni. Takže všechno rozfofrujte a hlavně si užívejte života. Ale že je to pravda.
1: Sebou si nikdo nic nakonec nevezme, že?
2: Ano.
1: Takže užívejte si i s námi v Humoriádě. Je to skoro zadarmo. 4 koruny stojí SMS-ka. Pojďte hlasovat. Můžeme být v Laponsku pro změnu s Petrem Novotným, anebo německý nákupčí by tu byl jako Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, scénka Špunty z televarieté 1982.
2: Jo, to je super.
1: Jo?
2: Jo, to je výborná.
1: Tak na to se těší, na Bčko se těší Marie. Vy nám dejte vědět, na co se těšíte vy. A nebo B, Novotný nebo Bohdalová s Dvořákem. Zkracuji. Humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 01 04. Přistávají už teď vaše SMS nebo nám zavolejte na 731 800 900.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juta, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
7: A v našem vysílání právě teď můžete vybírat, jestli chcete poslouchat výstup Petra Novotného anebo Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem. Kam přidáme váš hlas? Dobrý den.
8: Dobrý den, přátelé, moc vás zdraví Jirka Strutnovská, no, sluší se první pozdraví dámu, takže já zdravím moc paní Formáčkovou, krásné prosluněné odpoledne.
9: Vám taky.
8: Děkuju a samozřejmě zdravím vašeho kolegu odoproti pana Pavlika.
7: Dobrý den.
8: Tak já bych určitě byl pro volbu B, já s váma musím souhlasit, protože jak jste říkal přesně,
9: že jsou super,
8: dokud
9: že jo?
8: Jsme zdraví, dokud pracujeme, peníze se musí točit, protože
9: ano,
8: na hodně nevezmeme.
9: Ano, tak jděte rychle
8: ale
9: utratit.
8: Ale dovolte mě prosím vás krátkou jenom otázku, jestli byste jako bývalá novinářka, jestli by šlo, jak to mám říct, slušně před 22. hodinou okomentovat dnešní politická scéna.
7: Nešlo. V tomto pořadu to neděláme.
9: Nešlo. Berte to jako,
8: já jsem to věděl.
9: Berte to jako pozorovatel.
7: On to jenom zkoušel, Jirka.
9: Buďte,
7: on ví, že to neprojde.
9: Buďte pozorovatel a to pak
8: jo,
9: je docela legrace.
8: Ano, člověk to musí brát s humorem, ten život žijeme jenom jednou.
7: My máme úkol jediný, posílat vám ty humory, takže politika je v jiných pořadech, ano?
8: Proto ledím váš pořad vždycky moc rádi.
7: Děkujeme pěkně.
8: Mějte se moc krásně, přátelé, nashledanou.
9: Vy taky.
7: Nashledanou. Dobré odpoledne.
10: Dobré Halo. Odpoledne, u telefonu je Radmila, přeji ano. Vám pěkné odpoledne a chci to Bčko a moc zdravím milou paní Formáčkovou.
9: Já vás také zdravím.
7: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Krásný den, skromně říš, já vám přeji. A chtěli bychom Bčko, děkujem.
7: Máme zapsáno, díky, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
12: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Formáčková.
9: Dobrý den.
12: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuju pro Ačko, pro Petra Novotný.
7: Máme zapsáno a děkujeme, zdravíme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás i vy.
13: Já vás zdravím, Jirka Světavy.
7: Ano.
13: Prosím, pěkně přál bych si Bčko a poprosil bych Marie s vámi kamkoliv na celém světě. Tak pohodovej člověk jako jste. A souhlasím, doplnejch a jdu na pizzu. Mějte
9: se krásně. Super, tak dobrou chuť.
7: A já slyším, že někam jedete, tak si pro tu Marii přijeďte, když s ní chcete kamkoliv na světě.
13: Jedu do bazénu s kámošem, jenem pro vás, ale až si tam, vydržte.
9: Ježíš, já nemám plavky sebou.
13: Budeme tak, když co,
9: to je. To je pravda.
7: O nudismu jsme to tady měli včera. Včera zrovna tady byl případ nudisty Bédy Šulisty. Ano, si Beně Halkou. Tak děkujeme za pobavení. My se rádi taky necháme pobavit, nejenom my vás, ale i vy nás nabíjíte. No a teď nás nabije dvojice známá nejen z televarieté, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák.

0: Jarmilko. Jarmilko, mě už...
1: Ano, ano.
0: Mě už zase bolí hlava, Jarmilko.
1: Ale já mám vinyl, soudruhu řediteli jsem našla.
0: Zlatka.
1: Ano, prosím. A ty kouká už.
0: Děkuju.
1: Prosím, promiňte, že jsem vzal do ruky.
0: Mě bolí hlava.
1: No. S vámi cítím.
0: Tadyhle.
1: Na hlavě, víte. No.
0: Už je tam.
1: Ano.
0: A mě by to zabralo. Já nevím, Jarmilko, proč mě tak pořád bolí hlava?
1: No, jestli to nebude tím tou chlazenou minerálkou.
0: Jarmilko, to bude tlakem.
1: Tlakem, ano.
0: On se taky na mě furt někdo tlačí.
1: No.
0: Jarmilko, podívejte se, jaký mám program dopoledne.
1: Prosím, soudruhu řediteli. Tak dneska by měl přijít ten Němec.
0: Je.
1: Kvůli tomu kontraktu.
0: Je, já jsem zapomněl, ta hlava moje. Já jsem zapomněl vám říct, abyste sehnala tlumočníka.
1: Ale no, tak to nějak zvládneme spolu, soudruhu řediteli.
0: No já nevím, Jarmilko, já s tou němčinou, víte.
1: No tak já umím.
0: No. A co mu nabídnem, jak... S pohoštěním, jak jsme na tom, kolik nám zbývá na reprefondu, podívejte se.
1: Chcete to vědět úplně přesně.
0: No tak přibližně,
1: ano,
0: jenom
1: prosím,
0: tak od oka.
1: Mám tady ani haléř.
0: Tak to je přesně, že jo?
1: To je přesně, no. Posledních 20 korun prasklo na ty jogurty pro ty Indy.
0: Ale ne. Jsme se rozšoupli, víte.
1: No, soudruhu řediteli, já si dovolím připomenout, že mám ve skříni ještě lahvinku červeného té poslední josefské oslavy.
0: Ale ne. No. A jak je to možný, že zbyla, Jarmilko? Jo, to je ta, jak...
1: Jste nemoh.
0: Jo, je. No ale to je báječný, to jsme zachráněni, Jarmilko. Vidíte, to je to, po čem se pořád volá.
1: Ano.
0: Odhalování rezerv.
1: No,
0: tak přineste tu lahvinku a vývrtku a dvě skleničky, jo, Jarmilko?
1: Ano,
0: jo.
1: Ano.
0: Ne, tři skleničky, tři.
1: Tři?
0: Budete zapisovat, překládat, tak nebudete sedět na sucho, že jo? To je samozřejmě.
1: Prosím, tady je ta lahvinka.
0: No, vidíte. To je to moravský,
1: tak,
0: že
1: ano,
0: jo?
1: Ano, tady je vrták.
0: Ano, děkuju.
1: Ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jiřina Bohdelová s Vladimírem Dvořákem můžou pokračovat, když zvolíte Ačko. Když dáte Bčko, bude tady Jan Werich a vzpomínka na automat pro poslech hudby.
4: Jan Werich, to je klasika.
3: Jo, ano. A ti dva už taky.
4: No.
3: Bohdelka s Dvořákem
4: všichni
3: přece.
4: Všichni už jsou klasika.
3: Ano. I Marie Formáčková je klasika, tak si vyberte tu svou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu opět 731 800 900 a teď Perpetuum mobile s Michalem Davidem.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Formáčková i Pavel Kučera se těší na vaše hlasování. Jak pak nám to dopadne, ještě nevíme. Rádi přidáme další hlasy pro Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem anebo Jana Vericha. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Monika z Karlových Varů. Já hlasuji pro Ačko.
1: Mhm.
2: A ještě jenom jsem se chtěla zeptat paní Formáčkové, zdravím vás do studia, jsem zapomněla.
1: No tak,
2: a jestli se nechystá vydat audioknihu o historkách, jak řídila autem, protože já občas poslouchám takhle záznamu neočekávaných.
3: Z Alfy, vy posloucháte než... Alfu, ano, a Petr Jančeřík se mě vždycky ptá na mé historky z aut. A no vidíte, těch bylo hodně, ano. Já měla hodně nehod, ano. To je dobrý nápad.
1: No a Moniku jako řidičku by to zajímalo, že? Aby se vyvarovala.
2: A kdyby to byla audiokniha, tak ještě, protože přečíst je to hezký, ale jak to paní Formáčková vypráví, to je...
1: Uměla by to podat.
3: Ježiš, tak děkuju.
1: Tak děkujeme za návrh. Autorská práva si potom vyřídíte s Maruškou osobně. Přijedete. Mějte se na skle. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
1: Zdravíme.
4: Zdravím vás do rádia. A paní Formáčkové popřeju ke svátku, který měla v sobotu.
3: Ano, děkuji. Ano, to on je Marí hodně, já ho fakt měla v sobotu.
4: A přeju bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Tak já se něžně přidám dodatečně k tomu přání. Myslel jsem, že už je to pryč.
3: Za rok bude zase.
1: Za rok bude zas. Těšíme se zas. Dobrý den. Haló.
5: Dobrý den. Jsem ráda, že jsem se dovolala. Já už jsem volala, když jste hráli.
1: No, tak pojďte nám to říct.
5: A já vás pozdravuju, pane Pavle, a paní Marii Formáčkovou a moc si pozdravuju. A
3: já vás taky.
5: Ať pozdravuje Petra a já vás poslouchám v neděli, děláte mi společnost hned od rána a to mě těší.
3: Ježi,
5: a přeju vám všechno nejlepší, zdraví, ať vám slouží.
1: Dobře.
5: A já jsem doporučovala, aby vás vzali, jak byl ten pořád sedmiháři, že by se tam taky do toho pasovala a takových je víc.
1: Jenomže Marie se tam nehodí, ona říká pravdu vždycky.
3: Ano, já furt mluvím pravdu.
5: Já vím, ale jaký to byl bezvadný pořád.
1: Určitě.
5: Tak, aby se to udělalo. Moc vás pozdravuju, přeju zdraví a opatrujte se. A dejte tam Bohdalovou. Děkuju.
3: A taky zdravíme.
1: Píšeme si váš hlas.
5: Plzeň.
1: Ano.
3: Krásná Plzeň.
5: Ano.
1: S pěnou.
5: Zdravuji moc.
1: Naschledanou, díky. Jo. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Ano.
6: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
1: Ačko, máme zapsáno a děkujeme i vám za váš hlas.
6: Hezký den, naschledanou.
1: Nápodobně, děkujeme pěkně. Tak vyspovídáme ještě dalšího, kdo pak to je. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a paní Formáčkovou a dala bych si Bohdalku a Dvořáka.
1: Dobře, píšeme si váš hlas a děkujeme.
7: Martela z Ústí nad Labem.
1: Ano, výborně.
3: Nejsme moje příbuzná? Já mám Marc. Marcelu příbuznou v Ústí.
1: Nechce.
7: Jo, to je těžko, paní Formáčková.
3: Nevadí, tak já vás budu adoptovat.
1: Tak vás máme rádi, ano. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, mluvá dva. Ano. Paní.
1: Marušku.
8: Formáčkovou. A děkuji za všechno, co pro nás udělala. A... Přeju si paní Bohdalovo a pana Dvořáka. Děkuji pěkně.
1: Dobře, no tak zdravíme. Děkujeme krásně i vám za váš hlas a jdeme to sečíst, ať máme finále hotovo. Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a německý nákupčí Pomlčka Špunty.
9: Soudru, už je tady.
10: No tak jsem s ním.
11: Dobrý den. Guten Tag.
10: Dobrý den.
11: Herr Direktor Žižala.
10: Žižala, to je jedno.
11: Freut mich Gärtner.
10: Ano, to je moje sekretérin Jarmil.

0: Weihnachten. Jetzt? Ja, Wein. Ja, so, tschechischer Rotwein.
1: Ja, ja.
0: Das ist aber sehr nett von Ihnen, aber vielleicht nicht notwendig. Wissen Sie, ich trinke sehr selten. Hier und da ein Glas Bier, von Zeit zu Zeit etwas Sherry, aber keinen Schnaps.
2: Co říkal?
1: Já nevím. On se moc rozpovídal, já se mu nestačila rozumět. Moment, já...
2: Já to nemůžu. Řekně nemu, že to je nejlepší červený víno, který u nás máme, jo?
3: Das... Wein.
0: So viel Mühe.
2: Řekněte mu, že my Češi jsme pohostinej národ, jo?
3: Wir Tschechischen, wir sind Gasthaus.
2: Gasthaus. Do prčic, Jarmilko, já se do té flašky nedostanu.
3: Musíte něčím tvrdšima vydlabat
2: to. No, ono se to drolí. Ono se to drolí strašně.
3: A kousek po kousku.
2: No jo, ale ono to bude padat dovnitř.
3: To nevadí, já mám zádu přední.
2: Jo, to se bude muset...
3: Já to pak přesedím.
2: Já vím, no nepoučujte mě, to já vím.
3: Já to dlabu.
2: Víte, jak já rád dlabu, ne?
3: No,
2: co?
3: No, já vím. No jo, tohle to je... On tu není. Snad odešel.
2: To jsou celý oni. Oni nemají, Jarmilko, naši trpělivost. Co chtěl od nás vůbec kupovat? Podívejte se.
3: Špunty.
4: Humoriáda. A je hotovo, přátelé, dejte si třeba na vaše zdraví aj než tam prdle, jak přeložila dítě Jiřina Unzere, Jiřina Bohdalová. Byla s námi Marie Formáčková v Humoriádě, za což pěkně a mile děkujeme a těšíme se na příště.
5: Já děkuju, protože to je tak úžasný sem přijít a mrzí mě vždycky ty senky, na který nedojde a já je potom vyhledávám na sociálních sítích, abych si je vyslechla, protože všechny jsou hezký, který se tady nabízejí.
4: No a nebo se poslouchá každý den Humoriáda od pondělí do pátku a tam nabídneme i ty, co zatím nebyly.
5: Ano, ale já bych tu Humoriádu potřebovala slyšet asi 4x denně.
4: Pápa, je čas udělat pápa. Loučí se i Pavel Kučera. Naslyšenou.
5: Naschledanou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Vlakové nádraží v Táboře bude kompletně bezbariérové a získá novou odbavovací halu. Česká národní banka podle očekávání nezměnila základní úrokovou sazbu. Studenti Jihočeské univerzity se zapojili do soutěže, hledají vhodné místo pro malý modulární reaktor. Bude většinou oblačno, beze srážek a s teplotami kolem 20 stupňů. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Správa železnic spustila rekonstrukci nádražní budovy v Táboře. Stavba za víc než 164 milionů korun potrvá do jara roku 2028. Obě historické budovy dělníci obnoví a doplní je o dvě nové přístavby. Přístup na první nástupiště zajistí výtahy. Zhotovitel současně zmodernizuje stávající výtahy a zajistí bezbariérovost vnitřních prostor nádraží. Co nový projekt přinese, řekl generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
2: Novou odbavovací halu, která bude uprostřed historických budov a potom přístavek, který zakryje vchod do podchodu a zároveň dodá cestujícím nové toalety a další občanskou vybavenost.
1: Pět studentů ze čtyř fakult Jihočeské univerzity hledá vhodné místo v Česku pro malý modulární reaktor. V soutěži SMR Challenge musí vybrat lokalitu, kde dnes žádné jaderné zařízení není. Posoudí například její geologické podmínky, dopravní dostupnost nebo možnost připojení k sítím. Pokračuje mluvčí univerzity Edita Kadlecová.
3: Jaderná energetika je díky jaderné elektrárně Temelín nedílnou součástí našeho kraje. Proto jsme velmi rádi, že i naše Jihočeská univerzita byla jednou z vybraných vysokých škol, které byly k účasti na této výzvě osloveny. Pestrost našich fakult umožnila sestavit tým studentů s přesahem do oblastí, jako je energetika, radiační ochrana nebo třeba ekonomie.
1: Základní úroková sazba zůstane na 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Jde o očekávaný krok. Někteří členové rady předem avizovali, že pro změnu sazeb není důvod. I když srpnová inflace zůstala nízká, centrální banka zůstává ve svých rozhodnutích opatrná, hlavně kvůli rostoucí ceně služeb a nemovitostí. Od sazby se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. České dráhy za letošní půlrok vydělaly přes 2 miliardy korun. Jde o nejlepší pololetní výsledek v historii skupiny. V plusu skončily všechny její společnosti, včetně nákladního dopravce ČD Cargo, které bylo v posledních letech ztrátové. K výsledku nejvíc přispěla osobní doprava. České dráhy za letošní půlrok přepravily 85,5 milionu cestujících. To je nejvíc od roku 2019.
0: Sport.
1: Fotbalisti Plzně prohráli ve svém úvodním zápase v hlavní fázi Evropské ligy s belgickým celkem Royal Union Saint-Gilloise 0-3. V dalším zápase základní fáze Evropské ligy prohráli fotbalisti Hoffenheimu s Adamem Hloškem a Vladimírem Coufalem v sestavě s Ofi Kréta 0-2. Třetí z českých reprezentantů Robin Hranáč zůstal v utkání prvního kola na lavičce a křídelník Václav Černý dal vítězný gól Bešiktaše Istanbul při výhře 4-1 nad Olympique Marseille.
0: Počasí.
1: Ráno se můžou ojediněle vyskytovat mlhy, jinak očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne přechodně skoro zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách budou kolem 16. Foukat bude jen slabý jihozápadní nebo západní vítr a biozátěž je na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ředitelství silnic a dálnic opravuje silnici 1/3 mezi Boršovem nad Vltavou a Kamenným újezdem na Českobudějovicku. Řidiči musí v tomto frekventovaném úseku počítat se zužením pruhu a snížením rychlosti. Uzavřené jsou taky sjezdy a nájezdy na silnici směrem na Včelnou a na Boršov. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Krásné dobré ráno, přátelé, 5 hodin 4 minuty a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice začíná ranní vysílání. Hanka Šoberová s vámi, těším se.

To byl country boy Pavel Bobek a to 3:15. Tak přátelé, dneska pátek 18. září, léto pomaličku, ale jistě balí kufry, ale počasí si ještě občas vzpomene, že umí být rozpustilé. V pražském Klementínu ostatně zažili 18. září pořádné teplotní rozpětí. V roce 1947 tam naměřili 29,9 stupně, zatímco o 31 let dříve v roce 1916 teploměr ukázal pouhé 3 stupně. Podzim tedy může přijít skoro nepozorovaně a nebo rovnou v zimním kabátě. Svátek má dneska Krištof, řecký nositel Krista, neboli Kristonoš. No a do historie se dnešní datum zapsalo třeba už ve středověku. V roce 1323 dostal Jan Lucemburský listiny, o které Habsburkové opírali své nároky na český trůn. Součástí dohody bylo také vrácení některých míst na Moravě a mezi oběma stranami byl uzavřen mír. O něco později v roce 1378 jmenoval papež Urban VI. Arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi prvním českým kardinálem. No a ještě jedno datum, 1744, samozřejmě v souvislosti s dnešním 18. zářím. Dějiny se naopak neobešly bez vojáků, Prusové obsadili Prahu a dokonce září také většinu Čech. V roce 1848 přišla změna, která je nám dneska samozřejmá. Na českých gymnáziích byla čeština zavedena jako vyučovací jazyk a o 30 let později měla premiéru Smetanova opera Tajemství. Tak, to bylo krátké kalendárium. Mám tady ještě pár zajímavostí, ale k těm se dostaneme v průběhu dnešního rána, protože času na to bude ještě spousta. Tak dáme si One More Time, kapela s písničkou Highland a potom mrkneme společně na předpověď počasí. Hezké ráno.

0: počasí.
1: A slibovaná předpověď je tady. Pokud byste měli chuť, čas, náladu, napište mi na 90 011 03 zprávu o tom, jaké je počasí právě u vás. A té SMS-ce prosím dejte tvar CB mezera, podsasy, mezera a potom připište text vše do 160 znaků, aby to přišlo celé. Počasí aktuálně na jihu Čech je většinou polojasné až oblačné, místy se může vyskytovat mlha. No a teploty se pohybují někde mezi 7 až 10 stupni. Přes den bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně až skoro zataženo, jinak pozor, teď ještě ráno ty ojediněle vyskytující se mlhy, dávejte na to pozor. Nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr převážně z jižních směrů do 3 metrů za sekundu a biozátěž hlásí stupeň číslo 1.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Přibližně každý osmý člověk z 10 po sobě zanechá dluh na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat těchto zařízení v Česku, která většinou končí ve ztrátách. Náklady na provoz i podíl nezodpovědných klientů podle nich roste. Tématu se budeme věnovat v našem vysílání už za malou chvilku. Tohle je Marek Ztracený a moje Mila.

0: po uši.
1: Přenocování naproti alkoholní záchytné stanici může vyjít na tisíce korun. Každý osmý člověk z deseti přitom za svůj nedobrovolný pobyt nakonec nikdy nezaplatí. Ukazují to alespoň údaje těchto zařízení v Česku. Klientů navíc v posledních letech přibývá a tak roste i dluh. Záchytky jsou ve výsledku ztrátové i přes milionové dotace krajů.
2: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žatce.
3: V půl osmé ráno v teplické záchytné stanici ještě dospávali tři lidé, kteří tu pozdě večer skončili opilí. Stav jednoho z nich popisuje vrchní sestra Jaroslava Duchoňová.
4: Je detoxikovaný, že už spolupracuje.
3: Takhle se tu za rok vystřídá přes tisíc lidí. Jak říká za provozovatele zařízení, kterým je krajská zdravotní mluvčí Ivo Brániš, je to čím dál tím víc.
5: Počet těch klientů v posledních letech vzrůstá. Za ten letošní rok to bylo 1137 klientů.
3: Zhruba 80% z nich nakonec nikdy nezaplatí. Ostatní záchytné stanice v Česku na tom nejsou o moc lépe. V Pardubicích je neplatičů 70%, v Sokolově 72% a v Hradci Králové 75%. Zdaleka nejhůř je na tom Plzeň.
6: V první polovině letošního roku nezaplatilo dlužnou částku 770 klientů, což je přibližně 87%.
3: Říká mluvčí plzeňského kraje Natálie Vajnarová. Právě kraj totiž záchytnou stanici financuje. Zavázal se, že mezi lety 2025 a 2027 přispěje 40 miliony korun. Pokud částka stačit nebude, ztráty musí ze svého doplatit provozovatel, tedy záchranná služba. Funguje to tak u všech zařízení v Česku. Přestože se dluhy snaží vymáhat po klientech, nejsou ale moc úspěšní.
7: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
3: Vysvětluje Jan Mlynarčík, prezident exekutorské komory, na kterou se provozovatelé obracejí. Úspěšnost bývá zhruba třetinová, a tak už se například v Ostravě přestali o vymáhání dluhů snažit. Záchytky místo toho hledají jiná řešení. Zatímco někde teď plánují navyšovat poplatky za pobyt, jinde se snaží od kraje dostat vyšší dotace. Například v Sokolově zkoušejí nový model a provozní dobu tak omezili jen na víkend. Dominik Hron, Český rozhlas.

0: šesté.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středních Čechách, potvrdil to mluvčí ředitelství Jan Riedl. Úsek naváže na už hotovou část dálnice v Jihočeském kraji. Stavba vyjde asi na 16 miliard korun a dělníci by měli začít s pracemi v roce 2028. Pivovarská zahrada v Českém Krumlově se na dva dny promění v živou připomínku vojenské historie. Nabídne pohled na působení armády na Česko-Krumlovsku od druhé světové války až po současnost. Návštěvníci se můžou těšit na ukázky historické i současné techniky. Až do 17 hodin bude po oba dny otevřený dobový polní tábor. Součástí programu je taky výstava o samostatné obrněné brigádě ve Velké Británii nebo hudební vystoupení. Začíná třetí ročník Reuse dnů. Akce upozorňuje hlavně na plýtvání a nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Podle Reuse federace se každý rok zapojuje víc měst i lidí. Součástí jsou například výměny věcí, opravárenské dílny nebo další akce zaměřené na opětovné využití výrobků. 3. října bude Reuse den v Českých Budějovicích a v táboře a taky ve velkém útulku věcí v Jihlavě. Nová brožura Staré město, příběh zmizelého předměstí sleduje vznik, vývoj i stavební úpravy této části Českých Budějovic. Autorem publikace je archivář Daniel Kovář. Jak informuje mluvčí magistrátu Jitka Bruha-Velclová, knihu si můžou zájemci vyzvednout na pracovišti odboru památkové péče v Kněžské ulici. Teď ráno se můžou na jihu Čech ojediněle vyskytovat mlhy. Přes den bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně skoro zataženo. Teploty vystoupí maximálně na 22, na horách na 18 stupňů Celsia. Bude foukat slabý vítr jižních směrů, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: U požáru vozidla zasahují hasiči u Lipanovic na hranicích okresů České Budějovice a Český Krumlov směrem na Řeviny. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Co nezničil mráz, zničilo sucho. Tak někteří ovocnáři popisují letošní úrodu jablek. Oproti průměru bude zřejmě poloviční. My se tématu budeme věnovat v Jihočeském ránu za chvilku. Předtím Katapult nebo Petr Kotwald. Hezké ráno.

0: Velkou radost letos úrody nemají čeští ovocnáři. Největší škody jim napáchaly jarní mrazy. Dozrávající plody pak poškodilo i extrémní sucho a horko. Někteří pěstitelé tak počítají se ztrátami až v desítkách procent. Třeba v rodinné moštárně v Tulešicích na Moravskoslezsku.
1: Tady stojíme v moštárně, kde je příjem jablek v bednách, které se vyklopí na přebírací stůl. Tady se jablka přebírají, případně vykrajují, jdou sem do myčky.
2: Ukazuje pěstitel Jiří Kopeček. Jednu bednu s jablky teď do moštovacího stroje vysypal. Ta po umytí přepravníkem putují do drtičky a z nerezové nádoby pod ní už vytéká čerstvá jablečná šťáva. Venku před moštárnou má Jiří Kopeček nachystané další přepravky s jablky ze svého sadu. Velkou část úrody mu letos poškodili jarní mrazy.
1: Co jako nezničený mrazy, tak zničilo sucho a teď se objevilo strašně množství škůdců, zejména mravenci a vosy, které to nabodávají a ovoce je znehodnocené, takže veškeré ovoce, které sklízíme, tak z 95% je nestandardní.
3: Kdybychom se na ta jablka podívali, na první pohled jsou hezky červená, ale tady u toho je třeba vidět.
1: Ty vosy je nabodnutý a potom to začíná hnít. Jo, a časem se tam dostanou mravenci a nedělají tam takové cestičky, že to jablko je znehodnocené.
2: Část těchto jablek může po ořezání na moštování. Celkově mají tady v Tulešicích úrodu asi o 2/3 nižší než obvykle. Sucho poškodilo i mladé stromy, doplňuje Jiří Kopeček.
1: Vysazovali jsme loni na podzim 2,5 hektaru ovocných stromů nových jabloní a 90% uhynula.
2: Horší úrodu tuzemští pěstitelé očekávají celoplošně. Největší škody mají na svědomí už zmíněné jarní mrazy, vysvětluje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, tedy to, co se týká hlavně jablek.
2: Největší propad v úrodě je podle Ludvíka u broskví a meruněk. Lépe jsou na tom třeba švestky, i těch ale bude asi o třetinu méně, než je běžné. Šimon Franc, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jdeme na počasí, přátelé, jakže máme tady u nás v regionu, tak podle meteorologů má být polojasno až oblačno, místy se prý vyskytují mlhy a teploty se pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia. Tak SMS-ka mi zatím od vás ještě žádná nedorazila, takže nemohu potvrdit právě to, co tvrdí meteorologové, ale my jim důvěřujeme. A tak víme tedy díky nim, že dnes má být oblačno až polojasno, jasno, odpoledne přechodně až skoro zataženo. Ráno se budou ještě stále držet avizované mlhy. Teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, převážně z jižních směrů do 3 metrů za sekundu a biozátěž na stupni číslo 1. Sobota polojasná až oblačná, měla by být beze srážek a teploty velmi příjemné 20 až 23 stupňů.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak já doufám, že při pátku si nějakou tu volnou chvilku najdete, třeba abyste ji strávili návštěvou nějaké jihočeské akce. Pár bych jich tu pro vás měla. V Českém Krumlově třeba můžete dneska zamířit do pivovarské zahrady od 8:30 ráno do 6:00 večer. Tam potkáte historický vojenský tábor a současnou techniku armády České republiky. Dnes armádou připomenou 80. výročí příchodu 12. tankové brigády do Českého Krumlova. Uvidíte dobové uniformy, výzbroj a hlavně britskou vojenskou techniku. Odpoledne přidá program ukázku ošetření zraněného vojáka. No a v 16 hodin máte na programu přednášku o válečných příbězích Českého Krumlova. A den můžete zakončit v 18 hodin koncertem Dixie CK. Tak, tolik Český Krumlov. V Českých Budějovicích se večer můžete vydat třeba do divadla U kapličky. V 19 hodin tam začíná podzimní část jubilejního 10. ročníku Večerů s. Těšit se můžete na tři různé podoby autorské hudby. Písničkáře Tomáše Zavadila, Petra Bischoffa a kapelu Levrek, od folku a bluesroku až po zhudebněnou českou poezii. Zkrátka večer pro ty, kteří rádi objevují hudbu, kterou ještě neznají. Sportovnější program pak nabízí Besednice u Trhových svinů. Na tamním hřišti dneska začíná třídenní moc boj. Ve 13 disciplínách si můžete prověřit, co všechno zvládnete. Od lukostřelby přes šplh a šachy až po kuželky, plavání, stolní tenis a nebo šipky, a soutěž pokračuje až do neděle. No a pokud vás láká spíš koncert pod širým nebem, pak na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích pokračuje Chess Festival. Dnešní hudební program začne v 17:30 kapelou The Whoppers, vítězem soutěže Zapínač. No a v 19 vystoupí Pokáč a ve 21 hodin pak Ben Kristová. Jste zváni.

0: pro vás. Český rozhlas České Budějovice.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Prezident Pavel vrátil sněmovně zákon o státních zaměstnancích. Koalice chce veto přehlasovat. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes budou hlasovat v referendu o výstavbě větrných elektráren. Druhý blok jaderné elektrárny Temelín po neplánované odstávce opět vyrábí elektřinu. Obloha na jihu Čech bude oblačná až polojasná, chvílemi skoro zatažená. Pršet by nemělo. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, oznámil to Pražský hrad. Návrh se tak vrací do sněmovny. Zákon má podle vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Podle Pavla ale mimo jiné oslabí jejich ochranu před politickým vlivem.
3: Součástí zákona je i návrh na omezení pravomocí prezidenta. Nově už by nemohl jmenovat a odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Ani s tím Pavel nesouhlasí.
4: To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. Mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky.
3: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD změnu hájí tím, že je potřeba pravomoci prezidenta v této oblasti vyjasnit.
5: Právníci ústavní popsali, že není rozhodně rovnítko mezi jmenováním velvyslanců a jmenováním vedoucí zastoupení typu OSN.
3: Podle Okamury je koalice připravená veto prezidenta přehlasovat. Kromě toho Pavel podepsal další dva zákony. Jde o návrat EET a novelu stavebního zákona. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: O plánované výstavbě větrných elektráren dnes v referendu rozhodnou lidé v Mirovicích na Písecku. Své hlasovací lístky odevzdají mezi 8 až 22 hodinou v budově městského úřadu a v knihovně místní části Boješice.
6: 2 až 3 větrné elektrárny chce v lokalitě postavit společnost ČES. Město s ní uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu desítek milionů korun. Lidé se psali proti záměru petici. Obávají se negativních dopadů na životní prostředí a zdraví. Z Mirovic na Písecku Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Technici včera v podvečer znovu připojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín do sítě. Neplánovanou odstávku způsobila ve středu závada v části systému řízení na jaderné části, informoval mluvčí elektrárny Marek Sviták. Temelín naposledy snižoval neplánovaně výkon druhého bloku letos v polovině ledna. Důvodem byla výměna ložiska v cirkulačním čerpadle v nejaderné části. Papírový Langweilův model Prahy z 19. století si lidé můžou nově prohlédnout taky v digitální aplikaci. 200 let starý model, vystavený v Muzeu Prahy, patří mezi kulturní památky a zachycuje přes 2000 budov starého města, malé strany i tehdejšího židovského města. Pokračuje mluvčí Muzea Prahy Ester Fleischerová.
7: Aplikace vychází z digitálního modelu z roku 2009, který vznikl pro badatelské a restaurátorské účely. Na digitalizaci modelu se tehdy podílelo téměř 200 lidí. Aplikace je nyní přístupná na stránkách Muzea Prahy a kdokoliv si ji může otevřít na počítači nebo chytrém telefonu, a to zcela zdarma. Sport.
2: Tenistka Sara Bejlek vypadla na turnaji v mexické Guadalajáře ve čtvrtfinále. Třetí nasazená Češka prohrála se Španělkou Buchšovou za 66 minut 0-6-4-6. A Vendula Waldmanová nestačila na tenisovém turnaji v São Paulo na francouzsku Blinkovovou, které podlehla 3-6-0-6. V Brazílii skončila ve druhém kole po prohře s Američankou Stojanovou 6-7-1-6 i Dominika Šalková.
1: Počasí.
2: Ráno se můžou ojediněle vyskytovat mlhy, jinak očekáváme oblačno až polojasno, odpoledne přechodně i skoro zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách budou kolem 16. Foukat bude jen slabý jihozápadní nebo západní vítr, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Hasiči zasahují u požáru auta u Lipanovic na Českobudějovicku na silnici 3. třídy směrem na Řeviny. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásné dobré ráno, přátelé, pátek, konečně víkend za dveřmi. A tak já doufám, že vám to dneska rychle uteče a můžete se v klidu těšit na dny volna. Pokud se vás samozřejmě týkají, není to tedy záležitost všech z nás, tak i vy, kteří jdete do zaměstnání, tak ať to všechno proběhne v klidu a v pohodě. Ranní vysílání pokračuje dál. Jaké téma nás čeká hned v úvodu? Dostat se do Oscarových nominací stojí někdy víc, než natočit samotný film. Své o tom ví taky režisérka Pepa Lubojacky, která usiluje o prestižní zlatou sošku za Česko s dokumentem Kdyby se holuby proměnily ve zlato. V jaké fázi přípravy na tour po Severní Americe jsou, tak to si řekneme už za malou chvilku. Muzika v této půlhodině, Nedvědi, Kim Wilde, Tomáš Linka nebo Ilona Čáková. Dobrý poslech.

0: Ještě před rokem znal její jméno málo kdo. Teď Pepa Lubojacky usiluje za Česko a o Oscara a se svým dokumentem Kdyby se holuby proměnily ve zlato sklízí úspěchy i v zahraničí. Dostat se ale do nominací na prestižní zlatou sošku není vůbec jednoduché. Na propagační kampaň potřebuje konexe a taky peníze na propagaci.
1: Já potřebuji si něco dát.
2: Ty jsi brácho na ulici už nějakých 8 let.
3: Závislost není jen problém člověka, který ji propadne, ale také všech blízkých.
4: A závislost není jen slabá vůle. Ve skutečnosti je to pokus o vyřešení problému.
3: Právě o tom natočila dokument Pepa Lubojacky. Ta sledovala několik let s mobilem v ruce svého bratra a dva bratrance, kteří propadli alkoholu nebo návykovým látkám.
5: Nějakým způsobem asi určitě snaha bráchu zachránit tam v tom figuroval, ale ono se to naplno rozjelo až opravdu během toho filmu, kdy jsem si vytyčila ten cíl, že ho zachráním, když jsem nemohla zachránit toho taťku.
1: Já si potřebuji něco dát.
2: Taťka umřel.
1: Víš, já potřebuji si něco dát.
3: Pro dokumentaristku tak bylo natáčení zároveň způsobem, jak se s problémem vyrovnat. Postupně ale zjišťovala, že pomoc blízkému člověku nemusí vždy znamenat snažit se ho zachránit za každou cenu.
5: Nějakým způsobem je prostě důležitý asi si nastavit hranice v tom, kdy už víte, že nemůžete dál pomáhat, protože už vlastně to začíná zasahovat do nějaký vaší osobní integrity, do vašeho života, do vašeho psychického zdraví. Takže tohle to bylo pro mě vlastně hodně důležitý zachytit i ten proces od toho chaosu, ale snahy pomoct k vlastně k nějakému vyhoření a k nějakému obrácení. Fokusu na sebe, kdy vlastně bez nějakých funkčních hranic nemůžete pomoct reálně nikomu.
2: A chceš pít do konce života?
3: Dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už má za sebou také výraznou mezinárodní odezvu. Z německého festivalu Berlinale si odvezl dvě ocenění a teď ho čeká ještě cesta do Ameriky. Česká filmová a televizní akademie vybrala totiž snímek jako tuzemského kandidáta na Oscara.
4: Je závislost vůbec někdy ten původní problém?
3: Pro tvůrce tím teď tak začíná také několik měsíců práce na Oscarové kampani, kvůli které vyrazí podle producentky Vandy Kaprálové i do Severní Ameriky.
6: Velká část té kampaně je vlastně, že obcházíte města s největší koncentrací akademiků. My se budeme soustředit teda na města New York, Los Angeles, pravděpodobně San Francisco a nějaké města v Evropě. V drvivé většině případů ta kampaně je drahší jako ten samotný film, čo je velký paradox, ale všetky tyto náklady jsou oveľa drahší ještě tím, že se to děje v Americe.
3: V tuzemských kinech uvidí diváci dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už příští týden, 24. září. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4 a Slavonice 88,2 FM.

0: tak toto je Kim Wilde. Patřila k výrazným popovým hvězdám 80. let a zajímavé je, že vedle hudby se později prosadila i jako zahradní designérka a autorka knih o zahradničení. Tak tolik ke Kim Wilde a její písni 6 hodin 18 minut. Pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A začnu tím aktuálním z vašich SMSek. První zpráva mi přišla od Jindry ze Strakonic. Děkuju moc, Jindra píše, že mají oblačno 8 stupňů a přeje vám všem stále zdraví a pohodu. A my děkujeme za SMSku. Počasí dneska bude většinou oblačné až polojasné. Odpoledne přechodně až skoro zatažené a teploty vystoupí na 19 až 22, na horách pouhých 15 až 18. Mělo by to být dneska bez srážek a povane slabý proměnlivý vítr převážně z jižních směrů. Biozátěž hlásí stupeň číslo 1.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Ano, tak máme jen sebe. Píseň, která přesně vystihuje poetiku bratří Nedvědů. Jednoduchý text, kytara, hlavně pocit, že někdy je důležitější právě člověk, který stojí vedle vás. 6 hodin 23 minuty, tak v jižních Čechách letos přibylo prasat, naopak skotu mírně ubylo. Jak se vedou jeho čeští zemědělci, to zjistíme ve zprávách v 6:30. Přijde s nimi do studia Lukáš Pelikán, ale ještě předtím. Dneska po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které zdravím, no a ptám se, jakéže téma se tentokrát bude probírat.
1: Krásný páteční den.
2: Vám všem. Téma zní mdloby a mžitky.
1: Tohle téma už jsme před delší dobou měli a protože se tím trápí hodně z vás, věnujeme těmto potížím další díl.
2: Dozvíte se, co se v těle děje při omdlení, jestli ztrácíme vědomí nebo také přestáváme ovládat svaly.
1: Povíme si, proč se nám zamží před očima, objeví se tma nebo záblesky a co nám tím chce tělo nebo mozek naznačit.
2: Ztrácíte i vy někdy pevnou půdu pod nohama, podlamují se vám kolena a omdlíte třeba na minutu nebo dvě?
1: Možná, že vám poradíme dnes, kdy se na základě vašich četných dotazů, které zůstaly v naší schránce z dřívejška, k tématu vrátíme.
2: Tak nezapomeňte poslouchat dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě. Poslechnout si můžete i reprízu po 20. hodině večer. Těšíme se na vás, my oba.
1: A také nás můžete sledovat na stránce veseleazdravie.cz, kde jsou všechny naše odvysílané díly a najdete tam nově i video z našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Tak já jenom věřím a doufám, že mdloby a mžitky nejsou vaším problémem. Právě teď v 6 hodin 25 minut a pokud náhodou občas tímto neduhem trpíte, slyšeli jste, poslechněte pořad Veselé a zdravě na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Připomínám, že dneska máme pátek 18. září a svátek slaví Krištofové, takže pánové, všechno jen to nejlepší k vašim jmeninám. Muziku, kterou si vyplníme ještě zbývající čas do 6:30 a do zpráv, tak tu nám obstará Lucie Vondráčková a vtrhne do našeho vysílání doslova a do písmene jako vítr. Hezké ráno.

0: sedmé.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Jihočeští farmáři letos v prvním pololetí chovali 231,5 tisíce kusů skotu. Krávy tvořily téměř 40%. Počet hovězího dobytka byl stále nejvyšší mezi kraji, přestože ho ubylo skoro o 2%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Stavy prasat oproti stejnému období loňského roku vzrostly o 14%. Zemědělci jich na jihu Čech chovali více než 93 tisíc. Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr po dobu 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 3 desítky vydíral. Za toho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu taky 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. V Rusku začaly parlamentní volby. Hlasovací místnosti se nejdřív otevřely na Kamčatce a Čukotce. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Podle očekávání by měla ve volbách pod přísným dohledem Kremlu opět zvítězit vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Vladimira Putina. Voliči vedle poslanců federálního parlamentu volí taky členy regionálních sněmů, uvedla agentura Interfax. Barokní divadlo na Českokrumlovském zámku se ode dneška až do neděle stane dějištěm mimořádného hudebního zážitku. Hostí novodobou světovou premiéru opery Los Memorato italského skladatele Antonia Draghi. Premiéru mělo toto dílo v roce 1683 ve Vídni. Dnes bude v podání Mezinárodního barokního orchestru Hofmuzicí. Začátky budou dnes a zítra v 18 hodin, v neděli o hodinu dřív. A ještě počasí. Převážně oblačno, večer mraků částečně ubude. Teploty vystoupí maximálně na 22, na horách na 18 stupňů Celsia. Bude foukat slabý, přechodně mírný vítr západních směrů, biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Řidiči na Českokrumlovsku nemůžou využívat nový sjezd z dálničního přivaděče do Horního Třebonína. Silničáři opravují křižovatku, která je po stavbě a provozu těžké techniky ve špatném stavu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Šiška česky anebo šiška, ovšem psáno s SH, tedy německy. Bývala místa, kde se to dlouhá léta vůbec neřešilo, ale i naopak byly doby, kdy se to řešit začalo. Ve Strýčicích a okolních vesnicích se po staletí potkával český a německý živel tak těsně, že to vzniklo svébytné jazykové prostředí. Proč se celé oblasti říkalo Strýčický jazykový ostrov a co z něj zůstalo po druhé světové válce? No tak to připomene jihočeská vlastivěda, kterou pro vás připravili tentokrát Aleš František Plávek a redaktor Zdeněk. Ale předtím si dáme něco málo muziky na oddech. Petr Spálený anebo Petra Janou jsou tady pro vás.

Na jihu Čech máme několik ostrovů i na pevnině. Jsou to ostrovy jazykové a více si k ním řekneme v Jihočeské vlastivědě. Region jižních Čech je plný různých kulturních podoblastí, center a enkláv, k nímž řadíme také svébytné jazykové ostrovy. Lodhéřovský na Jindřichohradecku, Šumavu, Novohradsko, okolí Českých Budějovic anebo část Netolicka s takzvaným Strýčickým jazykovým ostrovem. Mikroregionu, tvořeného asi 10 vesnicemi, dali název právě nejmenší z nich – Strýčice na Českobudějovicku. Kulturní dění se tu totiž soustřeďovalo kromě hostinců ve všech dotčených vesnicích také kolem strýčické fary a původně románského kostela svatých Petra a Pavla. Tento národnostní výběžek je spjatý s historickým soužitím Čechů a Němců a vyznačoval se specifickým dialektem, udržujícím se na hranici obou jazyků. A tak tu nezáleželo na tom, zda je Šiška česky nebo Schiska německy. Porůznu početně i jazykově vyrovnaný český a německý živel přetrvával ve svých tradicích až do druhé světové války i prvních dnů po jejím skončení, kdy rychle zanikal. Přesto nebyl zapomenut a ještě za socialismu získal zpět zájem odborníků.

0: počasí.
1: Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu už je s námi a řeč bude samozřejmě o počasí. Hezké ráno, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Tak pojďme se podívat na počasí v České republice dneska při pátku 18. září. Jaké je?
2: V Čechách je od polojasna pozataženo, na Moravě dokonce až skoro jasno. Ojediněle se objevují mlhy, hlavně ty přízemní, a ojediněle taky přehánky na jihozápadě republiky. Teplota se pohybuje teď mezi 7 a 12 stupni převážně, ale nejchladněji hlásil Kořenov Jizerka na Šeliniště minus 1,2. V Českých Budějovicích je oblačno 10 stupňů, vane jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře je necelých 1016 hektopaskalů. Na Choráňově je oblačno a 8 stupňů a vítr jihozápadní 3 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Nad naším územím se rozpadá studená fronta. Čekáme převážně oblačnou oblohu. Mlhy, které teď jsou, se rozpustí a ojediněle se může objevit slabá přehánka, ale opravdu vzácně. Večer pak oblačnosti trošku ubude. Teplota vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 15 až 18. Vítr povane slabý, proměnlivý, odpoledne přechodně mírný ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
1: Připomeňme teplotní rekordy a údaje o sluníčku.
2: Maximum z roku 1947 má hodnotu 31 stupňů a minimum z roku 1959 -0,4. A sluníčko vyšlo před chvílí v 6.43 a zapadne v 19.08. Už si ty šichty zkracuje.
1: Je to tak. No pojďme teď k počasí, které nás čeká zítra. Jaká bude sobota tedy?
2: Od západu se k nám rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. Čekáme převážně polojasnou oblohu, ráno opět ojedinělé mlhy. Teplota ráno klesne na 9 až 6 stupňů, přes den vystoupí na 20 až 23 a na horách na 16 až 19. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne západní nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Bio zůstane na nízké zátěži.
1: Výborně, já děkuji pro tuto chvíli za hodinu u počasí. Těším se na slyšenou.
2: Já taky, na slyšenou.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: 6 hodin 49 minut před 7 hodinou se dostaneme ještě k něčemu zdravému. Co vy na to? Na první pohled nenápadná tmavá bobule, která patří k nejzdravějším plodům našich zahrad. Aronie, neboli černý jeřáb, obsahuje řadu látek prospěšných našemu organismu a právě teď dozrává. Jaké účinky jí bylinkáři připisují a jak ji nejlépe zpracovat? O tom si budeme povídat v přírodní lékárně s bylinkářkou Silví Hovorkovou. Už za chviličku, vydržte chvíli.

0: Radio Luxemburg bývalo pro celou jednu generaci tak trošku oknem do světa. A Karel Zich na něj vzpomíná s nostalgií i nadhledem. Na dobu, kdy hráli Elvis Presley anebo třeba Beatles a člověk měl možná o pár starostí míň. No a taky možná o pár kilo míň. Karel Zich a Luxemburg nám dohrál právě teď. Slibovala jsem jedno téma ze světa zdravé výživy. Aronie, ta si v posledních letech získává stále větší oblibu, ať už kvůli nenáročnému pěstování, tak pro své zdravotní benefity. Jak může prospět našemu organismu? Komu je určena a proč by neměla chybět v podzimním jídelníčku? Pro odpovědi jsem si zašla za bylinkářkou Sylvií Hovorkovou.
1: Aronie, nebo ji taky známe jako temnoplodec, je to takový hezký keřík, krásně kvete, na jaře nám nádherně voní na zahradě a hodně přitahuje včely a různý hmyz a je to vždycky hezký se potom na to dívat. Je zajímavý, že i ty květy mají takovýto květenství, který je podobný černému bezu a potom ty plody jsou zase takový tmavý, černý a je to větší než ten černý bez. Aronie je úžasná v tom, že hodně podporuje imunitní systém. Takže na podzim můžeme ji zase zpracovat tak, jak máme rádi, na marmeládu, na sirup nebo i na nějaký aroniový víno. Hodně lidí z toho vyrábí likér, který je potom dobrý i během zimy, buď na to podpoření imunity, nebo při horečkách, při pocení, anebo i takový jako dobrý digestiv po jídle.
0: My jsme si v jedné z přírodních lékáren říkali, že když je ten plod tmavý, tak podporuje cévy. Platí to i v případě aronie?
1: Platí to. Aronie podporuje cévy, podporuje jejich pružnost, podporuje, aby ty cévy jako byly v pořádku, aby ta krev v tom krevním řečišti správně proudila. Zase ta poučka, tmavý plod tohle umí. A ještě ta aronie je úžasná v tom, že ona dokáže vylučit

0: vylučovat nadbytečné soli z organismu. Takže i třeba v případě dny se osvědčuje jako taková podpůrná léčba.
1: Nějaké vaše oblíbené zpracování, Aronie, poraďte nám.
0: Já mám nejradši marmeládu a musím teda říct, že můj recept je takovej trochu od voka. Takže kolik mám natrháno Aronie, tak zhruba tolik dávám cukru a úplná klasika. Svařit, předsedit a ta Aronie dělá krásný rosol, takže tam není třeba nic dalšího přidávat.
1: Ano, posilujme imunitní Český systém před zimou a to hlavně Aronii. 6.56, za chvilku zprávy.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Společnost Amazon postaví v Boršově nad Vltavou velkou halu. Obec vyšla investorům vstříc. Policisti vyzvedli z jezera most tělo. Mohl by to být mladík, po kterém pátrali od srpnové bouřky. V ulicích Pelhřimova jsou nové hodiny. Oblačné počasí doprovodí na jihu Čech teploty do 22 stupňů. Je pátek 18. září. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Stavbu haly pro Amazon schválili včera zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Záměr skupiny Ecolate a developera Garbe potvrdili podpisem plánovací smlouvy. Nové centrum má zaměstnat 2,5 tisíce lidí. Obec má získat část infrastruktury postavené investorem a 20-milionovou kompenzaci.
2: Určitě nebudou spokojeni všichni, ale toho asi nedosáhneme nikdy. Byli jsme postaveni před hotovou věc, že tam něco bude stát, to něco nakonec bude Amazon.
3: Vysvětluje nezávislá starostka Boršova Romana Rýcová, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Rozhodnutí zastupitelů potěšilo projektového manažera skupiny Ecolate Tomáše Mileho.
4: Vítáme, že zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu. Od chvíle, keď se objevila příležitost za mer upravit, jsme preferovali variantu jedného distribučného centra.
3: Investor má na vyřízení potřebných podkladů jeden rok. Pokud to nestihne, obec může smlouvu vypovědět. Z Boršova Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Policisti odpoledne vyzvedli z jezera most lidské tělo. Nevylučují, že jde o mladíka, po kterém pátrali od srpnové bouřky. Totožnost potvrdí až genetická expertiza. Policie o tom informovala na síti X. Na tělo kriminalisty upozornil soukromý potápěč. Utonulého pak vyzvedla zásahová jednotka. S ohledem na pozůstalé policie zatím nebude zveřejňovat další informace. Při srpnové bouřce zůstalo na jezeře 6 lidí. 4 záchranáři dostali do bezpečí, jednoho mrtvého našli policisti o den později. Po posledním mladíkovi od té doby pátrají. Pelhřimovská radnice pořídila na frekventovaná místa ve městě dvoje nové hodiny. Jedny jsou u plaveckého bazénu, kde nahradili dlouhodobě nefunkční přístroj. Další pak visí v blízkosti křižovatky u nemocnice. Podle mluvčí městského úřadu Andrej Unterfrancové jde o součást postupné modernizace městského mobiliáře.
5: Nové hodiny nahradily původní zařízení, které bylo již technicky zastaralé a v poslední době vykazovalo značnou nespolehlivost. Na jeho nevyhovující stav opakovaně upozorňovali také občané. Nová zařízení jsou odolná vůči povětrnostním vlivům a poskytují obyvatelům i návštěvníkům Pelhřimova praktické informace o aktuálním čase, datu a teplotě. Sport.
0: Hokejisti Kladna vyzvou dnes večer ve druhém kole extraligy pražskou Spartu. Oba týmy v prvních utkáních sezóny na kluzištích soupeřů zvítězili. Naopak o první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo taky brněnská Kometa v Třinci. V dalších zápasech vyzve Mladá Boleslav Karlovy Vary, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc bude hostit Plzeň.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1016 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, večer oblačnosti částečně ubude. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách budou kolem 16. Foukat bude slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný vítr západních směrů. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Kvůli stavebním pracím stále počítejte se zdržením a kyvadlovým provozem na silnici 24 u Majdaleny na Jindřichohradecku. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A co nabídne další hodina jihočeského rána? Začneme volbami, ale nebojte, křížkovat budeme zatím jenom v rozhlasovém sloupku Ivana Mlse. Pak si v řidičské abecedě připomeneme, že některá zranění po nehodě se mohou ozvat až s odstupem času. Podíváme se taky do Českého Krumlova, kde dneska začíná festival barokních umění a rozehraje se tam autentické barokní divadlo. No a nakonec přijde tsunami. Naštěstí jenom v rubrice co v učebnicích nebylo. No a to všechno si proložíme pěkně muzikou. Třeba v podání Lenky Filipové, Jany Chládkové, kapely Alphaville, Petra Reska a nebo i Činasky. Ti přijdou také na řadu. Dobrý poslech.
1: Jihočeské ráno s Hankou Šoberovou.

0: Je pátek 18. září a náš kolega Ivan Mls, autor dnešního rozhlasového sloupku, už se těší, že si za pár týdnů zase hezky zakřížkuje.
1: Rozhlasový sloupek. Už se těším, jak si v říjnu zase hezky zakřížkuji. Pravda, křížkuji pravidelně každý týden 6 šťastných čísel ve sportce, ale tohle křížkování bude přece jen o něco významnější. Jednou za 4 roky si mohu, právě díky křížkování, sestavit ideální městské zastupitelstvo. Ideální alespoň pro mě. Ne, že by můj tip na 100% vycházel, ale mám dobrý pocit, že jsem udělal všechno proto, aby moje město fungovalo co nejlíp a prosperovalo. Komunální volby na rozdíl od těch parlamentních totiž nabízejí největší demokratický vynález od dob antiky – křížkování kandidátů. V té, v uvozovkách velké politice, můžete vybrat jen jednu stranu a maximálně dávat preferenční hlasy v rámci její kandidátky. Tady lze vybírat napříč politickým spektrem a vyzobat si z každé strany někoho. Z mého pohledu tedy lidi, o kterých něco vím, které třeba i potkávám, kteří něco opravdu umí, něco dokázali, umí vzít za věc a nemají v hlavě seno. Zkrátka, nemusím nutně volit jen lídry z plakátů, ale můžu nad svým výběrem opravdu popřemýšlet. Má to něco do sebe. Sliby ve volebních programech by se totiž v některých případech daly považovat za specifickou disciplínu vědecké fantastiky a v rámci komunální politiky se značně překrývají. Každé 4 roky se od jednotlivých politických uskupení dozvídáme, co všechno se u nás musí zlepšit a co pro lidi udělají, co je třeba vybudovat a zařídit, kam napřít síly. Někdo je konkrétní, někdo zůstává jen u obecnějších formulací. Takže křížkování je dobrá metoda, jak oddělit zrno od plev a poslat do zastupitelstva lidi, kteří s vámi sdílejí realitu všedního dne. Přeji hezký den a ostrou tušku při křížkování.
0: No a teď je jedna muzika, která vás vybízí k pohybu Dance With Me, tedy Tancuj se mnou. Tak jestli právě teď někde sedíte, možná je čas alespoň trošku rozhýbat nohy. Ale netýká se to samozřejmě řidičů. Kapela Alphaville je tu s námi a za chviličku se podíváme na počasí. Hezké ráno, užívejte.

0: počasí.
1: Ráno je zatím poměrně chladné, ale nebojte se nic, rtutě teploměrů se nám přes den hnou a vystoupají až k nějakým 22 stupňům, přičemž obloha bude většinou polojasná až oblačná a deště, pokud bude, tak jenom minimálně, ale spíš to bude beze srážek. Ale teď aktuálně ještě máme větrné ráno v Prachaticích, napsala nám to Helča, mají plus 12 stupňů a je tam zataženo. Černovice u Tábora, tam je 11 stupňů, píše pan Folta, v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno a je zataženo, klidno a 8 stupňů, napsala Marie. Andulka ve Velešíně, oblačno 8 stupňů a všechny vás pozdravuje, stejně tak Marie z Brloha přidává zprávu, že u nich je oblačno, větrno a teplota 8 stupňů. A ještě SMSka z Nové Pece od Dáši, Novou Pec zatím obklopuje mlha a je chladno z 5 stupňů. Děkuju vám.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Rostlinná, vegetariánská, paleo, nízkosacharidová nebo ketogenní strava. Jak se ve všech těchto pojmech vyznat? Pro výživového poradce Jakuba Školoudíka je to obrazně řečeno každodenní chleba. Specializuje se dokonce třeba na specifické stránky oboru. Pracuje například s klienty po infarktu nebo se ženami po menopauze. A právě Jakub Školoudík bude naším hostem v pátek 18. září. Nalaďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne k poslechu zve Matěj Vodička.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: I dneska vám budeme radit, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Počkejte si na řidičskou abecedu.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
2: A co když jste měl nehodu a nevolal k ní policii?
3: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
2: Co se pak děje dál?
3: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
2: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
3: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si v abecedě, v řidičské abecedě povíme, jak policie používá při kontrole nebo při kontrole provozu drony, tak si nenechte další díl ujít. Cestující ze zemí mimo šengenský prostor dlouho čekají na pražském letišti na pasovou kontrolu. Co stojí za komplikacemi? To vám poví Lukáš Pelikán ve zprávách za 4 minuty, tedy přesně v 7:30. Počkejte si na ně.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Cestující ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Důvodem je hlavně spuštění nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů. Situaci dnes na mimořádném zasedání probere vedení letiště. S problémem se ale v poslední době potýkají i jiná evropská letiště. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší malířův a spisovatelův hlas. V okolí budovy vznikla nová parkovací místa, která dosud chyběla. Pivovarská zahrada v Českém Krumlově se na dva dny promění v živou připomínku vojenské historie. Nabídne pohled na působení armády na Česko-Krumlovsku od druhé světové války až po současnost. Návštěvníci se můžou těšit na ukázky historické i současné techniky. Až do 17 hodin bude po oba dny otevřený dobový polní tábor. Součástí programu je taky výstava o samostatné obrněné brigádě ve Velké Británii nebo hudební vystoupení. Akce Hlava v písku dnes nabídne poslední z letošních prohlídek běžně nepřístupných míst ve městě. Zájemci se podívají do městské kompostárny a zjistí, co se děje s bioodpadem, který město sváží. Akce je zdarma, je na ní ale potřeba se předem registrovat, a to na webu smart.písek.eu. Začátek prohlídky bude v 16.30. A počasí. Převážně oblačno, večer mraků, částečně ubude, teploty vystoupí maximálně na 22, na horách na 18 stupňů Celsia. Bude foukat slabý, přechodně mírný vítr západních směrů, biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na hlavním tahu 19 stojí auto po srážce se Srnou mezi Hrejkovicemi a Kostelcem nad Vltavou na Písecku. Dejte si tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobové sklady, autentické provedení a kulisy Krumlovského barokního divadla. Festival barokních umění v Českém Krumlově začíná už dneska premiérou opery Zapomnětlivec. Více se dozvíte v rozhovoru s naším hostem, tak nikam neodcházejte. Předtím muzika Marie Rotrová nebo Iveta Bartošová Útoč láskou.

0: Novodobá světová premiéra opery Zapomnětlivec dneska v Českém Krumlově zahájí letošní ročník festivalu barokního umění. Představení rozehraje kulisy zámeckého barokního divadla, a to i za pomoci dobových hudebních nástrojů. Festival návštěvníkům v Krumlově představuje barokní operu už od roku 2008. A víc o letošním ročníku nám právě teď přiblíží ředitel festivalu Jiří Kyprý, který je s námi. Hezké ráno, vítejte.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Pane Kyprý, my už jsme zmínili, že na festivalu zazní novodobá premiéra opery Zapomnětlivec. Mohl byste ji představit?
1: Určitě. Operu složil dvorní skladatel Císařského dvora Vídeňského Antonio Draghi v roce 1683 na karnevalu v únoru provedl na Vídeňském dvoře. A ten děj samotný samozřejmě spočívá v libretu, jeho dvorní libretista, taktéž Ital Niccolò Minato si vzal námět ze starověkých bájí a legend, ale možná i historických skutečností ze spisů Plinia staršího. A jeho postava Messalo byl řečník a politik a ztratil paměť. Ztratil dokonce tak hluboce paměť, že zapomněli svoje jméno. A jeho hloupý sluha se rozhodl hledat jeho paměť a jeho jméno a našel v šuplíku účet za veřejnou zakázku na stavbu kapitolu. A všecko dohromady je to pojeto velmi komicky a komediálně, a proto to taky bylo uvedeno v rámci karnevalu. Takže to je takový ten základní příběh letošní světové premiéry barokní opery.
0: Krom Zapomnětlivce, co dalšího jste si pro návštěvníky připravili?
1: Letos ten program je trošku kratší, než bývalo. Samozřejmě tři premiérová představení opery proběhnou barokním divadlem na zámku Český Krumlov dneska až do neděle. Dále tradičně chceme ukázat veřejnosti a samozřejmě i vědecké a odborné části veřejnosti, protože bude probíhat i mezinárodní muzeologická konference Barokní ohňostroj v zámecké zahradě. Takže to je velmi, velmi známá akce, na které si zúčastní i několik set diváků. Takže opera, konference a ohňostroj jsou základní tři produkty a projekty našeho letošního festivalu.
0: Ten festival každý rok představí nějakou operní premiéru. Jaká představení jste měli v minulých letech a plánujete třeba už další ročník?
1: Určitě plánujeme, protože, jak jste sama zmínila, letos je 19. ročník, no tak příští rok bude jubileum, 20. ročník. V tuto chvíli ještě nevíme téma, to se teprve bude takovou ladit na podzim, ale opera v této dikci novodobé světové premiéry určitě příští rok proběhne. Co se týče oper, které jsme za posledních 19 let hráli v každém roce, to samozřejmě je nová opera, já bych možná zmínil většinu, nebo o ty opery od skladatele Antonia Draghiho, kterého letos uvedeme. Uvedli jsme od něho už několik oper, protože jeden z těch našich projektů, kromě uvedení premiérového představení opery, je i znovu objevování skladatelů doby barokní, to znamená v 17. 18. století, které v podstatě už dneska nikdo nezná. A Antonio Draghi patří mezi ně. Uvedli jsme třeba v roce 2021 jeho operu Závazky všeho míra, uvedli jsme jeho operu v roce 2024 Věžby Teresia Tepského a podobně. Uvedli jsme samozřejmě opery od dalších autorů, například Porpory, Haseho, Vivaldiho v premiéře, Vivaldiho i samozřejmě Draghiho a tak dále a tak dále. Je toho hodně.
0: Tak to byla malá vzpomínka, malé ohlednutí i za těmi předchozími ročníky. Na festival barokního umění do Českého Krumlova nás pozval jeho ředitel, pan Jiří Kyprý. My za to moc děkujeme, mějte se hezky a zase někdy v našem vysílání. Budeme se těšit na slyšenou. Tak přátelé, pozvání do Českého Krumlova nemohlo chybět a nemohli jsme tuhle významnou akci v našem vysílání opomenout. No a na co taky nezapomínáme, je předpověď počasí, tak si na ní počkejte 3,5 minutky.

0: počasí.
1: A s námi ve vysílání Jihočeského rána už je v tuto chvíli Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu. Vítejte.
2: Dobrý den.
1: Evi, aktuální počasí na jihu Čech, jaké je?
2: Teď je oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytují přízemní mlhy a na západě kraje i vzácně slabé přehánky. Teplota se pohybuje v nižších polohách mezi 6 a 12 stupni, na horách mezi 2 a 9. V Českých Budějovicích je teď oblačno 11 stupňů, jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1015,6 hektopaskalu. Na Choráňově je skoro zataženo 8 stupňů a jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
1: Tak zatím jsou to přízemní mlhy, za nějaký čas už to mohou být přízemní mrazíky, ale na to si ještě počkáme. Dneska přes den, jak bude?
2: Nad naším územím se rozpadá studená fronta. Čekáme převážně oblačnou oblohu, mlhy se rozpustí a ty přehánky se vyskytnou, pokud vůbec, tak jenom slabé a ojedinělé. Večer oblačnosti částečně ubude. Teplota vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 15 až 18. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
1: Jaké počasí nás čeká pak v sobotu?
2: Od západu se k nám rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu a dočkáme se více sluníčka. Obloha bude převážně polojasná, jenom ráno ojedinělé mlhy. Teplota klesne na 9 až 6 stupňů ráno a přes den vystoupí na 20 až 23, na horách na 16 až 19. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne západní nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Bio zůstane na nízké zátěži.
1: A když už jsme nakousli víkend, přidejme i neděli.
2: To nás od severozápadu přejde další studená fronta. Zpočátku bude malá oblačnost, ale v poledních hodinách začne od severozápadu oblačnosti přibývat a postupně se na většině území přidají i přehánky nebo déšť. Teplota ráno se bude pohybovat kolem 10 stupňů, odpoledne kolem 22 a vítr povane mírný západní nebo severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Děkuji vám a za hodinu přihlásím se opět do té doby naslyšenou.
2: Budu se těšit, naslyšenou.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Juká, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
6: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Do zavedení EET zbývá zhruba čtvrt roku. Někteří podnikatelé si ale pořád stěžují na nedostatek informací. Kraj nestanoví stavební uzávěru u Lipenské přehrady. Podle hejtmana na to nemá kompetence. Až 6 milionů korun rozdělí město České Budějovice mezi žadatele o víceleté granty na podporu kultury. Po rozpadu studené fronty vystoupí dnešní teploty na jihu Čech maximálně k 22 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Firmy v Česku se připravují na spuštění nového EET 2.0. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Řada z nich ale stále nemá dostatek informací.
7: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
8: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
7: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
9: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
7: EET 2.0 má pomoc s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Jihočeský kraj odmítl požadavek spolku Lipensko pro život na zřízení stavební uzávěry u Lipenské přehrady. Po jednání krajského zastupitelstva to řekl hejtman Martin Kuba z hnutí Naše Česko, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle něj na podobný krok nemá kraj potřebné kompetence. Spolek považuje zavedení stavební uzávěry za jednu z možností, jak zlepšit kvalitu vody v přehradě. Poukazuje na to, že se v posledních letech výrazně zhoršila. Podle něj za to z velké části může nárůst počtu domů a rekreační objektů na břehu nádrže, které nemají dostatečně kvalitní čističky odpadních vod. Vědci poukazují na to, že v Lipenské nádrži se delší dobu výrazně množí silnice. Synice. Kraj plánuje s obcemi na Lipensku řešit otázku kanalizace a odpadů, aby se kvalita vody v přehradě zlepšila. Město České Budějovice vyhlásilo možnost zažádat si o víceleté granty pro oblast kultury. Zájemci o finanční dotaci se můžou přihlásit do 30. září. Město o programu informovalo na svých webových stránkách.
10: Peníze z grantu mají podle uvedených informací podpořit rozvoj místní kultury a kulturních akcí pořádané pro obyvatele a návštěvníky města. Celková předpokládaná částka, kterou město mezi žadatele rozdělí, je 6 milionů korun. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Sport.
6: Basketbalisti Děčína porazili na začátek nového ročníku ligy 109-79 Plzeň, která se do nejvyšší soutěže vrátila po 14 letech. Severočechy střelecky táhla americká posila Timko s 23 body. Belgický reprezentant Mortant pak přidal 20 bodů. V týmu Plzně byl nejlepším střelcem slovenský křídelník Páleník.
0: Počasí.
6: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, večer oblačnosti částečně ubude. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách budou kolem 16. Foukat bude jen slabý, proměnlivý, odpoledne přechodně mírný vítr západních směrů. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Srážka auta s jelenem komplikuje provoz na silnici 121 u Velké nedaleko Milevska na Písecku. Je to se zraněním, počítejte tam s omezením, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Co se můžete těšit v další hodině jihočeského rána. V Táboře nastupujeme do vlaku, tedy alespoň obrazně, a podíváme se, jak se promění tamní nádraží po velké rekonstrukci. Pak zamíříme do Boršova nad Vltavou, kde se chystá stavba další velké haly, ovšem názory na ně nejsou mezi místními úplně jednotné. No a nakonec trošku přírody a filmu. Ve Vimperku začíná festival Naturvision, takže se podíváme na Šumavu, zvířata i svět kolem nás. Zůstaňte s námi, Jihočeské ráno pokračuje.
0: Jihočeské ráno s Hankou Šoberovou.

0: Rekonstrukce vlakového nádraží v Táboře, projekt Správy železnic za víc než 164 milionů korun, bude hotový na jaře roku 2028. Víc podrobností pro nás má redaktorka zpravodajství Barbora Klempířová, která je se mnou ve studiu. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Báro, co všechno se v Táboře pro cestující po rekonstrukci změní?
1: Správa železnic představila plán na celkovou rekonstrukci, kterou připravovala zhruba 5 let. Cílem je obnovit původní historické budovy z druhé poloviny 19. století, kam se přesunou kanceláře dopravců a taky bytové jednotky. Doplnit by je měly 2 zcela nové přístavby, které budou bezbariérové.
0: Ono už teď jsou na nádraží výtahy pro bezbariérový přesun. Chce to Správa železnic ještě vylepšit?
1: Stávající výtahy se dočkají modernizace a k něm přibude další pro lepší přístup na první nástupiště. Vnitřní prostory nádraží má Správa železnic v plánu upravit tak, aby byly opravdu bezbariérové a odpovídat by tomu měly i nové prvky. Co projekt obnovy dál přinese, doplňuje generální ředitel Tomáš Tóth.
2: Novou odbavovací halu, která bude uprostřed historických budov a potom přístavek, který zakryje vchod do podchodu a zároveň dodá cestujícím nové toalety a další občanskou vybavenost.
0: Přípravy této rekonstrukce zabraly několik let. Proč tomu tak bylo?
1: Řádově šlo o 4 až 5 let. Důvodem byla snaha najít co nejcitlivější přístup k obnově nádražní budovy, zvlášť kvůli historickým objektům a vypracování plánu na úplnou bezbariérovost. Ani výběrové řízení na zhotovitele se však neobešlo bez problémů, jelikož ho Správa železnic na poprvé nevybrala.
0: O proměně vlakového nádraží v Táboře nám v Jihočeském ránu pověděla reportérka Bára Klempířová. Díky za to a hezký den i víkend, Báro. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tak myslím, že po nádherném hlasu, který patří Celine Dion, už by se chtělo jen těžko něco dodávat. Tak pojďme raději zjistit, jak bude dneska venku. Na řadě je předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Přidám ještě jednu SMSku, která mi dorazila na 90 011 03, a je z Větrní od Zuzky s Honzou. Zdraví vás všechny a píší, že mají 10 stupňů a zatím pod mrakem. Tak děkuju Zuzce, Honzovi i vám všem, kteří jste dneska ráno napsali. Počasí, čímže nás překvapí. Dneska bude většinou oblačno až polojasno, odpoledne přechodně až skoro zataženo, ale bude to pravděpodobně beze srážek, a pokud, tak budou skutečně jenom minimální. 19 až 22 stupňů, to jsou dnešní teplotní maxima, a biozátěž hlásí nejnižší stupeň zátěže.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Společnost Amazon postaví další velkou halu u Boršova nad Vltavou. Na Českobudějovickou záměr včera posvětili zastupitelé obce podpisem plánovací smlouvy. Ne všichni v Boršově, ale s plány investorů souhlasí. Víc se u nás dozvíte v reportáži po písni kapely MIG 21.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Ano, o tom, že snadné je žít, zpívala, hrála kapela MIG 21 Jiří Macháček v 8 hodin 20 minut v jeho českém ránu. Stavbu haly pro Amazon včera odhlasovali zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Měsíce dlouhá vyjednávání uzavřeli schválením plánovací smlouvy. Skupina Ecolate a developer Garobe nahradí jedním centrem původní plán na 4 průmyslové haly. Část místních se záměrem Amazonu nesouhlasí.
1: Očekáváme 2500 nových pracujících, kteří tady nejsou. Obrovský zásah vůbec do kvality života.
2: Schválení plánovací smlouvy mezi vedením obce a investorem odmítá obyvatel Boršova Tomáš Novák.
1: To všechno přijde a to všechno se dá udělat různými způsoby. A znovu, spolupráce obce s investorem je tady nekonečně důležitá.
2: Zastupitelé smlouvu schválili těsnou většinou 5 hlasů. Nezávislá starostka obce Romana Rýcová, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách, se hlasování zdržela.
3: Já si myslím, že to vyjadřuje názor občanů. Určitě nebudou spokojeni všichni, ale toho asi nedosáhneme nikdy. Byli jsme postaveni před v podstatě hotovou věc, že tam něco bude stát, to něco nakonec bylo schváleno. No, takže to bude Amazon.
2: Dokument určuje hlavně parametry skladovací haly, související infrastrukturu, dále 20-milionovou kompenzaci obci nebo dopravní zatížení v okolí. Právě z něho má starostka největší obavy.
3: Kamiony, které tam budou jezdit, budou jednak blokovat E55, jeden kruhový objezd, další objezdy potom při navčelní. Nejsou koncipovány právě pro kamiony nebo pro velké nákladňáky.
2: Podle obyvatele Boršova Tomáše Nováka ale taková smlouva nepřináší obci žádná pozitiva.
1: Chtěl bych říct, že ano, ale marně hledám. Samozřejmě tyto typy projektů jsou velmi komplikované, mají velký dopad na to okolí. To, co my jsme hlavně teď říkali, nechte toto zásadní rozhodnutí na nové zastupitelstvo.
2: Rozhodnutí zastupitelů naopak potěšilo projektového manažera skupiny Ecolate Tomáše Milého.
4: Vítáme, že zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu. Od chvíle, keď se objevila příležitost záměr upravit, jsme preferovali variantu jedného distribučního centra.
2: Podle Tomáše Milého se investoři po celou dobu snažili na podobě smlouvy s obcí domluvit.
4: Jsme nikdy nechceli ukazovat zastupitelstvu ten tlak, který byl sice představovaný. Naopak jsme po celou dobu se snažili dát obci dostatek priestoru na rokování a poskytnout jej všetky potřebné prostředky a projektovou dokumentaci.
2: Jak ale starostka připomíná, jednání o plánovací smlouvě nebyla zdaleka tak jednoduchá.
3: Nejdřív tak trochu spekuloval, jestli by nás nemohl malinko někde podusit, ale zjistil, že se nedáme. Tohle to bych řekla, že je taková optimální dohoda.
2: Pokud investor do jednoho roku nesežene všechny podklady, může obec smlouvu vypovědět. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Při ranní nehodě u Lipanovic na Českobudějovicku zemřel člověk, okolnosti nehody vyšetřují policisté. Víc k tomu poví Lukáš Pelikán ve zprávách v 8:30.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Jeden člověk dnes ráno zemřel při nehodě u Lipanovic na Českobudějovicku na silnici směrem na Novou Ves. Auto po nárazu do stromu začalo hořet. Podle jeho české policejní mluvčí Lenky Krauzové se nehoda stala po půl páté. Ve vozidle byl jeden člověk. Okolnosti a příčiny nehody vyšetřují policisti. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes budou hlasovat v referendu o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 chce v lokalitě postavit společnost ČES. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu desítek milionů korun. Lidé sepsali proti záměru petici, obávají se negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví. Jihočeští farmáři letos v prvním pololetí chovali 231,5 tisíce kusů skotu. Krávy tvořily téměř 40%. Počet hovězího dobytka byl stále nejvyšší mezi kraji, přestože ho ubylo skoro o 2%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Stavy prasat oproti stejnému období loňského roku vzrostly o 14%. Zemědělci jich na jihu Čech chovali víc než 93 tisíc. Nová brožura Staré město, příběh zmizelého předměstí, sleduje vznik, vývoj i stavební úpravy této části Českých Budějovic. Autorem publikace je archivář Daniel Kovář. Jak informuje mluvčí magistrátu Jitka Bruha-Velclová, knihu si můžou zájemci vyzvednout na pracovišti odboru památkové péče v Kněžské ulici. Fotbalisti Viktorie Plzeň prohráli v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy s belgickým týmem Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Z posledních 5 soutěžních zápasů tak i Západočeši vyhráli jen jeden. A počasí převážně oblačno, večer mraků částečně ubude. Teploty vystoupí maximálně na 22, na horách na 18 stupňů Celsia. Bude foukat slabý, přechodně mírný vítr západních směrů, biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Po srážce auta s jelenem u Velké poblíž Milevska na Písecku na silnici 121 zasahují na místě záchranáři. Další nehody máme hlášené z Prachatic, z Menšíkovy ulice a z Českých Budějovic, z ulice U Smaltovny. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Filmy o Mexiku, Antarktidě, přednáška o pěstování lnu a nebo vycházka za hořečky. Tak nejenom to letos nabízí Mezinárodní festival Naturvision ve Vimperku a my vás na něj za chviličku pozveme.

0: Tak dozněla nám, přátelé, píseň. V podání Jitky Zelenkové Mám chuť psát román v 8 hodin 39 minut v jihočeském ránu. A já jsem slíbila, že pro vás máme ještě jedno pozvání. Přehlídka filmů o zvířatech a přírodě Naturvision začne zítra ve Vimperku. Kromě snímků z celého světa nabízí besedy i komentované vycházky a podrobnosti pro nás má ředitel Vimperského městského kulturního střediska pan Tomáš Jiříčka, který je s námi v tuto chvíli ve vysílání. Dobré ráno, vítejte, pane Jiříčko.
1: Dobré ráno všem.
0: Má ten letošní ročník filmového festivalu nějaké společné téma?
1: Tak hlavně má společné téma výtvarná soutěž, kterou vlastně pořádáme ve spolupráci s Národním parkem Šumava a s Bavorským národním parkem Bavorský les. A to je 35 let Národního parku Šumava.
0: Ano. Má ten letošní ročník nějaké téma? Mezi doprovodný program patří i přednášky, besedy. O čem, s kým budou? Pozvěte nás.
1: Tak doprovodný program, jak říkáte, jsou přednášky a opravdu trošičku jsou zaměřené. Je to na vlastně zaměřené na krajinu, na přírodu, jak vlastně člověk zase může dát pozornost zpátky té krajině, té přírodě, protože ona ho potřebuje. Mezi našimi hosty je pan Václav Cílek, který bude povídat samozřejmě o Šumavě, o tom, jak vznikla Šumava, jak to pohoří vlastně se vyhouplo do této výše, které tady je. Dalším bude hostem mladý poměrně Metoděj Stránský, který zase bude povídat zase o druhém konci, o Mexiku, o tom, jak jeho cesta vlastně do Mexika ho ovlivnila a jak na vlastně se dívá na uvozovkách na Mexiko, které je téměř jako neznámé, ale zase ho poznal jinak. A dalším vlastně takovým naším speciálním hostem bude Monika Michajlová, která bude povídat hlavně k dětem a potom vlastně i na tom gala večeru.
0: Jinak lidé se můžou taky vypravit na komentované vycházky do šumavské přírody. Do jakých míst je průvodci zavedou?
1: Letošní průvodci nás zavedou jednak na Boubín a okolo Boubína budeme. To budeme právě s ředitelem Národního parku Šumava, s Pavlem Hubeným. Dalším průvodcem bude Jakub Hromas, který nás zavede na druhou nejstarší českou vlastně naučnou stezku, Suslavický okruh, a tam navštívíme právě hořičky, které začínají teď kvést. A vlastně potom máme speciální vycházku, ta bude na keltské hradiště Věnec, nedaleko Vimperka, u Lučovic, a to bude speciálně vlastně pouť návratů a tam bude několik průvodcí, právě Moniku Michajlovou, a bude koncert pro krajinu v podání Svargy.
0: Festival Naturvision potrvá celý týden, v sobotu 26. září ho zakončí gala večer. Čím bude výjimečný?
1: Právě gala večer bude výjimečný naším hostem Monikou Michajlovou, která je představitelkou nadačního fondu Mosty a prameny. A Monika Michajlová vlastně přináší takové to vlákno života, vlákno přírody, a to je právě, protože ona byla několik let v horách Sierra Nevada a navštívila tam, anebo žila tam vlastně s domorodými kmeny Kogi a Wagi. A právě i přivezla domorodce sem k nám na Šumavu a ty nás prováděli po našem území a ukazovali nám, jak můžeme nahlížet na krajinu jinak, než jenom tím, že tam doběhneme nebo přijedeme rychle na kole. Takový to sklidnění a načerpání vlastně toho vlákna přírody a krajiny.
0: K návštěvě festivalu Naturvision v nás pozval ředitel Vimperského městského kulturního střediska pan Tomáš Jiříčka a my vám za to moc krát děkujeme. Mějte se hezky a pozdravujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak přátelé, slyšeli jste pozvání pro vás. 8.43, no a jestli vám k tomu všemu bude přát počasí, tak to se od nás dozvíte už za malou chvilku po písni kapely R.E.M.

0: počasí.
1: Vítám Evu Houbovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno do třetice. Zdravím. Tak počasí nějak se nám proměnilo od těch předchozích vstupů?
2: Trošku se oteplilo, tak o 2 stupně. Obloha je pořád oblačná a že zatažená, na západě kraje se možná objevuje ojediněle pár kapek. A ta teplota v nižších polohách je mezi 8 a 14, na horách mezi 6 a 10 stupni. V Českých Budějovicích je teď skoro zataženo 13 stupňů, jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře skoro 1016 hektopaskalů. Na Choráňově je taky skoro zataženo 9 stupňů a jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
1: Tak to je aktuální situace a jaké počasí nás čeká přes den. Zaznamenáme nějaký déšť?
2: Déšť, pokud ano, pak jenom ojedinělé slabé přehánky. Jinak obloha bude převážně oblačná a potom večer té oblačnosti trošku ubude. Nad naším územím se totiž rozpadá studená fronta. Teplota vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 15 až 18. Vítr se rozfouká mírný ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
1: Takové počasí nás čeká dnes. A co víkend? Začněme pěkně po pořádku sobotou.
2: Od západu se k nám rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. Obloha bude převážně polojasná, jenom ráno se ojediněle vytvoří mlhy. Teplota klesne na 9 až 6 stupňů, přes den vystoupí na 20 až 23 a na horách bude do 19. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne západní nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Bio zůstane na jí nízké zátěži.
1: Jaká bude neděle?
2: To přes nás od severozápadu přejde studená fronta. Zpočátku bude malá oblačnost, ale v poledních hodinách se od severozápadu zatáhne a na většině území se přidají přehánky nebo déšť. Teplota se bude ráno pohybovat kolem 10, odpoledne kolem 22 stupňů a vítr povane mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A jakým počasím odstartuje příští týden, tedy pondělí?
2: Podzim začne s dvoudenním předstihem. Začne k nám proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. V pondělí čekáme velkou oblačnost hlavně vysokého patra. Srážky se pak objeví v noci na úterý. Teplota bude ráno kolem 7 a odpoledne už jenom tak do 18 stupňů. Vítr mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Děkujeme vám, mějte se hezky, pěkný den i víkend. Naslyšenou.
2: Děkuju vám taky. Naslyšenou.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské ráno se blíží ke svému závěru, ale plyně ho vystřídá Jihočeské dopoledne. Nebojte se, u nás o nic nepřijdete. Akorát mě vystřídá Matěj Vodička. Ahoj Matěj, hezké dopoledne, vítej.
1: Krásné, troufnu si tvrdit, stále ještě ráno, Hanko.
0: Ano, stále ještě ráno. Co nás čeká v Jihočeském dopoledni?
1: Já to vezmu rychle a bude to hodně. Zamíříme třeba k sousedům do Středočeského kraje. Podíváme se, jak tam probíhá sběr škeblí, ale samozřejmě uděláme si výlet do Třeboně. Jihočeská vlastivěda taky nebude chybět v dnešním Jihočeském dopoledni po 9:00. Taky si poslechneme třeba reportáž o tom, jaký je zájem o doučování. No a po 10:00 tradičně se spojíme s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, který dnes mapuje kosí stezku ve Čkyni, taky tipy pro volný čas nebo babské rady. A poslední ještě pozvánka, po 11:00 přijde do studia můj dnešní host Jakub Školoudík, výživový poradce.
0: Budeme se těšit. Tak Matěj Vodička je váš, Hanka Šubrová se loučí, mějte se krásně. Pěkný den i celý víkend, naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Tripartita se podle ministra Juchelky k růstu platů vrátí po pondělním jednání vlády. Česko bude příští rok předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Druhý blok jaderné elektrárny Temelín po neplánované odstávce opět vyrábí elektřinu. Na jihu Čech očekávejte většinou oblačnost s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Příjemné dopoledne. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se k růstu platů v příštím roce vrátí až po pondělním jednání vlády o státním rozpočtu. Po včerejší tripartitě to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Právě od podoby rozpočtu se budou další jednání o platech odvíjet. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula zároveň ocenil, že vláda odložila debatu o neproplácení prvních 3 dnů nemocenské.
2: Myslíme si, že není důvod, aby se hledaly nápady pro zvýšení příjmu státu na úkor například nezaměstnaných nebo nemocných. To opravdu není cesta a varujeme před ní.
0: Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko se její součástí stalo v prosinci 1995. V minulosti působilo jako místopředsednická země. Technici včera v podvečer znovu připojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín do sítě. Neplánovanou odstávku způsobila ve středu závada v části systému řízení nejaderné části, informoval mluvčí elektrárny Marek Sviták. Temelín naposledy snižoval neplánovaně výkon druhého bloku letos v polovině ledna. Důvodem byla výměna ložiska v cirkulačním čerpadle v nejaderné části. Akce Hlava v písku dnes nabídne poslední z letošních prohlídek běžně nepřístupných míst ve městě. Zájemci se podívají do městské kompostárny a zjistí, co se děje s bioodpadem, který město sváží. Součástí prohlídky bude taky nakládání s odpadem. Na akci je potřeba se předem registrovat, říká marketingová koordinátorka Smart Písek Karolina Voráčková.
3: Organizuje ji složka Smart Písek s cílem přiblížit fungování města a městské infrastruktury a otevřít budovy a areály, kolem kterých denně procházíme, ale běžně se do nich nepodíváme. Prohlídky jsou zdarma, je ale nutné se z kapacitních důvodů předem registrovat na stránkách smart.písek.eu.
0: Začátek prohlídky bude odpoledne v 16:30. Papírový Langweilův model Prahy z 19. století si lidé můžou nově prohlédnout taky v digitální aplikaci. 200 let starý model, vystavený v Muzeu Prahy, patří mezi kulturní památky a zachycuje přes 2000 budov starého města, malé strany i tehdejšího židovského města. Pokračuje mluvčí Muzea Prahy Ester Fleischerová.
4: Aplikace vychází z digitálního modelu z roku 2009, který vznikl pro badatelské a restaurátorské účely. Na digitalizaci modelu se tehdy podílelo téměř 200 lidí. Aplikace je nyní přístupná na stránkách Muzea Prahy a kdokoliv si ji může otevřít na počítači nebo chytrém telefonu, a to zcela zdarma.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, večer mraků částečně ubude. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách budou kolem 16. Foukat bude slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný vítr západních směrů. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Stále si dejte pozor na silnici 121 u Milevska směrem na Zvíkov. Za Velkou srazilo ráno auto Jelena. Na místě jsou záchranáři. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je 9 hodin a k tomu 4 minuty začíná jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s datem pátek 18. září. Matěj Vodička vám od mikrofonu přeje krásný den. Určitě jste mnozí z vás, milí posluchači, během řekněme posledních 2 týdnů vyrazili do lesa na houby, když teď po rekordně suchém létě konečně začaly alespoň někde růst. Víte však, že houby nejsou jenom pochoutkou, ale mají taky blahodárné léčivé účinky. Monika Čechová Kolasovská o tom dokonce napsala knihu, která se jmenuje Houbová terapie, léčivé elixíry pro zdraví i krásu. No a my jsme si s ní o houbové terapii povídali tento týden. Záznam rozhovoru si samozřejmě v plném znění můžete poslechnout na našem webu budejovice.rozhlas.cz. Najdete tam taky všechny další rozhovory s našimi dopoledními hosty. No a jistě se už taky ptáte, co nás čeká v nadcházejících minutách v rámci našeho dnešního vysílání. Tak vydáme se třeba do parku v Kladrubech, budeme se bavit taky o tom, jaký je aktuálně zájem o doučování. No a čeká nás samozřejmě jihočeská vlastivěda a v rámci tipu na výlet vás dneska vezmeme do Třeboně. Hned na úvod ale zamíříme k sousedům do středních Čech a bude to tak trochu k vodě. Udělat si výlet k vodě a zároveň pomoct v přírodě můžete u Slapské přehrady. Kvůli nízké hladině tam na březích umírají škeble. Zachráníte je přitom jednoduše tím, že je vhodíte zpátky do vody. Za chvilku se tam vydáme. Zvu vás tedy k poslechu a přeji ještě jednou krásné jihočeské dopoledne.

0: Pokmal Karlův most Michala Prokopa, to je písnička, která doznívá v 9 hodin a 10 minut ve vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Kvůli snižování hladiny v okolí Slapské přehrady umírají na obnažených březích škeble. Povodí Vltavy nádrž upouští kvůli extrémnímu suchu. Český svaz ochránců přírody proto hledá dobrovolníky, kteří by škeble sbírali a vraceli do vody.
1: No ta je krásná, může jít do vody.
2: S Kristýnou Váňovou a Zdeňkou Bémovou z příbramské organizace Českého svazu ochránců přírody jsme se vydali na sběr škeblí. Procházíme písečnou pláž u osady Zrůbek nedaleko Slapské přehrady.
1: Jsme tady asi 3/4 hodiny a máme jich 65. Zatím nejvíc jsme jich nazbírali v neděli 275.
2: Vidím, že vy máte kyblík, rukavice a holínky. Je potřeba ještě něco jiného?
3: Ne, pracovní oděv.
2: A je to zkrátka úplně tak jednoduché, že stačí sebrat škebly a hodit ji do vody.
3: Ano, přesně tak. Jak jste řekl.
1: Můžou tu být různé druhy, že je živá, se pozná, že je zavřená, je těžší a padá ke dnu.
2: Říká Kristýna Váňová. Škeble se často zahrabávají do hlubokého bahna, ale můžou je prozradit slávičky, které vypadají téměř přesně jako pistácie.
3: To je slávička mnohotvárná. Těch jsme před 2 lety našli 10. Je to invazní, no a podívejte se, co tady je teď.
2: Teď je tady jeden kámen, který je úplně obsypaný.
3: Tím, že jich je tolik, tak vlastně potlačují ty naše původní druhy.
2: Vysvětluje mi Zdeňka Bémová.
3: Pro jejich zdravotní stav sundáváme ty slávičky toho invazního mlže.
2: Já jsem tady nějakou našel.
1: Ta vypadá dobře, tak hodíte si ji sám.
2: Dobře. Vadím, když je hodím klidně dál do hloubky?
3: Je to lepší, protože voda neustále ubývá, takže kdyby to bylo těsně u břehu, tak by se museli znovu najít a znovu házet.
2: Zkusím teda daleko, ať je trošku v hloubce.
1: Výborně.
2: Podle koordinátorky sběru škeblí Elišky Prouzové dobrovolníci od minulého týdne nazbírali přes 5 000 kusů.
4: Máme vytipovaných 19 úseků. Ten první víkend se nám hlásilo dost dobrovolníků, bylo to okolo 90 lidí. Teď to postupně zase upadá, je možné, že je to i tím pracovním týdnem, ale určitě budeme rádi, kdokoliv bude mít čas a chvilku, třeba i hodinku po práci se jít podívat na Slapy, tak pokud nám pomůže.
2: Důvodem, proč hladina v oblasti klesá, je upouštění Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu. Vysvětluje z povodí Vltavy Jiří Vajt.
5: Děje se to především z důvodu zajištění ředění přečištěných odpadních vod z pražské čistírny odpadních vod. Současná hydrologická situace ani její prognóza nepředpokládá, že by mělo dojít k nějakým významným srážkám, které by situaci změnily.
2: Podrobnosti o sběru škeblí lidé najdou na webu Českého svazu ochránců přírody. Ze Slap Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice.

9 hodin a 16 minut pokračuje jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Za Perníkem do Pardubic, za Trubičkami do Hořic, kam ale za Marcipánem? No přece do Třeboně. Víc si poslechneme už za chvíli.

0: Stále je s vámi Český rozhlas České Budějovice, že v českých a moravských městech a městečkách narazíte na muzea věnované místní historii a památkám, to je samozřejmě běžná věc. Jedno takové muzeum mají i v Třeboni, i když tohle je vlastně jiné. Jmenuje se Třeboň v marcipánu. A jak název napovídá, všechny exponáty jsou v něm vymodelovány z téhle sladké hmoty. Muzeum navštívil kolega, redaktor Filip Černý a potkal v něm provozovatelku muzea Petru Kovandovou, která zavzpomínala, jak před 10 lety z netradičního materiálu vytvářeli expozici plnou dioramat z historie i současnosti lázeňského městečka.
1: My jsme potahovali, modelovali, dekorovali všechny možné témata historické stahující se k Třeboni a k příběhům, které vlastně vycházejí z historie, ale zadání bylo, musí to být z marcipánu, takže snad se nám to podařilo.
2: No, je tady toho spousta. Založení města, klášter augustiniánů, tady se díváme na proslulou schwarzenberskou hrobku. Vůbec, jak to je s tím marcipánem, jako nejenom tedy laskominou, ale hlavně stavebním prvkem? Je to snadné vymodelovat?
1: Určitě to není snadné. Marcipán jako sám o sobě je taková krásná ryzí hmota, kdy se spojí cukr a mandle, takže co jsou vlastně jenom tyto dvě suroviny. A my u nás tady v Třeboni máme vždycky úkol ho zahustit, obarvit a hlavně vytvarovat do nějakého příběhu, buď pohádky nebo v tomto případě historického stvárnění. A ten marcipán se vždy musí na něco nanést, takže my si pomáháme, když máme zadání třeba tady na švancerberské hrobky, tak my jsme si museli pomoct se dřevem, s polystyrénem, s různýma drátkama, ale potom to všechno lidské ruce poctivě rozvalují, modelují, vytvarují do toho, aby ten marcipán skutečně byl tím vizuálním prvkem a to, co vlastně tvoří tu hmotu, je ten skutečný marcipán.
2: A řekněte mi, je to skutečný marcipán, který by se teoreticky dal i sníst, anebo je třeba nějak jinak složený?
1: My to máme tak jako v sobě, v našich srdcích poctivě, takže my opravdu pracujeme s marcipánem, který je vyrobený z mandlí a je vyrobený z cukru. Ale protože potřebujeme, aby byl co nejtvrdší, nejpevnější, tak ten podíl těch mandlí je tam samozřejmě trošku menší, protože potřebujeme, aby to bylo pevné. A on ten marcipán i má takovou vlastnost, že ta hmota po nějakém čase vyschne a vlastně se stává tvrdým. Je to vlastně takový tvrdý kamínek.
2: Takže i když sliny by se mi zbíhaly, tak bych si možná zub na něm vylomil. Ono, když vyschne, nepraská?
1: Ne, to ne, protože ty vrstvy jsou slabouké, tak nepraská, ale samozřejmě si tam ještě pomáháme potom tím, že to musíme barvit a různě rádílkama jako vydekorovávat, ale ta vrstva je relativně malá, takže proto ono to nepraská a fakt to vytrdne a my máme třeba exponáty 30 let staré a pořád nám hezky drží.
0: No, že je to tak, se můžete ostatně na vlastní oči přesvědčit sami v expozici Třeboň v marcipánu. Najdete ji na třeboňském Masarykově náměstí, otevřeno má v pondělí do neděle a samozřejmě nechybí tam i možnost posezení s nějakou tou sladkostí. Za 7 minut bude 9:30, milí posluchači, stále je s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Teď nabídneme hudbu, třeba Anuka nebo skupinu Black.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Rostlinná, vegetariánská, paleo, nízkosacharidová nebo ketogenní strava. Jak se ve všech těchto pojmech vyznat? Pro výživového poradce Jakuba Školoudíka je to obrazně řečeno každodenní chleba. Specializuje se dokonce třeba na specifické stránky oboru. Pracuje například s klienty po infarktu nebo se ženami po menopauze. A právě Jakub Školoudík bude naším hostem v pátek 18. září. Nalaďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Dvě minuty po půl desáté je stále s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Raně gotický kostel svatého Václava stojí v Hodošíně už od 13. století, ale v březnu 1832 nechybělo mnoho a mohl zaniknout. Zachvátil ho požár a jeho obnova trvala déle než rok. Co všechno ještě tahle malá obec na Táborsku pamatuje, tak to už uslyšíte v dnešní Jihočeské vlastivědě, kterou připravili Lenka Vandrovcová a redaktor Zdeněk Zajíček. Ještě předtím ale pro vás mám Valdemara Matušku.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Hodušín na severovýchodě Táborska patřil k menším obcím. Přesto tu najdeme dvě bývalé školy a hned tři památkově chráněné sakrální stavby. Jeho historii si připomeneme v Jihočeské vlastivědě. Návrší, na němž se rozkládá obec Hodušín, poskytuje ze své výšky 524 metrů nad mořem krásné výhledy do okolí. Historie nevelké obce spadá do období středověku, kdy ji založili Vítkovci. První písemná zmínka o Hodušínu pochází z roku 1291, kdy byla ves přičleněna k příbějnickému panství pánů z Rožumberka. V roce 1530 se novými majiteli Hodušína stali Švamberkové. Dalšími držiteli Hodušína byli Víta mladší ze Rzavého a od roku 1592 Bernard Hodějovský z Hodějova, pán na Milevsku a Konopišti. Ten Hodušín přičlenil k milevskému panství a ve vesnici založil nový hospodářský dvůr. Jeho vnuk Bernard Hodějovský z Hodějova se za 30leté války připojil k odbojným stavům. Po jejich porážce přišel o většinu svého majetku a odešel do emigrace. Milevské panství i s Hodušínem připadlo řádu premonstrátů na Strahově. I když se Hodušín vždy řadil k menším obcím, najdeme tu dokonce dva objekty, které v minulosti sloužily jako škola, a tři památkově chráněné sakrální stavby. Jedná se o barokní faru z roku 1798 a kapli svatého Jana Nepomuckého z přelomu 18. a 19. století, která je cenným dokladem barokní lidové stavby se zajímavým vykrajovaným štítem a klasicistními dveřmi. Dominantou Hodušína je raně gotický kostel svatého Václava ze 13. století. Jehož současná podoba je výsledkem přestaveb prováděných v průběhu staletí. Nejnešťastnějším dnem jeho historie se stal 12. březen 1832, kdy kostel zachvátil požár. Naštěstí strahovští premonstráti kostel opravili a už 28. října 1833 kostel znovu vysvětili.
1: Byla tedy Jihočeská vlastivěda a my pokračujeme dál. Roste zájem o doučování dětí. Rodiče se tak snaží zvýšit šanci svých dětí uspět u přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy. Kolik dnes doučování stojí a jaké možnosti mají rodiče, kteří na něj nemají peníze? Dozvíte se to už za chvíli.
2: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.

0: Vyučování může výrazně zvýšit šanci dítěte na přijetí na vysněnou školu. Proto taky zájem o něj roste. Potvrzují to všechny námi oslovené organizace, které nabízejí přípravné kurzy k přijímačkám i klasické doučování. Největší poptávka je po kurzech českého jazyka, matematiky a angličtiny. Ceny dlouhodobých kurzů se však pohybují v tisících korun a ne všechny rodiny si můžou takové výdaje dovolit. Těm právě můžou zdarma pomoct různé neziskové organizace.
1: Syn docházel na doučování do Člověka v tísni, protože jsme si nemohli dovolit vlastně placený, takže jsme to měli zdarma od nich, za což jsme moc vděční, protože mu to velice pomohlo. Po dlouhé nemoci se nemohl nějak jako navrátit do toho procesu té školy.
2: Popisuje paní Michaela z Prahy. Jejího syna doučovali v neziskové organizaci Člověk v tísni matematiku a fyziku, a to kvůli prospěchu ve škole. Pobočky má tato organizace po celém Česku a zájem o doučování je tak velký, že třeba v Praze jsou teď kapacity úplně plné, popisuje vedoucí vzdělávacích služeb Člověka v tísni Adéla Pospíchalová a dodává, že práce s některými dětmi není vždy jen o školních předmětech.
3: Často pracujeme s dětmi, pro které už jenom to, že se jim někdo hodinu týdně pravidelně věnuje, tak už jenom to může být pro ně jako velká motivace, velký přínos. Máme radost i z toho, když to dítě se začne víc těšit do školy, když tam opadne nějaký strach z toho učení.
2: Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí i humanitární organizace ADRA. Jsou tam ale určité podmínky, pokračuje její mluvčí Vít Hněvkovský.
4: Je to na vlastně doporučení právě třeba OSPODu nebo třeba i jako ze školy dostaneme tip, jestli bychom neměli dobrovolníka, který by se ujmul vlastně toho doučování.
2: Dobrovolníci jsou pro neziskové organizace zásadní a bez nich by takové služby jen těžko poskytovaly. ADRA je hledá právě teď a zájemci se můžou hlásit. O něco levnější doučování než u komerčních poskytovatelů nabízí třeba taky pražské Salesiánské středisko mládeže, popisuje jeho mluvčí Eva Procházková.
5: Cena toho individuálního doučování je 3000 korun za rok.
2: Za komerční doučování rodiče zaplatí podstatně víc. Už od 90. let ho nabízí třeba společnost Zkoušky na nečisto, která žáky systematicky připravuje i na různé druhy přijímacích zkoušek, vysvětluje majitel firmy Petr Husar.
6: U nás dlouhodobý kurz, kde ty žáci začnou na začátku října a končí těsně před přijímacími zkouškami, stojí letos 6500, což vychází asi necelých 150 korun na vyučovací hodinu. Je to teda v nějaké skupince, kde těch žáků může být třeba 10 až 22, třeba 23.
2: Komerční doučování dětí nabízí třeba i portál hlídačky.cz, který doučování zařadil jako další službu k hlídání dětí. Doučování u hlídaček stojí průměrně asi 300 korun na hodinu. V Praze je cena vyšší a záleží i na domluvě s konkrétní lektorkou nebo lektorem. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Marioneta, Tichá dohoda, píseň, která doznívá 9:45. V jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Pacienti nebo i zdravotníci rehabilitačního ústavu Kladruby můžou odpočívat v novém parku. Jak vypadá, tak to přesně zjistila naše reportérka a my se tam za chvíli s ní vydáme.

0: Rehabilitační ústav Kladruby dokončil park pro pacienty. Je bezbariérový a vznikl z vytěžené zeminy při stavbě nového pavilonu. Park má 4,5 tisíce metrů čtverečních. To je plocha o velikosti zhruba 2/3 fotbalového hřiště.
1: Místo, kde se vám chce spočinout, tak na první pohled na mě působí nový park pro vozíčkáře u rehabilitačního ústavu Kladruby. Nespočet kvetoucích květin, keřů, stromů, altánky, cestičky, lavičky. A protože největší část té práce tady odvedl místní zahradník Jan Lhotka, tak právě on mě teď jde tedy provést.
2: Snažili jsme se sem dát stromy, které vydrží celý den, sem svítí sluníčko, tak jsou tady nějaké cedry, borovice, habry.
1: A je hezké, že už to tady i kvete, tady vlevo je takové stinné místo, takže tady vidíme hortenzie. Tamhle jsem viděla krásné kvetoucí motýlí keře.
2: Je tady pár muchovníků, já nevím, jestli to ne ojedí ptáci, než to stihnou pacienti. A je tady i několik temnoplodců aronií.
1: Napadá mě po tom suchém

0: Teď už tady míme i obrovský prostor, kde je založená květnatá louka, která by měla od jara až do podzimu krásně kvést.
1: Je to další takový benefit pro pacienty a jejich rodinní příslušníky, aby během návštěvy měli soukromí, měli tam možnost využití pro děti něco a budou mít hezký výhled do krajiny, protože je to nádherný z jihu, plně otevřený.
0: Uprostřed je obrovský altán, my tady i po bocích vidíme takové menší altány, aby si tam mohli lidé v klidu posedět, i třeba když nebude úplně hezké počasí.
1: Tento altán je cílený na to, aby tady mohly probíhat i terapie.
0: Lenka, pacientka, sedíte tady na lavičce s výhledem na ten nový park. Už jste se tam byla podívat?
2: Byla jsem se tam podívat. A je to moc krásný. Pro nás pacienty je to hrozně příjemný, že si tam můžeme dojít odpočinout, přijít na nový myšlenky, nemyslet jenom na ty bolesti, ale uvolnit se tam, nadýchat se čerstvého vzduchu a získat energii z té přírody.
0: Nový park Harmonie vyšel na 7 milionů korun. Skladrup, Věra Hájíková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Policie pátrá po 14-leté dívce z Českých Budějovic. U Lipanovic na Českobudějovicku ráno řidič narazil do stromu, nehodu nepřežil. Lidé v Mirovicích na Písecku budou dnes hlasovat v referendu o výstavbě větrných elektráren. Teploměry dnes ukážou maximálně 22 stupňů. Dobré dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Policisti pátrají po 14-leté Lence Řezníčkové z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Informovala o tom policejní mluvčí Lenka Krauzová. Dívka by na sobě měla mít bílé triko, bílé tepláky, černou bundu, bílé boty a malou černou kabelku. Je vysoká asi 140 cm, má hnědé oči, hnědé vlasy, výrazně nalíčené rty a obočí. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Ranní nehodu u Lipanovic na Českobudějovicku nepřežil jeden člověk. Po půl páté ráno na silnici směrem na Novou Ves zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Po nárazu do stromu začalo auto hořet. Na likvidaci požáru nasadili hasiči vysokotlaký proud, řekla jejich mluvčí Vendula Matějů.
3: Likvidaci požáru velitel zásahu nahlásil krátce před 5:00. Ve voze byla následně nalezena mrtvá osoba. Nehodu šetří policisté. U požáru zasahovali profesionální hasiči ze stanice Křemže a dobrovolné jednotky obcí Křemže, Chmelná a Jankov.
2: O plánované výstavbě větrných elektráren dnes v referendu rozhodnou lidé v Mirovicích na Písecku. Své hlasovací lístky odevzdají mezi 8 až 22 hodinou v budově městského úřadu a v knihovně místní části Boješice.
4: 2 až 3 větrné elektrárny chce v lokalitě postavit společnost ČES. Město s ní uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu desítek milionů korun. Lidé se psali proti záměru petici. Obávají se negativních dopadů na životní prostředí a zdraví. Z Mirovic na Písecku Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Důvodem jsou závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové příspěvky z nadačního fondu PVZP pro netransparentní spolek. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš jakákoliv pochybení odmítá. Z funkce byl odvolaný letos v květnu. Rusko volí poslance do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé ve volbách hlasují taky lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Favoritem voleb pod přísným dohledem Kremlu je vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Vladimira Putina. Opoziční stranu Jabloko z hlasování vyloučili ruské soudy. Šéf Kremlu ve svém projevu vyzval k co největší volební účasti. O nové sestavě dolní komory ruského parlamentu budou lidé hlasovat do nedělního večera.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, večer oblačnosti částečně ubude. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách budou kolem 16. Foukat bude slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný vítr západních směrů. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na silnici 121 u Velké na Písecku stále zpomaluje odklízení ranní nehody. Auto tam srazilo jelena. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Po zprávách v 10 hodin dál posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a Matěj Vodička vám ještě jednou od mikrofonu přeje krásný pátek 18. září. Dnešek je posledním dnem letošního mezinárodního vojenského a leteckého cvičení Ample Strike, které začalo nad jeho českým nebem před 11 dny 7. září. A kromě armády České republiky se ho zúčastnily taky letecké jednotky armád Německa, Slovenska, Španělska, Maďarska, Slovinska a taky Dánska. No a na letišti v Plané u Českých Budějovic měli svou základnu bitevníky české armády L-159 z posádky v Čáslavi. S jejich piloty natáčel reportáž kolega, redaktor zpravodajství Michal Bělský, a tu reportáž si můžete poslechnout na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Z nebe zpátky na zem, milí posluchači, v závěru této vysílací hodiny nabídneme třeba tradiční babské rady, které dnes se budou věnovat olivovému oleji. Zamíříme taky do Tábora, konkrétně do tamního divadla Oskara Nedbala, abychom se dozvěděli, jaký program tenhle kulturní svatostánek nabídne teď na podzim. No a máme pro vás samozřejmě taky tipy pro volný čas a už za pár minut zamíříme na Šumavu, konkrétně do Čkyně na Prachaticku, kde vznikla naučná kosí stezka pro rodiny s dětmi. Je tam náš regionální stopař, spojíme se s ním už za chvíli a zdravíme taky návštěvu v našem studiu, protože právě teď jsou tady se mnou taky žáci základní školy v Trhových Svinech, kteří se koukají a dívají na to, jak vypadá rozhlasové vysílání. Je pátek 18. září, přeji vám příjemný poslech, milí posluchači, krásné jihočeské dopoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ve Čkyni na Prachaticku vznikla nová kosí stezka, která propojuje poznávání přírody s rodinnou zábavou. Slavnostně ji tam otevřou už zítra a dnes se na ní vypravil náš regionální stopař Petr Kubát, který je tedy přímo na místě a přeju mu dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne, já stojím za obecním úřadem tady ve Čkyni, kde právě ta nová naučná stezka začíná. Teď sem zrovna přišly děti z místní mateřské školy, které si vůbec poprvé tu stezku, která se slavnostně otevře zítra, projdou. Ona obsahuje 8 originálně vyzdobených ptačích budek a taky hravé úkoly pro děti. Ty přípravy stezky začaly tady v místní židovské synagoze, kde děti společně s rodiči a prarodiči ozdobily dřevěné ptačí budky. Ano, a každá z nich teď vlastně čeká na svého ptačího obyvatele. Za projektem stojí členové kulturního a okrašlovacího spolku Čkyně, který letos slaví 20 let od svého založení. No a já jsem teď na místě s Lenkou Pechouškovou ze spolku, tak se jí ptám, co se děti na stezce dozvědí.
3: Takže dobré dopoledne. My jsme moc rádi, že jste se námi přijeli podívat. Děti se na stezce dozvědí zajímavosti o ptácích, o tom, jak žijí, čím se živí, a jsou tam i různé zajímavé úkoly pro děti.
2: Vy máte tady v ruce takovou mapku, takže tu si děti někde můžou nebo rodiny vyzvednout a pak podle toho jít?
3: Přesně tak, můžu si ji v létě vyzvednout v místní synagoze anebo v zimě v obecní knihovně podle aktuální provozní doby. A na té mapeče jsou vyznačeny, jsou místa, kde se nachází ty budky a kde děti můžou vlastně plnit ty úkoly. Ta trasa měří asi 700 metrů, není to nic dlouhého.
2: A je vhodná třeba i pro kočárky, aby taky věděli rodiny?
3: Pro kočárky vhodná není, myslím, že ji zvládnou tak děti od 3 let.
2: Ještě tady stojíme před prvním bodem, kde třeba se dozví něco o síkoře, koňadře, tak jaké třeba zajímavosti jste na ty cedulky dali?
3: Je tam třeba kromě síkory, koňadry i síkora modřinka, kde se děti dozví třeba, že sní 100 housenek za jeden den, nebo se doví, který pták je výborným imitátorem hlasů a podobně.
1: Petře, nedaleko od místa, kde právě teď jsi, vznikla nedávno taky ještě jedna naučná stezka pro děti, je to tak?
2: Je to tak, a zrovna jsem jel cestou okolo, je to naučná stezka kousek od Malenic, kde jsou hlavním tématem lišejníky jako pozoruhodné organismy, vzniklé soužitím houby a řasy nebo synice. Děti stezkou na vrchu Dubovec za Malenicemi provází pohádková postava Skřítka Mechovouse. Oni ji tam otevřeli vlastně před letními prázdninami, někdy na konci června. Jsou tam informační tabule o lišejnících a lesním prostředí, herní a interaktivní prvky pro děti, ale taky dřevěné vyřezávání. Postavy. No a ta malenická stezka taky vlastně podobně jako tady ve Čkyni propojuje tu ekologickou výchovu s dobrodružstvím.
1: Nejen na novou kosí stezku ve Čkyni můžete vyrazit, milí posluchači. Zavedl nás tam dnes náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky moc a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tipy pro volný čas.
1: Přesně 10 minut pro půl jedenáctou, před půl jedenáctou pro vás máme tipy pro volný čas. Dnešek přinese několik zajímavých tipů na výlet za hudbou, historií nebo i za divadlem, tak pojďme na to. V Českém Krumlově začíná festival barokních umění a v Zámeckém barokním divadle nabídne jednu opravdu vzácnou podívanou, a sice novodobou světovou premiéru opery Antonia Draghiho Lo Smemoranto. Opera vznikla ve Vídni už v roce 1683 a dnešní uvedení vychází z dobové partitury i libreta. Za čembalo usedne Ondřej Macek, účinkovat budou soubor Hof Music a tanečníci Epochal Dancers. Dnešní představení tedy začíná v 19 hodin. No a taky v Českém Krumlově můžete dnes zamířit do pivovarské zahrady. Od 8:30 ráno až do 6 večer tam potkáte historický vojenský tábor a současnou techniku armády České republiky. Dny s armádou připomenou 80. výročí příchodu 12. tankové brigády do Českého Krumlova. Uvidíte dobové uniformy, výzbroj a hlavně britskou vojenskou techniku. Odpoledne přidá program ukázku ošetření zraněného vojáka a v 16 hodin přednášku o válečných příbězích Českého Krumlova. No a den zakončí v 18 hodin koncert skupiny Dixie CK. Jdeme do krajského města, do Českých Budějovic, tam se večer můžete vydat do divadla U Kapličky. V 19 hodin tam začíná podzimní část jubilejního 10. ročníku večerů S. Těšit se můžete na tři různé podoby autorské hudby, tedy písničkáře Tomáše Zavadila, Petra Bischoffa a kapelu Levrek. Od folku a blues roku až po zhudebněnou českou poezii. Zkrátka večer pro ty, kteří rádi objevují hudbu, kterou ještě neznají. No a sportovnější program nabízí Besednice u Trhových svinů. Na místním hřišti dnes začíná třídenní moc boj. Ve 13 disciplínách si můžete prověřit, co všechno zvládáte. Od lukostřelby přes šplch a šachy až po kuželky, plavání, stolní tenis nebo šipky. Soutěž pokračuje až do neděle. A pokud vás láká spíš koncert pod širým nebem, tak na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích pokračuje Chess Festival. Dnešní hudební program začne v 17:30 kapelou The Openers, vítězem soutěže Zapínač. A v 19 hodin taky vystoupí Pokáč a ve 21 hodin Ben Kristoval. No a ještě jeden hudební tip na večer: v kostele svatého Jilí ve Strmilově zazní od 19 hodin recitál zpěvačky Leony Machálkové. Doprovodí ji Zuš Allegro Strmilov, tedy tamní sbor. No a v Třeboni můžete zamířit do divadla J.K. Tyla, Chrudimská beseda, tam dnes uvede činohru Bůh masakru. Čtyři lidé, jedno setkání a postupně čím dál méně společenských zábran. A začátek je v 19 hodin. Tolik tedy tipy pro volný čas, milí posluchači, ať už se vydáte kamkoliv, užijte si to a mějte nejen hezký pátek, ale taky celý hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: se podíváš.
1: 10 hodin a 26 minut, to byl Pokáč v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Když se v divadle rekonstruuje velký sál, nabízí se dvě možnosti. Zatáhnout oponu nebo začít hrát trochu jinak. Divadlo Oskara Nedbala v Táboře zvolilo tu druhou variantu. Co všechno se teď mění za dveřmi velkého sálu a kde všude můžete divadlo potkat během podzimu, tak to prozradí už za chvíli jeho ředitelka Linda Rybáková.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Velký sál divadla Oskara Nedbala v Táboře je v rekonstrukci. Divadlo samotné ale rozhodně nezůstává potichu. Můžu to potvrdit. Nedávno jsem tam byl například na doprovodném programu festivalu Tábuk. Podzimní program se odehrává v Don klubu, kavárně a taky na několika netradičních místech po celém městě. Jedním z nich bude už pozítří Truhlárna, kde se odehraje proces s Bohem. O tom, jak se hraje divadlo během velké rekonstrukce a co všechno čeká diváky v dalších měsících, si teď řekneme víc s ředitelkou Táborského divadla Oskara Nedbala, paní Lindou Rybákovou, která je s námi ve spojení. Dobré dopoledne přeji.
2: Dobrý den z Tábora.
1: Tak paní ředitelko, jak jsme už zmiňovali, velký sál je teď v rekonstrukci, ale divadlo hraje dál. Nebylo by pro vás jednodušší divadlo po dobu přestavby zavřít? Samozřejmě byla by to velká škoda.
2: Rozhodně by to jednodušší bylo, protože skloubit velkou stavbu s provozem jakéhokoliv prostoru v divadle je poměrně náročné, ale já si myslím, že já i moji kolegové děláme naši práci moc rádi a myslím, že by byla škoda ztratit kontakt s našimi věrnými diváky, takže jsme se rozhodli opět nabídnout některé programy právě, jak jste říkal, v Don klubu anebo na dalších místech po městě. Takže se na to moc těšíme a hlavně si myslím, že to je pro nás velká výzva vymýšlet další formáty a vlastně vymýšlet nová místa, kde se můžeme s diváky setkávat.
1: To věřím, že to je velká výzva. Co všechno se ve velkém sále během té rekonstrukce změní?
2: No, není toho málo. Vlastně začínáme, nebo respektive když začnu střechou, bude to komplet nová střecha, zateplení, renovace kompletní vzduchotechniky, elektrorozvodu, osvětlení a tak dále, prostě kompletně celý prostor. Navíc sál dostane novou akustiku a také hlavně, na co se asi diváci těší úplně ze všeho nejvíc, to bude nový design včetně velkého komfortu v podobě sedaček, které budou větší a pochopitelně pohodlnější.
1: Tak třeba ta akustika, kterou jste zmínila, na to já se osobně těším jako fanoušek zvukové techniky a zvuku obecně. Ale povězte, jak vlastně vypadá třeba váš běžný pracovní den v době té rekonstrukce, protože ředitelka divadla, které je současně staveništěm, co všechno to obnáší?
2: No, to tempo je poměrně zběsilé, musím říct, a to nejenom jako moje tempo v rámci pracovního dne, ale tempo stavby jako takové, protože jak jste slyšeli všichni, tak to, co se musí udělat, je skutečně velké množství práce a stavaři na to mají velmi omezený čas, asi 5 měsíců. Takže já vlastně každodenně řeším nějaké drobné i větší, nebo dělám drobná i větší rozhodnutí, které se stavby týkají. Odsouhlasuju různé věci, například včera to bylo složení střechy, jenom tak jako pro zasmání nebo drobné změny v projektu. Rozhodujem společně s architekty o tom, jaký budou mít design židle, barvu, opona a tak dále. K tomu všemu vlastně dělám dál svoji dramaturgickou a ředitelskou a každodenní agendu. Takže toho je docela dost.
1: Chtělo by se mi říct, dovedu si to představit, ale nedovedu, nikdy jsem nebyl v takové pozici. Pozítří, jak už jsme zmiňovali, každopádně se hraje v Truhlárně proces s Bohem. Tak proč jste si vybrali právě tento prostor a tuto konkrétní inscenaci?
2: Tak ten prostor jsme si vybrali proto, protože je poměrně syrový a autentický. Nevím, kdo, myslím, že někteří posluchači určitě ten prostor znají, ale většinou asi ne. Je to starý dům na starém městě, který není zrekonstruovaný. A ten prostor je tak syrový a autentický, stejně jako hra Proces s Bohem, která se vlastně odehrává v koncentračním táboře, takže je poměrně ponurá. Nicméně je to velmi silný zážitek, takže na něj určitě zvu.
1: Je něco, co vás na tomhle osobně, řekněme, neobvyklém období baví a máte něco, na co se nejvíc těšíte? Samozřejmě kromě toho, až bude sál opravený.
2: Tak na to se těším ze všeho nejvíc, to máte pravdu. Ale jak už jsem říkala před chvílí, my s kolegy máme skutečně rádi velké výzvy, takže já se těším na představení, která děláme v koprodukci s různými nezávislými pražskými soubory, a nejenom pražskými. Takže například se těším na Dernieru Večeře s novou hrou, kterou děláme už třetím rokem s divadlem Letí, protože to je velký nejenom gurmánský, ale především divadelní zážitek. Hodně se těším na velmi speciální setkání s prezidentem, které organizujeme společně s divadelním spolkem Tygr v tísni. A je toho samozřejmě daleko víc. Jsou to různá setkání s významnými osobnostmi u nás v Don klubu, jako je například pan profesor Hilský a řada dalších. Takže i ten divadelní podzim v rámci rekonstrukce je u nás velmi bohatý a zejména bohatý na setkávání a společně prožitý čas.
1: To jste nám tady úplně krásně představila, ten podzimní program v divadle Oskara Nedbala v Táboře. Ostatně chtěl jsem se na to taky ptát, takže děkuji. No, zmiňovali jsme to kýžené otevření. Pokud všechno půjde podle plánu, tak by se 22. ledna příštího roku divadlo mělo slavnostně otevřít. Víte už teď, čím ten velký návrat do velkého sálu oslavíte?
2: No už to připravujeme poměrně intenzivně a já jsem strašně ráda, že mě spolupráci na tom večeru přislíbila Jihočeská filharmonie České Budějovice, která společně s Loser Sir Kempany z Prahy připraví takový velkolepý večer plný klasické hudby a akrobacie, kdy roztančí a rozehraje komplet celé divadlo, abychom tímto způsobem nový sál pokřtili a představili ho našim milým divákům a návštěvníkům.
1: Budeme se na to moc těšit a hlavně držíme palce, ať to všechno dobře dopadne. Nejen o tom, jaký bude podzim divadle Oskara Nedbala v Táboře, jsme si povídali s ředitelkou této instituce, paní Lindou Rybákovou. Moc krát díky za váš čas a přeji příjemný víkend. Naslyšenou.
2: Taky děkuji a těším se na setkání.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Michael Jackson a Paul McCartney, muzika, která právě teď doznívá v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Porosty do pasu, malé klasy. Farmáři na Vysočině sklízí kukuřici dřív než jindy. Výnosy jsou ale malé. Na některých místech počítají i se 40% ztrátami. To se nejvíc dotkne krmivové základny, kterou navíc poznamenala jarní neúroda sena a pícnin.
1: Který teď právě projel okolo mé sklízí kukuřici na jednom z polí nedaleko Košetic na Pelřimovsku. Já stojím na okraji toho lánu, ty porosty jsou mi někam možná prsou, místy třeba i do pasu, a když se podívám na ty klasy, tak jsou oproti tomu, na co jsme běžně zvyklí, daleko menší. Nicméně sklízet je potřeba už teď, jak mi vysvětlil agronom Jindřich Štix.
2: Kukuřice dneska se dostává do stavu, kdy sušina odpovídá sušině, která by měla být ke sklizni, ale ta kukuřice není narostlá a navíc nejsou úplně dotažený palice, nejsou dopilený, no zase je to důvod sucha. No.
3: Takže bude další problém s krmivem, protože na jaře nebyly pícniny?
2: Přesně tak, ano. Je propad v pícninách a bude pravděpodobně propad kukuřici o nějakých 30-40%.
3: Kombinace nedostatku krmiva a nízkých výkupních cen mléka by mohly vést až k tomu, že se zemědělci budou zbavovat části svých chovů. Myslí si to například i Josef Diviš z farmy Selecta Pacov.
4: Ty farmáři rozhodně někteří prostě se budou zbavovat, tak prvně to bude třeba to hovězí, že jo? To budou ty vejci a pak možná přijdou na řadu i krávy, protože ta situace fakt je velice špatná.
3: A Pelřimovsko v tom není samo. Kukuřice se neurodila například ani na Třebícku, jak mi potvrdil předseda tamní agrární komory Bohumír Hutař.
5: Na Třebícku ještě většinou sklízená kukuřice, nebo ještě někteří dok sklízí, a ta situace je obdobná. Kde trošku dolína, tak ta kukuřice je jak tak, ale prostě jak to potká kopeček, tak je to hrůza a ty plochy převažují. Takže ta sklízeň je hodně špatná, nemáme teda ještě rozbory, ale zřejmě tam bude chybět hodně škrobu, takže i ta hmota zase sklídila, tak se ještě bude muset prostě doplnit nějakou pšenicí nebo ječmenem, něčím prostě. Nebude mít prostě dostatek energie.
3: Neúrodu přičítají farmáři hlavně horkému a suchému létu. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Taky Karla Gotta jsme si poslechli v dnešním jeho českém dopoledni. Tekuté zlato, i tak se někdy říká olivovému oleji. Babské rady už za chvíli připomenou, proč má tato středomořská surovina tak dobrou pověst v kuchyni i mimo ni. Tak si na to počkejte.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Babské rady.
1: Extrapanenský olivový olej je poklad Středomoří. Podporuje vstřebávání živin a má protizánětlivé účinky. Prokázána je také podpora tvorby buněčných membrán a mozkové tkáně. Konzumace 2 až 3 polévkových lžic olivového oleje denně vás činí odolnějšími i zdravějšími a dokonce štíhlejšími, protože díky tomuto oleji budete mít tendenci méně jíst a potlačíte také silné chutě na sladké. Olivový olej působí jako prevence proti úbytku vápníku a dokáže pozitivně ovlivnit hladinu cholesterolu. Vnitřní i vnější užívání tohoto olivového zázraku ovlivňuje kvalitu i vzhled vlasů a pokožky. Hydratuje, vyživuje a zároveň dokáže zbavit kůži i vlasy nečistot. Ve veganské kuchyni se říká olivovému oleji tekuté zlato. Extrapanenský olivový olej je po otevření nutno spotřebovat ideálně do 4 měsíců.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Pátek 18. září a dnešního české dopoledne pokračuje dál, rozhodně ještě zdaleka nekončíme. V 11 hodin přijdu na řadu další zprávy s Lukášem Pelikánem a po nich přivítám ve studiu mého dnešního hosta, výživového poradce Jakuba Školoudíka, který se oboru věnuje už přes 10 let, má zkušenost opravdu s mnoha různými přístupy a mezi jeho klienty patří třeba i lidi s těžkou hypertenzí po infarktu nebo třeba i ženy v menopauze. Pokud vás tohle téma zajímá, zůstaňte s námi, milí posluchači. Matěj Vodička vám od mikrofonu přeje krásný páteční den a děkuje za vaši pozornost.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hradem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já. Jo, jako já.

problém, ať se na hucelý spíšík najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hocom spíší najmou dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.

0: Jsme tu doma a máme přehled. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Rekonstrukce nádraží v Táboře potrvá do jara 2028. Policie pátrá po 14-leté dívce z Českých Budějovic. Turisti ze třetích zemí čekají v Praze po příletu dlouhé fronty na pasovou kontrolu. Dnes to řeší vedení letiště. Obloha na jihu Čech bude převážně oblačná, výjimečně se může vytvořit přeháňka. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Vlakové nádraží v Táboře získá novou bezbariérovou přístavbu. Díky rekonstrukci tam budou nové toalety, výtahy a výdejní boxy. Projekt za víc než 164 milionů korun má na starosti Správa železnic. Dokončení plánuje na jaře roku 2028. Dvě nové budovy budou sloužit jako vstup na nádraží a jako propojení s podchodem, řekl generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
2: Příprava trvala řádově 4-5 let. Vlastně najít tu odpovídající podobu, přistoupit citlivě k tady těm historickým budovám z druhé poloviny 19. století a zároveň dovést cestujícím bezbariérovost, tak to si ten čas opravdu zasloužilo. No a potom jsme taktéž vybírali našeho zhotovitele a to se nám nepovedlo na poprvé.
1: Policisti pátrají po 14-leté Lence Řezníčkové z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Informovala o tom policejní mluvčí Lenka Krauzová. Dívka by na sobě měla mít bílé triko, bílé tepláky, černou bundu, bílé boty a malou černou kabelku. Má hnědé oči, hnědé vlasy, výrazně nalíčené rty a obočí. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Dlouhé fronty cizinců, čekajících po příletu na pražské Ruzyni, dnes bude řešit vedení letiště. Čekají v nich v posledních dnech cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Těch se totiž týká jiný systém vstupu do Česka. Vedení chce čekací doby zkrátit, ale taky zjistit, proč se letiště na situaci nepřipravilo předem, pokračuje ředitel komunikace letiště Marek Seman.
3: EES, tedy Evropský systém vstupu a výstupu, začal platit od dubna letošního roku a je nasazen na vnějších hranicích šengenského prostoru. Týká se občanů třetích zemí, přijíždějících na krátkodobý pobyt a nahrazuje klasické razítkování pasu elektronickou evidencí.
1: Pokud jde o první registraci člověka do evidence, může podle Zemana celý proces kvůli pořizování fotografie, obličeje a otisků prstů trvat déle. Na nadbytečnou výrobu věcí nebo plýtvání upozorňuje akce s názvem Reuse dny. Letos je už třetí ročník. Po celém Česku se každoročně zapojuje stále víc měst i lidí, pokračuje provozní ředitelka Reuse federace Anika Chalupská.
4: Společnými silami bylo zachráněno bezmála 3,5 tuny věcí, proběhlo 40 nejrůznějších přednášek a workshopů a oslovili jsme více než 3000 lidí.
1: Informace o místech a akcích spojených s Reuse dny najdou zájemci na webu Reuse federace. Podobné akce chtějí upozornit na principy a význam tzv. Cirkulární ekonomiky. 3. října bude Reuse den v Českých Budějovicích a v Táboře a taky ve velkém útulku věcí v Jihlavě.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, večer mraků, částečně ubude, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách budou kolem 16. Foukat bude slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný vítr západních směrů, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Se zdržením počítejte na hlavním tahu 34 z Třeboně do Jindřichova Hradce. U Staré Hlíny se jezdí kyvadlově, pokládají tam mikrokoberec. A nedaleko odtud na silnici 24 u Majdaleny řídí provoz kvůli opravám semafory. I tam postojíte, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Tipů na to, jak zhubnout, existuje v dnešní době opravdu nespočet. Některé vám při prohlížení internetu naskakují hned v prohlížeči, aniž byste o ně vůbec stáli. Jak ale vybrat ten nejvhodnější a nejúčinnější způsob? Výživový poradce Jakub Školoudík se tomuto tématu věnuje už více než 10 let a zabývá se třeba i specifickými případy, jako jsou lidé s cukrovkou, po infarktu nebo ženy v přechodu. Nejen o rozmanitosti výživového poradenství si právě s Jakubem Školoudíkem budu povídat už za chvíli. Zvu vás tedy k poslechu a ještě jednou přeji dobré jihočeské dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Výživový poradce Jakub Školoudík je dnes naším hostem. Díky za váš čas, vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Vy v oboru působíte, jak jsem se dočetl, už přes 10 let. Výživu jste ostatně studoval i na Masarykově univerzitě v Brně. Tak můžete říct, co vás k tomuto odvětví přivedlo?
2: Tak mě k výživě přivedlo to, že jsem rád sportoval. A navzdory tomu, že jsem na gymnáziu prospíval relativně dobře, tak jsem vlastně dlouho nevěděl, co chci dělat. A zjistil jsem, že z důvodu sportu mě zajímala hlavně biologie, kromě jazyků, a nakonec teda z té biologie vzešel i ten zájem o sport a výživu.
1: Takže de facto hned po střední škole výživa byla pro vás taková jasná volba, jak se říká.
2: Přesně tak, byla to první volba a když jsem se dostal vlastně na školu, tak jsem byl spokojený a šel jsem do toho naplno.
1: Já už jsem to zmiňoval trochu v úvodu, my žijeme v době, která je zahlcená různými radami i v oblasti výživového poradenství. Stačí si otevřít internet, troufnu si tvrdit, že kdybychom si tady otevřeli počítači, nějaký prohlížeč, tak by nám vlastně nějaké výživové rady skočily dřív nebo později. Prostě člověk to je tím zahlcený a doslova se to na něj sype. Za tu dekádu, co se tomu věnujete, proměnil se ten váš obor hodně, myslíte si?
2: Za mě se hodně proměnil v těch poznacích. Nejsem si jist, že jsem schopen plně zhodnotit, jak se třeba ta práce proměnila v nemocnicích. Já jenom, abych to uvedl na pravou míru, nejsem nutriční terapeut se zdravotnickým vzděláním. Já jsem vlastně studoval regeneraci a výživu ve sportu, takže pro nezdravotnické obory. A tudíž mám zkušenost jenom s těmi finálními klienty. A za mě tam je to za těch 10-11 let vesměs pořád stejný. Jo, lidi se zajímají, zájem o poradenství je, což znamená, že je i zájem lidí o vlastní zdraví, což jsem rád. A tudíž, co si myslím, že se změnilo nejvíc, jsou ty vědecké poznatky a některé pozměnily tu práci docela výrazně.
1: Můžete některé konkrétní zmínit, třeba jenom stručně?
2: Tak myslím si, že takové nejčastější téma v poslední době jsou hovory o cholesterolu, který se propírá horem dolem. A ačkoliv to už není nejnovější informace, tak některé potraviny, ačkoliv cholesterol obsahují, tak se prokázaly jako netolik rizikové, třeba jako jiné. A myslím si, že to je vděčné téma třeba i pro noviny, takže se o tom píše hodně.
1: O cholesterolu taky ostatně budeme mluvit i my za chvíli, ale můžu připomenout posluchačům dnešní babské rady, které byly o olivovém oleji a vlastně se tam tvrdilo, že olivový olej, když se pravidelně konzumuje, nevím, řeknu 2-3 lžičky denně, jak se říká, takže to může snížit cholesterol, takže cholesterol je opravdu velké téma pořád.
2: Ano.
1: No, jak si právě na některé ty v úvozovkách zaručené triky, tak jak jsem o tom mluvil, dát pozor? Měl by člověk zkoušet něco, o čem neví vůbec nic, nebo je vždycky nejlepší a jediná cesta se alespoň jednou, klidně velmi krátce, třeba i po telefonu poradit prostě s nějakým odborníkem?
2: Já myslím, že pokud člověk má alespoň základní představu o tom, jak by ta strava měla vypadat v té zdravé podobě, tak je schopen spoustu informací si zhodnotit nebo zkontrolovat sám. Když jste zmiňoval, že se na něco takového budete ptát, tak jsem přemýšlel, jak bych to podal. A za mě je asi nejjednodušší najít si na internetu Českou společnost pro výživu. Podívat se na ty základní pravidla, kterou pro Českou republiku jsou daná, na co se soustředit. A po pročtení těchto pravidel, není jich moc, je to asi 13 řádků, tak si zhodnotit, jestli to, co jsem se někde dozvěděl nebo slyšel nebo dostal doporučeno, jestli to tam pasuje. Jestli to tam nepasuje, tak bych zpozornil a možná už bych to třeba konzultoval s tím odborníkem.
1: Vidíte, to je docela zajímavý tip, o kterém jsem neměl ani tušení. Kolik času vám zabere sledování vašeho klienta, tak abyste mu byl schopen vybrat opravdu nejvhodnější směr stravu, případně i nějaký vhodný druh pohybu, protože to s tím úzce souvisí?
2: Tak taková ta prvotní anamnéza, ta trvá zhruba hodinu až hodinu a půl. To je vlastně prvotní setkání pro seznámení s klientem, kde já se vůbec snažím zjistit, jak žije, co mu je, jo, jaké má potřeby, kde třeba případně může být ten problém, kde jsou komplikace. A proto prvotní rozhodnutí mi to většinou stačí, s tím, že tedy u většiny klientů je třeba i mít nějaký přehled o zdravotním stavu z hlediska krevního vyšetření. Takže pokud je to dostupné a možné, tak žádám klienty o dodání nějakých krevních výsledků, aby jsme podle toho mohli práci upravit. Což je ale teprve první krok. A to si myslím, že pro některé lidi, co s tím nemají zkušenosti, může být překvapením. Ono to prvotní rozhodnutí výživového poradce, který radí klientovi, se může lišit od doporučení, která ten klient od něj dostane zase třeba za 6 až 12 měsíců.
1: Rozumím. Když jsme se bavili o tom pohybu, tak třeba většina fyzioterapeutů, když se koukne na klienta, tak vidí, v čem je problém, že třeba má nějaký špatný pohyb, jednu stranu, druhou stranu přetíženou. Ve vašem případě výživového poradce, asi když se na toho člověka kouknete, tak asi na první dobrou je hodně těžké zjistit, co ho trápí a co by byl ten problém.
2: Ano, ano, to je ve většině případů jako prakticky nemožné. Takže je pravda, že někteří klienti, některé diagnózy jdou poznat od pohledu, jo, silného diabetika si myslím, že zkušený člověk jako pozná pohledem, ale na vše ostatní je třeba se vyptat a samozřejmě něco je třeba zjistit i z krve, protože o tom ten klient ani neví. Což je za mě i výborný krok, třeba lidé, kteří se zajímají o výživu částečně i preventivně nebo zatím s menšími problémy, tak na základě toho krevního vyšetření můžou zjistit, jaké další problémy se blíží a my jsme schopni je zastavit, aby k ním nedošli.
1: No a teď myslím jedna poměrně důležitá věc, která by mohla posluchače zajímat. Jde zhubnout i bez pohybu, nebo klientům vždycky doporučujete, aby se alespoň trochu hýbali?
2: Tak tohle je důležitý dotaz a vlastně ze dvou důvodů, protože i ten pohyb se hodně, ať už třeba na sítích nebo ve zprávách v novinách, propírá. Za mě je důležité dělat pohyb vždy, když je to pro klienta reálné. Bohužel hodně pracuji s klienty, kteří ty pohybové možnosti mají omezené, ať už z důvodu zdravotních potíží, pohybových problémů, někdy třeba i z důvodu pracovních, takže tam si musíme vystačit jenom teda s tou stravou a případně zlepšovat nějakou tu tělesnou kapacitu k pohybu. Ale prakticky všude se dá udělat nějaké zlepšení, ať už větší nebo menší. Takže abych to nějak lehce shrnul, tak ano, s pohybem je vždycky zdraví lepší, i ta zdravotní prevence, a i to hubnutí je ve většině případů snadnější. Neznamená to však, že by to bez pohybu nešlo.
1: Říká výživový poradce Jakub Školoudík, který je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Když jsme mluvili o tom zahlcení informacemi na internetu právě ve vztahu k výživovému poradenství, k hubnutí a tak dál, tak vy se specializujete mimo jiné taky na nutriční poradenství pro lidi s různými druhy chorob, například i s cukrovkou. A tady bych se nejdřív zastavil u jedné věci, protože existuje lék na cukrovku jménem Ozempic, jenž v současnosti opravdu hojně využívá nikoliv pro svůj původní účel, ale hlavně pro hubnutí mnoho lidí. Je to takový fenomén. Co si o tom myslíte? Člověk sice ztrácí váhu, ale otázka je, za jakou cenu?
2: Ano. Co se týče těchto léků, vlastně Ozempic je jeden z příkladů těch GLP-1 agonistů, které se v poslední době používají právě na tu redukci hmotnosti. Za mě, pokud je to vedeno pod lékařským dohledem, tak je to výborná metoda, protože vlastně otvírá dveře pro řešení situací, které klient žádným jiným způsobem nedokázal vyřešit. Takže rozhodně si nemyslím, že to je lék pro použití hned v první řadě před tím, než se vyzkouší jiné postupy. Já samozřejmě nejsem lékař, takže budou existovat indikace, kdy vám může doktor doporučit užívání takového léku i v jiném postupu, v jiném pořadí. Ale pokud už klient zkusil všechno, opravdu s tím bojuje, myslím si, že tyhle ty léky, které jsou a které zároveň vznikají, otvírají dveře v podstatě k lepšímu zdraví, mnohem širšímu spektru lidí i se zdravotními problémy.
1: V jednom z nedávných rozhovorů jste řekl, a teď budu citovat, z čistě fyziologického a lékařského hlediska není žádné množství alkoholu pro tělo prospěšné, zatěžuje játra a podporuje ukládání tuku. Na druhou stranu, po letech praxe se už na věci dívám jinak. Konec citace. Jak jste konkrétně tohle myslel? To by mě docela zajímalo.
2: Dobře. Tak samozřejmě v tomto článku nebyl předaný celý text, musel to být pan novinář redaktor udělal dobrou práci, takže se to lehce zestručnilo, nicméně ano, je to tak, jak jsem psal, vlastně zdravotně prospěšný není žádný alkohol, dlouhou dobu se tradovalo, že sklenička vína večer je pozitivní, bohužel bylo to chybnou interpretací těch studií, které byly relativně staré, když dělané ve velkém počtu, a neodpovídali realitě, dnes už se ví, že prostě ten alkohol opravdu škodí. Na druhou stranu, myslím si, že existuje určitá rozumná meze, kterou si většina lidí stejně neodpustí, a za mě je lepší povolit si trošku a občas, pokud mi to udělá radost, než si třeba roky říkat nic nebudu pít, chci být dokonalý a potom se utrhnout z řetězu.
1: Vy máte zkušenost s vedením cvičení pro osoby s nadváhou, konkrétně třeba i s osobami po infarktu nebo s těžkou hypertenzí. Jak se zrovna v tomto případě k dané věci přistupuje? Protože jako laik si asi dovedu představit, že člověk, který je po infarktu, tak ho asi nebudete nutit chodit do posilovny, aby tam zvedal, jak se říká, na benchi nějaké desítky kilogramů a tak dál.
2: Ano, ano, je to tak. Ten pohyb je pro lidi po infarktu jeden z velmi důležitých vlastně parametrů nebo způsobů udržování toho zdraví. Takže v prvních měsících samozřejmě se musí velmi zlehka, řekněme po nějakém půl roce už je vhodné zařadit cvičení. A tam je důležité, aby to cvičení bylo primárně aerobní. To znamená nižší zátěž, delší dobu, nižší tepovka. Hlavně by nemělo docházet k přetlaku v těle, to znamená k zvedání takové zátěže, která zvedne tlak, a nebo při které by se zadržoval dech.
1: To znamená chůze třeba?
2: Chůze je ideální, plavání, chůze s holemi, případně použití nějakého eliptikalu, jo, který vlastně trošičku simuluje běh, ale bez těch nárazů a bez rizika poškození třeba jiných tkání.
1: To se bavíme o tom pohybu samozřejmě. A co ta stránka té výživy? Jakou výživu by měl člověk s nějakými srdečními potížemi, asi to můžeme zobecnit, dodržovat?
2: Tak, člověk po infarktu by se měl primárně zaměřovat na to, aby všemi dostupnými způsoby, formou té stravy a životního stylu, snížil svůj cholesterol, reálně co nejvíc snížil svůj tlak nebo ho reguloval, a zaměřil se i na to, aby měl správně regulovaný cukr, což znamená, že všechno. Jo? Prakticky jak toho dosáhnout? V podstatě existuje mnoho doporučení, jak touto cestou jít. Tam je důležité, aby se jídelníček poskládal z potravin, které jsou prostě základní. To znamená suroviny, které si vypěstujete nebo v uvozovkách porazíte nebo ulovíte a lehce zpracujete. Neměly by tam být technologicky zpracované potraviny. A asi není prostor tady říct vše do detailu, ale za mě bych doporučil buď klasickou racionální dietu nebo takzvanou DASH dietu, která je určená na snížení krevního tlaku a obsahuje velké množství ovoce, zeleniny, základních surovin a malého množství nasycených tuků.
1: Předpokládám, že samozřejmě klíčovou součástí vaší práce je i ta čistě psychologická stránka. A to nejen pokud se budeme bavit o té výživě, ale i o tom pohybu. Třeba právě v tom výše zmíněném případě člověk po infarktu nebo s nějakou těžkou hypertenzí, ale vlastně i ve změně k přístupu k té výživě obecně je především asi klíčové toho člověka nějakým způsobem správně namotivovat. Pokud už si prostě neuvědomí sám, že je něco špatně, že prodělal nějakou těžkou chorobu, která ho ohrožuje na životě, což taky předpokládám, že se asi stává. Jsou lidi, kteří si neodpustí prostě, když to tak řeknu, nevím, salám s párkem třikrát týdně, i když prostě ví, že ten cholesterol by měli snižovat.
2: Ano. Je pravda, že spousta lidí si neuvědomuje rizika, která si třeba způsobuje tou stravou. Z toho důvodu si myslím, že je dobré, že k tomu existují třeba přednášky, kurzy, jo, i nějaké odborné publikace. Já jsem se trošičku teďka ztratil, připomenete mi hlavní.
1: Určitě, šlo mi o to, ta psychologická stránka.
2: Psychologická stránka, děkuju. Tak, já mám to štěstí, že já se většinou setkávám s klienty, kteří už nějak namotivovaní jsou, proto mě osloví. Jo, takže část práce je vlastně vystaraná. Druhá část, ale kterou musím zastoupit já, je vlastně ta jednak dlouhodobá motivace, protože ta změna stravy chce buď nějakou disciplínu, anebo nějaké opravdu vědomí toho, že je třeba dlouhodobě pokračovat v tom samém, aby tam byl dlouhodobější účinek. A v tomhle tom se snažím klientům hodně pomoct. Nejsem psycholog, ale dělám prostě to vedení. Řeknu, kdy to, co dělají, je správně, kdy je to nesprávně, nebo kam to vede. A snažím se je podpořit a pochválit i za ty dobré výsledky. A podle mě tohle to dělá obrovský rozdíl, že máte s kým se o tom pobavit a nikdo vám neháže klacky pod nohy.
1: Stalo se vám třeba někdy, že některý z vašich klientů trpěl třeba hypertenzí nebo byl po infarktu, prostě po nějaké, řekněme, vážné prodělané chorobě, začal cvičit, začal lépe jíst a podařilo se mu opravdu drasticky třeba snížit ten vysoký krevní tlak, až tolik, že vás to překvapilo samotného?
2: Ano, ano. A po těch letech už to není úplně překvapení, je to spíš potěšení, protože samozřejmě u někoho se to povede. Ty výsledky ohledně snížení krevního tlaku jsou hodně rozdílné podle toho, kolik člověk zhubne, v jakém je zdravotním stavu, jaký má ten denní režim. Ale jsou i lidé, kteří se dostali buď na úplně minimální dávky léků předtím, než ta naše intervence začala. A někteří se jich i zbaví, což ale je spíše případ těch, kteří tu hypertenzi neměli dlouho nebo silnou.
1: Když jsou lidi ochotní kvůli zhubnutí užívat chemii, která má primárně jiný účel, viz třeba ten Ozempic, je takto podobně silná i jejich vůle? Jaká je v tomhle ohledu tedy vaše zkušenost? Předpokládám asi, jak jste zmiňoval, tak spíš pozitivní.
2: Tak, síla vůle si myslím, že je hodně přeceňovaný faktor. Za mě, když víte, jak věci správně dělat, tak tu vůli nemusíte ani zdaleka používat tak, jak si lidé běžně myslí. Jo? Takže celá úprava stravování není o odpírání. Je to o tom naučit se jíst jinak a vlastně naučit váš mozek vnímat běžné kvalitní potraviny jako jídlo a ne jako něco, co musím. Jo? Takže v tu chvíli může být i užívání nějaké v uvozovkách chemie na místě ve chvíli, kdy se třeba tyto vzorce dlouhodobě nedaří přepsat, navzdory tomu, že se klient snaží, anebo ta zdravotní rizika jsou tak vysoká, že tenhle ten proces by trval moc dlouho a mohlo by to znamenat závažné poškození zdraví té osoby.
1: Vy jste zmiňoval taky i případy, kdy člověk toho vyzkouší opravdu hodně, jak z hlediska té stravy, tak z hlediska toho pohybu. A pořád to nepřichází, pořád se nedostavují ty výsledky. Co dělat teda vlastně v takových situacích?
2: Tak, velmi často se podaří odhalit tyhle ty příčiny. Jo, pokud teda není chyba v motivaci klienta, což se bohužel občas stane. Mnohokrát jsem se setkal s klientem, který chtěl zhubnout 25 kilo, ale po 7 kilogramech klesnul tlak, klesnul cukr, lékař byl spokojen, výrazně pochválil a pokud té osobě nevadí kila navíc, tak ta motivace končí. Jo, já už pak můžu motivovat, jak chci a nic se dále neposune. Nicméně jsou osoby a je to teda jenom moje osobní zkušenost, od určité váhy navrch se mi opravdu stávalo mnohem častěji, že se klientovi nedařilo. A ne vždycky jsem byl schopen odhalit, jestli je to tou psychickou stránkou, nebo opravdu to tělo se brání. Jsou důkazy pro to, že čím víc tuku v těle je a čím delší dobu osoba ho takhle má, tak může být i po fyzické stránce složitější tu změnu udělat. A pokud to nejde s výživovým poradcem nebo nutričním poradcem, může být na místě třeba ta léčba.
1: Výživový poradce Jakub Školoudík je dnes naším hostem. Je stále se mnou ve studiu, za 5 minut bude 11:30. My si teď poslechneme krátkou písničku od Jiřího Schellingera, Jsem prý blázen jen, a za okamžik se zase k rozhovoru vrátíme. Tak si na to počkejte, milí posluchači.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zhruba za půl minuty bude 11:30 a se mnou je stále ve studiu výživový poradce Jakub Školudík, který je dnes naším hostem. My jsme si tady už povídali o tom cholesterolu. Tak jaký způsob stravování je podle vás nejvhodnější právě pro snížení hladiny cholesterolu? A co když má člověk třeba k té vysoké hladině nějaké genetické predispozice? Protože s tím jsem se třeba já osobně setkal.
2: Tak v první řadě bych rád řekl, že těch změn, které je třeba udělat pro to, aby se cholesterol snížil, je hodně. Takže prosím, aby posluchači jako spousta jiných nespadali do toho, že si najdou jednu radu, tu náročně dodržou a pak zjistí, že se nic nestalo. Jo. Takže na snížení cholesterolu, když to vezmu asi z té nejzávažnější strany, je hrozně důležité vysadit cukr. Prostě běžný přidaný cukr opravdu ten cholesterol zvyšuje markantně, zvyšuje další rizika, která třeba s cholesterolem nesouvisí, ale přičítá se vlastně ta zdravotní rizikovost, když ho konzumujeme. Takže to je první, co můžeme udělat. Není třeba vynechávat ovoce, to je v pořádku, i sušené, ale přidávaný cukr dělá hodně. Další důležitá změna je snížit konzumaci nasyceného tuku. A to si myslím, že může být pro běžnou osobu úskalý, zvlášť pokud třeba nemá přehled o složení potravin. Jo? Takže nasycený tuk by se měl konzumovat maximálně do 10% celkového energetického příjmu. Pro spoustu lidí je to nic neříkající číslo, ale když si to spočítáte, tak to vychází tak, že je v podstatě lepší jíst libovější maso, jo, pokud vejce, tak ne zas v tak vysokém množství, méně tučné síry, třeba 30%, spíše se vyhýbat větším množstvím másla, jo, bohužel i toho sádla, které v menší míře třeba na pánev se hodí, ale dál ne. A opravdu si tenhle ten příjem hlídat, zvlášť pokud jinak jim všechny potraviny. No a potom je velmi důležitý teda pohyb a příjem vlákniny. To jsou asi takový ty hlavní, i když jsem nevyčerpal celý seznam.
1: Vy jste zmínil taky ty živočišné tuky, máslo, sádlo. Samozřejmě v tomhletom ohledu se možná v posledních letech trošku proměnila ta tendence nahlížet na tyto suroviny, třeba obecně i v tom výživovém poradenství, protože lidé se mohou dneska často dočíst, že samozřejmě ty živočišné tuky, jako je sádlo, máslo, tak jsou mnohem zdraví víc prospěšnější než ty rostlinné. Ale ono samozřejmě asi nejvíc záleží na tom množství.
2: Jednak záleží na množství a jednak záleží na složení stravy a zdravotním stavu. Za mě tady jsou v podstatě takové dvě strany. Jedna strana propaguje jezení základních potravin, tučných potravin, hodně živočišných produktů a naopak propaguje ořezávání sacharidů, příloh a dalších vlastně člověkem vyrobených potravin. Na druhé straně jsou tady obrovská data za desítky let výzkumu, která prokazují, že zvýšený cholesterol výrazně zvyšuje mortalitu v populaci. Jo. A teď zase, co si máte vybrat? To znamená, za mě z laického hlediska je nejjednodušší zkontrolovat si to krevní vyšetření, nechat se změřit na cholesterol, nějakým způsobem se chvíli stravovat a podívat se do té krve, co to dělá. A když to nejde správným směrem, tak ty nasycené tuky prostě omezit a zaměřit se tou racionální cestou.
1: Když jste mluvil o tom cukru, tak samozřejmě mezi vašimi klienty jsou i diabetici. U nich se zaměřujete třeba na úpravu kolísání krevního cukru, při kterém někdy přicházejí i stavy, kdy má člověk prostě najednou velký hlad, dává si třeba, nevím, nějaký protein nebo proteinovou tyčinku třeba nebo něco podobného. Co diabetikům radíte v takových situacích?
2: Pro stabilizaci krevního cukru u diabetiku je nejdůležitější zesystematizovat celý jídelníček. To znamená na jednu stranu jíst pravidelně, ale obecně se snažíme lehce zvýšit podíl bílkovin, zvlášť pokud jich bylo málo, sacharidy změnit na ty komplexní, ty pomalu se uvolňující, to znamená ideálně celozrnné potraviny, celozrnnou rýži, žitnej chleba, případně brambory v takové úpravě, aby se z nich ten cukr neuvolňoval tak rychle. A lehce omezovat i tuky a použít jejich zdravější varianty. Nejhorší příklad je, co mi kdy řekl klient a bylo jasný, proč dostal cukrovku, je, že zmiňoval pro sebe, že myslel si, že je to správně. On říkal, Já, když si dám párek s rohlíkem, tak jsem si vždycky dal 5 rohlíků a 1 párek. A moji sousedi si dají 5 párků a 1 rohlík. Já to nechápu. Jo? A tohle je přesně ten důvod té cukrovky.
1: Když se bavíme o práci s klienty, kteří trpí třeba nějakou chorobou nebo je trápí nějaké zdravotní potíže, co konkrétně byl pro vás ve vaší dosavadní profesní dráze, lidově řečeno, největší oříšek, největší výzva možná?
2: Tak tady se musím teda úplně přiznat, že největším oříškem byly 2 typy klientů. Jeden typ klientů byl, jakmile má muž nad 150 kilo, tak opravdu úspěšnost ve větším množství zhubnutých kilogramů byla v mnohem nižším procentu než u ostatních. A pak se teda musím přiznat, že osobně jsem se často natrápil s klienty diabetiky prvního typu, protože tam je primární nějaká zdravotní ochrana, jo, a ne cíleně to hubnutí. Takže v některých případech tam to bylo opravdu složitější. Na druhou stranu diabetici prvního typu většinou chodili hubnout mnohem menší množství kilogramů než ve chvíli, kdy než ostatní klienti, kteří chodili s obezitou.
1: Já si nejsem úplně jistý, protože se v tom tolik nevyznám, ale diabetes prvního typu, je to ta v úzovkách cukrovka, kterou má člověk z životního stylu?
2: Ne, to je přesně ta druhá. Jo, to je ta druhá, co vznikne sama. Tam ani ty genetické predispozice prostě často neodhadneme. Stává se u mladších lidí a tam bohužel téměř úplně, buď úplně, nebo téměř úplně končí produkce inzulinu, takže člověk je vlastně odkázaný na léky.
1: Samozřejmě vy jste zmiňoval ten cholesterol, který zvyšuje mortalitu, ale cukrovka je na tom asi hodně podobně. To bude taky velký problém v populaci.
2: Hodně podobně až hůř. Cukrovka je velmi silný přispěvovatel k ateroskleróze a ucpávání cév. V České republice bohužel největší množství lidí umírá na srdečně cévní choroby, kam vlastně spadá ucpávání cév, na infarkt, mozkovou příhodu a dále na nádory, a cukrovka přispívá ke všemu. Dokonce je prokázané, že pokud máte diabetes druhého typu, to je ten, co vznikne buď věkem nebo životním stylem, tak zvyšuje riziko ucpání cév 4x. Jo, takže tam bohužel je prakticky jako jistota, že časem bude problém.
1: Teď se tedy ještě odprostíme od cholesterolu, taky od cukrovky. Jedna z věcí, která mě docela zaujala, protože jsem nikde neslyšel ani moc o tom třeba něco mluvit, nebo když o tom někdo něco říkal, častým tématem, kterým vy se osobně zabýváte, tak je menopauza u žen. Vy klientkám pomáháte upravit životosprávu tak, aby se jejich hormonální změny neprojevily na váze a zdravotním stavu. Vyžaduje tahle konkrétní práce, řekněme, velká omezení, jak po té stránce stravy i po té stránce pohybu právě ze strany těch klientek?
2: Opět bych to popsal tak, že ne omezení, ale řekněme nějaká důslednější rozhodnutí a dlouhodobější. Je dobré zmínit, že ženy právě, které se blíží k menopauze nebo jí prochází, mají všechno opravdu složitější. Tam ty hormonální změny v podstatě způsobí silný diskomfort v mnoha ostatních ohledech, které do té doby ty ženy neznají a muži vlastně vůbec. Takže to samé, co pro klienta, který tuhle tu komplikaci nemá, je složité, tak pro klientku v průběhu té menopauzy je prostě ještě těžší. A je tam zároveň mnohem větší nárok toho organismu na ty jednotlivé živiny. Takže v tomto případě je mnohem i příjemnější pro tu klientku dodržovat všechna doporučení správně a z kvalitních potravin, protože ty nedostatky vitaminů, minerálů, vlákniny a bílkovin se u ní projeví mnohem rychleji a mnohem víc než u jiného člověka.
1: Dá se nějak takhle kategoricky říct, jaké stravě by se měly ženy v přechodu vyhnout?
2: Tak a tohle to je krásné na té výživě. To, co je u většiny těch civilizačních chorob, což menopauza není civilizační choroba, ale spadá to k nějakým komplikacím, to, co je na tom krásné, je to, že ta doporučení jsou téměř vždycky stejná. Jo? To bych rád zdůraznil, protože ono opravdu to vychází tak, že pokud zrovna netrpíte nějakou intolerancí, tak ve většině případů je důležité jít základní suroviny, nějak rozumně omezit kalorický příjem, což ale nemusí ovlivňovat objem jídla nebo sytost. Jíst dostatek bílkovin a zaměřovat se na to, abych jedl ovoce, zeleninu, omezil trošku ty nasycené tuky, konzumoval vlákninu. tím dosáhnu právě i toho, že budu mít dostatek všech těch mikroživin, které tělo potřebuje, a ono se i s tou menopauzou a perimenopauzou bude srovnávat mnohem z nás.
1: Výživový poradce Jakub Školoudík byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a za všechny informace a ať se vám daří. Naslyšenou.
2: Děkuji vám taky. Naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Ještě vás pozvu taky k rozhlasovému sloupku, který si poslechneme už za okamžik. Prozatím se tedy s vámi od mikrofonu loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Je pátek 18. září a kolega Ivan Mls, autor dnešního rozhlasového sloupku, už se těší, že si za pár týdnů zase hezky zakřížkuje. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Už se těším, jak si v říjnu zase hezky zakřížkuji. Pravda, křížkuji pravidelně každý týden 6 šťastných čísel ve sportce, ale tohle křížkování bude přece jen o něco významnější. Jednou za 4 roky si mohu, právě díky křížkování, sestavit ideální městské zastupitelstvo. Ideální alespoň pro mě. Ne, že by můj tip na 100% vycházel, ale mám dobrý pocit, že jsem udělal všechno proto, aby moje město fungovalo co nejlíp a prosperovalo. Komunální volby na rozdíl od těch parlamentních totiž nabízejí největší demokratický vynález od dob antiky – křížkování kandidátů. V té, v uvozovkách velké politice, můžete vybrat jen jednu stranu a maximálně dávat preferenční hlasy v rámci její kandidátky. Tady lze vybírat napříč politickým spektrem a vyzobat si z každé strany někoho. Z mého pohledu tedy lidi, o kterých něco vím, které třeba i potkávám, kteří něco opravdu umí, něco dokázali, umí vzít za věc a nemají v hlavě seno. Zkrátka, nemusím nutně volit jen lídry z plakátů, ale můžu nad svým výběrem opravdu popřemýšlet. Má to něco do sebe. Sliby ve volebních programech by se totiž v některých případech daly považovat za specifickou disciplínu vědecké fantastiky a v rámci komunální politiky se značně překrývají. Každé 4 roky se od jednotlivých politických uskupení dozvídáme, co všechno se u nás musí zlepšit a co pro lidi udělají, co je třeba vybudovat a zařídit, kam napřít síly. Někdo je konkrétní, někdo zůstává jen u obecnějších formulací. Takže křížkování je dobrá metoda, jak oddělit zrno od plev a poslat do zastupitelstva lidi, kteří s vámi sdílejí realitu všedního dne. Přeji hezký den a ostrou tušku při křížkování.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
3: Medicine man,

Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých

0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Život je šatna v kabaretu.

Tento týden ohlašuje poledne vyzvánění rožmberského zvonu, který je zavěšen na věži kostela svaté Maří Magdalény v Černici na Českokrumlovsku. Má hlavní tón G1, průměr 115,4 cm a váží přibližně 1000 kg. Roku 1576 ho ulil konvář a zvonař Jošt Hintermajer v Českém Krumlově. Je dobře, že zvon zůstává na tradiční ruční pohon, který je pro jeho rozeznívání nejvhodnější. Dobré

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5letý trest vězení. Rozsudek je pravomocný. O plánované výstavbě větrných elektráren dnes v referendu rozhodují lidé v Mirovicích na Písecku. Setkání automobilových veteránů dnes začíná v Dačicích na Jindřichohradecku. Sobota bude na jihu Čech slunečná s příjemnými teplotami do 23 stupňů. Jsou tu zprávy. U mikrofonu je Lukáš Pelikán. Odvolací soud potvrdil vinu psychiatra Jana Cimického, ten tak má jít na 5 let do vězení. Cimický podle soudu za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Městský soud v Praze potvrdil i 10letý zákaz činnosti lékaře, rozsudek je pravomocný. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes hlasují v referendu o výstavbě větrných elektráren. Chce je tam postavit společnost ČES. Průběh referenda v budově městského úřadu sleduje reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
2: Do volební místnosti v Mirovicích, před kterou právě stojím, už od 8 hodin neustále chodí obyvatelé města a jeho místních částí. Za poslední 2 hodiny kolem mě prošly zhruba 30 lidí. Je vidět, že jim tento záměr není lhostejný. ČES chce okolo vrchu Háj postavit až 3 větrné elektrárny. Od nejbližší zástavby by stály zhruba kilometr. Zastupitelé loni rozhodli o spolupráci na přípravě větrného parku. Proti záměru se postavili kteří místní obyvatelé a podepsali i petici. Volební místnost bude otevřená do 22 hodin. Z Mirovic na Písecku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
0: Ředitelství silnic a dálnic začalo se stavbou střediska správy a údržby dálnice D3 u Kaplice na Českokrumlovsku. Na sociální síti X o tom informuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Součástí stavby bude taky nová křižovatka se silnicí 1/3 v Kaplici na Vyhlídce. Zhotovitelem stavby za víc než 500 000 000 Kč je společnost Ohla ŽS. Nové středisko údržby by mělo být v provozu v polovině roku 2028. V současné době zajišťuje obsluhu dálnice v celém jihočeském kraji středisko v Chotově na Táborsku a dočasné pracoviště u Libníče na Českobudějovicku. Ředitelství silnic a dálnic taky buduje nové středisko u Borku. Staré loukoťové automobily a řemeslné motocykly si už dnes budou moct lidé prohlédnout v Dačicích na Jindřichohradecku. Začíná tam 3denní akce s názvem Acetylénová nostalgie. Program dnes v 17 hodin zahájí výstava veteránů na dvoře bývalého panského pivovaru.
3: Na dačickém setkání veteránů si lidé můžou prohlédnout vozidla vyrobená do roku 1918. V 3denním programu je kromě společné jízdy a výstavy naplánovaná taky komentovaná prohlídka nebo divácká soutěž elegance. Z Dačic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, výjimečně se vyskytne slabá přehánka, večer oblačnosti částečně ubude. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách budou kolem 16. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1015 hektopaskalů. Noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. Sobota bude polojasná, ráno výjimečně s mlhami, naměříme 20 až 23 stupňů, na horách maximálně 19. Slabý proměnlivý vítr odpoledne zesílí na mírný, západní nebo jihozápadní. Biozátěž bude mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: 2 auta se srazila v Budějovické ulici v Táboře. Nehoda je taky na silnici 20 v Českých Budějovicích na velkém kruhovém objezdu u Globusu. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Milí přátelé, přeji vám krásné páteční poledne. Jsou tu písničky pro radost a s nimi i příslib dobré pohody u pěkné české dechovky. Nechte se pozvat k poslechu. Od mikrofonu vás zdraví Helena Pokutová-Hínová. O první hudební dárek se podělí slečna Veronika Nováková z Vimperka a pan Kamil Janeček z Petříkova. Vážená redakce, prosím o písničku s názvem Pověst dceři neskušené od Doubravanky pro slečnu Veroniku Novákovou z Vimperka, která dnes slaví krásné 16. narozeniny. Veronika je veselá dívka, dělá mamince a všem blízkým velkou radost. Milá Verunko, přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka, radosti ze života, hezkých zážitků ve škole a hraní na saxofon. To přejí mamka s přítelem Mirkem, celá rodina, kapela Pěčnovanka, klub Přátel Pěčnovanky, Janička s Láďou, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, fanklub Doubravanky a všichni, co tě mají rádi. Za všechny píše Láďa Hřídel. 55 let se dnes dožívá pana Kamil Janeček z Petříkova. K narozeninám přejí vše nejlepší zastupitelé obce Petříkov v čele se starostou Luďkem Bínou.

První hudební dárek v písničkách pro radost dnes v pátek 18. září nám zahrala Dobravanka a za okamžik ji vystřídají Babouci. Další obdarovanou bude paní nebo slečna Lucie Kasperová z Prahy. Zdravím redakci písniček pro radost a ráda bych nechala zahrát mé milé kamarádce Lucce Kasperové z Prahy k jejím krásným narozeninám. Milá Lucinko, přeji ti všeho malinko, jen velkou kopici zdraví, oslav dnes svůj narozeninový den tak, jak se slaví. Hlavně ať se ti daří, na tvém dortu nechť ti svíčky září. Dnes je jen tvůj den, prožij ho jako nejkrásnější sen. To vše a mnohem víc ti přejí Martina s vodící fenkou čokoládkou z Českých Budějovic. A ještě tu mám žádost o písničku. Zahrajte prosím od Babouku Na turecké pusté pláni. Stejný hudební dárek poletí rozhlasovou poštou také do Žimutic, kde kulatiny oslavuje paní Miroslava Pavlásková. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti vám, paní Pavlásková, přeji zastupitelé a starosta obce Žimutice.

Tak a dohrál nám Podhoranka, dohráli nám Babouci a čeká nás Podhoranka. A jaká to bude písnička, dozvíme se za okamžik. Také v Jarošově nad Nežárkou se dnes oslavuje. Konkrétně paní Jana Soukupová slaví kulaté životní jubileum. Zastupitelstvo obce Jarošov nad Nežárkou vám paní Soukupová k vašemu jubileu přeje klid, pohodu a pevné zdraví. Další dnešní gratulace je od jihočeské Podhoranky a je určena pro pana Krištofa Špirhanzla, který žije ve Svaté Trojici Otrhových Svinů. V naší kapele posílil a rozšířil pěvecké trio. K dnešnímu svátku přejeme Krištofovi především pevné zdraví, štěstí a radost z písniček, které si s námi zaspívá. Blahopřejí kolegové a muzikanti, zpěváci z jihočeské Podhoranky. A písničku, milí oslavníci, ta bude samozřejmě od Podhoranky a má název Až, až, až.

Pěknou polku nám zahrála jeho česká Podhoranka. Na písničku od Jižanů se už teď může těšit pan Jan Červenka. Generální ředitel motorikov strojírenská Miroslav Dvořák přeje zaměstnanci panu Janu Červenkovi k jeho životnímu jubileu. Hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. Další oslavenec žije v Nových Hradech a je to pan Pavel Kypet. Pan Pavel Kypet slaví významné životní jubileum. Vše nejlepší, hodně zdraví a pohody přeje starosta města pan Vladimír Hokr. Tak pánové, a teď už pozvánka k muzice.

Řečická kapela zahraje paní Aně Sučové z Kardašovy Řečice. Písnička má název Řečické zvony. A co je napsáno v dopise? Vedení města Kardašova Řečice vám paní Sučová přeje k narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, spokojenosti a splněných přání.

Tak to byla Řečická kapela. Paní Anička Ebertová žije ve Varvažově u Písku a drží v ruce plně nádherný dopis. Cituji z přání. Nádherný narozeninový den, maminko, přejeme ti všichni vše nejlepší k tvým narozeninám, hlavně hodně zdravíčka a vše bude krásné. K tomu písničku a velké přání všeho dobrého. Milá paní Ebertová, ze srdce vám gratulují manžel Jan, dcera Dana a synové Jan a Michal. A od nás malá muzika na uše Pepíka s písničkou, která vám jistě udělá radost.

Kašovicích si dnes významné životní výročí připomíná pan Eduard Mikulička. Vážený pane Mikuličko, poslechněte si blahopřání. Milý tatínku a dědečku, k tvým krásným 78. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, pohody a krásných chvil na tvé chalupě. Ať ti lesy šumí, pejsek věrně po boku běhá a každý den máš důvod k úsměvu. Ať ti ještě dlouhá léta přeje štěstí, zdraví a dobrá mužka. Všechno nejlepší ti z celého srdce přejí Zuzka, Vašek, Vašík, Terka, Baruška, Prea, Ivanka, Pavel a Štěpís. Vážený pane Mikuličko, krásné narozeniny i od nás.

Dohrála veselá muzika a těšit se můžeme na keramičku, která už chystá nádherné tango s názvem Klokocký kostelíček. Kdo ho dostane? Paní Věra Tumová ze Soběslavy slaví kulaté životní výročí a toto je, milá paní Tumová, gratulace z dopisu. Všechno nejlepší k tvým narozeninám, štěstí a hlavně hodně zdraví přejí manžel, dcera Renáta, syn Bohumil s manželi, vnoučata Petra, Tomáš, Karolína, Radek, Michal, Alexandra, Tobias a Magdalenka. Vážená paní Tumová, potěšte se písničkou.

Narozeninový písničkový dárek od nás dnes dostane také inženýrka paní Věra Dvořáková z Českých Budějovic. Všechno nejlepší k narozeninám vám paní Dvořáková přejí Irena a Jitka s rodinou. A ještě dovětek, prosíme, pokud možno zahrajte písničku Cestář. Je tady a já doplňuji, hrají Božejáci.

Pěknou polku nám hrali a zpívali Božiáci. Pan Petr Nedbal z Komárova má dnes také důvod slavit, a to konkrétně kulaté životní výročí, za kterým jistě stojí mnoho vzpomínek. Vážený pane Nedbale, hodně zdraví a štěstí do dalších let vám přejí hasiči a hasičky z Komárova. Tolik z dopisu a teď už vzhůru za keramičkou, o kterou si napsal za všechny pan Tomáš Hanzlík.

95. narozeniny oslavíme v písničkách pro radost s panem Václavem Šúsou. Pan Václav Šúsa je z Jílovic. Hodně zdraví a osobní pohody vám, pane Václave, přeji zastupitelé obce Jílovice spolu se starostkou paní Lucií Beránkovou. A my všichni z rozhlasu se, pane Šúso, připojujeme a posíláme vám černovickou dechovku a jarní vody.

dohrála černovická dechovka. Anuška za doprovodu Malovanky zaspívá další oslavenkyni. 95 let se dnes dožívá také paní Ludmila Galistlová ze Zubčic. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, stále dobrou náladu a životní pohodu vám k vašemu jubileu paní Galistlová přeje zastupitelstvo obce Zubčice. Velká gratulace také od nás z písniček Pro radost, milá paní Ludmilo. Krásné narozeniny a hodně zdravíčka přejeme.

Manželé Josef a Věra Borkovcovi žijí v Chotovinách. A než zazní píseň, o kterou si gratulanti napsali, malý hošík černovlasý od Budvarky, přečteme si gratulaci. Právě dnes slaví manželé Pepík a Věrka Borkovcovi z Chotovin zlatou svatbu, tedy 50 let manželství. Do dalších let společného života oběma přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Podepsaní sestra Miluška s manželem Julou a celou rodinou.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
5: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.

Milí přátelé, a to je dnes z písniček pro radost s datem 18. září vše. Na závěr posloucháte Strahovanku, konkrétně jejich orchestrální polku s názvem Strahovanka v náladě. Krásné pohodové odpoledne vám přeje a zítra naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policie vyšetřuje bombovou výhrůžku v hořovické nemocnici jako terorismus. Ukrajina dnes od Evropské komise obdrží další část půjčky, zhruba 80 miliard korun na zbraně a drony. Až 6 milionů korun rozdělí město České Budějovice mezi žadatele o víceleté granty na podporu kultury. Zítra bude na jihu Čech převážně polojasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrůžku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richtrová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrůžce opustit desítky lidí, pacientů a zaměstnanců. Policisté se psy pak celý areál prohledali, žádnou výbušninu ale nenašli. Policie podle Richtrové dál hledá pachatele. Evropská komise dnes vyplatí v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou podle komise určené na nákup raket a dronů. Jde už o čtvrtou platbu, kterou komise Ukrajině poskytne jako součást obranné části půjčky. Dohromady tak letos Ukrajině vyplatí už téměř 15 miliard eur, to je přes 360 miliard korun. Možnost zažádat si o víceleté granty pro oblast kultury vyhlásilo město České Budějovice. Zájemci o finanční dotaci se mohou hlásit do 30. září. Město o programu informovalo na svých webových stránkách. Peníze mají podpořit rozvoj místní kultury a akcí pořádaných pro obyvatele i návštěvníky města. Celková částka, kterou město mezi žadatele rozdělí, je 6 milionů korun. Akce Hlava v písku dnes nabídne poslední z letošních prohlídek běžně nepřístupných míst ve městě. Zájemci se podívají do městské kompostárny a zjistí, co se děje s bioodpadem, který město sváží. Prohlídka začíná v 16:30. Na akci je potřeba se předem registrovat, upozorňuje marketingová koordinátorka Smart Písek Karolína Voráčková.
2: Organizuje ji složka Smart Písek s cílem přiblížit fungování města a městské infrastruktury a otevřít budovy a areály, kolem kterých denně procházíme, ale běžně se do nich nepodíváme. Prohlídky jsou zdarma, je ale nutné se z kapacitních důvodů předem registrovat na stránkách smart.písek.eu.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude odpoledne převážně oblačno, výjimečně se vyskytne slabá přehánka, teploty budou mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách do 18. V noci se ochladí na 10 až 7 stupňů, v údolích až ke 4. V sobotu očekávejte převážně polojasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích je nehoda na silnici číslo 20 u křížení s Labskou u sídliště Vltava a pozor také ve Strakonicích na Ellerově se vyšetřuje nehoda cyklisty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Vesele a zdravě.
1: Vítejte, od mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal
2: a doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
1: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky veseleazdravie.cz, a to téma znělo
2: mdloby a mžitky.
1: Ano, přijde pán k doktorovi a říká: pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona Honzera? Vodu? Pane vodu?
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vyďte, mama.
3: Co? Ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale i třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje, a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šeříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím. Nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
7: Veselé a zdravě.
0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
8: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
8: No, sekundy. Existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty, nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To může jako být poslední minuta předtím, než padnem?
8: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice a jsou, to jsou záležitosti.
0: Žíly na krku tady?
8: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně do mozku.
0: Pro mě obyčejného člověka jsou to žíly, dobře vás, tepny jsou důležitější, ale je to na krku.
8: Ne, nejsou důležitější. Obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně a je to to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
0: My můžeme na toaletě omdlít?
8: Ano, samozřejmě.
0: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven než dovnitř, kdyby nás někdo chtěl zachraňovat.
8: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Přistupem k dalšímu povídání k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky a navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
0: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
2: Tady
0: věděli.
2: Jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karotického sínu. No, to by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě, tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
0: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
2: To je
0: aby
2: možné.
0: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku. V okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
2: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano, které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí.
0: Tak se
2: tak
0: náramek ozve nebo někomu signalizuje
2: ano,
0: problém.
2: Ano, náramek začne pípat a jo, vlastně je jasno.
0: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
2: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
0: Takhle dlouho?
2: No, právě.
0: Myslím, že to bude pár sekund nebo nějaká desítka sekund?
2: Ne, jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě,
0: jo,
2: tak mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu lidé, kteří mají ty panické a taky tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku a my se hned proberou.
0: To dělá schválně, aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalí lije krev do mozku? Nebo?
2: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo.
0: Hmm.
2: Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
0: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ptali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme. Jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak zaprvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, které je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku mívám žitky, tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120/80, čili pokud má třeba 110/70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská jí v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. Nějaké přechody fronty nebo určitý
1: ano,
0: typ počasí?
1: Ano, když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé omdlel z tetování proti očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila,
1: no jo, tak,
0: tak mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě totéž.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole, jedině někdo někoho.
1: To
0: ne.
1: Se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně.
0: No to se, u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že jo. By píchal někdo špendlíkem,
1: no.
0: Ne.
1: Tak u vás se to nedělalo. U nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě. Dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači. A klady už před časem, my jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože ano. Dojde ke změně. Náš zrak...
0: A začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátko 7 leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů, ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to... No, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk rozraduje, že se mu ten mozek překrví, no přesně, a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
0: jako
1: upozornit.
0: Rouška? Nebo člověk stresoval tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vezmete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežené a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jí zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě, výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: předklonit se a zapřít se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. Vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá!
3: Já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, teď oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky, ještě jednou, to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že je v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme se z kauče ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy. Ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: A zkusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: V dnešní co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel aby Gott, to
1: bylo
0: Babylon.
1: Přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky, prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám nikdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuji za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové, vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: 5 let vězení a zákaz lékařské profese potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. Společnost Amazon postaví v Boršově nad Vltavou velkou halu. Obec vyšla investorům vstříc. Čeští tenisté se dnes a zítra s Američany utkají o postup na závěrečný turnaj Davis Cupu. Zítra bude na jihu

0: Čech většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami, některé ale byly jako studentky u Cimického na praxích nebo s ním jinak spolupracovaly. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
1: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
0: Soud také přiznal ženám 30 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. Stavbu haly pro Amazon schválili včera zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Záměr skupiny Ecolate a developera Garbe potvrdili podpisem plánovací smlouvy. Nové centrum má zaměstnat 2,5 tisíce lidí. Obec má získat část infrastruktury postavené investorem a 20-milionovou kompenzaci.
2: Určitě nebudou spokojeni všichni, ale toho asi nedosáhneme nikdy. Byli jsme postaveni před hotovou věc, že tam něco bude stát, to něco nakonec bude Amazon.
3: Vysvětluje nezávislá starostka Boršova Romana Rýcová, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Rozhodnutí zastupitelů potěšilo projektového manažera skupiny Ecolate Tomáše Milého.
4: Vítáme, že zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu. Od chvíle, keď se objevila příležitost záměr upravit, jsme preferovali variantu jedného distribučného centra.
3: Investor má na vyřízení potřebných podkladů 1 rok. Pokud to nestihne, obec může smlouvu vypovědět. Z Boršova Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Policisté pátrají po 14-leté Lence Řezničkové z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Informovala o tom policejní mluvčí Lenka Krauzová. Dívka by na sobě měla mít bílé triko, bílé tepláky, černou bundu, bílé boty a malou černou kabelku. Má hnědé oči, hnědé vlasy, výrazně nalíčené rty a obočí. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Sport. Čeští tenisté se v Praze utkají s Američany o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Po 15. hodině zahájí duel Jakuba Menšíka a Lernera Týna. Ve druhém odpoledním duelu se utkají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Českému týmu by mohla pomoci podpora zaplněné libeňské haly. Jiří Lehečka připomíná, že na zahraničních turnajích takovou atmosféru nezažije.
5: Pro nás je velká výhoda, že jsme měli možnost si zažít Davis Cup v Jihlavě, kde ta hala byla taky famózní a bylo plno. Všichni nás znali dopředu i ty Davis Cupy předtím, takže tohle jsou určitě ty důležité zkušenosti, kterými se tady budeme snažit zužitkovat. Určitě si myslím, že to bude i velký skok pro Američany, kteří teďka poslední měsíc hráli v domácích podmínkách, kde všichni hnali dopředu, to pro ně bude malinko jiný.
0: Zítra se hraje od 14 hodin double a pak zbylé 2 singlové zápasy. Počasí. Na jihu Čech je převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabá přeháňka, teploty jsou mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách do 18, mírný vítr západních směrů večer zeslábne. V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, v údolích až ke 4 nad nulou. V sobotu očekávejte převážně polojasno, ráno se jen výjimečně vyskytnou mlhy. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý, proměnlivý, poledne mírný západní nebo jihozápadní, biozátěž bude na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na dálnici D3 u Ševětína ve směru na České Budějovice, v Českých Budějovicích na silnici číslo 20 u sídliště Vltava a také ve Strakonicích na Ellerově ulici. Jezděte opatrně.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Čtrnáct hodin a 5 minut. Víkend klepe na dveře a dnešní počasí nám přináší trochu sluníčka na obloze, sem tam nějaký mrak a nakonec i pěkné odpoledne. Pohodový pátek z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte jeho České odpoledne, které vám i dnes nabídne zajímavé publicistické příspěvky z regionu i ze světa kolem nás. Jak to vypadá, když seniori tvoří internetovou encyklopedii Wikipedia? To právě teď zjišťuje náš regionální stopař v klášteře ve Vyšším Brodě. V této hodině se s ním spojíme. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes rozhodují v referendu o výstavbě větrných elektráren. O hlasování je velký zájem. Dění na místě sleduje naše reportérka, za chvilku nám řekne víc. A nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na spoluzakladatele legendární skupiny The Black Sabbath, britského zpěváka Ozzyho Osbourna, skupinu Rangers, a právě teď na milovanou českou hudební star Hanu Zagorovou, která prozradí, co všechno je naprosto nezbytné. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Už 3 týdny před komunálními volbami se v Mirovicích na Písecku otevřely volební místnosti. Lidé tam dnes hlasují v místním referendu o plánované výstavbě větrných elektráren. Z místa se hlásí reportérka Jitka Cibulová-Vokatá. Jitko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tak já jsem před jednou ze 2 volebních místností přímo v budově městského úřadu v Mirovicích, ta druhá je v knihovně v Boješicích. Tady v Mirovicích přicházeli voliči krátce po otevření do volební místnosti, tedy už po 8. hodině, a jak jsem dopoledne sama mohla vidět, tak jich bylo docela hodně. Okolo poledne byla maličká pauza, klidno, šli zřejmě lidé na oběd, ale před chvilkou se utvořila před volební místností dokonce malá fronta. 2 členky 6členné komise už dopoledne byly s mobilní urnou taky v domově pro seniory a vyjeli i za dalšími obyvateli, kteří si o to požádali, bylo jich víc než 30. Aby bylo tohle referendum platné, musí odvolit minimálně 35% voličů, což je v Mirovicích 420 lidí. Jestli to tak bude, se ukáže až po 22. hodině.
0: Kdy se poprvé začalo mluvit o možné výstavbě větrných elektráren v Mirovicích?
1: Na začátku loňského roku se na vedení Mirovic obrátila společnost ČES obnovitelné zdroje s nabídkou výstavby 2 až 3 větrných elektráren na jeho území, konkrétně v okolí vrchu Haj, který se nachází zhruba 1 kilometr od nejbližší zástavby. Město po prvním jednání s investorem výstavbu schválilo a podepsalo s ní smlouvu o spolupráci. Následně ale obdrželo návrh na referendum. Ten zastupitelé neschválili. Lidé ale potom začali podepisovat petici za vypsání referenda a pak už ho vedení začalo připravovat.
0: Proč jsou někteří lidé proti výstavbě větrného parku?
1: Jsou přesvědčení o tom, že představuje nepřiměřený zásah do krajiny, přírody a kvality života místních obyvatel. Plánovaná výška turbín je 200 až 250 metrů. Odpůrci argumentují odbornými studiemi, které upozorňují na negativní dopady na zvířata, především na ptáky a netopíry, například můžou rušit jejich migrační trasy nebo se srazit s rotory turbín. Lidé se taky obávají, že by se po výstavbě parku snížila cena jejich nemovitostí.
0: Společnost ČES má zájem postavit větrné elektrárny i u jiných obcí v okolí Mirovic. Uspěla někde?
1: Ano, například v sousedních Horosedlech. Zástupci obce dokonce sami oslovili ČES a nabídli jim možnost výstavby 2 až 3 větrných elektráren ve stejné lokalitě, tedy v okolí vrchu Háj. Smlouva o spolupráci je podepsaná a přípravy na výstavbu jsou v plném proudu. Tyto turbíny budou od Mirovic ve stejné vzdálenosti. Mišovice, které se nachází necelých 6 kilometrů od Horosedel, rozhodly o výstavbě větrných elektráren v referendu loni v říjnu s těsným rozdílem. Pro bylo 83 obyvatel a proti záměru 79. Záměru se nebrání ani nedaleké Mínice a Mištice. A ještě dodám, že obyvatelé Mirovic před 2 lety v referendu odmítli stavbu fotovoltaické elektrárny o rozloze 27 hektarů. Postavit ji chtěla společnost IB Vogt Czech v blízkosti obce Touškov.
0: A já ještě dodám, že volební místnosti se v Mirovicích a Boješicích zavřou ve 22 hodin. O výsledku referenda o plánované výstavbě větrných elektráren vás budeme informovat i v našem vysílání. Tolik z Mirovic na Písecku, Jitka Cibulová-Vokatá. Pěkné odpoledne.
1: Hezký pátek i celý víkend. Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

méně bojím. A počuť hlasné stereo a její strachy pred neverou. Kto si čosi vrta v paneloch?

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a pokud patříte mezi ty, kteří potřebují odložit nějaké to kilo, poslouchejte pozorně. Rostlinná, vegetariánská, paleo, nízkosacharidová nebo ketogenní strava. Jak se v těch všech pojmech vyznat? Pro výživového poradce Jakuba Školoudíka je to obrazně řečeno každodenní chleba. Dnes dopoledne byl hostem našeho vysílání. Část rozhovoru vám nabídneme už za chvíli.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: David Stipka a Eva Farna na vlnách jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Typů na to, jak zhubnout, existuje v dnešní době nespočet. Některé vám při prohlížení v internetu naskakují v prohlížeči, aniž byste o ně vůbec stáli. Ale jak vybrat ten nejvhodnější a nejúčinnější způsob? Výživový poradce Jakub Školoudík se tomuto tématu věnuje už více než 10 let. A zabývá se třeba i specifickými případy, jako jsou lidé s cukrovkou po infarktu nebo ženy v přechodu. Nejen o rozmanitosti výživového poradenství si v našem dnešním dopoledním vysílání povídal s kolegou Matějem Vodičkou.
1: Jde zhubnout i bez pohybu, nebo klientům vždycky doporučujete, aby se alespoň trochu hýbali?
2: Tak tohle je důležitý dotaz a vlastně ze dvou důvodů, protože i ten pohyb se hodně, ať už třeba na sítích nebo ve zprávách v novinách, propírá. Za mě je důležité dělat pohyb vždy, když je to pro klienta reálné. Bohužel hodně pracuji s klienty, kteří ty pohybové možnosti mají omezené, ať už z důvodu zdravotních potíží, pohybových problémů, někdy třeba i z důvodu pracovních, takže tam si musíme vystačit jenom teda s tou stravou a případně zlepšovat nějakou tu tělesnou kapacitu k pohybu. Ale prakticky všude se dá udělat nějaké zlepšení, ať už větší nebo menší. Takže abych to nějak lehce shrnul, tak ano, s pohybem je vždycky zdraví lepší, i ta zdravotní prevence, a i to hubnutí je ve většině případů snadnější. Neznamená to však, že by to bez pohybu nešlo.
1: Když jsme mluvili o tom zahlcení informacemi na internetu právě ve vztahu k výživovému poradenství, k hubnutí a tak dál, tak vy se specializujete mimo jiné taky na nutriční poradenství pro lidi s různými druhy chorob, například i s cukrovkou. A tady bych se nejdřív zastavil u jedné věci, protože existuje lék na cukrovku jménem Ozempic, jenž v současnosti opravdu hojně využívá nikoliv pro svůj původní účel, ale hlavně pro hubnutí mnoho lidí. Je to takový fenomén. Co si o tom myslíte? Člověk sice ztrácí váhu, ale otázka je, za jakou cenu?
2: Ano. Co se týče těchto léků, vlastně Ozempic je jeden z příkladů těch GLP-1 agonistů, které se v poslední době používají právě na tu redukci hmotnosti. Za mě, pokud je to vedeno pod lékařským dohledem, tak je to výborná metoda, protože vlastně otvírá dveře pro řešení situací, které klient žádným jiným způsobem nedokázal vyřešit. Takže rozhodně si nemyslím, že to je lék pro použití hned v první řadě předtím, než se vyzkouší jiné postupy. Já samozřejmě nejsem lékař, takže budou existovat indikace, kdy vám může doktor doporučit užívání takového léku i v jiném postupu, v jiném pořadí. Ale pokud už klient zkusil všechno, opravdu s tím bojuje, myslím si, že tyhle ty léky, které jsou a které zároveň vznikají, otvírají dveře v podstatě k lepšímu zdraví mnohem širšímu spektru lidí i se zdravotními problémy.
1: My jsme si tady už povídali o tom cholesterolu. Tak jaký způsob stravování je podle vás nejvhodnější právě pro snížení hladiny cholesterolu? A co když má člověk třeba k té vysoké hladině nějaké genetické predispozice? Protože s tím jsem se třeba já osobně setkal.
2: Tak v první řadě bych rád řekl, že těch změn, které je třeba udělat pro to, aby se cholesterol snížil, je hodně. Takže prosím, aby posluchači jako spousta jiných nespadali do toho, že si najdou jednu radu, tu náročně dodržou a pak zjistí, že se nic nestalo. Jo. Takže na snížení cholesterolu, když to vezmu asi z té nejzávažnější strany, je hrozně důležité vysadit cukr. Prostě běžný přidaný cukr opravdu ten cholesterol zvyšuje markantně, zvyšuje další rizika, která třeba s cholesterolem nesouvisí, ale přičítá se vlastně ta zdravotní rizikovost, když ho konzumujeme. Takže to je první, co můžeme udělat. Není třeba vynechávat ovoce, to je v pořádku, i sušené, ale přidávaný cukr dělá hodně. Další důležitá změna je snížit konzumaci nasyceného tuku. A to si myslím, že může být pro běžnou osobu úskalý, zvlášť pokud třeba nemá přehled o složení potravin. Jo? Takže nasycený tuk by se měl konzumovat maximálně do 10% celkového energetického příjmu. Pro spoustu lidí je to nic neříkající číslo, ale když si to spočítáte, tak to vychází tak, že je v podstatě lepší jíst libovější maso, jo? Pokud vejce, tak ne zas v tak vysokém množství, méně tučné síry, třeba 30%, spíše se vyhýbat větším množstvím másla, jo, bohužel i toho sádla, které v menší míře třeba na pánev se hodí, ale dál ne. A opravdu si tenhle ten příjem hlídat, zvlášť pokud jinak jim všechny potraviny. No a potom je velmi důležitý teda pohyb a příjem vlákniny. To jsou asi takový ty hlavní, i když jsem nevyčerpal celý seznam.
0: Celý rozhovor s Jakubem Školoudíkem je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dopoledního hosta ve studiu přivítáme opět v pondělí 21. září, kdy dorazí Martin Štula, expert na práskání bičem, který byl jako první Čech zapsán do prestižní americké síně slávy Balwebs Hall of Fame. Povídání začne tradičně po 11. hodině dopoledne.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Sport na víkend.
1: Začneme hokejem. V neděli přivítají hráči klubu Banes Motor České Budějovice Olomouc. Zápas už třetího kola extraligy odstartuje v 17 hodin. V sobotu také v 17 hodin začne atraktivní duel v Maxalize domácího Tábora s pardubickým Béčkem. A do třetice 17. hodina. Sobota, zápas druhé ligy Milevsko-Kadaň.
0: Sport na víkend.
1: A jdeme na tradičně v tomto období velmi bohatý fotbalový program. Ve třetí lize nastoupí českobudějovické Dynamo v sobotu v 16.30 proti Povltavské akademii. Ve čtvrté lize po pátečních večerních zápasech Hluboké s Milevskem a Strakonic v Komárově v sobotu Český Krumov v 10:15 přivítá Spartak Příbram. Odpoledne v 16.30 půjdou fanoušci na fotbal v Soběslavi. Hrát se bude derby Soběslav Táborsko B. Z krajského přeboru vybíráme jeden zápas. V sobotu pojede Dolní Dvořiště do Olešníka. Mohlo by dojít k zajímavému souboji dvou starých, velmi dobrých známých. Za Olešník nastupuje David Lafata, za Dolní Dvořiště Pavel Novák. Utkání začne v sobotu v 10 hodin.
0: Sport na víkend.
1: Slíbili jsme výlet do nižších soutěží, tady je. Plavsko hraje v Jindřichohradeckém okrese 9. ligu, skupinu A. V neděli pojedou fotbalisté z Plavska na hřiště klubu Halámky Hranice. Fotbal mají v Plavsku rádi, určitě vyrazí poutkání na pivo. A podle klubové legendy Pavla Přílepka, nejen po něm.
2: Legenda nejsem, jenom hraju.
3: A trénujete?
2: Ne. No, kluci trénujou, občas zatrénujeme, já nechodím trénovat. Mám malý děti, stavím barák. Máme dobrou partu.
3: Takže zajdete na pivo?
2: Zajdem.
3: Je to povinnost po zápase na pivo, nebo ne?
2: Před zápasem si dá pivo. Vážně, jasný, pivo je povinné.
1: Před zápasem i poutkání a tak to na vsích a malých obcích jeho českého kraje má být. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Možná se potkáme právě někde na fotbale. A kdyby vám cokoliv během víkendu uteklo, nezapomeňte, že v pondělí krátce po 14:30 odpoledne na této stanici začnou sportovní ozvěny.
4: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a my už teď míříme do Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. Konkrétně do tamního cisterciáckého kláštera, kde začal projekt Seniorské Wikiměsto. Jako součást programu Senioři píší Wikipedii. Z místa se hlásí náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já jsem právě teď se seniory na interaktivní procházce po hospodářské části kláštera s výkladem o rybářství a hospodaření kláštera v minulosti a v současnosti. Teď právě tady 19 členou skupinku provádí Petr Dvořák ze správy kláštera. Wikipedisti se tady ptají na různá témata, už si to tady u toho i fotí. Ty účastníci tady budou až do neděle, budou vyrážet přímo do terénu, hledat informace, fotografovat, no a potom z toho nazbíraného materiálu skutečně doplňovat tu Wikipedii. Já už jsem teď tady potkal koordinátorku Lucii Schubert ze spolku Wikimedia Česká republika, tak se jí ptám, proč zrovna tentokrát jste zavítali do Vyššího Brodu a jaký je tady program?
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Tak je to naše 9. seniorské Wikiměsto, to je jenom asi k názvu té akce. A do Vyššího Brodu jsme se letos dostali vlastně díky naší spolupráci, která původně vznikla s Národním památkovým ústavem, který má vlastně ve správě památky evropského dědictví. A přesto vlastně, kde máme studentský program, kde nám studenti na několika školách tak editují články v rámci evropského dědictví, tak jsme se letos vlastně dostali do spolupráce s cisterciáckými krajinami, s místní akční skupinou Rozkvět, která tady právě v regionu působí a která projevila zájem zapojit místní školu v Českém Krumlově. A díky tomu, že jsme vlastně i na jaře na konferenci cisterciácký krajince setkali osobně, tak vznikla i tahle ta myšlenka, že bychom sem vlastně mohli přivést náš další vzdělávací program, což je program Seniori píší Wikipedii.
2: Takže oni tady poznávají to samotné místo, co všechno tady třeba uvidí?
3: Tak my se vždycky snažíme, aby, protože oni tady vlastně sbírají materiál na ty články, které buď nejsou dostatečně doplněné na české Wikipedii, nebo nejsou dostatečně aktualizované, nebo jim třeba chybí fotografie, tak aby si na té akci vlastně mohli doplnit zdroje. To, co potřebují, pro nás je hodně důležité, abychom měli co zdrojovat, takže často jsou to i nějaké výpravy právě do archivů, do knihoven, za nějakou jako místní literaturou. A tady na místě vlastně teď poznávají to, jak ty cisterciácké kláštery fungují. Zjistili jsme, že by možná bylo třeba vhodné doplnit nejenom hesla tady z Vyššího Brodu, ale obecně třeba i odívání mnichů. Chybí vlastně doteďka heslo k cisterciáckým krajinám jako takovým. A cokoliv, co vlastně zjistíme, že se dá ozdrojovat a že na české Wikipedii chybí.
2: A můžou třeba doplňovat i hesla týkající se nějakých osobností spojených tady s klášterem?
3: Určitě. Biografická hesla jsou oblíbená, protože se většinou jednoduše doplňují. To je taková disciplína. Vždycky je to jednodušší u lidí, kteří již nejsou naživu. Tam se nám to vlastně mnohem lépe dokumentuje. Ale z těch aktuálních hesel, která jsou poptávaná, tak jsme se vlastně zaměřili na vznik hesla právě aktuálního převora Jana Justina Berky. Ale to si vlastně už zamluvili studenti z Českokrumlovského gymnázia, kteří na tom právě s naší lektorkou, která tady dnes taky je, pracují. A další heslo, které jsme teď identifikovali, tak je třeba chybějící heslo Jiřího Šindeláře, geofyzika, který se vlastně dlouhodobě zajímá tady výzkumem Závišova kříže a jiných artefaktů, které jsou tady k dispozici.
1: Petře, napadá mě otázka, jak se z takového výletu tedy stane pak nový obsah Wikipedie?
2: Tak já to vysvětlím pro posluchače na praktickém příkladu. Ten wikipedista třeba na místě zjistí, že nějaká památka má na Wikipedii krátký článek nebo u ní chybí třeba kvalitní fotografie, tak ji na místě nafotí, fotografie potom nahraje na Wikipedia Commons, což je společné úložiště médií projektů Wikimedia, no a následně ji může vložit do článku. U textu už je ta cesta trošku složitější, to tam jenom nestačí, že ten účastník tady něco uslyší a uvidí. Pro encyklopedický článek potřebuje informace doložit publikovanými a ověřitelnými zdroji. Proto mají velkou hodnotu právě místní historické publikace, prameny, odborná literatura nebo další spolehlivé zdroje. Článek potom může být rozšířený a opatřený citacemi. Tedy výsledek není jenom o tom, že někdo přijel, viděl něco ve Vyšším Brodě, ale opravdu si všechny ty informace tady musel ověřit a přesně ocitovat.
1: říká náš regionální stopař Petr Kubát, který se nám živě přihlásil z kláštera ve Vyšším Brodě. Pěkné odpoledne.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profi kolegy. V neděli bude připravovat dvoubarevné tvarohové řezy, třetí nejlepší recept roku 2025 podle poroty, kuchař Ivan Borochocký. Všechno pro vás zaznamenal Patrik Rozehnal a připomněl, že jde původně o recept posluchačky Marie Kráčmarové z Klenice ve východních Čechách.
1: No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a čemi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy.
2: Já myslím, že po tomhle kurzu vaření si Ivan klidně otevře i cukrárnu.
1: Vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo? Kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo?
2: Začali jsme s prací. Samozřejmě s těstem. To máslo jsme přidávali až nakonec. A dávali jsme pozor, aby jsme ho takzvaně nespařili.
1: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
3: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vorchockému v našem pořadu.
2: Půlku těsta jsme pak obarvili černým kakaem.
1: Černý jak bota to kakao.
3: Jako uhlí z Ostravy.
1: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust.
2: Taky už na to máte chuť? Ale asi bude muset počkat, až to vychladne.
1: No právě, až to vychladne.
2: Ivan to zvládnul, dokonce tak, že mu bylo do zpěvu.
1: Kdybych já byl cukrářem,

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra o soudcích. Rekonstrukce nádraží v Táboře potrvá do jara 2028. Festival barokních umění v Českém Krumlově nabídne premiéru opery s ohňostrojem. V sobotu bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil svá tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazů a na objednávku. Babiš o tom mluvil na začátku měsíce na předvolebním mítinku v Havířově.
2: To jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
3: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu vztáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Kvůli

0: imunitě je ale trestní stíhání pozastavené. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
1: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká, ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost soudců.
0: Babiš podle Unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Premiér Unie vzkázal, ať si prostuduje spis kauzy. Soudkyně Vrchního soudu podle něj rozhodla podle obžaloby bez jakýchkoliv důkazů. Vlakové nádraží v Táboře získá novou bezbariérovou přístavbu. Díky rekonstrukci budou na nádraží nové toalety, výtahy a výdejní boxy. Projekt za více než 164 miliony korun má na starosti Správa železnic. Dokončení plánuje na jaře 2028. Dvě nové budovy budou sloužit jako vstup na nádraží a jako propojení s podchodem, řekl generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
3: Příprava trvala řádově 4-5 let. Vlastně najít tu odpovídající podobu, přistoupit citlivě k tady těm historickým budovám z druhé poloviny 19. století a zároveň dovést cestujícím bezbariérovost, tak to si ten čas opravdu zasloužilo. No a potom jsme taktéž vybírali našeho zhotovitele a to se nám nepovedlo na poprvé.
2: Premiéra opery Zapomnětlivec dnes v 18 hodin zahájí festival barokních umění v Českém Krumlově. Dílo italského skladatele Antonia Draghiho uvidí návštěvníci v barokním divadle na Českokrumlovském zámku. Operní představení odehraje orchestr Hof Muzici a taneční soubor Epochal Dances. Také v sobotní a nedělní repríze. Děj opery přibližuje ředitel festivalu Jiří Kyprý.
4: Postava Messalo byl řečník a politik a ztratil dokonce tak hluboce paměť, že zapomněli svoje jméno. A jeho hloupý sluha se rozhodl hledat jeho paměť a jeho jméno a našel v šuplíku účet za veřejnou zakázku na stavbu kapitolu. A všecko dohromady je to pojeto velmi komicky a komediálně.
2: Kromě opery nabídne festival v sobotu od 21 hodin dobový barokní ohňostroj. Sport. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia oznámil svou první nominaci. Pro nadcházející 4 zápasy Ligy národů vybral 26 hráčů a hned 3 z nich čeká premiéra v reprezentačním A týmu. Poprvé dostali pozvánku záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. V nominaci naopak podle očekávání chybí Patrik Šik, který po letním mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. Počasí. Na jihu Čech je převážně oblačno, výjimečně se vyskytne slabá přehánka, teploty jsou mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách do 18. V noci klesnou na 10 až 7 stupňů, v údolích až ke 4. V sobotu očekávejte převážně polojasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor, dávejte na silnici 145 na Prachaticku. Nedaleko Žárovné se pohybují na silnici a v blízkosti ní ovce.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemné a pohodové páteční odpoledne z jihu Čech. V 15 hodin a téměř 5 minut pokračuje svou druhou hodinou jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tedy ten správný čas, kdy se společně opět budeme věnovat zajímavým tématům. Co myslíte, jak rychlé mohou být vlny tsunami? Odpověď nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Společnost Amazon postaví další velkou halu u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Záměr včera posvětili zastupitelé obce podpisem plánovací smlouvy. Ne všichni v Boršově, ale s plány investorů souhlasí. Víc už za chvilku v reportáži. A necháme samozřejmě zaznít písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na francouzskou zpěvačku Mylène Farmer, Petra Spáleného a právě teď na skupinu Buty. Ať už si užíváte páteční odpoledne jakkoliv a doufám, že mnozí už v klidu domovů. Příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Stavbu haly pro Amazon včera odhlasovali zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Měsíce dlouhá vyjednávání uzavřeli schválením plánovací smlouvy. Skupina Ecolate a developer Garbe nahradí jedním centrem původní plán na 4 průmyslové haly. Část místních se záměrem Amazonu nesouhlasí.
1: Očekáváme 2500 nových pracujících, kteří tady nejsou. Obrovský zásah vůbec do kvality života.
2: Schválení plánovací smlouvy mezi vedením obce a investorem odmítá obyvatel Boršova Tomáš Novák.
1: To všechno přijde a to všechno se dá udělat různými způsoby. A znovu, spolupráce obce s investorem je tady nekonečně důležitá.
2: Zastupitelé smlouvu schválili těsnou většinou 5 hlasů. Nezávislá starostka obce Romana Rýcová, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách, se hlasování zdržela.
3: Já si myslím, že to vyjadřuje názor občanů. Určitě nebudou spokojeni všichni, ale toho asi nedosáhneme nikdy. Byli jsme postaveni před v podstatě hotovou věc, že tam něco bude stát, to něco nakonec bylo schváleno. No, takže to bude Amazon.
2: Dokument určuje hlavně parametry skladovací haly, související infrastrukturu, dále 20-milionovou kompenzaci obci nebo dopravní zatížení v okolí. Právě z něho má starostka největší obavy.
3: Kamiony, které tam budou jezdit, budou jednak blokovat E55, jeden kruhový objezd, další objezdy potom při navčelní. Nejsou koncipovány právě pro kamiony nebo pro velké nákladňáky.
2: Podle obyvatele Boršova Tomáše Nováka ale taková smlouva nepřináší obci žádná pozitiva.
1: Chtěl bych říct, že ano, ale marně hledám. Samozřejmě tyto typy projektů jsou velmi komplikované, mají velký dopad na to okolí. To, co my jsme hlavně teď říkali, nechte toto zásadní rozhodnutí na nové zastupitelstvo.
2: Rozhodnutí zastupitelů naopak potěšilo projektového manažera skupiny Ecolate Tomáše Milého.
4: Vítáme, že zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu. Od chvíle, keď se objavila příležitost záměr upravit, jsme preferovali variantu jedného distribučního centra.
2: Podle Tomáše Milého se investoři po celou dobu snažili na podobě smlouvy s obcí domluvit.
4: Jsme nikdy nechceli ukazovat zastupitelstvu ten tlak, který byl sice představovaný. Naopak jsme po celou dobu se snažili dát obci dostatek priestoru na rokování a poskytnout jej všetky potřebné prostředky a projektovou dokumentaci.
2: Jak ale starostka připomíná, jednání o plánovací smlouvě nebyla zdaleka tak jednoduchá.
3: Nejdřív tak trochu spekuloval, jestli by nás nemohl malinko někde podusit, ale zjistil, že se nedáme. Tohle to bych řekla, že je taková optimální dohoda.
2: Pokud investor do jednoho roku nesežene všechny podklady, může obec smlouvu vypovědět. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Michal David s poselstvím třetí galaxie na vlnách jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jak rychle mohou být vlny tsunami? To je otázka, na kterou už za chvíli nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Česko.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. 15 hodin a 32 minut. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci v provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat, když se zranění po nehodě objeví až později. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě se člověk často soustředí hlavně na to, aby vůbec zvládl celou situaci. Někdy ale některé potíže nebo zranění nepřijdou hned. Objeví se až s odstupem, kdy už je člověk doma a zdánlivě v klidu. A právě tehdy se nabízí otázka. Věděli byste, co dělat, když se po nehodě zranění projeví až později? Odpovídá plukovník Jan Straka.
3: Určitě se to dá řešit. Bude rozdílný postup pro případy, kdy tu dopravní nehodu už předtím vyšetřovala policie, to znamená, někdo něco zavinil, dostal pokutu, vy jste se rozjeli a potom vás třeba začalo bolet za krkem. Na tu součást, která tu dopravní nehodu šetřila, je nutné oznámit, že došlo ke zranění a úplně nejlépe je rovnou sebou přinést i lékařské zprávy o tom, jaké zranění jste utrpěl.
2: A co když jsem měl nehodu a nevolal k ní policii?
3: Tam je to v podstatě obdobné. Vždycky o tom bude rozhodovat místně příslušná dopravka. Podle toho, kde se dopravní nehoda stala, vezmu opět lékařské zprávy, ten záznam, který jsme společně vyplnili, případně mám v mailu také potvrzení o tom, že jsme to nějakým způsobem řešili a půjdu oznámit na policii, že jsem při této dopravní nehodě utrpěl poranění. A policie samozřejmě začne šetřit jako běžnou dopravní nehodu se zraněním.
2: Co se pak děje dál?
3: To skončí na místně příslušném správním úřadu anebo trestním řízení, pakliže to zranění bude závažnější.
2: A co když jsme nehodu nesepsali vůbec?
3: Tam je samozřejmě potom problém, protože policie už nemá žádné informace o tom, co bylo na tom místě, kdo tam byl, protože jí chybí ty údaje, které si ty účastníci měli vyměnit. Tam to šetření může být samozřejmě problematičtější.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,9.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a dohrávající klasiku z 8. dekády skupinu Alan Parsons Project a píseň Don't Ask For Me. Kolaboranti se najdou za každého režimu, ale za každého režimu se najdou i odbojáři. Ovšem následující příklad je hodně ojedinělý i v mezinárodním srovnání. Před 85 lety měl předseda protektorátní vlády Alois Eliáš otrávit skupinu novinářů, kteří otevřeně kolaborovali s nacisty a byli jejich hlásnou troubou. Eliáš vinu nikdy nepřiznal a německý soud ho odsoudil k trestu smrti za jiné činy. Otrava novinářů se vžila pod názvem Chlebíčková aféra. Došlo k ní 18. září roku 1941 a dodnes je považovaná za jednu z mimořádně neobvyklých odbojových akcí.
1: Ten případ není jasný a nebude jasný asi někdy, protože když děláte ilegální činnost, tak o tom nemáte zanechávat stopy.
2: Připomíná historik Martin Groman události z 18. září 1941, kdy předseda vlády Alois Eliáš přijal několik protektorátních novinářů a nabídl jim chlebíčky. Ty podle všeho byly otrávené.
1: Takže všechno, co o tom víme, jak ten atentát byl připravený, nebo ta otrava byla připravená a tak dál, tak je z pozdějších výpovědí, většinou po válce. Což už zase může být ovlivněno tím, že kdo přežil válku, z jakého důvodu to vyprávěl a co do toho vnesl.
2: Otevřeně pronacistických novinářů bylo v protektorátu dost. V archivu Českého rozhlasu se dochoval například hlas Aloise Kříže, který zpovídal generála Libora Vítěze, odsouzeného po válce na 4 roky.
3: Zdá se tedy, pane generále, že ve své knize učíte čtenáře, jak se mají věcně a s dobrým porozuměním dívat na významné vojenské události.
4: Ano, a rychlý pád Stalinovy linie přijali asi všichni moji čtenáři jako věc samozřejmou. Zrovna tak, jako poslední ohromná vítězství německé armády v Rusku.
2: Novináři se otrávili z chlebíčků zřejmě botulotoxinem, břišním tyfem a tuberkulózou. Jeden z nich, Karel Lažnovský, zemřel a jeho pohřbu se zúčastnila řada nacistických potentátů. Přímý přenos se zachoval v archivu Českého rozhlasu.
5: Pohřbu se účastní doktor von Gregory, bezprostřední zástupce zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführer generála Heydricha, který zastupuje rovněž bezprostředně doktora Dietricha, říšského tiskového šéfa.
2: Premiér a bývalý legionář Alois Eliáš byl v mimořádné situaci. Navenek stál v čele vlády protektorátu Čechy a Morava, současně ale spolupracoval s domácím i zahraničním odbojem.
6: Je to naprosto jedinečná věc, kde se propojí vlastně předseda vlády, který to takzvaně hraje na obě strany. Navíc se pod tlakem těch novinářů, kolaborantských novinářů, že se vláda dostatečně nestaví ke spolupráci a podobně.
2: Dodává historik Michal Stehlík, podle kterého se podobný případ v československých dějinách hledá obtížně.
6: Když se podíváme na to okupační období, tak není tady příklad, kdyby představitelé vlastně té okupační správy zároveň fungovali s odbojem a zároveň směrovali třeba k novinářům.
2: Ani v zahraničí není moc podobných případů, když vynecháme Rusko, což je ale podle historika zcela jiný případ.
6: Rusko je vlastně obráceně, kdy novináři se snaží odhalovat prostě realitu toho režimu a ten režim, který využívá své vlastní tajné služby, po nich jde.
2: Chlebíčková aféra se odehrála jen několik dnů před zásadním zlomem v protektorátu. V září 1941 přijíždí do Prahy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Alois Eliáš je zatčen a o necelý rok později popraven za odbojovou činnost. Na popravišti skončili po válce jako kolaboranti i někteří novináři z Chlebíčkové aféry. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Počasí nám dnes přináší takový normální, relativně příjemný den s doznívající studenou frontou a aktuálními teplotami mírně nad 20. A pokud už se těšíte na chaty, chalupy nebo zahrádky, vězte, že o víkendu bude lépe.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká v následujících dnech, tak na to se musím právě teď zeptat meteoroložky Evy Houbové. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra v sobotu?
2: Od západu se k nám rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. V noci bude té oblačnosti ubývat na chvilku a zítřek bude docela slunečný, bude převážně polojasno. Ráno ojedinělé mlhy. Teplota klesne na 10 až 7 stupňů, v údolích bude kolem 4 a přes den vystoupí na 20 až 23, na horách bude do 19 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Bio bude na nízké zátěži.
0: Příjemné počasí nás doufám čeká i v neděli.
2: No, přijde od severozápadu studená fronta, se další. Neděle začne polojasnou oblohou, ale v poledních hodinách se začne od severozápadu zatahovat a k večeru se přidají déšť nebo přehánky, a to na většině území. Teplota ráno klesne na 12 až 8 stupňů, přes den vystoupí na 20 až 24. Vítr povane mírný, západní až severozápadní 3 až 6 metrů za sekundu.
0: No to nevypadá úplně optimisticky. Co přinese start příštího pracovního týdne?
2: O dva dny se urychlí astronomický podzim, jestli se to tak dá říct. Bude k nám proudit chladný a vlhký vzduch od severozápadu. V pondělí do rána odejdou srážky té studené fronty a čeká nás proměnlivá oblačnost jenom s ojedinělými přehánkami. Teplota ráno bude kolem 9 stupňů, ale odpoledne už přece jenom nižší, mezi 14 a 18. Vítr povane mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, takže pocitová teplota bude ještě tak o 3 stupně nižší.
0: A co nám počasí vymyslelo na úterý?
2: Zpočátku proměnlivou oblačnost a místy slabé přehánky, ale odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota ráno kolem 8, odpoledne zase do 18 a vítr mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tolik Eva Houbová, které děkujeme. Přejeme klidný zbytek služby a krásný víkend. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Šéf sněmovny Okamura jednal s předsedy parlamentů Slovenska a Rakouska o spolupráci ve střední Evropě. Celkem 12 staveb na jihu Čech zabojuje o vítězství v celostátní soutěži Stavba roku. Setkání automobilových veteránů začíná v Dačicích na Jindřichohradecku. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Migrace, rozšiřování Evropské unie nebo válka na Ukrajině. O těchto tématech dnes v Rakousku jednal šéf České sněmovny Tomio Okamura z SPD se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. V rámci takzvaného slavkovského formátu chtějí hledat společné postoje středoevropských zemí. Mluvili také o tom, jak více zapojit mladé lidi do práce parlamentů.
3: Předsedové parlamentů podle Okamury debatovali také o tom, jestli by státy střední Evropy měly vyzvat Evropskou komisi k většímu zapojení do jednání o ukončení války na Ukrajině.
4: Spojené státy aktivně jednají, ale my žijeme v Evropě a my bychom měli být u těch jednání o ukončení války na Ukrajině.
3: Státy takzvaného slavkovského formátu chtějí na příští schůzky zvát i další země střední Evropy. Domluvili se také na výměnných pobytech mladých lidí v parlamentech. Mezi Českem a Slovenskem už fungují, nově se přidá i Rakousko. Z Vachau, Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Žitný mlýn v Boršově, kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích.

0: Dějovicích nebo parkovací dům v Táboře. Celkem 12 jihočeských staveb je nominovaných v celostátní soutěži Stavba roku 2026. Do hlasování se může zapojit kdokoliv, vysvětlila ředitelka soutěže Marie Špačková.
1: Na webu stavbaroku.cz mohou lidé otevřít letošní ročník, najít mezi 150 stavbami s tou svou oblíbenou a přímo u jejího profilu zvolit hlasovat. Hlasování běží až do 15. listopadu do půlnoci. Cena veřejnosti je samostatná, doplňková, která neovlivňuje vlastně to rozhodování poroty.
0: Staré loukoťové automobily a řemeslné motocykly si už dnes budou moci lidé prohlédnout v Dačicích na Jindřichohradecku. Začíná tam třídenní akce s názvem Acetylénová nostalgie Dačice 2026. Program v 17 hodin zahájí výstava veteránů na dvoře bývalého panského pivovaru.
2: Na dačickém setkání veteránů si lidé můžou prohlédnout vozidla vyrobená do roku 1918. V třídenním programu je kromě společné jízdy a výstavy naplánovaná taky komentovaná prohlídka nebo divácká soutěž Elegance. Z Dačic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, v údolích až ke 4 nad nulou. Zítra očekávejte na jihu Čech převážně polojasnou, teploty mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 19. Vítr slabý proměnlivý, odpoledne mírný západní nebo jihozápadní, biozátěž na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila mezi Sepekovem na Písecku a Opařany na Táborsku na silnici třetí třídy. Dávejte pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, děkuji, děkuji.
2: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
1: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně nemohla strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým mě? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásný.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor. Už ti není 84. Takže tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už to jsi, ty to budeš celou hodinu.
1: Já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to prosím. A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Se s námi. Kde víte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Jorko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, ještě kresu.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všeckomu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelený. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. No hlejte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Což bylo po všem, ta král byl z bunkru. No víte, mozek musí být krytej. Celej bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělá lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, nelezte tam, nelezte tam, znáte tu příhodu o těch zboudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, to tady dám. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešnej luft. Jsem mu to ucpal drnem a on povídá, pozdravuj všetky doma. Tak vás pozdravuju, jo? A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čečal ze mě generál? Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál. To udělá čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let a pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy. A vykřikoval, nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá, a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí, vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek. Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Tady je dnešní humoriáda a posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900 a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
4: Dobrý den.
3: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
2: Zdravíme.
3: A taky. Já bych hlasoval pro pana Mládka.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký
4: víkend. Děkujeme.
2: Ano.
3: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
2: Aha, podám prst.
3: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou Všetodil pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
2: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol, ale nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
3: Když to půjde, půjde, nepůjde, nepůjde, svět se nezbude.
2: Tak jo, děkujeme. Naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Tak další prosím, kdo je tu? Haló.
5: Dobrý den. Paní Dana, Sustí nad Labem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
4: Děkuju, děkuju.
5: Nemáte zač.
2: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
5: No, ke všem, ke všem, co budou, i těm, co byli.
2: Bereme, dobrá. A?
5: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
2: Máme zapsáno.
5: Ať žije
2: Ústí a...
4: Ano.
2: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
6: Dobrý den, tady Petr Vizdonek, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
6: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás. Vás teda.
2: Tak teda dík. A?
6: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
2: No to byste si ani nedovolil, že?
4: Ne.
2: Tak, a tak, hlasujete A nebo B?
6: Bčko, asi.
2: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
7: Haló?
2: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
7: Dobrý den, všechny tam zdravím. Hlavně paní Uršulku.
4: Dobrý den.
7: Chtěl bych Ačko.
2: A kdo?
7: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
2: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme křesní jméno, místo.
7: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně Opava.
2: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
4: A děkujeme.
2: Přesně tak, a zveme dalšího ještě, dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdraví.
2: Ano.
8: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
4: Děkujeme.
8: Hezký víkend.
2: Ano, děkujeme nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
9: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
10: Ne, to si nespomínám.
9: Nikdy?
10: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
9: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
10: To jo!
9: Jo, zmlátit jo!
10: To pozor! Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad a doufám jedinej herec.
9: Ano.
10: V republice, který byl zmácený divákem.
9: To mě zajímá.
10: Opravdu, ale mě střískala baba.
9: A za co?
10: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, tak se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat, musíte hrát dál. A teď já jsem slyšel jenom, jsem říkal, co to je tohle, protože už jsem slyšel jako... Opravdu už byl vedle rachot a výkřik, to jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, já ti dám, první ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tolerance. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě sfískala, byla děkovačka, my jsme se klanili, mý kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně, ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení, tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle ta dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, ale dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je kvůli
2: všechno.
1: Nám, že je pátek, že je svátek tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem si řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem byla.
1: Aby to neměli všichni stejné potom, aby nechodili Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Poncho?
2: No není to přímo poncho, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: A to jsem si ho schválně nevzala, nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti to bylo horko ještě, na to bude čas, ne?
2: Aha, to je pravda, no. To děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No, tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu, a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu, nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklore až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a vidím souseda, který jí špenát, tak Ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát, ale český divák je tak zařízen, že říká moment, vedoucí. Jak to, že vůbec vaříte špenát? Čím byl kuchařův otec?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
2: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4x.
1: Já jenom jednou.
2: Byla jsem na pozvání k našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob 2 roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
1: Hello, Ursula.
2: Hello. Nebo hi.
1: Hi. Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
2: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
1: A umíš trošku anglicky nebo trošku víc?
2: Jenom sure baby.
1: Co to je?
2: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No tak jo, hello Dolly. Tak prosím vás, pojďme dále. Teď česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka 7 trpaslíků. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
2: Jo,
1: každopádně posluchače vyberou. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo? Dobrý den, Honzo.
5: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já že tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš. Ale, no.
5: Vy jste, když jsi byla posledním v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jo.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle
4: to bude kratší.
6: To ne, to radši kratší. Aby...
5: Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď, mám nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se zejít Mánkovice, já jsem měl, to bylo v únoru, já jsem byl v bačo v nějakých trepkách, jakože z práce a tak v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, člověče, mě je docela zima, jo. A ty si ale dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná, jako vždy.
5: Ano. 14 kilometrů do Teplic a tam jsme to otočili. Ježíš,
4: to byla
5: ale
4: jízda.
5: Vybral bych horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal Horňase.
4: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, no, no, no. Pardon, je to tam napsáno na shledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny
4: Broumovský. Jenom, aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne.
4: Že Honza něco víc a...
6: Ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Budeme vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale hůl má sebou.
7: To chápu.
6: Ano,
4: tak jo.
7: Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadný. Díky.
4: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Raputic, posluchačka Jana.
4: Dobrý den.
8: A volila bych pana Horníčka.
6: Ano.
8: A ještě zdravím vás paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju.
8: Naslyšenou.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka a chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
8: Naschledanou.
4: Taková nečekaná setkání tu máme v Humoriádě.
6: To je úžasný. Ale...
4: No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
10: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Kdybych bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
11: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
10: Ne.
11: Jaký měl...
10: Musím to rozvádět? Ne.
11: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
10: Nechtěl.
11: Děkuji, nechtěl, aspoň.
10: Ano, děkuji, nechtěl.
11: Ano.
10: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízal, řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
11: Třeba nabídka přijde.
10: To není nabídka, ne. Tímhle písmem ne.
11: Tak dotaz.
10: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
11: A co bys řekl pak?
10: Thank you, no.
11: No všem to bys musel napsat na stroji asi.
10: A na báječný papír.
11: Ano. Což by bylo horší.
10: No.
11: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
10: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to Zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měřík. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
11: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
10: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: ti ptáci, kdo jsou ti kamarádi tvoji?
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Tak to byl doslova plivanec, Uršeli Klukové, to musíme vysvětlit.
3: Plivanec to nebyl.
2: Tchuj.
3: No jo, to bylo jenom jako.
2: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
3: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Ty jsi vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Mm-hmm. Líbilo se mm-hmm. mi tam.
2: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač, a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
3: Aha.
2: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
3: ano.
2: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Haló.
3: Haló.
2: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už?
4: To jste vy?
5: Dobrý den.
2: Tak stlumíme rádio, především, ať tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
5: Tady Josef Balcár, Louny.
2: Josef, dobře.
5: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
3: No, jo.
5: A chtěl bych sem hlasovat Bečko.
2: Aha. Dobře.
3: Tak děkujeme
2: máme
3: moc.
2: Máme to tam. Děkujeme. Krásně. Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Haló. Tady krásná Plzeň.
3: Ano.
6: Tady Mirka.
2: Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
3: Zdravíme, Mirko.
2: A, B.
6: Uršulko, ano. Stejná krevní skupina.
3: Aha.
6: Vyšší zdravotnická škola.
3: Ano.
2: Sestřičky
6: porodnice.
2: Se nám tu sešly.
3: Porodnice. Jsme byli
6: a
3: spolu.
6: A 40 let psychiatrie.
3: Ano.
6: A následky nejsou.
2: A to nestihneme všechno probrat.
3: Co jsme dělali?
2: To příště.
6: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
2: A
6: chtěla bych Ačko.
3: Děkujeme. Naschledanou.
2: Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
7: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je, myslím, správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříně mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázně, utrousila. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně beraniduc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na beraniduc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
2: pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
3: Jo, tak to já jsem neviděla.
2: No tak už to víš.
3: No, tak to já se kouknu.
2: No a cítíš se někdy jako Květa?
3: Ani ne.
2: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Na Rakovnicku hoří průmyslová hala, je vyhlášený třetí stupeň poplachu. Rada města v Táboře schválila studii nové podoby prostranství u Husova parku. Tenista Jakub Menšík podlehl v kvalifikaci na finále Davis Cupu Američanovi Tienovi. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Desítky hasičů zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Na místě je vyhlášený třetí poplachový stupeň ze 4, zasahuje tam 23 jednotek. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Flígrová. Škodliviny v ovzduší monitoruje na místě chemická laboratoř. Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let ve vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39. Většina byla jeho pacientkami, některé ale byly jako studentky u Cimického na praxích nebo s ním jinak spolupracovali. Soud také přiznal ženám 30 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. Studii nové podoby prostranství u Husova parku schválilo město Tábor. Plánuje ho proměnit na dopravně sklidněný prostor. Park se přiblíží k nádražní budově a autobusové nádraží povede podél kolejí. Na uvolněných pozemcích by tak mohl vzniknout parkovací dům a blok s bytovými domy, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
5: Ten návrh počítá vlastně se dvěma parkovacími domy, s tím, že jeden, ten už jsem teď zmínila, druhý by se mohl nacházet za nádražím na pozemky, které město vlastně nedávno koupilo právě s tou vidinou toho, že by byly využitelné pro nějakou takovouhle funkci.
4: Autorem prověřovací studie za 1 210 000 korun, včetně daně, je kancelář Biro Architekti. Termín jejího dokončení město stanovilo na červen příštího roku. Premiéra opery Zapomnět Livec zahájí v 18 hodin festival barokních umění v Českém Krumlově. Dílo italského skladatele Antonia Draghiho uvidí návštěvníci v

0: barokním divadle na Českokrumlovském zámku. Operní představení odehraje orchestr Hof, muziči a taneční soubor Epochal Dances také v sobotní a nedělní repríze. Děj opery přibližuje ředitel festivalu Jiří Kyprý.
1: Postava Messalo byl řečník a politik a ztratil dokonce tak hluboce paměť, že zapomněli svoje jméno. A jeho hloupý sluha se rozhodl hledat jeho paměť a jeho jméno a našel šuplíku účet za veřejnou zakázku na stavbu kapitolu. A všecko dohromady je to velmi komicky a komediálně.
0: Kromě opery nabídne festival v sobotu od 21 hodin dobový barokní ohňostroj. Sport. Čeští tenisté prohrávají v kvalifikaci na finálový turnaj Davisova poháru s výběrem Spojených států amerických 0-1 na zápasy. Jakub Menšík totiž podlehl Lerneru Tienovi 2-6 a 4-6. Český boxer Daniel Florian zvládl úspěšně vstup do mistrovství Evropy v Sofii a na úvod bojů ve váze do 80 kg porazil jednoznačně 5-0 na body Vukamici z Bosny a Hercegoviny. Dnes večer se ještě v bulharské metropoli představí v kategorii do 85 kg Daniel Komárek. Jeho soupeřem bude Chorvat Antonio Grabič. Počasí. V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů v údolích až ke 4. Zítra očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích je nehoda v Budivojově ulici, průjezd Rokycanovou ulicí v Táboře komplikuje nehoda 3 aut a komplikace očekávejte i v Českém Krumlově. Na křížení silnic 39 a 157 se vyšetřuje nehoda.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině jako obvykle nabídneme koncentrovanou porci zajímavé publicistiky a přidáme další písničky, které nestárnou. A o čem všem budeme mluvit? Třeba o tom, že vlakové nádraží v Táboře bude díky rekonstrukci kompletně bezbariérové. Nebo že společnost Amazon postaví další velkou halu u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. A také, že farmáři na Pelhřimovsku a nejen tam sklízí kukuřici dřív než jindy. Kvůli horku a suchu dozrála, aniž by narostla. A jaká bude hudba? Chybět nebude britský zpěvák Robbie Williams, Aleš Brichta. A právě teď přichází píseň Až na vrcholky hor zaspívat Věra Martinová. Pěkné páteční odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice a vedle ve studiu už je zpátečním zpravodajským přehledem připravena kolegyně Pavlína Fendeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Stavbu haly pro Amazon schválili včera zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Záměr skupiny Accolade a developera Garbe potvrdili podpisem plánovací smlouvy. Nové centrum má zaměstnat 2,5 tisíce lidí. Obec má získat část infrastruktury postavené investorem a 20 milionovou kompenzaci. Rozhodnutí zastupitelů potěšilo projektového manažera skupiny Accolade Tomáše Mileho.
3: Vítáme, že zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu. Od chvíle, keď se objavila příležitost zámer upravit, jsme preferovali variantu jedného distribučného centra.
2: Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v místním referendu rozhodují o stavbě větrných elektráren. Se záměrem vybudování větrného parku oslovila Mirovice a sousední Horosedly společnost ČES Obnovitelné zdroje. Zastupitelé s ním souhlasili, obyvatelé ale podepsali petici za vypsání referenda. Volební místnosti budou otevřeny do 22 hodin. Druhý blok Temelína už opět vyrábí elektřinu. Neplánovanou odstávku způsobila ve středu závada v části systému řízení nejaderné části, informoval mluvčí elektrárny Marek Sviták. Včera večer technici připojili blok do sítě. Ředitelství silnic a dálnic začalo se stavbou střediska správy a údržby dálnice D3 u Kaplice na Českokrumlovsku. Na sociální síti X o tom informoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Součástí stavby za více než 500 milionů korun bude také nová křižovatka se silnicí 1/3 v Kaplici na Vyhlídce. Nové sídlo středisko údržby by mělo být v provozu v polovině roku 2028. Žitný mlýn v Boršově, kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích nebo parkovací dům v Táboře. Celkem 12 českých staveb je nominovaných v celostátní soutěži Stavba roku 2026. Do hlasování se mohou lidé zapojit prostřednictvím webu stavbaroku.cz, vysvětlila ředitelka soutěže Marie Špačková.
4: Hlasování běží až do 15. listopadu do půlnoci. Cena veřejnosti je samostatná, doplňková, která neovlivňuje vlastně to rozhodování poroty.
2: Premiéra opery Zapomnětlivec dnes zahájí festival barokních umění v Českém Krumlově. Dílo italského skladatele Antonia Draghiho uvidí návštěvníci v barokním divadle na Českokrumlovském zámku. Operní představení odehraje orchestr hof, muziči a taneční soubor Epochal Dances také v sobotní a nedělní repríze. Kromě opery nabídne festival zítra od 21 hodin dobový barokní ohňostroj.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice začala rekonstrukce vlakového nádraží v Táboře. Projekt Správy železnic za víc než 164 milionů korun bude hotový na jaře roku 2028. Podrobnosti u redaktorky zpravodajství Barbory Klempířové zjišťovala Hanka Šoberová.
1: Báro, co všechno se v Táboře pro cestující po rekonstrukci změní?
2: Správa železnic představila plán na celkovou rekonstrukci, kterou připravovala zhruba 5 let. Cílem je obnovit původní historické budovy z druhé poloviny 19. století, kam se přesunou kanceláře dopravců a taky bytové jednotky. Doplnit by je měly 2 zcela nové přístavby, které budou bezbariérové.
1: Ono už teď jsou na nádraží výtahy pro bezbariérový přesun. Chce to Správa železnic ještě vylepšit?
2: Stávající výtahy se dočkají modernizace a k nim přibude další pro lepší přístup na první nástupiště. Vnitřní prostory nádraží má Správa železnic v plánu upravit tak, aby byly opravdu bezbariérové a odpovídat by tomu měly i nové prvky. Co projekt obnovy dál přinese, doplňuje generální ředitel Tomáš Tóth.
3: Novou odbavovací halu, která bude uprostřed historických budov a potom přístavek, který zakryje vchod do podchodu a zároveň dodá cestujícím nové toalety a další občanskou vybavenost.
1: Přípravy této rekonstrukce zabraly několik let. Proč tomu tak bylo?
2: Řádově šlo o 4 až 5 let. Důvodem byla snaha najít co nejcitlivější přístup k obnově nádražní budovy, zvlášť kvůli historickým objektům a vypracování plánu na úplnou bezbariérovost. Ani výběrové řízení na zhotovitele se však neobešlo bez problémů, jelikož ho Správa železnic na poprvé nevybrala.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A my se teď vydáme za farmáři na Vysočinu. Sklizeň kukuřice letos na Vysočině začala dřív. Výnosy jsou ale malé. Na některých místech počítají i se 40% ztrátami. To se nejvíc dotkne krmivové základny, kterou navíc poznamenala letos jarní neúroda sena a pícnin.
1: Který teď právě projel okolo mé sklízí kukuřici na jednom z polí nedaleko Košetic na Pelřimovsku. Já stojím na okraji toho lánu, ty porosty jsou mi někam možná prsou, místy třeba i do pasu, a když se podívám na ty plasy, tak jsou oproti tomu, na co jsme běžně zvyklí, daleko menší. Nicméně sklízet je potřeba už teď, jak mi vysvětlil agronom Jindřich Štix.
2: Kukuřice dneska se dostává do stavu, kdy sušina odpovídá sušině, která měla být ke sklizni, ale ta kukuřice není narostlá a navíc nejsou úplně dotažený palice, nejsou dopilený, no zase je to důvod sucha. No.
3: Takže bude další problém s krmivem, protože na jaře nebyly pícniny?
2: Přesně tak, ano. Je propad v pícninách a bude pravděpodobně propad kukuřici o nějakých 30 až 40%.
1: Kombinace nedostatku krmiva a nízkých výkupních cen mléka by mohly vést až k tomu, že se zemědělci budou zbavovat části svých chovů. Myslí si to například i Josef Diviš z farmy Selecta Pacov.
4: Ty farmáři rozhodně někteří prostě se budou zbavovat, tak prvně to bude třeba to hovězí, že jo? To budou ty vejci a pak možná přijdou na řadu i krávy, protože ta situace fakt je velice špatná.
1: A Pelřimovsko v tom není samo. Kukuřice se neurodila například ani na Třebícku, jak mi potvrdil předseda tamní agrární komory Bohumír Hutař.
5: Na Třebícku ještě většinou sklízená kukuřice, nebo ještě někteří dok sklízí, a ta situace je obdobná. Kde trošku dolína, tak ta kukuřice je jakž takž, ale prostě jak to potká kopeček, tak je to hrůza a ty plochy převažují. Takže ta sklízeň je hodně špatná, nemáme teda ještě rozbory, ale zřejmě nám tam bude chybět hodně škrobu, takže i ta hmota zase sklídila, tak se ještě bude muset prostě doplnit nějakou pšenicí nebo ječmenem, něčím prostě. Nebude to mít prostě dostatek energie.
1: Neúrodu přičítají farmáři hlavně horkému a suchému létu. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 17 hodin a 30 minut je půl šesté. Odpoledne v našem kraji běží dál a my se teď půjdeme podívat do Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Stavbu haly pro Amazon včera odhlasovali zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Měsíce dlouhá vyjednávání uzavřeli schválením plánovací smlouvy. Skupina Ecolate a developer Garbe nahradí jedním centrem původní plán na 4 průmyslové haly. Část místních se záměrem Amazonu ale nesouhlasí.
1: Takže za to dostanete dost peněz.
2: Očekáváme 2500 nových pracujících, kteří tady nejsou. Obrovský zásah vůbec do kvality života.
3: Schválení plánovací smlouvy mezi vedením obce a investorem odmítá obyvatel Boršova Tomáš Novák.
2: To všechno přijde a to všechno se dá udělat různými způsoby. A znovu, spolupráce obce s investorem je tady nekonečně důležitá.
3: Zastupitelé smlouvu schválili těsnou většinou 5 hlasů. Nezávislá starostka obce Romana Rýcová, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách, se hlasování zdržela.
4: Já si myslím, že to vyjadřuje názor občanů. Určitě nebudou spokojeni všichni, ale toho asi nedosáhneme nikdy. Byli jsme postaveni před v podstatě hotovou věc, že tam něco bude stát, to něco nakonec bylo schválené. No, takže to bude Amazon.
3: Dokument určuje hlavně parametry skladovací haly, související infrastrukturu, dále 20-milionovou kompenzaci obci nebo dopravní zatížení v okolí. Právě z něho má starostka největší obavy.
4: Kamiony, které tam budou jezdit, budou jednak blokovat E55, jeden kruhový objezd, další objezdy potom přijde na Včelní. Nejsou koncipovány právě pro kamiony nebo pro velké nákladňáky.
3: Podle obyvatele Boršova Tomáše Nováka ale taková smlouva nepřináší obci žádná pozitiva.
2: Chtěl bych říct, že ano, ale marně hledám. Samozřejmě tyto typy projektů jsou velmi komplikované, mají velký dopad na to okolí. To, co my jsme hlavně teď říkali, nechte toto zásadní rozhodnutí na nové zastupitelstvo.
3: Rozhodnutí zastupitelů naopak potěšilo projektového manažera skupiny Ecolate Tomáše Mileho.
5: Vítáme, že zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu. Od chvíle, keď se objevila příležitost za mer upravit, jsme preferovali variantu jedného distribučného centra.
3: Podle Tomáše Mileho se investoři po celou dobu snažili na podobě smlouvy s obcí domluvit.
5: Jsme nikdy nechceli ukazovat zastupitelstvu ten tlak, který byl sice představovaný. Naopak jsme po celou dobu se snažili dať obci dostatok priestoru na rokovanie a poskytnout jej všetky potrebné prostředky a projektovou dokumentáciu.
3: Jak ale starostka připomíná, jednání o plánovací smlouvě nebyla zdaleka tak jednoduchá.
4: Nejdřív tak trochu spekuloval, jestli by nás nemohl malinko někde podusit, ale zjistil, že se nedáme. Tohleto bych řekla, že je taková optimální dohoda.
3: Pokud investor do jednoho roku nesežene všechny podklady, může obec smlouvu vypovědět. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Den v kraji. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: počasí. Jaké počasí nás čeká v následujících dnech? Tak na to se musím právě teď zeptat meteoroložky Evy Houbové. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra v sobotu?
1: Od západu se k nám rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. V noci bude té oblačnosti ubývat na chvilku a zítřek bude docela slunečný, bude převážně polojasno. Ráno ojedinělé mlhy. Teplota klesne na 10 až 7 stupňů, v údolích bude kolem 4 a přes den vystoupí na 20 až 23, na horách bude do 19 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Bio bude na nízké zátěži.
0: Příjemné počasí nás doufám čeká i v neděli.
1: No, přijde od severozápadu studená fronta. Se další. Neděle začne polojasnou oblohou, ale v poledních hodinách se začne od severozápadu zatahovat a k večeru se přidají déšť nebo přehánky, a to na většině území. Teplota ráno klesne na 12 až 8 stupňů, přes den vystoupí na 20 až 24. Vítr povane mírný západní až severozápadní 3 až 6 metrů za sekundu.
0: No to nevypadá úplně optimisticky. Co přinese start příštího pracovního týdne?
1: O dva dny se urychlí astronomický podzim, jestli se to tak dá říct. Bude k nám proudit chladný a vlhký vzduch od severozápadu. V pondělí do rána odejdou srážky té studené fronty a čeká nás proměnlivá oblačnost jenom s ojedinělými přehánkami. Teplota ráno bude kolem 9 stupňů, ale odpoledne už přece jenom nižší, mezi 14 a 18. Vítr povane mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, takže pocitová teplota bude ještě tak o 3 stupně nižší.
0: A co nám počasí vymyslelo na úterý?
1: Zpočátku proměnlivou oblačnost a místy slabé přehánky, ale odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teplota ráno kolem 8, odpoledne zase do 18 a vítr mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Tipů na to, jak zhubnout, existuje v dnešní době mnoho. Některé vám při prohlížení webu naskakují v počítači a v prohlížeči, aniž byste o to vůbec stáli. Jak ale vybrat ten nejvhodnější a nejúčinnější způsob? Výživový poradce Jakub Školoudík se tomuto tématu věnuje už více než 10 let a zabývá se třeba specifickými případy, jako jsou lidé s cukrovkou po infarktu nebo ženy v přechodu. Nejen o rozmanitosti výživového poradenství si v našem dnešním dopoledním vysílání povídal s moderátorem Matějem Vodičkou.
1: Jde zhubnout i bez pohybu, nebo klientům vždycky doporučujete, aby se alespoň trochu hýbali?
2: Tak tohle je důležitý dotaz a vlastně ze dvou důvodů, protože i ten pohyb se hodně, ať už třeba na sítích nebo ve zprávách v novinách, propírá. Za mě je důležité dělat pohyb vždy, když je to pro klienta reálné. Bohužel hodně pracuji s klienty, kteří ty pohybové možnosti mají omezené, ať už z důvodu zdravotních potíží, pohybových problémů, někdy třeba i z důvodu pracovních, takže tam si musíme vystačit jenom teda s tou stravou a případně zlepšovat nějakou tu tělesnou kapacitu k pohybu. Ale prakticky všude se dá udělat nějaké zlepšení, ať už větší nebo menší. Takže abych to nějak lehce shrnul, tak ano, s pohybem je vždycky zdraví lepší, i ta zdravotní prevence, a i to hubnutí je ve většině případů snadnější. Neznamená to však, že by to bez pohybu nešlo.
1: Když jsme mluvili o tom zahlcení informacemi na internetu právě ve vztahu k výživovému poradenství, k hubnutí a tak dál, tak vy se specializujete mimo jiné taky na nutriční poradenství pro lidi s různými druhy chorob, například i s cukrovkou. A tady bych se nejdřív zastavil u jedné věci, protože existuje lék na cukrovku jménem Ozempic, jenž v současnosti opravdu hojně využívá nikoliv pro svůj původní účel, ale hlavně pro hubnutí mnoho lidí. Je to takový fenomén. Co si o tom myslíte? Člověk sice ztrácí váhu, ale otázka je, za jakou cenu?
2: Ano. Co se týče těchto léků, vlastně Ozempic je jeden z příkladů těch GLP-1 agonistů, které se v poslední době používají právě na tu redukci hmotnosti. Za mě, pokud je to vedeno pod lékařským dohledem, tak je to výborná metoda, protože vlastně otvírá dveře pro řešení situací, které klient žádným jiným způsobem nedokázal vyřešit. Takže rozhodně si nemyslím, že to je lék pro použití hned v první řadě před tím, než se vyzkouší jiné postupy. Já samozřejmě nejsem lékař, takže budou existovat indikace, kdy vám může doktor doporučit užívání takového léku i v jiném postupu, v jiném pořadí. Ale pokud už klient zkusil všechno, opravdu s tím bojuje, myslím si, že tyhle ty léky, které jsou a které zároveň vznikají, otvírají dveře v podstatě k lepšímu zdraví mnohem širšímu spektru lidí i se zdravotními problémy.
1: My jsme si tady už povídali o tom cholesterolu, tak jaký způsob stravování je podle vás nejvhodnější právě pro snížení hladiny cholesterolu? A co když má člověk třeba k té vysoké hladině nějaké genetické predispozice? Protože s tím jsem se třeba já osobně setkal.
2: Tak v první řadě bych rád řekl, že těch změn, které je třeba udělat pro to, aby se cholesterol snížil, je hodně. Takže prosím, aby posluchači jako spousta jiných nespadali do toho, že si najdou jednu radu, tu náročně dodržou a pak zjistí, že se nic nestalo. Jo. Takže na snížení cholesterolu, když to vezmu asi z té nejzávažnější strany, je hrozně důležité vysadit cukr. Prostě běžný přidaný cukr opravdu ten cholesterol zvyšuje markantně, zvyšuje další rizika, která třeba s cholesterolem nesouvisí, ale přičítá se vlastně ta zdravotní rizikovost, když ho konzumujeme. Takže to je první, co můžeme udělat. Není třeba vynechávat ovoce, to je v pořádku, i sušené, ale přidávaný cukr dělá hodně. Další důležitá změna je snížit konzumaci nasyceného tuku. A to si myslím, že může být pro běžnou osobu úskalý, zvlášť pokud třeba nemá přehled o složení potravin. Jo, takže nasycený tuk by se měl konzumovat maximálně do 10% celkového energetického příjmu. Pro spoustu lidí je to nic neříkající číslo, ale když si to spočítáte, tak to vychází tak, že je v podstatě lepší jíst libovější maso, jo, pokud vejce, tak ne zas v tak vysokém množství, méně tučné síry, třeba 30%, spíše se vyhýbat větším množstvím másla, Jo, bohužel i toho sádla, které v menší míře třeba na pánev se hodí, ale dál ne. A opravdu, opravdu si tenhle ten příjem hlídat, zvlášť pokud jinak jim všechny potraviny. No a potom je velmi důležitý teda pohyb a příjem vlákniny. To jsou asi takový ty hlavní, i když jsem nevyčerpal celý seznam.
0: Celý rozhovor s Jakubem Školoudíkem je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dopoledního hosta přivítá Matěj Vodička ve studiu opět v pondělí 21. září. Do studia dorazí Martin Štula, expert na práskání bičem, který byl jako první Čech zapsán do prestižní americké síně slávy. Povídání začne jako obvykle v 11.

0: Den v kraji.
1: Tolik dnešní Den v kraji a já v jeho závěru pro vás mám ještě pozvánku k poslechu sobotního vysílání. Zítra se ve vysílání vydáme třeba na den s armádou do Českého Krumlova. Také bude připraven magazín Mezi nebem a zemí, ve kterém si mimo jiné připomeneme 25. narozeniny projektu Paměť národa. V hobby magazínu probereme kanadské borůvky a také si budeme povídat se včelařem. Prostě připraven je pestrý a zajímavý program, o hudbě ani nemluvě. Tak buďte s námi a nalaďte si nás.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Americký velvyslanec při NATO kritizoval Česko za obranné výdaje. Celkem 12 staveb v Jihočeském kraji zabojuje o vítězství v celostátní soutěži Stavba roku. Filip Salač vyhrál trénink třídy Moto 2 před motocyklovou velkou cenou Rakouska. Na jihu Čech bude zítra většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Řekl to na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu. Babišova vláda plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2% HDP.
3: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku. Česká republika se podle něj bohužel v tomto žebříčku propadá na samé dno aliance.
4: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
3: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Tvrdí, že na rozdíl od předchozího kabinetu jedná se spojenci na rovinu. Americkému zástupci prý dnes situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Český rozhlas.
2: Ředitelství silnic a dálnic začalo se stavbou střediska správy a údržby dálnice D3 u Kaplice na Českokrumlovsku. Na sociální síti X o tom informoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Součástí stavby za více než 500 000 000 korun bude také nová křižovatka se silnicí 1/3 v Kaplici na Vyhlídce. Nové sídlo střediska údržby by mělo být v provozu v polovině roku 2028. Žitný mlýn v Boršově nad Vltavou, kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích nebo parkovací dům v Táboře. Celkem 12 jihočeských staveb je nominovaných v celostátní soutěži Stavba roku 2026. Do hlasování se může zapojit kdokoliv, vysvětlila ředitelka soutěže Marie Špačková.
5: Na webu stavbaroku.cz si mohou lidé otevřít letošní ročník, najít mezi 150 stavbami s tou svou oblíbenou a přímo u jejího profilu zvolit hlasovat. Hlasování běží až do 15. listopadu do půlnoci. Cena veřejnosti je samostatná, doplňková, která neovlivňuje vlastně to

0: rozhodování poroty.
1: Sport.
2: Filip Salač vyhrál trénink třídy Moto 2 před motocyklovou velkou cenou Rakouska. Ve Špilbergu český jezdec předčil druhého Španěla Ivana Ortolu o 97 tisícin sekundy.
1: Počasí.
2: V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, v údolích až ke 4. V sobotu očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, ráno výjimečně mlhy. Teploty pak vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý proměnlivý, odpoledne mírný západní nebo jihozápadní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: U nehody v Čejeticích na Strakonicku zasahují záchranáři. V Českých Budějovicích se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut v Budivojově ulici. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky. A to na telefonním čísle 221 55 44 11. Ale pro dobrou náladu si můžete nechat zahrát i jen tak. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, volejte, přejte si, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte páteční melodie podvečera a já už teď na telefonu mohu přivítat paní Jarmilu ze Strakonic. Příjemný podvečer.
1: Já taky přeju krásný podvečer. A chtěli bychom nechat zahrát do Blatné, a to paní Věrce Motejzíkové, která včera měla krásné životní výročí narozenin. Přejeme ti, Věrko, hodně pevné zdraví, štěstí, klidu a pohody. Též hodně radostných chvil s tvým mazlíčkem Filouškem. To přeje syn Petr s Jarmilou. Vám děkujeme mnohokrát za zahrání a nashledanou.
0: My to rádi uděláme a posíláme píseň od Michala Tučného, která se jmenuje Báječná ženská, a spolu s ní samozřejmě také gratulaci z Českého rozhlasu České Budějovice. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

18:17, téměř 18, ladíte Český rozhlas České Budějovice a páteční melodie podvečera. A já vítám další dnešní volající, to by měla být paní Jiřina. Halo, halo. No a paní Jiřina nám nevydržela na telefonu. Nicméně přála si písničku, doufejme, že to bylo jenom špatné spojení, chtěli adresovat jak sobě pro dobrou náladu, tak všem ostatním. No a měla to být píseň a bude to píseň od Valdemara Matušky, kterou vám právě teď všem posílá Jiřina.

0: Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, vítejte v náladě dobrého swingu a jazzu. Srdečně vás zdraví z Českobudějovického rozhlasového studia Jiří Kasal. V případě dnešního hudebního výběru zavítáme do země vycházejícího slunce, tedy do Japonska. A ty nahrávky, kterými bych vám dnes rád zpříjemnil náladu, budou souviset s tímto císařským souostrovním státem ve východní Asii, a tak dnešní swingový a jazzový výběr bude mít příznak exotiky. A větší čas věnujeme kapelníkovi, klarinetistovi a autorovi Takeshi Shindovi.

Všeobecně známý swingový šlágr Chattanooga Choo Choo v podání bandu Takeshiho Takashinda, amerického hudebníka, skladatele, aranžéra japonského původu. Shindo se narodil v roce 1922 v Sacramentu v Kalifornii a v 5 letech přesídlil s rodiči do Los Angeles. Ve 20 letech byl Takeshi přesídlen do Manzanaru, což byl jeden z 10 internačních táborů, které byly za druhé světové války vystavěny ve východním úbočí horského hřebenu Sierra Nevada v Kalifornii. A právě sem byli vysídlováni Američané, kteří měli japonský původ. Tak Shindo zde strávil 2 roky. V té době si přivydělával jako novinář a také objevil pro sebe kouzlo hudby. Po odchodu z Manzanaru byl přijat do americké armády jako japonský tlumočník, no a po válce rozvinul plně svůj interes a nadání pro muziku. Tak Shindo studoval jazzovou kompozici a sformoval svůj taneční band. Nutno říci, že národnostně velice pestrý. Byli v něm nejenom Japonci a Američani, ale také muzikanti původu židovského, ruského, irského a mexického a samozřejmě také černoši. S příchodem 50. let se Shindo také zamiloval do filmu a navštěvoval lekce renomovaného skladatele filmové hudby Mikloše Rossi. V druhé polovině 50. let se soustředil tak Shindo i na posilování vlastního renomé jako jazzman, který se snažil přitažlivě spojit vlivy japonské hudby se swingem a dokonce i s hudbou country and western. Zde je další důkaz, standard Button and Bows, Knoflíky a mašle, Joe Livingstona a Ray Evanse.

pro tebe, to byla Stařička, skladba autorů Ella Dubina a Joe Barka v podání orchestru Taka Shinda z jeho alba Accent on Bamboo z roku 1960. V tomto orchestru tehdy figurovaly velké hvězdy jako bubeník Mel Lewis, basista Red Mitchell nebo kytarista Barney Kessel. Takeshi Shindo prožíval zřejmě nejlepší časy na přelomu 50. a 60. let, kdy natočil několik solidně produkovaných alb pro firmu Capitol. Ve všech kombinoval elementy americké a japonské hudby a většinou si pohrával s aranžmá osvědčených standardů. Též v té době zkomponoval a natočil hudbu pro řadu televizních pořadů i filmů. V druhé polovině 60. let na dlouhý čas zakotvil Tak Shindo jako vysokoškolský učitel na Kalifornské státní univerzitě. Zemřel v nedožitých 80 letech v roce 2002. Od zajímavého orchestru Takeshiho Shinda vám ještě zahrajeme jeho vlastní skladbu s adekvátním názvem Festival and Swing.

Kiss Me Again, znovu mě líbej, tak to byl název poslední skladby, kterou jsme vám od orchestru amerického Japonce Takashinda zahráli. Ani dále ve swingové a jazzové náladě Japonsko neopustíme a nabídneme vám k poslechu jenu nahrávku japonské dvojice se zvláštním názvem Swing Slow. Tu tvořili Haruomi Hariosono, skladatel, hudebník, zpěvák i producent, který je považován za jednoho z nejvlivnějších hudebníků v historii japonské pop music minulých dekád. Navíc měl úspěch také v zahraničí i jako spoluzakladatel a kapelník populárního Yellow Magic Orchestra. Jeho muzikantský záběr je vpravdě široký a patří do něj nejenom pop music, ale také psychedelický rock, acid house, techno, ambientní i filmová hudba a rovněž jazzy swing. Dvojice Swing Slow vytvořil s Miharu Koshi, japonskou klávesistkou a zpěvačkou. Jejíž záběr zahrnuje šansony, klasiku i techno a jazz. Zde je pojetí japonské dvojice Haruomi Hosona a Miharu Koshi jazzového standardu Duke Ellingtona Caravan.

Jazzová klasika Duke Ellingtona v moderním pojetí japonského duha Swing Slow. Na úplný závěr dnešní swingové a jazzové nálady se stoupíme do hlubin japonského swingu s především ve 30. letech minulého století oblíbeným japonským zpěvákem, herecem a bavičem Akirou Kishim, který s kapelou Japan Victor Rhythm Jokers osobitě a japonsky pojal swingovku Sweet You, Just You. Autor pořadu Jiří Kasel vám děkuje za zájem a i za mistra zvuku Michala Koláře přeje mnoho dobrého a šťastného. Přátelé, buďte námi swingu, potažmo jazzu, nadále věrni. Sayonara.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: České gripeny hlídaly polské nebe, hrozil přelet dronu z Ukrajiny. Škoda po požáru průmyslové haly na zpracování plastu v Rynholci na Rakovnicku dosáhne podle odhadu hasičů několika stovek milionů korun. V Mirovicích na Písecku dnes lidé v referendu rozhodují o stavbě větrných elektráren. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. České stíhačky Gripen vzlétly do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informuje na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska na sousední Ukrajinu, totiž znovu útočili ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. Zhruba 100 hasičů dál likviduje požár průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Podle mluvčí krajských hasičů Terezy Sýkory-Flígrové je vyhlášený třetí poplachový stupeň ze 4.
2: Ta budova, která je zasažená, tak je to výroba na zpracování plastového odpadu a na výrobu plastových pelet. Původně ten požár začal pravděpodobně v drtiči toho plastového odpadu a dále se rozšířil na tu halu.
0: Podle vedení obce hoří na skládce společnosti Ekologie. Na místě hasičům pomůže monitorovat škodliviny v ovzduší chemická laboratoř. Škoda dosáhne podle předběžného odhadu hasičů 300 až 400 milionů korun. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v místním referendu rozhodují o stavbě větrných elektráren. Se záměrem vybudování větrného parku oslovila Mirovice a sousední Horosedly společnost ČES Obnovitelné zdroje. Zastupitelé s ním souhlasili, obyvatelé ale podepsali petici za vypsání referenda. Volební místnosti budou otevřeny do 22 hodin. Studii nové podoby prostranství u Husova parku schválilo město Tábor. Plánuje ho proměnit na dopravně sklidněný prostor. Park se přiblíží k nádražní budově a autobusové nádraží bude podél kolejí. Na uvolněných pozemcích by tak mohl vzniknout parkovací dům a blok s bytovými domy, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
3: Ten návrh počítá vlastně se dvěma parkovacími domy, s tím, že jeden, ten už jsem teď zmínila, druhý by se mohl nacházet za nádražím na pozemky, které město vlastně nedávno koupilo právě s tou vidinou toho, že by byly využitelné pro nějakou takovouhle funkci.
0: Autoři studie ji představí veřejnosti v úterý 22. září od 18.30 v Táborské městské knihovně. Informuje o tom město na svém webu.
1: Počasí.
0: Noční teploty budou mezi 10 a 7 stupni, v údolích mohou klesnout ke 4, zítra očekávejte převážně polojasno, teploty mezi 20 a 23 stupni, na horách maximálně 19, vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní, biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u havárie motorkáře na silnici 159 mezi Albrechticemi nad Vltavou a Pasekami na

0: Písecku počítejte s omezením provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Do Hezky česky jste dnes přišla se slovy chálka a chálung. Je to prý oblíbené mezi mladými lidmi. Opět se tady ukazuje, že už jsme dříve narození, protože já vůbec netuším, o co jde. Jako, já bych řekl, kdybych to slyšel poprvé, chálka, to je ale chálka, jako, to je ale lenost nebo něco takového, ale to asi není ono.
2: No musím říct, že jsem se taky zeptala, protože když jsem z mládeží byla a říkali, že se těší na chálku, radši jsem se zeptala, protože jsem to z kontextu úplně nepochopila. No a už jsme tady mluvili o tom, že ti mladí se k tomu jazyku vlastně stavějí hodně tvořivě a nemají žádné zábrany, žádný konzervativismus nepěstují, takže do svého slengu zahrnují slova z různých jazyků.
1: Takže chálka je odkud?
2: Chálka je z romštiny.
1: No, teď milí romští posluchači vědí, my ne, nebo já ne, co je to ta chálka v romštině?
2: Dobře, v romštině chal je jídlo, jak jsem si nastudovala tedy, a tohle slovo dostalo v tom slengu ty koncovky různé.
1: Chálka, jasně, do češtiny teda převedeno jako chálka, a co ten chálung, to je to samé vlastně?
2: To samé, to takhle hravě se zachází ve slengu s přejatými slovy.
1: No, co se k nám ještě takhle dostalo, čemu bychom mohli rozumět z romštiny? Lové?
2: Lové, jasně, peníze.
1: Benga, policisté.
2: Ano.
1: Netušil jsem, že čokl je z romštiny.
2: Přesně tak, je to dokonce, říká se tomu, deargotizované slovo, protože se rozšířilo v kriminálním argotu, a jazyku tedy téhle specifické skupiny. No a pak se dostalo do širšího užívání, až do tak širšího, že vlastně ztratilo ten příznak argotický. A je to obecné slovo.
1: No a co ta dilina?
2: Dilina, hlupák, to jste určitě už slyšel.
1: Já věděl jenom, že dilina je nějaká nadávka, ale že to je přímo hlupák, to jsem nevěděl.
2: No, je to hlupák. A jinak docela, myslím si, že je známé more, jako člověče, oslovení.
1: Gáďo, člověk neromského původu.
2: Tak a docela jsem i v jedné slovenské písničce slyšela čáje jako dívka a čávo jako kluk. Takže ono to půjde postupně dál a dál.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tsunami mohou putovat oceánem rychlostí až kolem 700 km v hodině? Tsunami z japonštiny vlna v přístavu je soubor vln na hladině oceánu, které vznikají při náhlém pohybu mořského dna. Nejčastější příčinou jsou silná podmořská zemětřesení. Z fyzikálního hlediska má tsunami velmi dlouhou vlnovou délku, často v řádu stovek kilometrů. Rychlost takové vlny závisí na hloubce oceánu. Na hlubokém oceánu se tsunami šíří velkou rychlostí, ale její výška je obvykle velmi malá, často jen v řádu centimetrů, proto ji tam není snadné zaznamenat. Jakmile se však vlna přiblíží k pobřeží do menší hloubky, její rychlost klesá a energie se začne soustřeďovat do výrazně rostoucí výšky vlny. U pobřeží tak může výška tsunami výrazně narůst, někdy až do desítek metrů. Kvůli své dlouhé vlnové délce se tsunami může šířit napříč oceány na vzdálenosti tisíců kilometrů s relativně malými ztrátami energie. I proto mohou vlny vzniklé v jedné oblasti zasáhnout vzdálená pobřeží. Samotný vznik tsunami nelze vždy předem spolehlivě předpovědět. Varovné systémy dokážou reagovat až na zaznamenanou událost, nikoli jí zabránit.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, veď oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: unsere Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
2: Český rozhlas zprávy.
3: S chladnějším počasím hrozí respirační nemoci. Lidé by podle lékařů měli zvážit očkování. Na páteřní ostravské tratě budou do 3 let jezdit nové typy tramvají. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sezóna respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
4: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
5: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
4: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
6: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
4: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojištění. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnice vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
7: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
3: Dopravní podnik Ostrava podepsal se společností Škoda Ecova smlouvu na dodávku nových tramvají. 25 klimatizovaných velkokapacitních vozů chce dopravce nasadit na páteřní trať do jižní části města. Nové tramvaje za víc než 3 miliardy korun má výrobce dodat za necelé 3 roky.
8: Na linkách číslo 1 a 2 dosud jezdí dosluhující tramvaje z 90. let minulého století. Nové tramvaje budou větší a tiší. Cestující do nich navíc nebudou muset nastupovat po schodech, takže i bezbariérové. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Prohru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno, místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 čekejte zdržení za Prahou směrem do Brna. Na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru vás zdrží asi 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě.
9: Vítejte.

0: Mikrofonu vás zdraví i dnes Patrik Rozehnal
1: a doktorka Kateřina Cajdamlová. Dobrý den.
0: To dnešní téma je tématem, ke kterému se vracíme. Už tu jednou bylo, ale zůstalo nezodpovězeno hned několik dotazů, které jste nám poslali přes stránky Veselé a zdravě CZ. A to téma znělo?
1: Mdloby a mžitky.
0: Ano. Přijde pán k doktorovi a říká: pane doktore, já vždycky, když piju kafe, tak vám nějak je mi špatně a omdlím. A zkoušel jste někdy vytáhnout žičku z hrnku?
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Než se dostane ke slovu, tak tu máme samozřejmě i pohled jiného lékaře k danému tématu, a to jsou mdloby a mžitky. Někomu stačí pouhý pohled na krev a padne jako podťatý, jak se říká. Jak tedy poznáme, že mdloby přichází a proč při nich ztrácíme vládu nad svým tělem? Redaktorka Bára Kvapilová se na to ptala praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové.
1: Ten pojem mdloba je trochu neurčitý. V medicíně používáme termín synkopa, což je vlastně krátkodobá porucha vědomí. Existuje něco jako presynkopa, tedy to, co předchází té poruše vědomí. Někdy je to pacientem popisováno jako motání se v prostoru, trochu nevolnost. Máme pocit, že bychom mohli upadnout a že bychom mohli ztratit vládu nad svým tělem.
2: Často se omdlívá ve filmech a pohádkách. Například, když princezna zjistí, že si má vzít Honzu za muže.
3: Já Honzu nechci.
4: Ona umřela. Vodu. Pane vodu.
2: Na citlivějšího jedince mohou přijít mdloby při pohledu na krev. Někomu je na omdlení při pohledu z výšky, anebo třeba i při setkání s pavoukem.
1: Bezprostřední příčinou je nějaká porucha zásobování toho mozku. Při takové té panice může vzniknout hyperventilací, tedy tím, že najednou začneme hodně zrychleně dýchat, srdce nám rychle buší a ten mozek pro tu chvilku má sníženou dodávku té okysličené krve a může se to projevit tím pocitem na omdlením nebo dokonce i omdlením s brněním končetin, brněním prstů, a to člověka dál ještě vyděsí.
5: Vypadalo to, že už vůbec nezůstanu naživu. Vidíte, mama.
3: Co? Ovšem, princi.
2: Omdlít můžeme také při náhlém poklesu tlaku, například když prudce vstaneme.
1: Zejména mladé ženy, ale třeba sportovci mají normálně nižší tlak a když potom ještě dále poklesne při té velké změně polohy, tak může dojít k tomu pocitu na omdlení nebo i až k omdlení a nemusí to nic znamenat. Podobně při nějakém extrémním emocionálním vzrušení, takovém tom psychickém šoku. To většinou lékař relativně rychle rozklíčuje a to, co je pro tyto stavy platné, je, že rychle odeznívají sami od sebe.
6: Opravdu ten svěží vzduch dělá zázraky. Ty voné zahrady, ty strahovské šaříky.
2: Stalo se vám někdy, že vám v ordinaci omdlel pacient?
1: Nám dokonce v ordinaci jednou pacient i usnul, ale omdlení bývá nejčastější v souvislosti s očkováním nebo aplikací injekce a nebo s odběrem, protože lidé z toho mají často strach. Máme jednoho pacienta, který omdlel při odběru krve a stávalo se mu to vlastně pravidelně i předtím. Nám se podařilo ho od toho odvyknout. Tím, že jsme mu vždycky při odběru krve dávali něco k pití a bonbon, tak postupně ten strach ztratil a dneska už se jenom směje.
0: Veselé a zdravě. Posloucháte pořad Veselé a zdravě, téma mdloby a mžitky. Paní doktorko, jak rychle ty mdloby přichází? Kolik času máme na to, abychom zareagovali?
7: Tak té věci se říká synkopa, protože je to relativně velmi rychlé. To znamená, my moc času nemáme.
0: Jako sekundy? Mikrosekundy? Půl minuta?
7: No, sekundy. Ta existuje takzvaná vazovagální synkopa, ta je způsobená právě psychogenními faktory nejčastěji a tam máme chvilku možnost si všimnout, že zrychleně dýcháme a začínají nám mravenčit prsty nebo se nám mravenčí kolem úst a dělá se, zužuje se zrakové pole, dělá se černo před očima.
0: To je taková a to jako může ta být poslední minuta předtím, než padnem?
7: 15 vteřin. 30 vteřin, jde to docela rychle. Velmi rychlé jsou srdeční synkopy, ty mohou být způsobeny změnou rytmu srdečního, to znamená, že to srdíčko vynechá. Další potom je synkopa karotického sínu, to je tadyhle v oblasti vlastně krkavice a jsou, to jsou záležitosti.
0: Žíly na krku tady?
7: Ne, to jsou tepny, které vedou vlastně
0: pro mě
7: do mozku.
0: Obyčejného člověka jsou to žíly, dobře vlázou tepny, jsou důležitější, ale je to na
7: ne,
0: krku.
7: Ne, nejsou důležitější. Obojí jsou velmi důležité, ale karotický sinus se týká té tepny. To znamená, je to záležitost, která je na tepně a je to to, co třeba dělají v těch různých kung fu filmech, že jako toho člověka bouchnou do toho krku a tím mu udělají tu karotickou synkopu. Takže dochází k tomu, že se sníží prokrvení mozku a dojde k tomu rychlému omdlení. No a potom může být situační synkopa a ta se děje, když se vlastně zvýší tlak v organismu. Nejčastěji je to, když jsme na toaletě a tlačíme na stolici nebo tlačíme na močení nebo se rozkašleme a vlastně dojde k tomu, že se nestihneme nadechnout, tak může dojít k situační synkopě.
0: My můžeme na toaletě omdlít?
7: Ano, samozřejmě.
0: Proto je lepší mít toaletu otevíranou ven než dovnitř, kdyby ano. Nás někdo chtěl zachraňovat.
7: Ano, přesně tak. A nezamykat se tam, pokud jsme doma. Samozřejmě, pokud jsme někde, kde je víc lidí, no tak to je potom každá rada drahá.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
8: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Přistupme k dalšímu povídání, k tématu, které nám teď připomene ve své básni. Jsme moc rádi, že tentokrát taky básnil náš posluchač Petr.
1: Pohled na svět, trávu, kytky, kazívají mi občas mžitky a navíc mi v době denní leckdy bývá na omdlení.
2: Tohle pravděpodobně souvisí s nižším krevním tlakem, protože, anebo s krční páteří, to jsem vlastně zapomněla říct, to je další možnost, proč můžeme omdlívat, protože pokud se pan Petr rozhlíží po těch kytkách, a teď je otázka, jestli kytky nejsou třeba taky krásné ženy, tak může dojít k tomu, že vlastně při tom rychlejším pohybu může dojít k omdlení, ano.
0: Co dělat, když ten člověk omdlí? Máme na něj chrstnout vodu, nechat mu čichnout čpavku, jako to tak bylo v chalupářích?
2: Je dobré dát ho do stabilizované polohy.
0: To je která?
2: Většinou to je lepší, když je na boku s podloženou hlavou a se skrčenýma končetinama. Někdy se doporučuje vlastně nechat toho člověka, aby se z toho probral sám, ale pokud stav trvá déle než 30 vteřin až minutu, tak bychom se měli snažit vlastně zjistit, jestli dýchá, případně zahájit aspoň srdeční masáž. To u té synkopy, která se týká vlastně srdíčka, může zachránit život.
0: Proč jiný omdlívá víc, spíš, častěji a někdo třeba ne, nebo v životě ho to ani nepotká a přitom ty situace jako vedle stojící člověk budou stejné?
2: No, to je taky dobrá otázka. Tady záleží na osobnosti. U těch synkop vagovazálních to je vlastně úzkostná osobnost, která má větší tendenci k hyperventilaci. Pak jsou lidé, kteří třeba berou léky na krevní tlak. To znamená, že mají vlastně ten krevní tlak snížený. Může dojít takzvané ortostatické hypotenzi, to znamená, když ten člověk rychle změní polohu těla ze sedu třeba do stoje nebo z leže do sedu, tak se mu může zamotat hlava. Samozřejmě další, pokud má nějakou zvýšenou neurologickou odpověď na běžné situace, tak může mít větší tendenci k tomu, aby měl různé příhody typu omdlení. Čili je to u každého trošku něco jiného, ale většinou u těch osobností to ten člověk ví, protože to mívá od mládí a už ví, co je spouštěčem té jeho reakce a může se otužovat, může se snažit s tím něco dělat.
0: Každý to vysleduje, ale jsou i univerzální spouštěče, co máme všichni, že u tohohle by mohlo dojít k omdlení?
2: Tady jediný univerzální spouštěč, který mě napadá, je opravdu to kung fu, když vás někdo praští do karotického sínu. No. Jo. To by byl asi jediný. Jinak z těch jiných situací je to opravdu individuální, konkrétně u toho omdlívání na záchodě při zácpě, tam bych řekla, že to je opravdu záležitost, která člověka může i přepadnout a překvapit.
0: To je to, proč třeba je dobré, někdo to dělá tak u starších lidí, když je sám na záchodě nebo v koupelně, že má povinnost zpívat.
2: To je
0: aby
2: možný.
0: Ten druhý věděl, že je všechno v pořádku v okamžiku, kdy se neozývá za dveřmi zpívání, tak by mohlo k něčemu takovému dojít.
2: No, ano, někdy, pokud je potřeba tlačit, tak s tím zpíváním může být trošku problém, ale já bych doporučila, existují náramky, ano, které vlastně monitorují různé situace v těle, mohou monitorovat i srdeční činnost, i krevní tlak a myslím si, že aby teda ubohý senior nemusel zpívat, třeba někdo nespívá rád nebo se stydí.
0: Tak se náramek ozve nebo někomu signalizuje
2: ano,
0: problém.
2: Ano, náramek začne pípat a jo, vlastně je jasno.
0: Jak dlouho jsme mimo, když omdlíme?
2: No, tak aby to mozku vadilo, tak to musí být 4 minuty, což je relativně dlouhá doba.
0: Takhle dlouho?
2: No, právě.
0: Myslím, že to bude pár sekund nebo nějaká desítka sekund.
2: Jako takhle, aby to nás ohrožovalo na životě,
0: jo,
2: tak mozek musí být neprokrven nebo nemít kyslík po dobu 4 minut. Ale pokud je to dobu kratší, no tak my můžeme být mimo, já nevím, minutu. Lidé, kteří mají ty panické ataky, tak většinou tím, že padnou na zem, tak se ten mozek prokrví, dojde k úpravě vlastně kyslíku v mozku a my se hned proberou.
0: To dělá schválně, aby nás dostal do polohy, kde jako se nám nalije nalije krev do mozku? Nebo?
2: On to, já nevím, jestli říct, že to dělá tělo schválně, ale pokud vlastně hyperventilujeme, tak my vydýcháme kysličník uhličitý, tím se změní pH a organismus tím, že nás jako vypne, tak způsobí, že vlastně my přestaneme rychle hyperventilovat a upraví se nám to samo.
0: Hmm.
2: Tělo má spoustu sebezáchovných reflexů.
0: A proto máme i náš pořad, abychom to všechno osvětlili a podívali se na dané téma trochu zevrubněji. Společně s vámi třeba taky u dalších dotazů, které jsou připraveny a na které budeme odpovídat po písničce.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Dva večer.

0: Ptali jste se dopředu na téma, které souvisí s omdlíváním, semžitky, a ptali jste se doktorky Kateřiny Cajtamové. Tehdy, když jsme to poprvé vysílali, tak se na to nedostalo. Teď ty dotazy vytáhneme. Jsou to psané dotazy, které nám zůstaly z toho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz. Kdo co píše, paní doktorko?
1: Tak zaprvé děkujeme za trpělivost a je tu dotaz paní Ivy, které je 40 let a má od malička problém s nízkým tlakem. Myslí si, že vitaminy, minerály, tekutiny doplňuje, snaží se o správnou životosprávu, občas si přisoluje a má víc chutě na slané. Kdykoliv se objeví tohle, to znamená, že člověk si myslí, dělám to dobře, ale tělo začne signalizovat o sol, tak prostě pravděpodobně chybí sodík. Ten nízký krevní tlak totiž se může stabilizovat a zlepšovat zvýšením příjmu sodíku, protože sodík drží vodu v cévách. To znamená, tady bych doporučila paní Ivě nechat si zkontrolovat hladinu sodíku, protože píše, že když vstává z dřepu nebo z pokleku, mívá mžitky. Tohle se děje u situací, kdy ten krevní tlak je nižší než 120 na 80, čili pokud má třeba 110 na 70, už to tím může být. A vlastně říká, nebo když je unavenější, píská jí v uších a ptá se, jestli má žádat o nějaké vyšetření. Tak já bych doporučila vyšetřit sodík, případně začít si měřit krevní tlak a zjistit, jestli třeba paní Iva nereaguje na počasí. Protože jsou lidé, kteří jsou takzvaně meteotropní, to znamená, že v situaci, kdy klesne atmosférický tlak, tak jim klesne i ten
0: jejich. To jsou nějaké přechody fronty nebo určitý typ počasí?
1: Když se chystá vlastně na déšť nebo přechází fronta, tak může dojít k tomu, že ten člověk potom má častější mdloby.
0: Další dotaz, který byl ukryt ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz.
1: Pan Radek píše, že 2 roky trpím dlobami maximálně jednou do měsíce, když se mu to vyskytne, necítí nohy a vidí rozmazaně, je mu 32 a prý poprvé omdlel z tetování proti očkování proti tetanu. Od té doby mdloby má a bojí se, že má srdeční onemocnění nebo mozkovou mrtvici. Tak, pokud máte tyto obavy, pane Radku, tak bych doporučila nechat si natočit EKG, případně pořídit si takový ten náramek, který monitoruje krevní tep a tlak. A myslím si, že to ale tím není. Vzhledem k tomu, co vlastně povídáte, tak by to i mohlo být z neúplné trénovanosti anebo z nízkého krevního tlaku. Zkontrolujte pitný režim. Možná by to mohlo pomoci.
0: Kdyby si přesto chtěl pan Radek dopřát i to tetování, o kterém jste mluvila, tak mohl by tam u toho omdlít?
1: Mohl by. Ano, samozřejmě. Jsou lidé, kteří na vpich do kůže reagují právě tím vazovagálním.
0: To je odběr krve vlastně, jiným způsobem.
1: Odběr krve anebo píchání špendlíkem, ono je to prostě totéž.
0: Kdo by koho píchal špendlíkem ve škole, jedině někdo někoho
1: ne? To se říká, že se vlastně, že když někdo někoho dráždí, tak je to jako opakované píchání špendlíkem.
0: Jo.
1: No jasně.
0: To se u nás jako, že ani špendlík nebyl slyšet, ale že by píchal někdo špendlíkem,
1: no.
0: Ne?
1: Tak u vás se to nedělalo, u nás na Žižkově, to víte, tam se děly věci.
0: Doktorka Kateřina Cajtamlová a pořad Vesele a zdravě, dnes na téma mdloby a mžitky.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pokračujeme dál s povídáním a odpovídáním na otázky, které kladou posluchači, a klady už před časem. My jsme je teď vytáhli zpátky do vysílání, abychom odpověděli na ty problémy. Když někdo omdlévá a má mžitky před očima, tak jaké problémy mají posluchači, paní doktorko Cajdamlová?
1: Tak paní Stanislava se ptá na situaci, která postihla její dcerušku, které je 7 let. Vybírala si v optice brýle z ničeho nic, že má černo před očima a silně se jí motá hlava. Před optikou byla na očním, kde ji rozkapaly oči. Změna zraku může člověka znervóznit. Pokud najednou nemůže zaostřit, tak může dojít k té hyperventilaci, o které jsme hovořili.
0: Člověk se jako vyšokuje.
1: Vyšokuje, vyděsí, protože ano. Dojde ke změně. Náš zrak...
0: Začne jinak dýchat?
1: Nám poskytuje 70% informací a tohle děťátko 7 leté se mohlo opravdu leknout, že najednou mu všechno plave před očima a mohlo začít hyperventilovat. Já si myslím, že to je tím, že by ty kapky se vstřebaly přes oko a způsobily teda mdloby. Neslyšela jsem o tom. Samozřejmě možné je všechno, ale tady bych si spíš myslela, že to je ta souvislost se změnou zraku.
0: To znamená, že i ten strach je jeden z faktorů, ze spouštěčů toho, určitě, že by člověk mohl omdlít?
1: Určitě ano. Dokonce je považován za nejčastější. Je to vlastně psychogenní příčina a hovořili jsme o tom, že to může být strach z pavouků nebo to může být prostě leknutí. Je to vlastně situace takzvané centralizace oběhu, kdy pod vlivem nějakého leknutí nebo šoku nám naše nadledviny vyloučí kortizol a v dřívějších dobách, dokud jsme ještě žili v přírodě, tak bylo výhodné, když na nás skočil medvěd, tak aby se v nás krve nedořezal. To znamená, my jsme padli, jakože jsme mrtví, měli jsme studenou kůži bledou, no a medvěd šel pryč, protože prostě ho to nezajímalo.
0: Může tohle fungovat opačně, tak jako když je nějaké neštěstí, lidé pláčou, ale když zažijí i pozitivní nějaký dojem, tak i to je rozpláče. Může tohle fungovat podobně, že i nával pozitivní emoce by člověku způsobil omdlení?
1: Ne, to je většinou úzkost. To znamená, že by to bylo štěstí a radost, to... No, vlastně teď mě napadlo, že by mohlo dojít naopak ke zvýšení krevního tlaku, mohlo by dojít k mrtvici, to se může stát, že vlastně se člověk rozraduje, že se mu ten mozek překrví, no přesně, a je po něm, že jo, může být, no.
0: Ty jo.
1: Takže všeho moc škodí, platí i v tomto, ale to není mdloba, ale to je opravdu spíš situace krvácení do mozku.
0: Další dotaz, citujme.
1: Paní Alice, před měsícem se jí stalo, že po hodině sezení s rouškou u lékaře, aby se nenakazila v čekárně, jí polil jakoby studený pot na zádech, začalo jí hučet v uších a zatmívat před očima. První reakce byla, že si chtěla sundat roušku pod nos, ale i tak jí bylo, jakoby mělo přijít na omdlení. Měla pomalé vidění, to říká krásně, jako když se otáčí hlava. To je nádherně popsaná závrať, úplně přesně, takže gratuluji. Naštěstí nedošlo k mdlobě a upadnutí. Do minuty se to silné hučení v uších a mžitky před očima ztratily. Takže, co by to podle mě mohlo být? Nedostatek kyslíku. Já jenom chci
0: jako
1: upozornit...
0: Rouška? Nebo člověk stresoval tím, že ji musí mít?
1: Tu roušku nenosíme kvůli tomu, abychom se my nenakazili, ale ta rouška chrání ostatní. To znamená, pokud někam jdete s tím, že si vezmete roušku, abyste vy se nenakazili, ta rouška omezí přístup kyslíku do dýchacích cest a u senzitivních dojde k hyperventilaci, stav podobný úzkosti, to tělo se snaží ten kyslík jako dohnat a trošku to přežené a může být na omdlení, ano.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, ještě prostor pro dotazy, které souvisí s mdloby a mžitky. Ještě jeden tu máme pro doktorku Kateřinu Cajdamlovou. Přišel přes naše stránky www.veseleazdravie.cz, což jsou stránky, kam ukládáme naše povídání, to, které se ocitlo ve vysílání, a zároveň tam máte možnost klást otázky paní doktorce. Tak co se tam objevilo?
1: Tady paní Hana, když jsem ten dotaz četla, tak ze začátku mě se začaly dělat mdloby a úzkost, že nebudu vědět, protože píše, žádný lékař mi s tím zatím nedovedl pomoci. Tohle vždycky, když slyším, tak na mě jde růza. Poprvé se jí stalo před několika lety, objevovalo se to na začátku zhruba jednou za půl roku, takže to neřešila, ale poslední dobou se to opakuje čím dál tím častěji. Omdlívá při vykonávání velké potřeby na WC. Většinou se pouze silně motá hlava a je na omdlení, ale někdy opravdu omdlí. Poprvé před měsícem byl jediný podobný náznak na omdlení i mimo WC, když došlo k tomu, že rychle vstala. Takže já bych jenom chtěla říct, že my jsme o té situační synkopě při tlačení na WC hovořili. Je to něco, s čím bych doporučila dělat dvě věci. První, zkontrolovat krevní tlak, jestli třeba tím, že se snaží o zdravý životní styl, protože tady kromě inzulínu pro diabetes mellitus ještě bere léky na ochranu ledvin a další, pravidelně sportuje, jí zdravě, sportovní postava, tlak i glykémie v době před i po incidentu v normě, výskyt události nemá žádnou spojitost s jídlem, pitím nebo pohybem a dochází k tomu většinou dopoledne. Dělali testy na vitální kapacitu plic, všechno bylo v pořádku. Takže jestli problém nesouvisí s posilováním, protože hovoří o vyvinutých hrudních svalech a občas pocitu dechové nedostatečnosti. Ano, ve fitku velmi často může docházet k nedostatku, relativnímu nedostatku kyslíku, pokud ten člověk vlastně nesynchronizuje ten výkon s dýcháním, nebo v takzvaném tom statickém tahu dlouho zadrží dech, tak k tomu může dojít. Další možnost může být, že jsou příliš silné břišní svaly a to u vytrénovaných může vlastně docházet k tomu, že při tom tlačení tlačí dlouho a dojde k omezení prokrvení mozku.
0: Doporučila Takže velké svaly taky nejsou moc dobré.
1: No, všeho moc škodí. Tady bych velmi doporučila zkusit na tom WC jako preventivně mít opřené vlastně ruce o kolena
0: předklonit se a zapřít se o ruce.
1: Ano, že by to mohlo pomoci, protože to prokrvení hlavy by mohlo být lepší, ale zkusit to. Vzhledem k tomu, že je to funkční zjevně, protože tam není žádný organický nález, tlak je v pořádku, cukr v pořádku, tak bych myslela, že možná se jedná o mírnou přetrénovanost a doporučila bych dechová cvičení.
0: Paní doktorko, mohou za mdloby a mžitky třeba i nějaké nemoci, že to je průvod nějakých nemocí, nebo třeba to mohou způsobit i léky jako takové?
1: Mohou. Těch léků, které to působí, je poměrně velká řada. Mohou to být léky na odvodnění, mohou to být blokátory vápníkových kanálů, které se používají na snížení krevního tlaku, mohou to být ACE inhibitory, to jsou rovněž léky na krevní tlak. Mezi další jsou léky, které vlastně pomáhají snížit hladinu cukru v krvi. Pokud ten člověk pravidelně nejí, tak může dojít k tomu, že má hypoglykemii, která vede k témuž, to znamená mdloby, mžitky. Další koukám, by to mohly být ještě léky, které mění průtok krve do mozku, ale vždycky je lepší zkusit se zeptat buď farmaceuta nebo lékaře, anebo si přečíst prostě příbalový letáček. No.
0: A nebo poslouchat náš pořad, kde vás na to aspoň upozorníme.
1: Někdy.
0: Ano.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jupá!
3: já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, teď oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co bysme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Shrnutí. Nakonec uděláme si takový pořádek trochu v tom, možná i co jsou mdloby a co jsou mžitky, ještě jednou, to odlišit a pak co dělat v případě, že přijdou, paní doktorko.
1: Takže mžitky se týkají zraku a je to záležitost, která může těm mdlobám předcházet. Mdloba už je trošku závažnější věc a hovořili jsme o těch jednoduchých vazovagálních, které vlastně jsou tehdy, když má člověk velký tonus vagu, tedy toho bloudivého nervu, anebo se cítí unaveni, vidí krev, mají z něčeho strach a podobně. Potom jsou to mdloby, ke kterým dochází během námahy při zavřené hlasové štěrbině, kdy jako uděláme ten jako tlak statický a může dojít teda k tomu při, jak jsem říkala, těch různých situacích na WC nebo ve fitku nebo tak. Takže tam je důležité mít hlavu níž než tělo. Potom může být ta ortostatická synkopa, to jsme říkali, že je v situaci, kdy se změní poloha těla příliš rychle, čili ze sedu do stoje nebo z lehu do stoje.
0: Staneme od televize, zvedneme přesně se z gauče tak ráno brzo.
1: Ano, a z těch závažnějších je to ta kardiogenní synkopa, která souvisí se změnami funkce srdíčka, ať už je to nějaká porucha rytmu nebo změny krevního tlaku. No a potom může být synkopa i z kašle, to jsme říkali, to je ta různá situační, kdy vlastně dojde ke snížení množství kyslíku v mozku. Čili u všech těchto věcí je důležité zjistit vyvolávací příčinu, zjistit, jestli se zatím neskrývá nějaké organické onemocnění a můžeme trénovat dýchání, můžeme upravit polohu těla anebo změnit trošku stereotyp, abychom se nepřetěžovali.
0: Pomůže prý to, když skřížíme nohy a zatneme svaly, abychom tu přicházející mdlobu odvrátili?
1: Jo, ještě takhle, jakože skřížíme nohy, ruce nebo prsty na rukou. Jo, heleďte se, bylo to řečeno, že vlastně jakýkoliv rituál, pokud člověka uklidňuje, tak je dobrý.
0: Zkusit. Co máme dělat jako první my, co jsme v okolí, abychom pomohli omdlelému?
1: Tak už jsem říkala, že je důležité vlastně podložit hlavu nebo dát do stabilizované polohy.
0: Máme se ho snažit násilně probrat nebo se probere sám?
1: Většinou se probírá sám u těch méně závažných situací a pokud se neprobere sám a nedýchá nebo se mu rozšiřují zorničky, tak bych zahájila asi kardiopulmonální resuscitaci.
0: V dnešní době, co to je?
1: No, v dnešní době se zahajuje masáží srdce a existují na to instruktážní videa, která dokonce vlastně tu rychlost dávají do souvislosti s různými typy písniček.
0: Ano, Karel aby Gott, to
1: bylo
0: Babylon.
1: Přesně tak, aby to bylo v rytmu. Samozřejmě jsou i lidové písně, které můžeme si nechat znít v hlavě. Důležité je, aby člověk, který přispěchá na pomoc omdlelému, aby ho to nestresovalo do té míry, že by omdlel taky, prosím. Takže měl by být otužilý a natrénovaný.
0: Tak snad nám nikdo neomdlel. Ani my tady ve studiu, vysílali jsme pro vás velmi rádi. Děkuju za návštěvu doktorce Kateřině Cajdamlové, vám za poslech a nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, jsme i na Facebooku Veselé a zdravě a jsme taky ve videích třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu.
1: A já chci moc poděkovat všem, kdo kladli dotazy a měli trpělivost počkat na pokračování. Díky.
0: Ať se daří.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pražské letiště dnes hledalo řešení, jak urychlit pasové kontroly cizinců. Kvůli poškození fasády u Šubertovy vily podává Hrádek, nad ní jsou trestní oznámení. Zítra čekáme polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Pražské letiště se snaží zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Zatím musí i přes hodinu čekat cizinci ze zemí mimo Schengen.
2: Fronty se tvořily i během dneška. Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
3: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
2: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
4: Společně s cizineckou policií se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
2: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Radnice v Hrádku nad Nisou na Liberecku podává trestní oznámení na neznámého pachatele. Ten několika nápisy poničil fasádu opravené historické Šubertovy vily. Obnova cenné stavby z roku 1924 přišla město nedávno na víc než 40 milionů korun. Poničení památkově chráněné budovy je trestným činem. Hrozí za něj až jeden rok vězení a povinnost nahradit škodu, říká mluvčí hrádecké radnice Eva Jiříčková.
5: U památkově chráněné stavby nelze jednoduše vzít barvu, brusku nebo jiný čistící prostředek a nápisy přetřít nebo odstranit. Zásah musí respektovat materiál a povrch fasády i její historickou hodnotu. Při nevhodném čištění by totiž mohl vzniknout další problém a tím je poškození samotné fasády.
0: Pardubice představí tuto neděli veřejnosti návrh koncepce břehů Labe a Chrudimky. Připravuje ho architektonický ateliér a zabývá se jednotlivými lokalitami i možnostmi jejich budoucího využití a propojení.
6: Koncepce nebude navrhovat konkrétní stavby, ale určí, jak by se měly jednotlivé části břehů v budoucnu využívat. Počítá s místy pro sport a odpočinek i s klidnějšími přírodními úseky. Zohlednit má také ochranu přírody a protipovodňová opatření. Hotová by měla být do konce října. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
0: Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia představil svou premiérovou nominaci. Pro 4 utkání v elitní divizi Ligy národů vezme 3 nováčky, Ambroze, Macka a Radostu. Naopak v nominaci chybí Patrik Schick z Leverkusenu, který odmítl reprezentovat. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno. Místy mlhy, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 je zdržení za Prahou směrem do Brna, na 23. kilometru je omezení na mostě Šmejkalka a kolona od okruhu z 12. kilometru asi na 20 minut. A na D1 v Brně ve směru na Ostravu je stále hustý provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu na kilometru 194 až 196. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Letov. První československá továrna nejen na letadla, ale i na světoznámé kajaky.
1: Znáte značku Letov?
2: Ne, vůbec.
3: Víte, že jo, komponenty anebo i letadla.
4: A to je nějaký rudý Letov, kdysi.
5: Letadla.
6: Letov letňany, no, letadla.
7: Letov ve spojení s areálem Letov. No, myslím si, že dělají vyhlídkový let.
1: Odhadnete mi, jak dlouho na českém trhu existuje tato značka?
8: Já bych to typovala tak 50 let.
6: 150 let.
8: No tak to spočteme 50 a 20, 70, ale myslím, že víc, protože si pamatuju, že maminka s ní spolupracovala, pak dělala v Ajrovce.
5: Já bych řekl, že ten Letov to bude tak prvorepubliková záležitost, takže tak 90 let.
0: Historie značky Letov je časově spjata nejen se založením samostatného Československa, ale i se vznikem československého letectví. První oficiální zmínka pochází z listopadu 1918, kdy byl založen státní letecký podnik nesoucí název Letecký arzenál. Sídlil v průmyslovém paláci na výstavišti v Praze Holešovicích a jeho úkolem bylo shromažďovat a opravovat veškerý letecký materiál nacházející se na území nově vzniklého státu. Opravená letadla měla být následně využívána nejen na obranu státu, ale hlavně k budování vlastního vojenského letectva. Vedením leteckého arzenálu byl jako první pověřený kapitán Klement Adamec. Zaměstnance tehdy tvořili především nadšenci z řad různých leteckých útvarů, mechaniků a letců, kteří se vraceli z evropských bojišť zpátky do vlasti.
9: V roce 1920 se přestěhoval na letiště ve Kbelích.
10: Prozrazuje letecký odborník Jaroslav Zvěřina.
9: Kde několik let působil a od roku 1924 až dodnes firma působí v Letňanech. Letov je vlastně první leteckou továrnou v Československu. Potom, co se přestěhoval do Kbel, tak se kromě oprav začala továrna, protože tehdy už i vyráběla letadla, věnovat sériové výrobě letadel pro naši armádu a dodala armádě už v roce 1921 první sériové letouny, které byly označeny Eš-1. Ta iniciála Eš byla podle hlavního konstruktéra, inženýra Alojze Šmolíka. Ty letouny, potom vyráběné ještě v Letňanech, se dál označovaly Eš-2, Eš-3, Eš-4 a tak dál, až po bombardovací Eš-6, který ještě vznikl v roce 1923 v Letňanech a byl vyráběn sériově pro naše vojenské letectvo. Po přestěhování do Letňan, do nových prostor, které stát tam zakoupil od rodiny Černínů z Vinoře, se postavil areál vojenské továrny na letadla. Tehdy se přejmenovala továrna na vojenskou továrnu na letadla a s tímto názvem fungovala až do okupace, ale kromě tohoto oficiálního názvu firma používala od konce 20. let obchodní název Letov, což byla zkrátka letecká továrna.
10: Před několika měsíci zmizely z Vysočan v zákoutí za Kolbenovou továrnou stojící dřevěné baráky, v nichž bylo umístěno dřevoobráběcí oddělení vojenské továrny na letadla. V posledních dnech vyklizeny byly i ohyzdné boudy ve Kbelích, v nichž měl polétat týž závod umístěny kovodílny. Vše toto přestěhovalo se postupně do Letňan, kde byl pro pracovny závodu vystavěn nový krásný objekt, jedinečný svého druhu ve střední Evropě. Kdo vyšlape serpentinu Vysočanskou a octne se na pláni Kbelské, vidíš z dálky před obcí Letňany rozložitou budovu vojenské továrny na letadla, již dominuje kopulový střed dílenského objektu. Továrna je rozložena na prostoru cirka 26 hektarů bývalých polí Černínu Vinořských. Časopis letectví 1925.
9: V Letňanech se výroba rozvinula, bylo tam dostatek vhodných prostor a i se zvyšoval počet zaměstnanců. Vyráběly se kromě vojenských letounů i některé letouny civilní, školní. Byl pokus i o dopravní letoun, ten se jmenoval Eš-32. Bohužel ten pokus příliš úspěšný nebyl. Nicméně Letov byl díky hlavnímu konstruktéru Šmolíkovi průkopníkem celokovových konstrukcí v našem letectví. A právě to, že se uplatňovaly ty konstrukce poprvé, přinášelo někdy problémy a to se vymstilo například u toho typu Eš-32. Do války Letov vyrobil několik set letadel a ta výroba skončila těsně po okupaci.
0: Významnou osobností, která stála nejdéle v čele československé vojenské továrny na letadla Letov, byl podplukovník inženýr Antonín Julínek. 15. února roku 1929 byl, tehdy ještě v hodnosti majora, pověřený funkcí vrchního ředitele, pro kterou splňoval nezbytné předpoklady. Nejenže byl bohatě jazykově vybaven, ovládal němčinu, francouzštinu, angličtinu a italštinu, ale měl i organizační schopnosti a zkušenosti ze zahraničních stáží, například ve Fordových automobilových závodech v americkém Detroitu. Velké úsilí věnoval neustálému zlepšování organizace továrny, udržování zaměstnanosti a také propagaci výrobků firmy Letov. Rok po svém nástupu dokonce založil v Letovu první tovární učňovskou školu v československém leteckém průmyslu. Využil zde vlastní zkušenosti z dob, kdy sám, co by učitel, působil na vojenském automobilovém učilišti v Praze. Budoucí letecké mechaniky sám přijímal a na konci školní docházky byl přítomný jejich slavnostnímu vyřazování. V roce 1921 obdržel za vzorné vedení učiliště pochvalné uznání Ministerstva národní obrany. V soukromí byl Antonín Julínek nesmírně tichý, citlivý a klidný člověk. Ve 30. letech pořádal ve svém bytě sobotní setkání osobností z různých významných kulturních, vědních či průmyslových oborů. Do politického života se nikdy nezapojoval, protože ctil požadavky kladené na důstojníky prvorepublikové československé armády. 30. listopadu 1941 byl německou správní radou z funkce vrchního ředitele propuštěn.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová hospodářská krize ve 30. letech se nevyhnula ani československým leteckým továrnám. Zahraniční zakázky klesaly a ubývalo i objednávek Ministerstva národní obrany. Aby Letov nemusel přejít k propouštění svých zaměstnanců, zařadil do své výroby takzvaný doplňkový program. V truhlárně byla například zavedena výroba později světoznámých kajaků značky Letov. Vyráběly se kajaky pro jednu nebo dvě osoby a také kajaky skládací. S jejich výrobou se pokračovalo i po skončení krize.
2: Dne 8. srpna odstartoval z pražského letiště známý náš rekordman, podplukovník Jaroslav Skála k letu do Tokia. Let je organizován továrnou Letov na Šmolíkově letounu Š-16. Letce doprovází mechanik Matěj Taufr. Podle programu má let býti proveden v etapách Praha-Moskva, Kazaň, Omsk, Krasnojarsk, Čita, Mukden, Heijo, Tokio. Zpáteční cesta předpokládá se podle téhož programu. Projektová cesta Praha, Tokio Praha měří celkem až 23 000 km. Časopis letectví 1927.
1: Z historie víme, že Jaroslav Skála s mechanikem Matějem Tauferem na zpáteční cestě museli nouzově přistát v Tajze a do vlasti se vrátili vlakem. Ale i tak to byl pro firmu Letov a její letouny řady Eš obrovský úspěch. O rok později zadalo dokonce naše letectvo Letovu zakázku na sériovou výrobu 89 kusů letounů Eš-16. Letadla této řady totiž patřila díky své spolehlivosti a odolné konstrukci k nejlepším letounům své doby a přispěla významnou měrou k dobré pověsti našeho leteckého průmyslu ve světě.

0: Další významný úspěch zaznamenala firma v roce 1933, kdy její tovární halu opustila nová stíhačka Ash 231. Byl to jednomístný dvouplošník s celokovovou konstrukcí, kdy křídla, ocasní plochy a zadní část trupu byly potaženy plátnem. Nakonec se 231 vyrobilo 25 kusů. Z hlediska leteckého vývoje a výroby bylo předválečné období pro Letov velmi úspěšným. Přijímali se stále noví zaměstnanci a dělníci pracovali 11 hodin denně, včetně soboty. Například v roce 1937 bylo vyrobeno 143 nových letounů a 93 letadel bylo opraveno. V témže roce spatřil světlo světa i známý Větroň Luňák. Skvétající podnik začaly brzdit politické události.
1: Během druhé světové války byl Letov začleněn do německého válečného průmyslu a spadal pod koncern Junkers, který měl hlavní sídlo v Dessau v Německu. Výroba se neprováděla zpočátku, se jednalo o opravy německých letadel. Nejprve to byly typy Junkers 34, 52, 86 a v roce 1944 byla zavedena sériová výroba cvičných letounů Arado AR-96, které v té době již vyráběla také letňanská Avie. Takže Letov se připojil a dodával tyto letouny pro potřeby německého letectva a tato výroba fungovala až do posledních dnů války.
0: Osvobozenou továrnu v Letňanech převzala v květnu sovětská armáda, ale už 25. května 1945 ji zvláštním dekretem předala do vlastnictví Československé republiky.
2: Vojenská správa Sovětského svazu předala zpět Československé republice do ochrany závod vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. O tom bylo vedení podniku Letov uvědoměno ministerstvem průmyslu výnosem ze dne 29. května 1945. Závod v Letňanech byl bývalou německou správou decentralizován a jeho strojové zařízení a sklady materiálu přemístěny do různých míst, která jsou vyjmenována v prozatímních potvrzení ruského vojenského velitele města Prahy ze dne 17. května tohoto roku. Vojenský velitel města Prahy potvrzuje proto tímto, že závod je integrální částí podniku Vojenská továrna na letadla Letov v Praze Letňanech. Zařízením a sklady materiálu může tedy ústřední správa vojenské továrny na letadla Letov volně disponovat. Za vojenského velitele města Prahy, Praha, 1. června 1945.
0: Z vděčnosti za osvobození požádali zaměstnanci na zvláštní schůzi, zdali nemůže být přejmenována na Rudý Letov. Toto označení nesla továrna až do ledna roku 1990. Za války bylo do továrny nuceně nasazeno velké množství dělníků, což se po jejím skončení jevilo jako veliký problém. Letecké firmy hledaly pro své zaměstnance uplatnění, hledaly výrobní programy a určitým řešením se v té době stala takzvaná dvouletka. Dvouletý plán na obnovu národního hospodářství, který byl vypsán na léta 47 a 48, přinesl Letovu s firmou Walter v pražských Jinonicích svěření výroby lidového automobilu Aero Minor. Valtrovka vyráběla podvozky a motory a Letov karosérie a následně i auta kompletoval. Pro Letov to byla výroba značně nezvyklá, ale i tak se do roku 1950 vyrobilo přes 14 000 kusů. S Minory se Rudý Letov účastnil i několika automobilových závodů a soutěží, cílových i etapových jízd a samozřejmě i soutěží zahraničních. Známý cestovatel, spisovatel a vášnivý automobilista František Alexander Elstner projel s Minorem bez defektu napříč celou Afrikou.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po roce 1948 nastalo opět období, kdy se Letov vrací k letecké výrobě. Všechny ty nouzové programy, které byly po válce, byly opuštěny. Výroba Kluzáku, Luňák byla zastavena. A Letov dostal za úkol vyrábět sovětská stíhací letadla. Avie v té době dostala za úkol vyrábět bitevní letouny IL-10, u nás označované B-33. A Letov po počátečních váháních a v takovém nezrovna šťastném výběru typu, kdy nejprve to měl být jak 17, potom jak 23, tak dostal za úkol zavést sériovou výrobu tehdy špičkového stíhacího letounu MiG-15. Letov skutečně prvních asi 150 letounů vyrobil a pak ta výroba finálně byla převedena do nového závodu, který to byl pobočný závod Letova, byl postaven ve Vorochodech. Ve Vorochodech od roku 1953 potom probíhala finalizace a Letov rokem 1953 ztrácí pozici finálního výrobce letadel a už se potom soustřeďuje jenom na výrobu částí, zejména křídel, nádrží, ocasních ploch. To byly ty hlavní výrobky, kterými Letov potom přispíval do té letecké výroby. Toto ještě bylo trošku obohaceno koncem 50. let tím, že Letov se podílel na výrobě prototypu cvičného letounu L-29 Delfín. Jehož výroba potom běžela, myslím, finální výroba v Aeru Vorochody, později druhá finální linka byla spuštěna i v letu Kunovice. A Letov vyráběl tentokrát tedy ne křídla, ale zadní části trupu pro tyto letouny. A ty dodával oběma finálním závodům, jak v Kunovicích, tak ve Vorochodech. Mimo to se po skončení výroby typu MiG-15 zavedla ještě výroba licenční sovětských stíhacích letounů MiG-21, což byly dvoumachové stroje. Těch se vyrobilo do roku 72 asi 190 kusů. Takže 60. léta byla ve znamení výroby Delfínů a MiG-21 a Letov v polovině 60. let přijal nový program a sice byl zapojen do výroby letových simulátorů, což byla velmi významná záležitost, protože se jednalo o program poměrně ziskový, s vysokou mírou přidané hodnoty a ten program Letov udržoval prakticky až do poloviny 90. let, kdy tvořil významnou součást výrobního programu, který po výběhu typu L-29, což bylo v roce 73, byl nahrazen typem L-39 Albatros a Letov pro Albatrosy Aeru Vodochody, to už byl jediný finalista v té době, dodával ocasní plochy a křídla. Ty simulátory pro L-29 nahradil potom ve výrobním programu simulátor L-39. Ten už byl plně vyvinut v Letovu, protože ten první simulátor pro letouny L-29 vyvinul ještě výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech. Ale od začátku 70. let převzal vývoj Letov a další typy už vyvíjeli konstruktéři Letova. Postupně se vyráběly simulátory i pro malé dopravní letouny L-410 Turbolet, nebo se na požadavek sovětského zákazníka vyráběly i simulátory pro letoun MiG-21 BIS a v úplném závěru se ještě vyrobilo několik simulátorů pro letouny Antonov 28, které se licenčně vyráběly v Polsku.
2: Jedna z dalších reorganizací československého leteckého průmyslu, tentokrát v roce 1949, se nevyhnula ani Rudému Letovu. Ten byl zpět vyčleněn z leteckých závodů Národní podnik a svůj název si ponechal do roku 1951, kdy byl na 3 měsíce přejmenován na letecké závody Rudolfa Slánského. Staronová značka Rudý Letov vydržela následujících 10 let, to je do roku 1961, kdy byla továrna přejmenována na Středočeské strojírny Letňany Národní podnik. Na žádost zaměstnanců získala v roce 1968 továrna jméno Letov, oficiálně Letov Národní podnik, nositel Řádu republiky, ale jen do doby postupující normalizace, kdy se opět vrátila ke jménu Rudý Letov.
1: Po roce 89 došlo totální změně, vyvolané jednak politickými událostmi, ale došlo prakticky ze dne na den k rozpadu největšího trhu, což byl sovětský trh. Tam ty dodávky poklesly během roku takřka na nulu. A Letov i Aerovodochody si hledali nové výrobní programy, zatímco Aerovodochody se zpočátku drželo ještě myšlenky vyrábět a vyvážet cvičné letouny a cvičně bojové letouny do jiných zemí, tak Letov se soustředil na konverzi na civilní leteckou výrobu a navázal spolupráci s firmami Pilatus na výrobě draků malých transportních letounů PC-6 Turboporter a navázal spolupráci s německou firmou Messerschmitt Bölkow Blohm ve výrobě nouzových dveří pro letoun Airbus A321. To zajistilo Letovu přístup k novým technologiím, zavedly se nové metody řízení jakosti, čili firmě to dost pomohlo, tyhle ty programy, a díky nim přežila to kritické období 90. let. Přesto tehdejší akcionáři, kterými byly banky, to byla jedna z takových negativních věcí, že o bytí a nebytí průmyslových podniků tehdy rozhodovali lidé z bank, kteří neměli o tom průmyslu moc velké znalosti, tak nařídili, aby se udržovala ta výrobní schopnost letounů L-39 a pozdějšího typu L-59, což Letov finančně vyčerpávalo a došlo to tak daleko, že Letov v roce 1997 dospěl do konkurzu. Ten konkurz byl tvrdý, firma se rozpadla se na několik samostatných společností, nicméně to firmu ozdravilo a největší společnost, která pokračovala v letecké výrobě a pokračovala právě ve výrobě těch nouzových dveří, byla firma Letov letecká výroba, která vznikla v roce 1997. A tato firma dál tedy vyráběla ty nouzové dveře. Samozřejmě počet zaměstnanců Letov v roce 89 jich měl 2400, tato firma jich měla 200 po tom, co vznikla. Ale dělala tuto výrobu, dělala ještě nějaké díly pro Aerovodochody a hledal správce konkurzní podstaty, hledal, komu by ty jednotlivé firmy, které vznikly rozpadem bývalého Letova, prodal. Tak firmu Letov letecká výroba se podařilo prodat francouzské firmě Lateker, která sídlí v Toulouse v jižní Francii. A tato firma shodou okolností také vyráběla dveře do dopravních letadel, takže jí to naprosto přesně zapadlo do jejich plánů. To, že Letov už něco takového dělal, už byl na té úrovni těch vyspělých západních firm. Takže po krátkém váhání Letov leteckou výrobu v roce 2000 koupila. A začala masivně investovat, zaváděla další výrobní programy a počet zaměstnanců rostl v této firmě. Tato firma je také vlastníkem ochranné známky Letov, čili je takovým přímým pokračovatelem. Protože však firma Lateker má více poboček po světě, má je v Brazílii, ve Spojených státech, v Severní Africe, tak z důvodu obchodních své firmy začala přejmenovávat. A firma Letov letecká výroba byla v roce 2014 přejmenována Lateker Czech Republic. A pod tímto názvem stále v Letňanech působí, má už téměř 1000 zaměstnanců a je významným výrobcem dveří pro dopravní letouny a největší výrobní společnosti Lateker.
2: Kromě výroby začal měnit svoji podobu i tovární areál. Část areálu s velkými halami odkoupila společnost, která zde zřídila filmové ateliéry. Uprostřed areálu začaly vznikat velké skladové a kancelářské prostory a areál se tak postupně změnil na otevřenou multifunkční obchodní a průmyslovou zónu. Letecká výroba tu ale naštěstí i po 100 letech má svoje nezastupitelné místo.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: týrání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let ve vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami. Některé ale byly jako studentky u Cimeckého na praxích nebo s ním jinak spolupracovali. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
1: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
0: Řidiče ode dneška čeká další omezení na průtahu Libercem. Provoz vede jen jedním jízdním pásem. Mezi obchodním centrem Nisa a Hodkovickou ulicí budou silničáři pokládat nový asfalt a dokončovat opravu kanalizace. Do poloviny října kvůli tomu bude uzavřený pás ve směru na Děčín. Pak silničáři na měsíc uzavřou pás na Prahu. Řidiči musí počítat se zdržením, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Pokud bychom to neudělali a to odvodnění, které tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti po nějakých 27 letech, stejně tak jako zádržní systém, tak by mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquapleningu.
0: 50 nevidomých a slabozrakých s doprovodem dnes navštívila speciální hmatové prohlídky korunovačních klenotů. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě si mohli osahat například speciální repliku svatováclavské koruny.
3: To je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho držejí tam.
4: Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny cítit.
3: Tam je ten křížek, který je nahoře. Ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
5: Je to mega hustý a zajímavý.
4: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
5: Z těch předmětů asi ty kameny.
4: Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále k vidění do 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Pro hru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve 2 setech. Počasí. Zítra čekáme polojasno ráno a dopoledne až jasno a místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Kolona se tvoří na D1 v Brně směrem na Ostravu. Brzdí se za sjezdem na výstaviště na 192. kilometru. Kolona je k omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. Držíte se asi 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už je tady divadlo pro vaše uši.
6: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska by to, počítám, chtělo na úvod trochu slavnostnější náladu, protože naším hostem bude herec, kterého prezident Petr Pavel ocenil a vyznamenal na výroční den republiky na Pražském hradě. Jaká škoda, že už jen se vzpomínkou na jeho herecké umění. Příští minuty divadla pro vaše uši dnes patří Luďku Munzarovi. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Samozřejmě už slyším, že jsem zapomněl, a tak pro úplnost ještě doplním a připomenu, že medailí za zásluhy byla v říjnu 2024 oceněna společně s Luďkem Munzarem i jeho paní Jana Hlaváčová. Ostatně, jak by ne, nakonec i to čestné občanství Prahy na Staroměstské radnici přebírali před lety spolu. Ale to už bylo skoro na konci společné cesty s divadlem, která pro Luďka Munzara začala kdysi v mládí ve Smiřicích, kousek od Hradce Králové, jak o tom nejednou rád vyprávěl.
2: Tím, že jsem se začal zajímat o divadlo jako profesi, to bylo taky trošku náhodou, protože já jsem byl členem jednoho takového souboru, který vznikl při krajském výboru Svazu mládeže Hradcí Králové, jmenoval se Mladá scéna. No a my jsme se dostali tenkrát až na Jiráskův v Hronov. No a tam já jsem poprvé zjistil, že na herectví existuje škola. Rozumíte, já jsem byl odchovaný tou obrozeneckou literaturu, já jsem si vždycky tak domníval, že k divadlu se utíká. Jo, že člověk opustí svoje dobrý bydlo, rodina ho zavrhne, se tluče někde po vesnicích, pak se dostane k národnímu, hned se všichni k němu hlásí, rozumíte tomu? A najednou tam večer po tom představení přišli, že to je pan profesor z AMU, tohle je paní profesorka, tohle je proděkan, ty to tam takhle lítalo, tyhle tituly. No a říkali mě, že tedy jaksi já mám talent ještě s několika lidma, že bychom mohli jít rovnou jaksi na tu divadelní fakultu, z který se tenkrát zrovna stala vysoká škola, to bylo asi v roce 51 nebo 52. No a jakože tohle, já jsem říkal, podívejte se, já musím dodělat tu obchodní akademii, protože maminka mě vždycky říkala, podívej se, Luďku, když budeš mít tu obchodní akademii, budeš vzdělaný člověk, lidi si tě budou vážit. Ona zřejmě měla takový pocit, jako že když budeš třeba chodit do spořitelny, rozumíš, ty, já ti budu vařit v obědy a to divadlo si můžeš dělat po večerech. Proč? Já tu maminku tenkrát neposlech. A ona mě takový představí, že kdo chodí do spořitelny, asi jestli ty lidi svěřují ty peníze, rozumíte, jako že je takový vážený člověk. No, tak jako takhle to bral a najednou, že profesionální divadlo. No, tak já jsem začal říkat, podívejte se, jo, ještě maminka vždycky říkala, a dávej na sebe ve vlaku pozor, protože co pak ti je to platný, rozumíš tomu, když nebudeš vzdělaný. Přiskřípnou ti dveře, useknou ti prsty a když máš tady něco v hlavě, a ta maminka měla pravdu, a teď já tomu říkám, že bych měl jít na AMU, a říkám ty paní profesorce, no víte, jak s tím vlakem, mě přiskřípli ty prsty, oni mě koukali jako na blázna, furt jsem chtěl vysvětlit, že mi zbývá 4 rok do maturity. No a šel jsem tam dělat zkoušky, jako nahrávat někomu, to byl, myslím, že Janík, císař, Ivan Palec, Honza Jílek, to znáte, že jako autor her a televizních a tak dále. No a oni jako mě řekli, že mě to ještě byl v komisi tenkrát Jiří Plachý, takže by mě rovnou jako vzali do školy. Já jsem řekl, že jezdím tím vlakem a kdyby mě usekli ty prsty, že musím, ten pan Plachý na mě koukal, pak pochopil, že maminka má takovouhle správnou představu, ať si teda dodělám, takže ještě rok jsem domaturoval, pak jsem tam šel, udělal jsem ty zkoušky, byl jsem tam 4 roky, odešel jsem do, toto beru rychle, víte, ono to tak bylo. Odešel jsem do Mladé Boleslavy, kde jsem byl necelý rok, začal jsem točit film Dědeček automobil s Alfredem Radokem a v té době už mě pan Rize Radok vzal sebou do národního, lépe řečeno obsadil mě jako hosta do hry Zlatý kočár, potom znova, takže pak už jsem účinkoval první jaksi na angažmá role, to byla slavná inscenace Osbornova komika Radokova, kde pan Radok mě nutil, nebo nenutil, on prostě chtěl, aby jsme hráli, jsem hrál toho Franka Rajse, takového mladého kluka, který tenkrát se ještě o tom nic nevědělo, že trošičku bere prášky, víte, jako drogy, je takový jako nervózní a někde má i křeč a pianista a tak dále. No a já jsem to tak strašně krásně dělal, že Sergej Machoně napsal do Literárních novin, jak to hulkovým písmem, což myslel mě, může být nejvyšší Národního divadla, když je to tak uzlovatý a křečovatý, jo. Ale pak jsem se v srpnové neděle za tři měsíce na to zázračně uvolnil a už jsem tam zůstal. Víte, já si myslím, že to je na herectví jedna taková, protože já jsem měl tu čest stát na jevišti vedle tolika mistrů českého divadla. Od pana Štěpánka počínaje přes pana Smolíka, Hegra, Průchu, Mařenku Vášovou, paní Baldovou, Šaňflugovou, Jiřinku Šejbalovou, Vlastu Fabiánu, mám pokračovat dál, to by byl dlouhý pořad. A já si přesně uvědomuji, že kolik oni toho v těch prostorách Národního divadla zanechali, kolik toho z nich odešlo, usadilo se to na těch zlatých andělících tam někde. To si lidi nestačili všecko sebrat ani sebou.

Já jsem mluvil o těch pilotech. A měl jsem mám takovou letitou touhu v době, kdy prostě jsem byl na tom letišti a teď jsem se dozvídal, že ten je zavřený, tam je ten zavřený, tak jsem si jako kluk mladej kladl otázku, co já můžu udělat pro to, aby neříkali, že tenhle ten pan major nebo tenhle ten štábní kapitán, že je zločinec. Nic jsem neuchal. Co bylo mocným tenkrát naší země světa do toho, že se děje nespravedlnost? A tak jsem vždycky říkal, já to dnes jako osobní vinu, ale co jsem mohl jako 16. kluk, nebo kolik mě to bylo, 18, 20, to není důležité, možná víc. Co jsem jako pro to mohl udělat? Furt jsem někdy v sobě nosil, říkal jsem, já kdybych aspoň někdy mohl se podívat do ty Anglie, kde byly ty polní letiště, a tam bych bez jaký, sám za sebe šel a podíval se, to, jak jsem to znal z vyprávění, z literatury, a tiše se tam všude poklonil, a pak se ještě dostal na jedno místo. Nebylo to jaksi dost dobře možný. Z mnoha důvodů, a žena říkala, třeba tě někdy pustil, no to nějak vyjde a tak dále. Našetří si a tak. No a pak se jednou přihodilo, že jsem dostal pozvánku, to už jsem jezdil s Tatrou závodní, na Brenzeč, okruh, který jsem vždycky chtěl vidět, ale na ten jsem jet nemohl, protože na to jsem neměl peníze, na ten transport přes kanál La Manche, tak nějak žena neprozřetelně řekla, že mám obrovskou touhu dostat se na ten do toho místa, kde jsou pohřbeni naši piloti, a oni jsme se tam vypravili, mě dali škodovku po tu dobu, co jsem tam byl s volantem na druhé straně, a vyjeli jsme do toho Brookwoodu, což je zhruba tak, já nevím, 70 kilometrů asi od centra Londýna. Přijeli jsme tam, tenkrát se i počasí smilovalo na ostrovní říši, tak bylo tak jako pěkně. A tam jsou nádherný stromy a kře a statisíce křížů amerických, polských, francouzských, belgických a tak dále, námořníků, vojáků. No a pak je tam takový areál, takový malinký oddělení, no a tam to vysypaný takovým bílými obláskem, tam stojí obelisk a tam je napsáno Čechoslovakia a tam je ten pilotní odznak a tam pod tím byl takový věnec z karafiátu, to dávají Angličani na paměť svým padlým a mrtvým, a takhle tam vlála trikolora. A já se vám přiznám, já jsem tam přišel, stál jsem tam a tam jsem se sesypal. A znova se mi vrátil celý můj život. Nebo jeho velká část, to chlapectví, ta touha být pilotem, vyrovnat se těm letem lidem, kteří tenkrát v té době lítali nahoru do nebe, padali do země za takový malinký kousíček země, který se jmenoval Československo, i když v té době existoval slovenský štát, oni nelítali ani za Moravu, ani za Olomouc. Oni lítali za Československo, s tím umírali a najednou přišli dva zaměstnanci. Ne, že jsme tam byli, tak chodil jeden s belíčkem a takhle otíral kříž po kříži a druhý s párou takhle vytíral, s párou vytíral hřebíkem, aby tam nezatékala voda. A já jsem si řekl, požehnaná to země a požehnané to království, který si umí vážit svých mrtvých a padlých. A zase mě přepad prapodivnej smutek, a přiznám se, že možná cit překryl ten rozum, nebo pragmatismus, chcete-li, to je mi jedno, já jsem plakal a brečel jsem s pocitem hamby a studu a vím naprosto bezpečně, už to dlouho nebude, co tady ještě budu, ale že k umírání si ponesu to nádherný odpoledne, ten věnec z těch vlčích máků, který dávají Angličani na paměť svým padlým, a tu červeno-modro-bílou trikoloru.

byste ještě chtěl slyšet něco asi o mým závodění, o autácích a o tom, ale já vám, pane redaktore, upřímně řeknu, já už jsem si jednou pro sebe řekl dosti Munzera. Ono už toho o tom tolik lidí napsalo a tak dále, protože oni vždycky lidi vědí jenom ten, rozumíte tomu, jen ten výsledek, to pěkné auto, který jede tu z čerstva, tu pomalu, ale nevidí se ta práce, která je bohužel na tom, ta nejdůležitější, to je kužel věcí, než vyjedete na závody. A o tom se tak nedobře povídá, protože vám to lidi stejně nebudou věřit. Rozumíte, že to je potřeba, abyste vůbec vyjel. A o tom ten pořad není. No tak jezdil jsem s tím Tatraplánem Sport Česce 2, někde jsme ji vyhráli, máme doma nějaký poháry, ale největší úspěch, jak jste se mohl sám dneska přesvědčit, jste to auto viděl, že je celý, že není rozbitý, a že to prostě těch několik sezon vydrželo závodit na evropských okruzích, kam jsem si myslel, že se nedostanu nikdy ani jako divák. Takže to je takový zvláštní mužský atavismus, který v člověku je, když já třeba koukám na Eurosport a najednou vidím Monzu a už vím dopředu, ona není těžká ta Monza na pamatování, to jsou horší okruhy. Brenzeč v Anglii třeba, víte, a Zandvoort v Belgii, to se jako pamatuje hůř. Ale najednou říkal, když já jsem tam jel Munzar a tam jezdí Senna, tam jezdí Menzel, jezdil tam pan Prost, že víte, a takový ty jména, to já se klidně k tomuhle atavismu mužskému přiznám, dělá to člověku dobře, že se tam mohl na tom okruhu svíst. Takže já děkuju pánu Bohu, že mi dopřál i tuto radost, protože jsem si rozšířil život o další dimenzi a setkal jsem se s lidmi, s kterými bych se v životě nepotkal, třeba bych o nich jenom čet v novinách. A pak to má jednu takovou ještě vzácnost pro mě, že podívejte se, každý herec musí jít na jeviště a být přesvědčený o tom, že chce být nejlepší. To by nemělo smysl, aby tam chodil, dnes se to vždycky podaří, musí se tomu hrozně věcí věnovat. A teď tomu věnujete strašně moc, a pak se v nějakých novinách takovým víceméně špatným, horším slohovým cvičením od někoho zamindrákuje a dočítáte, že jste tohle a támhle to a tak dále. Jste tam nazván plným jménem naproti tomu nějakým uličníkovi, který umlátil někde babičko, je to jezet a tak dále. Ale to už tak je s tím. To by mě vadilo ze všeho nejmín. Já tím chci zkrátka říct, že ten herecký výkon nemůžete změřit, nemůžete ho zvážit, zkrátka poměřit nějakým způsobem, aby to bylo vysoce objektivní. Takže někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, někomu více nebo méně. Když to u toho závodění opravdu nezáleží, jestli jste Paul Newman, taky závodí, to jsem se rozvěděl až potom. To je jedno, tam zkrátka rozhoduje čas a ten už neměří ani lidi, to už měří i přístroje, čili máte dvě možnosti. Buď to pojedete rychle, moc, tak si rozbijete ústa a budete pomalu, tak zase nevyhrajete, tak musíte volit někde mezi tím a tam nerozhoduje jako nějaký jméno. Tak to je další taková věc, která člověku přinášela určité uspokojení, že tam to není za nějaký jaksi zásluhy nebo něco takového. No a to závodění v podstatě mě, mimo to, co jsem tady říkal a hlavně to, co jsem neříkal, protože se stydím tyhle ty věci s těmahle pocitama chodit ven, který člověk má, když někde hraje československou hymnu a tak. Takže tak se nějakým způsobem v podstatě zakončil, završil můj život v tom, že jsem udělal oblouk od tohohle. To prošel jsem, abych to řekl, jak to řekl jeden z �││našich││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││����││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když na začátku 90. let odešli Luděk Munzar a Jana Hlaváčová z Národního divadla, stala se paní Jana členkou divadla na Vinohradech a Luděk Munzar, jak jsme slyšeli, si pak plnil klukovské sny na křídlech plachťáků a větroňů, jezdil na závodních okruzích v upraveném historickém Tatraplánu a kolem aut a náhradních dílů se motal i jako podnikatel. A oba s paní Janou společně vystupovali se zájezdovým pořadem nazvaným Příznačně. Svůní šminek a benzínu, kde si občas před diváky zaspívali v duetu, stejně jako kdysi Iveta Simonová s Milanem Chladilem.

0: Já vždycky, když jsem byl malý, tak mě doma říkávali, že když někam přijdu, tak mám slušně pozdravit. Je to už hrozně dávno, já si to pořád pamatuju, takže vám přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju vám za nás, za oba dva, že jste nás přivítali potleskem. Byl bych rád, kdybyste aspoň z desetiny tak tleskali, až odsaď budeme odcházet. Já už jsem dobře 2 roky nestál před lidma. Ne, že bych měl trému, ale je to přece jenom trošku jiná disciplína a najednou jsem si uvědomil, jak to už je hrozně dávno, opravdu je to hrozně dávno, když jsem byl asi 1. rok v Národním divadle, tak se v šatně velký herecký ozval telefon. Tak nebyl jediný, tam se večer telefonovalo ze všech těch produkcí, protože vždycky herce sehnali na představení. Tenkrát ještě televize nebyla, ale z rozhlasu, z filmu a z dabingu a tak dále, zvonil telefon, pan garderobier k tomu šel, říká, to je pro vás, tedy jako pro mě, tak já jsem ten telefon vzal. A tam se ozval takový hezký, mladý, sympatický, dívčí hlas. Říká, dobrý večer, pane Munzar, tady Československý rozhlas. Prosím vás, já bych na vás měl prosbu, máte tolikátého, teď řekla datu, máte tolikátého čas? Já říkám, moment, moment, já se budu podívat. Tak jsem šel, vzal jsem si notýsek a říkám, bohužel ne, hrajeme srpnovou neděli. A ona říká, to nevadí, a v kolik ta srpnová neděle končí? Já říkám, no tak po 9:30 asi tak. To nevadí, tak my pro vás pošleme auto, víte, ono se jedná o takovou vánoční besídku, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tam byla a tak dále. A zavěsila. Jsem říkal, auto pro mě? To... Tenkrát to nebylo zvykem. No nic, přišel ten den, byla to taková předvánoční besídka. Prosím?
1: Že to tenkrát nebylo zvykem.
0: Nebylo to zvykem, skutku ne.
1: A ještě pro
0: takového mladého herce, jako jsem byl já, že? No nicméně představení skončilo, já jsem byl potěšený, protože jsem říkal předvánoční besídka, já rozhlas mám hrozně rád, jako disciplínu hereckou. A tak jsem si říkal, je to takové setkání s těma pracovníkama, technikama, režisera, zvukařem a tak dále, tak tam rád pojedu. No vyšel jsem před to divadlo, všichni herci, kteří už měli auta tenkrát, tak odjeli, já jsem tam pořád postával, čekal jsem nějaké auto a na tom tmavém parkovišti před Stavovským divadlem, tehdy Tylovým, na tom Ovocném trhu, stál Tatraplán, tehdy vládní vůz. Tak bej to dneska, tak by to bylo BMW, že jo, zřejmě, nebo něco takového. Tenkrát to byl Tatraplán, kde by mě napadlo, že pro mě posílají Tatraplán, tak jsem pořád takhle chodil kolem ty vrátnice, říkám, to jsem sežral nějakého jogra, někdo si ze mě udělal srandu a to a najednou se otevřou dvířka u toho Tatraplánu a tam se vozve šofér takovým tím podrým hlasem. Seš Munzár? Já říkám, ano. Tak dělej, člověče, tady na tebe čekám. Tak a promiňte, odpuste a sedl jsem si na zadní sedadlo a jeli jsme, to se ještě podle dětského domu jezdilo, tam nebyla pěší zóna na můstek na Václavský náměstí a pam, tak je to fajn, jedeme nahoru na Vinohradskou třídu do toho velkého rozhlasu, tam si říkám asi v závodní dílně si dáme čaj nebo deci vína, popřejmě si Vánoce, půjdeme domů. A on najednou v půlce Václaváku zastavil a zahejbal do Štěpánské ulice a zastavil přímo před vchodem do pasáže Lucerna. No tak já sedím na tom sedadle a říkám asi pro někoho jede. A on zase takovým tím slušným, elegantním způsobem otevřel dvířka a tak mladý, vypadni, já mám ještě rito. A tak mě vystrčil ven. A já jsem tam stál na tom chodníku a v té pasáži vidím, jak přichází mladá, půvabná, velice hezká dívka. Když promluvila, tak jsem poznal, že je to ta z toho rozhlasu. Říká, pojďte, ještě mě chytla za ruku, což mě udělalo hrozně dobře. Pojďte, pane Munzar, už na vás čekáme. A já říkám, moment, slečno, to bude nějaký omyl. Já jsem byl, tuším, že od vás pozván na vánoční besídku se zaměstnanci rozhlasu. A tak on říká, ano, to všechno je v pořádku, to je tady, to je veřejná nahrávka, tady dole v Lucerně a vy tady účinkujete. A to já už jsem. To je nějaký omyl, začal jsem se cukat, ta slečna ten tisk zesílila a vedla mě dolů pražskou Lucernu, znáte každý sám ze svých osobních zkušeností, a když ne, tak jistě z televizních přenosů. Tam se jde po takových schodech pořád dolů až do toho sálu, já jsem šel a ta Lucerna byla úplně vyprodaná, jak kdyby tam byl Daniel Hůlka, nebo já nevím kdo, že jo, tenkrát. A takže prostě narváno lidi padali z balkónu dolů. A když jsme tam vešli, to už bylo tak kolem 10. hodiny, a ta Lucerna rvala smíchy a potles, taková vynikající atmosféra. A já jsem říkal, co já tady budu dělat? A ona mě vedla dozadu. A když jsme přišli dozadu jako do zákulisí, tak tam byly jako záchody. A pak jsem zjistil, že to jsou šatny. A pak jsem tam po mnoha letech vystupoval s orchestrem Václava Hybše, nic se nezměnilo. Zdá se mě, že se ty záchody rozšíří, a to nevadí. Tak v těch místnostech, co byly ty záchody a zároveň šatny, jsem se pořád škubal, že jako nemůžu, a co, jak já tady, slečno, prosím vás, já nic nemám, mám jen kalhoty, svetr, teďka jak já půjdu tady před ty lidi, já umím akorát šrámku splav, takže teďka v 10 hodin byl se, trápím, myslím se, tak je normálně utlučou, že jo, tam lidi pořád řvali smíchy. A jak jsem vešel do toho zákulisí, tak jsem tam viděl tehdy, samozřejmě, já to neříkám nějak pejorativně, hvězdy estrádního nebe. Mladíčka paní Iveta Simonová, samozřejmě Ljuba Hermanová, byl tam Rudolf Dale, mladší, ještě nalíčenej takhle, tenkrát se hrál třetí zvonění nebo třetí, tři přání od pana Blaška, tak tam hrál dědečka, tak ho přivezli rovnou z představení a byl tam ten Hála taky, no, a takhle, a co si ještě pamatuju, a pak tam jsem viděl, tam takhle pořád chodil pan Jaroslav Štercl a teď já si říkám, co já tady budu dělat, no to je omyl, slečno, prosím vás, a tak dále. A ten pořad komentoval, nebo konferenciéra dělal, dneska by se řeklo moderoval, zvlášť vám starším, velice známý tenkrát a populární pan doktor Jan Pixa. A oni neměli žádný vysílačky, nic takového. A zkrátka, nevím, jakým tajným znamením dali panu doktorovi Pixovi na vědomí, že ten Munzar z Národního divadla je tady. A já, když jsem se cukal, že tam nepůjdu, tak najednou zaslechnu, jak doktor Jan Pixa, tý přeplněný lucerně rozdováděný, oznamuje. A nyní dovolte, vážení přátelé, abych vám představil nejmladšího člena činohry Národního divadla, Luďka Munzara. Tak mě takhle nakopli. Já jsem vylít na to pódium. Teď tam ty lidi stichli, mě tenkrát nikdo neznal, já jsem měl za sebou jeden film, kdo pak chodí do Národní, no to nic. Tak co to bude, teď jsem takhle připažil normálně. Je to zvláštní, já nejsem voják, ale já se postavil do pozoru. Já jsem stál takhle v pozoru, klepal jsem se a pak po mnoho letech později jsem se dočet zprávu, jak to vypadá, když někdo klinicky umře. Jo, to, že prej vidí takový tunel, nebo že svět jde za světlem, nebo dokonce, že třeba se mu promítne celý život od mládí, někdo se dostane až do mateřského lůna třeba. Tak tam jsem se tak daleko nedostal, ale jak jsem byl připažený, tak jsem jenom slyšel hlas mý maminky, která mě vždycky říkávala: Luďku, dodělej si tu školu, tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A to jsem slyšel z dálky, já už jsem byl na druhé straně. Jak jsem umřel, tak z druhého břehu jsem slyšel ten maminčný hlas a ten pan doktor Jan Pixa jako zkušený konferenciér samozřejmě zjistil, že ze mě nedostane asi ani hlásku. Možná, že mě dokonce i takhle držel asi, jak jsem se kácel a mě tady z levýho podpaždí kapal pot. To jsem cítil. Jinak jsem byl studený jenom z levýho podpaždí. Potom jsem se, když jsem tuhle historku vyprávěl svým kamarádovi, doktorovi, tak jsem říkal, prosím tě, tohle se mi stalo a tak a zvláštní člověče, nebyl jsem spocený, srdce nebušilo, jenom z levýho podpaždí mě kapal pot. Co to je? On se zamyslel a odpověděl tak, jak vždycky vám řekne doktor, když neví, co by vám řekl, povídá, no podívej se, seš zrůda, musíš se s tím smířit. Já se s tím smířoval víc jak 35 let, nepodařil se mi to, vešel jsem sem, kapal mě z levého podpaždí pot, už je to dobrý. Všimli jste si, už jsem si rozepsako. Ale abych se vrátil k tomu okamžiku, jak jsem byl klinicky mrtvej, tak jsem slyšel taky už z druhého břehu, tedy jako ze života, já už byl po smrti, jakoby z dálky volal pan doktor Jan Pixa, který viděl, jak jsem bílej, tak z dálky řekl takovouhle větu, položil mě otázku, chtěl to zachránit a žádal ode mě odpověď. A tu otázku si po tolika letech, to je strašná spousta let, pamatuju, protože řekl. Pane Munzar, o vás je známo, že jste nejmladší člen činohry Národního divadla. Co byste na tuhle blbost řekli? A jak řekl to Národní divadlo, jo? Jak jsem byl v tom pozoru, tak zareagovala ta signální soustava, jak mají ty pavlovský psi, jak slintaj, že jo, na něco. Jak jsem slyšel Národní divadlo, Munzar, nesmíš udělat ostru Národní divadlo. Tak jsem zařval na celý sál. To nebyl hlas, ze mě vyšla tkanička od bod, rozumíte to? Ty lidi zarvali, začali plácat a tohleto. Pan doktor Pixa mě položil ještě jednu otázku, to si pamatuju. a řekl: pane Munzer, o vás je známo, že se zajímáte o sport, baže i sport dokonce aktivně provozujete. No tak rozumíte tomu, Národní divadlo, teď ještě ze mě udělal chlapáka, panu, tak to už je sakra, teď musím zarvat a Lucerna lehne, aby viděl, že v Národní divadle se křičel. Já jsem se nadech a říkám, pak mě položil ještě třetí otázku, já jsem řekl třetí, ano, lidi mi tak řvali, oni myslí, že tahle blbost je secvičená, rozumíte tomu? A já, jak jsem řekl to třetí, ano, tak jsem se sesypal dozadu takhle po těch schodech, tam jsem se zříčil, tam lidi furt plácali, pořád, tam jsem ležel takhle u toho křesla, klepal a přijde ke mně ta slečna, pavala, prostě, panu zda, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, prostě, slečno, pomalu, co chcete, ona říká, kdybyste byl tak laskav a podepsal se nám tady, já pan, počkejte, chcete autogram, to já nedám. Ne, ne, to, abyste se nám podepsal na prezenci, abyste mohl dostat honorář. Já, pan, já myslím, že mě řeknete spíš, co jsem dlužný za tohle. A tak jsem pořád takhle tam jako se provizu a slyším z dálky, jak maminka volá, Luďku, udělej si tu obchodní akademii, ať je z tebe slušnej člověk. A takhle v tomhle rozpoložení, polo leže, polo kleče na zemi, jsem se něčemu podepsal, nevím čemu, a tohle všecko, tam bylo strašný ticho. Já když jsem přišel, no přišel jsem spát dolů z toho pódia, tak všichni stichli, ty, který jsem jmenoval, možná tam, že tam byly ještě další. To až samozřejmě po letech jsem si uvědomil, jak všichni lidi, kteří, a ty to nemyslím zle, kteří dělají komiku, kteří baví lidi, jak jsou vždycky žárliví na potlesk nebo na úspěch toho druhého. Teďka mě nikdo neznal, slyšeli tři blbý otázky doktora na Pixy. No ano, neslyšel nikdo, to nemohl nikdo slyšet dozadu. A takový úspěch, rozumíte tomu? Oni znejistěli, takhle po mně koukali. Jestli si snad řekl, že jsem tam dělal striptýz, nebo co, já nevím, co je na... A já furt v těch rozpacích a slyším tu maminku, jak mě volá. A kolem mě kroužil Jaroušek Štercl, pak jsme se po letech skamarádili a povídá na začátku mý kariéry klasickou větu. To víš, kamaráde, to není jako na Národním divadle, že ano? Na mixovací držku krémím a říkat, já tě uškrtím dnes nebo ono, že ano? Poskrát, dát lepku a říkat bíči, nevíš, že ano? To víš, to... Dělat lidem srandu, to je fuška. A já za tuhle tu větu na začátku toho jednoho z největších trapasů v mém životě jsem Jarouškovi, dej mu pánu věčnou slávu, nesmírně vděčný, protože mě vlastně na začátku kariéry dal takový nádherný ponaučení, že dělat lidem legraci, rozdávat jim radost, rozdávat jim pěknost, to nedokáže každý, takových lidí je málo.

hladiny citu sedají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stran.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě tu mám jeden docela, myslím, unikátní záznam. Omluvte prosím tedy jeho mírně zhoršenou technickou kvalitu. Je to zvukový záznam z pražské Violy, kde jsme se s Luďkem, už je to drahně let, potkávali během večeru, kdy on vzpomínal na to, jak se jako mladý kluk poznal s básníkem Františkem Hrubínem, vzpomínal na jejich společné celoživotní přátelství. A já si dodnes vážím těch společných chvil s Emilem Viklickým a Luďkem Munzarem na jevišti Violy, tváří tvář a z očí do očí po každé zaplněnému hledišti. Jak nám tam bylo dobře, tak doufám, že teď bude i vám. Dobré dny, přátelé.
2: Víš, já ti potkám, víš, já dělám takovou věc a bude se to jmenovat Romance pro křídlovku. Křídlovka je taky taková jedna z básnických hry, kterou je Františka Hrubína. No, kluka z vesnice. Víš, a to bude o takový holce od Kolotoče, jo, která je schovanka. On se jmenoval Viktor, to houpačkáře a kolotočáře a majitele střelnice. A mladá holka, víš, a to bude o lásce. Já jsem do ní byl strašně zamilovaný. A to bude o tom všem, jak člověk najednou je poprvé okouzlený a celý svět se promění. A poprvé najednou dla ní ucítíš něco tak zvláštně krásného, hebkého, něžného. Ono to je ženský jadro, je to, víš, já teď začal, a taky o smrti to bude, a tohle bych tam chtěl, a teď já pan Františku, přestaň, už mě to neříkej, napište, já se na to strašně těším. Ne, počkej, ne, opravdu, ne, já musím to zkoušet, já to nechci slyšet, já to si přečtu, až to budeš mi hotový, no, už to brzo bude, tak takhle to tam tak jako je. Plynul nějaký čas, a volali mě ze svazu spisovatelů a nejdřív mě volal tedy František, že už to vyšlo, ta Romance pro křídlovku, a že dostala cenu svazu spisovatelů, ale to nebyla žádná oficiální z ministerstva kultury, to svaz spisovatelů každý rok obměňoval autora nejlepší prozy a fétu, nejlepší básně, a ta Romance pro křídlovku byla vyzvolena jako nejlepší, a František přišel úplně strašně skromně, řekl, byl by si tak hodný, měl by si ten večer včas. Nepřečetl bys tam ten kousíček, ten poslední zpěv, ty Romance pro křídlovku? Já pomnu, to já bych velice rád, a to je velká čest, Františku. Tak přijdeš, já pomnu, ano. Tak tam jsem poprvé čet ten závěrečný zpěv z Romance pro křídlovku, pak si tam seděl takhle, a jsem seděl u stolu. Vím, že tam byl Zdeněk Sajl, malíř, ještě někdo. A pak tam naproti mě seděl takový pán, zamračený výraz, husté obočí, vlasy. Hodně kouřil, téměř nemluvil. A to byl Jan Skácel, že? Fantastický básník moravský. A ten toho moc nenamluvil. A tak tam se mluvilo. To byla zrovna v té době premiéra Kunderových Majitelů klíčů a tak dále. Tak se to Česko probíralo, mluvil. A najednou ten pan Skácel promluvil, povídá, jestli já něco nesnáším, ale bytostně nesnáším, to je recitování. Já jsem rozšířil oči, poslouchal jsem. Vždyť říká pan Skácel, přece ty verše, to je něco tak křehkého, tak intimního, to si má člověk jenom číst sám pro sebe. A když už je to tak silný, že by to chtěl třeba říct milence, anebo mamince, nebo komukoliv, koho má rád, je mu blízký, tak ať to pro Boha jenom přečte, jenom ať to nerecituje já. To, a teď se takhle rozšířil a já jsem seděl naproti němu. Takhle jsem přes ten stůl hl a dal jsem mu pusu. On se tak byl blondiák, buchy, co si myslel. A já jsem říkal, mistře, přesně tohleto, s tím jsem já měl potížit, tohleto jsem měl už od školy. To recitování, takže od jak živa jsem říkal, ano, pokud můžu, tak přečíst tiše a když už nahlas, tak nerecitovat, ale jenom přečíst.

0: Moci srpnové, k dávným milenkám zvoucí a takovýhle verše.
1: A srpnové lidi jste točili v Chlumu taky na konci léta?
0: To jsme točili přes prázdniny divadelní, jo, celý červenec. A to bylo tak krásný. Já ani nevím, že jsem filmoval, protože u toho rybníku hejtmana tak vždycky zavolají Munzar na scénu nebo tohle, tak jsem přijel a na motocyklu nebo takové ty věci. A jiná jsme se vlastně pořád koupali, protože jsme byli ve vodě. František taky velký milovník vody. A hlavně on měl strašně rád, ne legraci, ale srandu. Přijel František Filipovský, který tam taky hrál na natáčení a měl najednou z ničeho nic v hitách a nasadil si takový umělý zuby. Možná jste to viděli, já nevím, jak se ten film jmenoval. On tam hrál takový, jestli to byly ty říšní lidé města Pražské nebo
1: co? Čapkové povídky.
0: No, tak.
1: Agent Pištora.
0: No, tak hrál tohle takového kriminalistu, který vyšetřoval ty krádeže do špajzu marmelády a že a zabití králíka a tohle to. Takový. A to dělal František hezky a vymyslel si, to byl jeho nápad, aby mu udělali takový zuby, tak mě takhle zuby velikánský. A tam blbneme u ty vody, a najednou František si tak otočil, nasadil si ty zuby, byl, ty to Hrubín uviděl. Ježíš, Franto, prodej mi to, to je krásné. Nemůžu, to mám rozfilmovaný. Ne, Františku, co chceš, já ti, ježíš, to je nádherné. A teď, no nemůžu ti to půjčit, to je, na bar to je. Tak je, tak, aspoň na chvilku mě to ty zuby půjč a ten básek, prosím, Frantu. A ten dělal dráho, ty ženy, až tak on zeb, jo. Tak Hrubín si nasadil ty zuby, ty tam byly holky, že jo, mladý lidi a František. Tam začal chodit tam a teď strašil ty děti a tak, jak začal strašit, já mám zlikvidovat tohleto. Tak jsme najednou, já jsem vzal nějaký takový trávy velký a svázali jsme mu nohy a přepadli jsme, že tady se nám blázní divoch v plavkách a ruce jsme mu svázali. On se nechal, protože ty zuby, dovedli jsme ho na kraj takového plata, já jsem do něj strčil a on spadl do ty vody. Ježišmarja! Když on má svázané ruce, se utopí a pomne, tam je málo, to on je dlouhý, tak se František vynořil a první, co bylo, Filipovský říkal, zuby, nemáš zuby, myslím se, že mu je utopil, ale František si je držel rukama, ty pouta přetrhal, přivlastnil jsem si to posázavý ten jeho kraj, i ten chlup.
1: No mám tam jednou ukázal vlastně Tonku, že jo, z Romance pro křídlovku.
0: A při jednom takovým, jednou udělal, jak seš na tom zítra s časem, já povím, dobrý. Tak já jsem kolikrát přišel z představení domů a měl jsem tam zkaz, Lučku, prosím tě, nezlob se, a byl bys tak hodný, nepřijel bys mě přeparkovat auto do garáže, já bych to odřel. Takže já jsem vlastně tramvají jel do Holešovice, přeparkoval jsem to. A on říká, já pamatuju, tak jsem zajedl, víš, u Nejherma asi tam sedí nějaký zavařeniny a tohle, že bychom se byli takový pěkný den. Já povím, jo, pojedem, dobře, tak já se přijedu dolů a budeš řídit. No ale pojedem tvoji oktávku. No tak jo, když budeš řídit, tak jo, tak jsme se tady do Hrubinovy oktávky, jeli jsme tedy do těch Lešan a než se přijíždí do Lešan, tak tam byl most a přes Sázavu a tam stála takhle na levé straně na tom druhém břehu taková dřevěná bouda, jako převoznická, tam dřív býval převoz, jak mi říkal František. Před toho boudou byla lavička, tam seděl takový pán v bílým tričku, opálený holohlavej a neměl nohu, byl invalida. A vedle něj seděla taková zdravá, přes 60 let jí bylo určitě, ale krásná ženská, taky s nádherným tričkem takovým. František najednou mě takhle vzal a povídal. Hele, to je Tonka, víš, která v Romance je babi. Tak ta nás to všecky učila. Hrubinová nastražila uši, jako, ale nezaslechla to. My jsme zase mluvili dál. Pobyli jsme tam podvečer a jeli jsme do Prahy. Asi za 3 dny jsem přišel k Hrubinu na návštěvu, my jsme se pak s Františkem navštěvovali. Paní Hrubinová povídala, a Luďku, kde je to ta Tonka? No, neříkejte, že vám to Franta neřekl. No, opravdu, paní Hrubino, já to fakt nevím, no to zase neříká. Já, něco povídejte. Jste stejný jako... Tak která to je? Nevím, paní Hrubino, opravdu nevím. A naléhal, já jí to skutečně neřekl. A pak jsem si uvědomil, jednou s Františkem Hrubinem šli navštívit pana Seiferta, on už seděl takhle. No mám mě takhle deku přehozenou přes to. Paní Seifertová přinesla nějaký kafe nebo co, nějaké sušenky. Pánové si povídali, Seifertová odešla a pak Seifert se takhle otočil. Když víte, že Hlika zacvakla, pán Franto, prosím tě, máš to taky? No co? Celý život píšu o ženských, no nic. Teď sem chodí ke mně takový nějaký mladý studentky, víš, krásný holky. To tak člověka potěší na stáří, to mládí. A já jsem napsal takovou básničku, ale ani nevím, pro který bych to dal, tohle. Ona na starý kolena, tedy paní Zajbra. Bába jedna, která to je? A furt se slyšet, která to je. Tak jsem si řekl, že bych nechtěl být básník. Paní Rubinová, Tonku chtěla vidět. Jeho milostná lirika, rozumíte, tolik... To nezajímá,
1: to ty ženský,
0: to ty ženský vycetěj, že ta jedna může být nebezpečná.
2: Já se omlouvám za tohle gesto, že jsem přerušil ten potlesk. Jestli existuje herecké nebe, a já věřím, že ano, tak a kdybych se tam náhodou dostal, tak si naprosto dovedu přesně představit, že tam přijdu a tam bude stát pan Štěpánek, nebo Lála Pešek, nebo Jenda Pivec, nebo pan Smolík, a že řeknou, pojď sem, ty jsi 31. května v Plzni přerušil potlesk, viď? Otoč se, to se nedělá. Herec nesmí přerušit potlesk, to je prostě proti všem pravidlům. Já to říkám jenom proto, že my jsme v Národním divadle měli oponáře, který i z podprůměrného představení udělal obrovský sukces jenom podle toho, jak tahal oponu, rozumíte tomu. Takže chci tím říct, že za ty léta profese, co to vykonáváme, poznáme, co je potlesk zdvořilostní, co je potlesk upřímný a co je potlesk jako zaplať pánbu, že už jsou pryč a tak dále. Jo? Čili já vám za ten upřímný potlesk děkuju, protože na tenhle upřímný potlesk vždycky Jaroušek Štercel, dej mu pánovečnou slávu, říkával:
3: když je vděčné publikum, přidávám baletní vložku.
2: Tančit neumím, mějte se.
4: Když jsem byl malej kluk, jak je to dlouho? Dost. Strašně jsem záviděl dospělým dospělost a toužil proniknout tím velkým tajemstvím. To byla doba her a malin nezralých. Do 18 let jsem leco svičet z knih a říkal si, tak teď konečně už vím. Když se dnes ohlížím na zpátek do těch dob a vidím kolíbku a otevřený hrob, trochu mne zamrazí. A čas se valí dál. Bylo mi 25 a všechno jsem už znal. Lásku a nenávist, špínu i hvězdný prach, růže a úsměvy i slzy na řasách. Všechno. Všechno, co může muž koupit anebo vzít. Poznal jsem chudobu a taky blahobyt. Chodil jsem na slunci a z deště pod okap. Zrál jsem a košatěl a žil, jak má žít chlap. Pak přišlo poznání mých středních mužných let, že vše, co vím a znám, se vejde do dvou vět. Tohle je ošklivé, tohle je krásné.

0: na konci života, když sklenby snů je pouhá suť a sladkým ránům zhořkla chuť. Život má tajemství jak Pandořina skříň, oč více jsem jich znal, o to jsem věděl míň. A teď, když pomalu mi táhne 60, kdy v noci špatně spím a začínám se bát, stojím tu šedivý a nestydím se říct, že vím dnes mnohem víc, když vím, že nevím nic. O lásce, o růžích, o slze na řasách, o vůních, o barvách, na které se dá prach, o tomhle světě, který je teď na tomhle místě, že nevím nic. Ale to už vím jistě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý páteční večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám noční linku počínající 18. září. Končit bude až září 19., tedy ty následující dvě hodiny jsou jako obvykle vyhrazeny vám, vašim příběhům, no a samozřejmě jednomu tématu, které by mělo právě ony příběhy, ať už je napíšete nebo zatelefonujete, spojovat.

0: A možná právě tehdy jste se poprvé ocitli v letadle a někam letěli. Tak tedy vaše první cesta letadlem. Kam jste při ní směřovali a jak probíhala? Zažili jste při ní něco neobvyklého? Bylo třeba už odbavení plné nedorozumění a trapasů? Tak o tomhle všem si můžeme povídat od teď až do zítřejší jedné hodiny. Psát o tom můžete na rozhlas.cz/linka, tedy na tenhle webový, na tuhle webovou stránku, anebo můžete rovnou zatelefonovat. Studio Noční linky má obvyklé číslo 731 800 900. No a já si o tom, jak jste se cítili při vaší první cestě letadlem, o tom, co vše se při ní stalo, budu rád povídat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To zítřejší ráno bude ránem sobotním, ale možná, že právě na něm máte naplánován odlet na, řekněme, pozdější dovolenou. Říkám to záměrně, protože tématem noční linky, kterou teď posloucháte, je poprvé v letadle. Takže já vám už raději dopředu přeju šťastnou cestu. A dávám slovo první posluchačce, která do noční linky přináší svůj příběh na téma poprvé v letadle. Je to paní Božena. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří vzývají noční linku a pravidelně nebo někdy aj ju poslouchají.
0: Za všechny děkuju. Paní Boženo, kdy jste poprvé seděla a letěla letadlem? Teda seděla v letadle a letěla.
1: To je pomalý 100 roků.
0: Vážně? Takže ještě s bratry Wrightovými?
1: 1953. Jsem byla zaměstnaná jako první, od 21. března ve starém závodě národního podniku LET.
0: V Kunovicích.
1: LET Kunovice to byly opravny a tam se tehdy ještě opravovali ta kurýrní letadla Bikr, co to tam bylo, C5, C104. No a tož jedenkrát také, to tam nás nebylo moc, to ta stavila nová fabrika první.

0: syna z Nového letu vyletěla v tom 53. roku na podzim, C11. Mm-hmm. No a tak vedení závodu si usmyslelo, že prostě všechny ženské, co tam pracují, že nás povozují v letadle. Mm-hmm. No takže byl to Bikr a byl pilot Milan Nýbrd se jmenoval. No a to, že nás vždycky jsme tam, kolik nás tam vlezlo, dvě, tak vyskočil, udělal s náma ze dvě rundy, kolem letiště přistál, no a já jsem tam letěla jenom s ním sama, potom už jsem byla poslední. No a teď, bože, přikultovaná samozřejmě, že? A teď on mě říká, teď jsem udělal nějaký takový drobný kompliment. No a to, že obrátil to letadlo hore nohama.
1: Oh.
0: No tak, ale dobré, krásné to bylo, víte, dívat se jako na strop a vidět zem. No a tož potom, jak se mnou přistál, on to řekl, jestli si to domyslíte, tak mě některé holky a i chlapi prostě dávali ruky za krkem, mě probovali.
1: Jo, jo.
0: No.
1: A říkali vám, máš trošku jinou barvu než jindy. Že?
0: No, ani ne, neměla jsem. Já něco jsem... No a druhý let to vám povím. To tam byl pan pilot Šváb, zaletovací tak, pilot takový. Myslím, měl 160 cm a bezvadný chlap to byl. Byl ročník 1906 a já co 1937, tak vám to říkám pro jistotu, abyste věděli, s kým mluvíte. No a on mě říká, Boženko, nechceš se jako zkusit v plachťáku? Tam se potom v sériově vyráběli aj jako školní větroň dvoumístní Pionýr, se to jmenovalo.
1: Mm-hmm.
0: No tak já dobré, zasedla. No a když byl první let, tak do toho letadlo se napojilo na lano a traktor jel po letišti a teďka to letadlo vyletělo jak drak. Víte?
1: Ano, ano.
0: To byl jak... A ještě on, víte, co udělal, jsme vyletěli do vrchu, on si otevřel posuvné okénko a teď strčil obě ruky ven a tleskal a neřídil to.
1: Jak vám u toho no, bylo, Boženko?
0: Dobře, no jo. Já jsem, mě to není, fajn. No a tož potom, jak když obletěl, udělal také jakousi tu rundu a přistál. No a jeden můj delší, dlouhý let, to nám povím, to jsem potom dělala v novém závodě už, na zaletavacím oddělení a fabrika měla svoju aerovku jako služební, mělo to výsostný znak OKKDA. No a tak služebně, když to, že někteří ti referenti a tak letali na ministerstvo, no a tak tomu to letadlo sloužilo. No a jedenkrát tam bylo volné místo, no a tož neříkám, že bych se s váma zvezla do Prahy, letělo a tam letalo do Prahy, tož jsem si vzala náhradní volno. A letěla jsem do Prahy a měla jsem sebou v peněžence 1500, to bylo peněz, já jsem měla 880 čistého. A já jsem letěla do té Prahy si koupit do domu módy trench coat, ten stál 1260 korun.
1: To museli být, ano, no tak to bylo vlastně víc než celá vaše výplata.
0: To však to byla, no však to jsem si já na to musela šetřit.
1: Hmm.
0: No a teď na vás pěkně jsme dojeli ke Kotvě, autobus z Ruzině a už jsem šla do domu módy a koupila jsem si tam trenčkot. No parády jsem něm dadila, aby takové petrolínové barvy, bylo to fajn. No a potom ještě jestli vám to můžu říct, třetí to byl daleký let. To jsme jezdili s manželem v 87. roku, on je 50, tak jsme letěli jako přes Moskvu do Taškentu, což byla moje touha. Byli jsme v Samarkandě, tam ty medresy, nádhera, těma keramickýma obkladačkama, ty domy obložené, no a potom jsme byli v Dušanbe. No, Buchaře, stará Buchara, nová byly paneláky, stará, minarety, medresy. A ještě, co teda bylo nádherné, když jsem viděla Pamír z toho letadla.
1: Hmm. No, no máte zážitků na rozdávání.
0: To bylo nezapomenutelné. A ještě to vám chci říct, převážali nás, no přelétávali jsme z tu Andulu. Jestli se to někdy čul.
1: No je to ten letoun, který bývá používán pro výsadkáře nebo parašutista.
0: Ano, z Kunovic z toho vyskakovali. Napřed byly Sible, ale potom za to už měli odřité svoje, tak potom byl ten Antonov 10, AN-10. A to hrají tam měli v tom sovětském. Jo, a ještě víte, co mě velice potěšilo? Potom jsme letěli z Dušanbe, kam jsme to mi letěli, do Buchary zpátky a potom jsme jeli vlakem. No a víte, co mě velice potěšilo teda, jak jsme vyletěli v tom Dušanbe do vzduchu a já se podívám tam na levou stranu a tam byly na stojance dvě aerovky v letu vyrobené.
1: Takže naše česká stopa.
0: No, však ano, přece jsem tam viděla, že tam, no totiž to se dělali, všecko to šlo do Sovětského svazu, ty aerotaxi, víte?
1: Mm-hmm. No, bývaly takové doby, kdy některé firmy své zaměstnance aerotaxíkem posílali třeba i na služební cesty. Takže i tuhle zkušenost možná můžeme očekávat v noční lince, ve které se ptám na vaše poprvé v letadle.
0: No určitě, já si myslím, že určitě takový lidi je.
1: Paní Boženko, ale mám ještě jednu otázku. Vy jste říkala, že ten váš úplně první let byl vlastně letem v tom takzvaném Bikru. To je typ letadla. To je typ letadla, který se vlastně v licenci, dá se říct, vyráběl tehdy ano i v Československu, ale nebyl to Moravan Otrokovice, který tenkrát ty Bikry vyráběl jako Zlín Z381.
0: Oni měli Zlínky. Oni potom začali dělat jak 4 trenéry.
1: Ano,
0: v Otrokovicích, víte?
1: Ano, 426.
0: Ale ty Bikry, pane kapitánčiku, ty Bikry, to byl jak když kořistní materiál.
1: Ano,
0: to bylo
1: německé, vlastně původně,
0: víte?
1: Německé letadlo. No, dvoumístné, no, jednomotorové, no. Dolnoplošník, že jo?
0: Ano, dolnoplošník. Tak, a potom tak. Nebyl hornoplošník, nebyl žádný až R410.
1: No tak, vy se v tom
0: nebo
1: vy znáte.
0: Nebo R200, Morava, já už. Ale myslím,
1: ne, Morava byla dolnoplošník.
0: No byla, že? A měla ty přídavné nádrže kolem na konci křídel.
1: Přesně tak. No. 410 turbolet potom, ano, to byl hornoplošník. Ale tady už jsme na odborném ledě, takže to raději kvůli těm, kteří zase tak doma nejsou ve vzduchu, vynecháme. A já vám moc krát děkuju za tyhle vaše zážitky, které jste všem,
0: to, že
1: kteří poslouchají.
0: Měla jsem štěstí, že jsem byla první dneska, no.
1: Je to
0: měla
1: tak?
0: Měla jsem štěstí. Tak se mějte pěkně a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji, paní Boženko, a přeju vám krásný závěr měsíce září. Naslyšenou.
0: A já vám také přeju, ale jestli budete ještě zítra chvíli spát, až dobrou noc.
1: Chviličku no. Si dovolím.
0: Mějte
1: no, se.
0: Tak se mějte.
1: Dobrou noc.
0: Do počutia.
1: Poprvé v letadle. Téma noční linky, kterou posloucháte. Máte svůj příběh o tom, jaké to poprvé v letadle bylo? Kam jste letěli? Při jaké příležitosti? Co se událo při tom letu? Nebo možná ještě před ním, či po něm? Nezapomněli jste náhodou letenky na palubě jako já při jednom ze svých prvních letů? Tehdy se ještě dělali papírové letenky. No jo, je to dávno. Máme rok 2026, letecká doprava už je, řekněme, mnohem demokratičtější, tedy spíše přístupnější, ale přece jenom ještě není tak běžná jako nastoupit do autobusu, do šaliny, rozumějte, do tramvaje, anebo do vlastního auta. Takže poprvé v letadle. Za chvíli další váš příběh na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A já se přiznám, že to sice dalo trošku práce spočítat, kdy já jsem poprvé byl v letadle a někam letěl, ale nakonec se mi to povedlo. Bylo to ve 14 letech, to se psal rok 1980 a poprvní jsem se ocitl v letadle při cestě na dovolenou do Bulharska. A kolik bylo naší posluchačce Monice? No to nám řekne sama. Dobrý večer, Moniko.
1: Dobrý večer, my jsme taková vzdálená dvojčátka. Já jsem také poprvé letěla do Bulharska, bylo mi 8 let v roce 72 a vyletěla jsem do Burgasu a byly opravdu strašidelné turbulence, které jsem od té doby nikdy nezažila. Absolvovala jsem asi 50 letů odhadem dosud a letušky zvracely i letušky, jenom já jsem nezvracela.
0: A to je co říct.
1: Ale já jsem od té doby chtěla být letuškou, protože se mi velice líbily, to jsou krásné ženy, že jo, no, dávali tehdy bonbonky na začátku před startem a protože vlastně v době, kdy jsem byla dítě, tak byly levné letenky do 12 let po republice. Vlastně, když jste třeba letěl do Karlových Varů.
0: To mi zatajili jste... tohle.
1: No, takže my jsme měli, jako když jste jel z Prahy do Karlových Varů vlakem, tak tehdy stál vlak 42 korun, protože to bylo z Prahy je do Varů, to je okružní jízda Západočeským krajem a po celé republice a tam jsem měla už dospělou, ale to jsem o tom nechtěla mluvit, tam jsem měla dospělý lístek na vlak a dětskou letenku, čili já jsem létala do Varů za 30 korun, to je dneska neuvěřitelné, ale chci říct to, že první let do Ameriky teda se mi povedl v uvozovkách 10. prosince 89. Jsem letěla do Frankfurtu s tím, že pak poletím do Washingtonu DC. Letím do Frankfurtu, a teď hlásí pilot, právě letíme nad Balatonem. Tak jsem si zavolala stevarda a říkám, co tady dělá ten Balaton? Já jsem si myslela, že jsem na lince Praha-Frankfurt. A on říkal, OK, jste správně, ale my jsme včera kvůli mrazu neletěli do Bělehradu, takže letíme do Frankfurtu přes Bělehrad. Tak jsem si říkala, tak já prvně v životě letím na západ. Všimněte si, data 10. prosince 89 mě soudruzi komunisté nikam nepouštěli. A doletím vlastně do Bělehradu. V Bělehradu 3 hodiny v letadle na ploše, protože bylo letadlo přetížené. No samozřejmě ve Frankfurtu nám uletělo letadlo, takže jsme strávili na účet letecké společnosti noc v hotelu Ramada a ve večeří samozřejmě, no a tam jsem poznala zajímavého muže, který byl z Austrálie, tak si říkám, ta moje špatná výchova rodičů, buď počestné děvče, které, že pán mě jako pozval na okružní jízdu taxíkem po Frankfurtu, pak jsme si dali vínko a pak jsme se asi půl hodiny líbali ve výtahu a on prostě, já jsem takovej, nevím, no, kdyby se vrátil čas o těch 37 let, tak bych nebyla počestná dívka, no. A pak jsem si na vizice přečetla, že to byl slavný filmový producent z australské společnosti filmové, takže...
0: Teda Moniko, vás pustit do letadla, tak hned něco vyvedete. To je
1: no
0: moc
1: ne,
0: hezké.
1: Ale já jsem jedné sexuoložce, dokonce musím si zjistit, jestli to tam uvedla. Poskytla rozhovor do její knihy, že vlastně já jako doporučuju Seznamka, sice je to trošku jako dražší, že vlastně než nějaké ty internetové aplikace, které teda jsem jako Marek Lambora nikdy nepoužila. Teď jsem s ním četla rozhovor a on říkal, že to tento způsob seznamování mu není blízký, no tak pan Marek Lambora jistě nemá nouzi o seznamování, ale v podstatě, když si sednu do letadla, tak se se mnou okamžitě někdo seznamuje, takže to je zajímavý afrodiziakum.
0: Tak dobře, já se musím tím pádem zeptat, kdy plánujete příští cestu letadlem? No. Aby případní zájemci věděli, jo, že mají přijít na Ruzyň.
1: Asi až příští rok na jaře.
0: Dobře, tak pak si to zkontrolujeme. Moniko, moc krát vám děkuji.
1: A všem přeju krásné září a krásné dny. Naslyšenou.
0: Díky a naslyšenou. A dobrý večer všem přeje i posluchačka Dana. To vím, protože napsala na rozhlas.cz/linka a pokud vám se třeba nepodaří dovolat se na 731 800 900 a máte-li příběh na téma poprvé v letadle, vřele doporučuji těch pár řádků svěřit právě téhle webové stránce. Ale zpět k tomu, co napsala Dana. Tak dneska je zrovna téma pro mne. Poprvé jsem letěla letadlem do Moskvy. Bylo to už v roce 1974. Mně bylo takových čerstvých 20. A psala jsem si s kamarádkou z Moskvy, tehdy to bylo takové dost rozšířené, dopisovat si s někým z Ruska. A ta kamarádka z dopisů mě pozvala na návštěvu k ním. Letělo se z Bratislavy, letadlem jsem letěla poprvé v životě a tak jsem byla zvědavá na nevšední zážitek. Jenže to byl takový nějaký postarší Iljušin, při pohledu z okýnka se letadlu kývala křídla a mně se udělalo strachy tak špatně, že mě museli letušky umístit na podlahu a tam jsem ležela až do Moskvy. Naštěstí oni bydleli přímo na Rudém náměstí a ukázali mi za těch 14 dní všechny možné pamětihodnosti, takže strach ze zpáteční cesty nějak pominul a tu už jsem absolvovala v pohodě. Letěla jsem později několikrát na dovolenou, ale už nikdy jsem takový strach jako poprvé nezažila.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiblížil se čas dalšího telefonátu s posluchačem Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je poprvé v letadle a já vítám pana Vlastu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vlasto, letáte dnes často letadlem?
1: Tak neřekl bych často, ale jakoby průběžně.
0: Průběžně, řekněme dovolené.
1: Pět let, přesně tak, ano.
0: A podobně. A kdy to bylo poprvé?
1: No tak to si pamatuju velice dobře, protože můj otec, jsem z Plzně, můj otec pracoval ve Škodovce jako já celý život, jako bokem. A v roce 60. letech, mimo že se dodávají elektrické lokomotivy do Sovětského svazu, tak taky byla velký výdej těch lokomotiv do Bulharska. Mm-hmm. On tam trávil celý rok a my jsme tam s mojí maminkou v podstatě za ním jeli na dovolenou takzvanou, na mateřské. Mm-hmm. Mě bylo 5 let, bylo to v roce 64. Mm-hmm. Takže jsme letěli IL-18 z Prahy a tam bylo zajímavé to, že to letadlo po vzletu tak mělo letět rovnou do Sofie, ale vysadili mu dva motory a my jsme místo do Sofie, tak jsme museli nejspíš do Budapeště, něco tam zpravovali. To mi trošku spíš vyprávění. Podle fotek si to pamatuju, ale no, pak jsme se pokračovali, takže jsme místo do Sofie stavěli v Bukurešti. Tam jsem údajně mámě utekl, to nebylo jako dneska všechno hlídelný, tam jsem utekl někam jakoby do toho vestibulu, tam mě potom nějak naháněli. A až jsme se dostali do té Sofie, kde nás čekal táta. V podstatě v té Sofii, to byl další let, tak tam jsme potom letěli na týden, myslím do Budgasu nebo někam z té Sofie, tím tou místní, jejich Balkantum, nebo co se to jmenovalo, jel 14, což byla vlastně Dakota,
0: ano, byste ano, ano.
1: Tak to byly moje první takové lety, které si pamatuju z raného dětství. A pak mám ještě takový jednostar, jestli můžu.
0: Jistě.
1: To už bylo jakoby delší doba, to už byla doba teenagerů, to znamená rok, byl to rok 79, tak jsem, mě bylo 19, tak jsem si vzpomněl, že bych mohl letět do Finska. Tak jsem šel do CKM a tam mi řekli, že musí nějaký povolení a tak dál, jakoby od SSM a tak. Takže jsem zklamaný odešel a rodiče mi doma povídali, tak hele, věc se podělal Sovětského svazu, já tam byl první v životě, už se tam nikdy asi nedostanu samozřejmě teďko. Takže jsme navštívili Moskvu, z Moskvy jsme letěli vlastně do Tbilisi, z Tbilisi do Soči jsme jeli vlakem a ze Soči zase do Moskvy a z Moskvy do Bratislavy, ten let byl letovaný v Bratislavy. Uh-huh. A já jsem si koupil ještě letenku z Prahy do Bratislavy, v té době to bylo za 170 korun, takže všichni vlastně 80% toho zájezdu bylo Češi, takže všichni se v Bratislavě šli na vlak a já jsem se tam počkal na letadlo, který letěl za 180 korun, kde jsem si vlezl do taxíku a taxík mě odvezl na hlavní nádraží a to bylo za 60, si dobře pamatuju, takže to byly úplně jiné ceny. Jo. No a pak nepočítám ty další, samozřejmě jde jakoby Boeingy a teďko, co teďko máme za letadlo, ale to první si pamatuju jako úplně. Jo, ještě jsem si vzpomněl, no, tam bylo fajn, že když jsem byl jako ten malej, tak nám tam vlastně rozdávali bombony.
0: Jo.
1: Letušky, no. A ještě jsem se klidně, ještě jsem vzala sebou a mohl jsem se jí podívat pilotům do kabiny. No, za letu, normálně.
0: To už dnes těžko někdo zakusí.
1: Jasné, ale tak to, tak tuto, takový zážitek to bylo, tak asi tak nějak to bylo takový.
0: Takže Vlasta, který svoji letovou kariéru zahájil na vrtulových strojích IL-18, IL-14 a IL-18, ano, tak ten ano. Nám pověděl o tom, jaké to bylo poprvé v letadle. No a myslím si, že cíle vašich cest, které jste tady popsal, tedy nemluvím teď o Sofii, ale spíše ty země ruské, se nám tady objevují několikrát. Já už tady před sebou mám další vzkaz na podobné téma, tedy další příběh na podobné téma.
1: Ještě si můžu takový takovou psuvku. To si pamatuju z té Moskvy, když jsme letěli do toho Tbilisi, to znamená nad Kavkazem. Tenhle trvá 4 hodiny a oni v té době, když to nebylo, já nevím, kolik hodin delší, tak jsme dostali jeden čaj po té cestě, co si pamatuju. Mm-hmm. Ale pamatuju si, že ten pilot zjistil, že jsou tam nějaký pasažeři z Československa a puštěl nám tam Gota několikrát za sebou. To bylo taky fajn docela, to by se říct. Taky bokem.
0: Krásné. Děkuju, Vlasto. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Naschle.
0: K Krásný večer všem přeje i Eva, která na web rozhlas.cz/linka napsala ten svůj příběh na téma poprvé v letadle. Byla jsem naprosto nepolíbená letadly či leteckým provozem, ale v červnu roku 1972 jsem odlétala se 2,5letým synem na 14-denní dovolenou. Let Praha Konstanta. Letadlo IL-18. Na letišti téměř nikdo, všichni mi pomáhali. Usadili nás hned za piloty a zatímco já hypnotizovala vrtule, aby se točily, můj syn a letuška seděli na podlaze a v uličce si posílali autíčka. Časem se objevil někdo z pilotů a se slovy kluku, ty se tady nudíš, ho vzal k pilotům. Jo, to byly časy. A let zpět byl náročný, ale dodnes na své první moře a první let vzpomínám ráda. Hezké vysílání přeje Eva.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké to bylo poprvé v letadle? Kam jste letěli? Vzpomínáte si se všemi detaily na ten den? Na ten okamžik, kdy jste poprvé po schůdcích vstoupili na palubu letadla? Jaké bylo? Tryskové? Turbovrtulové? Nebo to byl plachťák? To už jsme tady vlastně taky měli s paní Boženkou. Ale teď je na telefonu číslo 731 800 900 připravena se svým příběhem Alena, která telefonuje z Ostravy Poruby. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny sováčky zdravím a chci jenom jako říct, že můj první let byl pravděpodobně, měla jsem buď 6 nebo 7 roků a byl to malé letadlo, vyhlídkový let nad Ostravou, asi hodinu nebo já nevím.
0: Nevzpomenete si náhodou na typ letadla?
1: Ježíš, tak to teda nevím, no tak víš, že tam byl pilot, bylo to snad asi pro 4 lidi, teď přesně jako teda nevím, jo. A mně se strašně líbilo to, jak se teď s tím letadlem začal naklánět doprava, doleva. To byl pro mě strašný požitek, jako jenom zážitek a tak dále. Já říkám, škoda, že on se neotočí úplně celý. Mě to bavilo prostě. A tak.
0: Jste rozená letecká akrobatka.
1: No pak potom, ale ti řeknu dál, ano. A potom já jsem ještě několikrát chtěla letět, prostě mi to zaujalo, já jsem začala ty letadla mít ráda, milovala. Několikrát jsem jako letěla do Prahy, to jsme letěli teda jako jo a tak dále. A já jsem pořád jsem říkala, já chci být moje povolání stevardka, já si přeji být stevardka. A já si myslím, rodiče myslí, že mi to přejde, ale jak mi bylo 14-15, kdy se mělo rozhodovat, kdo půjde na nějakou školu, já jsem říkala, já chci být stevardka, já na tom trvám a tak dále. Takže rodiče se ptali, myslím, v Praze, co jaké jsou podmínky, no tam bych se nedostala, protože podmínky měla mít Česko s padákem a tak dále, což jsem neměla. Dva světové jazyky, no tenkrát jsem znala akorát ruštinu, němčinu, ještě jako ne. No prostě nedostala bych se tam v žádném případě. Tak ale potom jenom, že jsem několikrát letěla takovými těmi různými letadly, tučkem, že do Bulharska jsme letěli, nebo jsme letěli jako na Malorku nebo na Krétu různými letadly. A pro mě to byl takový zážitek, že já jsem se víc těšila na ten let letadlem, než na tu dovolenou, jako jo. A pamatuju si, jak jsme s mužem sedli to letadlo, teď to letadlo se takhle rozjelo, teď jelo po té plošině, teď se zastavilo, teď se začalo předutočit ty vrtule, teď se to najednou začalo zvedat, ty podvozky dolů, že nahoru, můj muž se vždycky křižoval a já říkám, to byl pro mě největší zážitek. Já jsem se nahoře lepší cítila, než když byla dole auto nebo cokoliv. To bylo moje, milovala jsem letadla, když jsem nějakou dobu byla v Praze, tak jsem na Rozinském letišti jsem to sledovala, jak to odlítává tam zpátky. To byl pro mě zážitek.
0: Mám takové podezření, že v minulém životě jste byla ptákem.
1: No, víte, že je to možný, to je asi možný, protože ve výšce jsem se vždycky cítila lepší než dole na zemi. Asi je to možné, vidíte? To je možné, že jsem byla ptákem.
0: To je možné.
1: To je fakt možné.
0: Já vím, že to je jenom takový dohad a navíc z toho určitě bude jako lidi dělat srandu. Ale, ještě mě zajímá jedna věc. Chtěl bych totiž aspoň částečně vysledovat ten váš úplně první let, ten vyhlídkový let nad Ostravou. Jste říkala, že jste byla malé robě. V kterém to bylo roce?
1: 6 nebo 7. Počkejte, hned vám to řeknu. 51 nebo 52. Tak 51, nějak. 51, 52. Já jsem teda 40. ročník. No tak co to bylo, takové letadlo, byl tam pilot, nevím, jestli tam se byl tatínek, já nevím, no jestli to bylo pro 4, to teď nevím, no vyhlídkový let.
0: Jo. Já se snažím rychle zjistit, od kdy se vyrábělo aerotaxi L200 Morava, tak první let rok 1957, tak to asi nebyla L200,
1: ne,
0: tak to muselo být něco
1: jiného. Ne, já jsem měla 6-7, takže mi mohlo být tak, to by mohlo být 52, 53. ročník, tak nějak to mohlo být.
0: Tak v tom
1: 57.
0: případě...
1: asi už ne. To už ne.
0: V tom případě to byly asi nějaké trenéry z Moravanu, nebo možná ten Bikr, který už tady
1: to
0: taky zazněl. Ale to nevadí.
1: Jsem se tomu nevyznala. To jsem se nevyznala.
0: Ne, to je v pořádku. Já jsem si jenom sám pro sebe chtěl tak nějak odvodit, jaké to mohlo být letadlo.
1: No, mě by to taky zajímalo. No taky, no vidět, no, to nevím. No.
0: I tak ale děkuju za váš příběh na téma poprvé v letadle a ať jste dál ve vzduchu jako doma.
1: Jo, dobře. Naslyšenou. Teď už to nejde. Mám to. Děkuji vám moc krát. Na shledanou.
0: Na shledanou. Poprvé v letadle. téma noční linky, kterou posloucháte. Telefonujete do ní na číslo 731 800 900 a píšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Aleš napsal: domnívám se, že jsem se k tomuto tématu již vyjádřil na téma mých nejbáječnějších prázdnin. Tady si dovolím suvku. Já to nevylučuji, Aleši, je to možné, ale já to neslyšel, takže velmi rád přečtu, co jste napsal. Můj otec měl sestru a ta se svým manželem a třemi dětmi bydlela v Nejtku, což je od Ostravy přece jen daleko. A tak jsem pravděpodobně ke svým 10. narozeninám dostal nejúžasnější dárek svého života. Prázdninový pobyt na úpatí Krušných hor a leteckou dopravu s přestupem v Praze tam i zpět. Dodnes nechápu, že jsem sám v dětském věku zvládl obě trasy bez problémů. Od té doby jsem cestoval letecky mnohokrát, především služebně na trase Ostrava, Praha a zpět. V roce 1985 jsem absolvoval i let na trase Ostrava, Burgas, což byla ovšem labutí píseň. Po sametu už jsem na dovolenou, natož na leteckou přepravu, nikdy neměl. Nicméně si nestěžuji, Ostravu jsem před 20 lety vyměnil za kraj Ústecký a už bych neměnil. Krušné hory miluji a toulám se jimi pěšky i na kole. A do Nejtku nejezdím. Teta, strýc i tři sestřenice emigrovali po srpnu 68 za kopečky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jak jste se cítili, když jste poprvé letěli letadlem. Poprvé v letadle, to své poprvé v letadle nám teď chce popsat pan Josef. Volá z Půlpánova, jak bychom řekli my Brňáci, ale oficiálně jsou to Šlapanice. Dobrý večer, Josefe.
1: Ano, přesně tak. Zdravím všechny posluchače. Tak já jsem trošku vyučený v oboru, ale jako letecký mechanik. A když jsem se učil jako za leteckého mechanika, to byl 52. ročník po Pradě. V 56. jsme končili v Vypaském Mikuláši. Bohužel nám jako pan ministr zakázal motorové letání, protože z jižních Čech za kopečky uletělo z toho z těch svazarmovských letišť několik pilotů, tak se měli dovoleno jenom buď to parašutismus nebo bezmotorové letání. No já jsem si vybral ten parašutismus, takže poprvní jsem byl v letadle jako litovský svatý Martin, to jsme v sobotu neděli a do Sýbla nás jako vyvezli nahoru, ale dolů už jsem nepřistál letadlem, ale se skočil padákem, čili tak to já jsem začal svůj éru jako u parašutismu. No tam jsem udělal 8 ze skoku celkem, potom jsem mě poslali do Brna jako mechanik na rohrách na MiG 15, 17, 19, no, tak to zrušili, dali nás na vrtulníky, na Slatině, to dneska už je to letiště zrušené, tak tam mě potom dali dělat taky palubního technika, tak mám na těch vrtulnících 500 hodin nalítaných, no a když to skončilo, tak od 70. roku jsem nastoupil k československým aerolíním jako staniční mechanik. No a tam už potom to bylo, co se mohl jako u armády, tak jenom rekreace po vlastních českých, tak u aerolíní potom to bylo z Kuba, z Francie a tak dále. Takže to můžu vám akorát říct, že to bylo všecko pěkně.
0: Chodíte, promiňte, Josefe, chtěl jsem se zeptat, jestli se někdy chodíte dívat třeba jenom okolo Brněnského technického muzea, kde vlastně na dvoře v těch zadních partiích mají hned několik letadel. Je tam L410, je tam tuším, že to je Suchoj 25, ale to si nejsem úplně jistý. Je tam nějaký Suchoj starší bombardovací? Chodíváte se někdy dívat na letadla?
1: Byl jsem se tam podívat, ale teď už neprosím vás, říkám, zavírejte dveře, táhneme na 90. A už s tím pochodováním je to horší. Kam je syn doveze, tak ten je taky v důchodě, takže tady bylíme dva důchodci, ostatní nás už opustili.
0: Josefe, děkuji vám za váš čas, který jste věnoval Noční lince i za váš krátký životní příběh na téma poprvé v letadle a přeju vám krásný zbytek září.
1: Říkám, nalítaný ho mám potom jako dost, ale to už bylo tak do 70. roku, poslední bylo do Egypta. Tak mějte se, přeji hezkou dobrou noc.
0: I vám, naslyšenou. Poprvé do letadla nastoupila naše posluchačka Zdena z Pardubic a vím to díky tomu, co napsala na rozhlas.cz/Linka v roce 1987. Cituju, byl to let s větším kolektivem zaměstnanců a letěli jsme do Moskvy. Můžu říct, že jsem se vůbec nebála a opravdu jsem si let užívala. Měli jsme sebou již seniorku, která stále sledovala stopy ve sněhu a tvrdila, že je vidí. Vzpomínám, že k jídlu nám přinesli knedlo zelo vepřo, kávu, sušenky a pivo a víno. Další let do Ulianovska byl opravdu zajímavý. Cestovali s námi husy, ovečka a to jsme se ani nebáli, když jsme prolétávali sněhovou bouří a klepalo se to s námi jako na trakaři. Děkuji za téma a přeju zdraví všem ponocníčkům a dlouholetým přátelům. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za chvíli vstoupí do své druhé poloviny. Ale i v ní bude platit telefon 731 800 900, který zprostředkuje vaše příběhy na téma Poprvé v letadle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je tu nový den, píšeme sobotu 19. září 2026. Noční linka Českého rozhlasu na téma Poprvé v letadle pokračuje a od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia všem posílám pozdrav. Tady Borek Kapitánček. Už za chvilku se dostane na další váš telefon. Na čísle 731 800 900 jsme ve spojení po celé dvě hodiny. Čekám na vaše příběhy na téma Poprvé v letadle, ale můžete je, pokud se třeba nedovoláte, i napsat na web rozhlas.cz/linka. Dva krátké příběhy, dvoje krátké psaní mám teď před sebou. To

0: pomyslného druhého konce těch příběhů na téma poprvé v letadle. Cituju. Jednou jsem letěla do Bulharska, pak do Turecka a skutečně naposled. Při vzletu i přistávání jsem totiž měla pocit, že jsem spolkla pravítko. Nemohla jsem se ani pohnout, ani předklonit nebo otočit do strany. Pobyt byl krásný, ale celou dobu jsem trnula, jaká bude cesta domů. Už bych nikam neletěla. Ty pocity mě úplně vyléčily. Zdravím vás, píšu poprvé. Hanko, já doufám, že ne naposledy, že třeba některé z příštích témat Noční linky se vám bude zamlouvat natolik, že se znovu ozvete. No ale když se teď ozvete na 731 800 900, tak můžete říct, jaké bylo to vaše letecké poprvé. Ptám se, kdo je na telefonu? Vítám vás ve vysílání, tady bude kapitánček Noční linka Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Zuzana z Pardubic. Pěkný zdravím
0: večer.
1: Všechny.
0: Paní Zuzano, prosím, vypněte rozhlasový přijímač, který tam
1: udělala,
0: máte.
1: Ano,
0: děkuju.
1: Ano,
0: já totiž vždycky všem, které přijmu na zmíněné telefonní lince, říkám, že vysílání pustíme rovnou do telefonu, takže není nutné mít, ba naopak, je nežádoucí mít puštěné rádio. Dělá to zpětnou vazbu. Tak a teď už jste na řadě se svým příběhem na téma poprvé v letadle.
1: Tak poprvé jsem letěla v letadle v Liberci, když mě byly asi 3 nebo 4 roky. Mohlo to být v roce tak 49 až 51. Vyhlídkovým letem nad Libercem. Pamatuju si z toho hrozně málo, že maminka zůstala na zemi a letěla jsem jenom s tatínkem takovým malým letadlem. A pamatuju si z toho hlavně vláčky na nádraží, které se mně strašně líbily. A co se týče typu letadla, tak jsem se koukala. Bylo to patrně Aero AE-45, čili nějaké malé letadlo, které tenkrát měl aeroklub v Liberci k používání dopravy osob veřejných, prostě těmuhle z tomu vyhlídkovému letu.
0: Ano, takové
1: sloužil.
0: Takové aero, tak si předchůdce L200 Morava. Ano, Aero AE-45 od roku 48, no. Pravý Wikipedie, že se vyrábilo.
1: Ano, takže to byl můj první let, na který si teda téměř nepamatuju, jenom že tu maminku jsme nechali na zemi a ty vláčky na tom libereckém nádraží. Ale jinak v Liberci jsme viděli letadla často, jak lítají. No a od té doby jsem lítala samozřejmě velice často na dovolenou. Jeden takový ten nejdelší let byl poměrně častý, jak už říkali mnozí, do Sovětského svazu, to jsem dostala za odměnu v práci. A to byla samozřejmě Moskva, Taškent, Dušanbe, Ašchabad, Moskva, Leningrad. A v Leningradě jsme dostali konečně československé letadlo, kde nám dali knedlové přoselo, rudé právo a mapu. Pamatuju se, že jsme měli mezi přistání v Bratislavě, kde vystoupili slovenští spolucestující a museli jsme se rozložit po celém letadle, aby prostě bylo rovnoměrně cestujícími zatíženo. A ještě se pamatuju, že v pravé půlce letadla se smělo kouřit a v levé ne.
0: Páni, vy pamatujete ještě tyhle doby? No, teda.
1: No, taky jsem narozená v první polovině minulého století, tak něco pamatuju, ale letadly lítám strašně ráda a teď bydlíme v Pardubicích a z pardubického letiště se lítá na dovolenou úplně úžasně, protože to je pohodlné malé letiště.
0: Akorát už to nemá tolik vrtulí ta letadla, že?
1: No.
0: Když jste letěla naposledy letadlem? Letěla jste z Pardubic přímo?
1: Před týdnem.
0: Před týdnem. A kde jste byla?
1: Na Korfu jsme byli.
0: Tak to je jediný řecký ostrov, tedy jediný z těch tradičních velkých ostrovů, na kterém jsem ještě nebyl. Možná příští rok. Já byl ještě před týdnem na Rodu. Mějte se hezky, Zuzano, a přeju vám krásné září.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Hezkou noc, hezké vysílání. Dobrou noc.
0: Jaké to bylo poprvé v letadle? Ptám se vás, kteří jste ještě neměli to štěstí a nedovolali se na 731 800 900, anebo jste přišli o něco později ke svým přijímačům, protože v noční lince si o těch premiérových leteckých

0: cestách. Povídáme už od 23. hodiny. Teď je 7 minut po půlnoci, takže ještě nějaký čas na zavolání máte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V těch dalších minutách vám přeju nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jaké to bylo, když jste poprvé letěli, jaké to bylo to vaše poprvé v letadle. A ať už telefony nebo vaše psané příběhy na rozhlas.cz/linka, právě tyhle příběhy vytváří Noční linku. A s tím dalším je připravena na telefonu 731 800 900 Magdalena. Zdravím na Hradecko, tedy na Králové Hradecko. Tak, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já bych měla nejdřív takový úvod. Já, jak se řekl, bydlím v Hradci Králové, dokonce bydlím v sídlišti, které bylo obsazováno, nebo zabydlovali se tady především rodiny vojáků. Mm-hmm. Můj ex-manžel byl voják z povolání a dokonce naproti mě bydlela část velení 10. armády, včetně pana generála Remka. Mm-hmm. A nakonec i pan generál Klíma, který byl poslední, myslím, velitel 10. armády. A takže mé mládí, krásné mládí, protože jsme byli dobrá parta, bylo opravdu pěkné a ráda na něj vzpomínám. A zrovna se mi podařilo dneska se potkat s kamarádkou, seděli jsme u ní na zahradě a koukali jsme na nebe, jak lítají letadla. Mm-hmm. Říkám to neodborně.
0: No, to je v pořádku, tak někdo se dívá, jestli nás zase práškují a vy se prostě kocháte, no.
1: To nebylo asi práškový, já mám dojem, že to startovalo z Pardubic. Ale můj první let, já jsem byla vždycky soutěživá, protože jsem dělala sport, tak jsem se kdysi přihlásila do soutěže, myslím, že to byla soutěž SMP a bylo to u Paragánu v Prostějově a byla tam část pro občany a pro vojáky. A já se vyhrála tu soutěž pro občany. A pamatuju se, že jsem dostala vojenskou uniformu, včetně kanad, které mě byly od větší sva větší, takže při tom běhu mě to kloktalo na nohou. A tím pádem, tím výhrou, já jsem se dostala nebo dostali jsme za odměnu let do pobyt v Moskvě. Tenkrát nám dělal tlumočníka Fero Fenič.
0: No ne.
1: Ještě jako student. A mám to, když jsme letěli Dakotou a bylo tam oddělení, kde seděli asi 4 ruští generálové. A já jsem v té době jako velice dobře mluvila rusky, tak jsem se s nima, nebo oni se mnou dali do řeči. A tak jsem tam chvilku s nima povídala a pak jsem v Moskvě měla díky jim jízdu taxikem po Moskvě, a kde jsem toužila se podívat, kde měl firmu, nevím, jak se to tenkrát jmenovalo, Saša Zajcev, módní návrhář. Mm-hmm. Ale co, v té Moskvě jsme se seznámili zase s našima študákama, který tam kluci vojáci spolání byli na nějaký žurnalistický fakultě. A když se vrátili do Čech, tak jsme se s nima stykali, protože tak nějak jsme zůstali přáteli přes svý partnery vojáky, oni se jezdívali dělat reportáže a tak dále. Mm-hmm. A ještě jednu takovou poznámku, jak jsem říkala, že naproti mě bydleli Remkovi, mm-hmm, a jednou paní Remková vyjížděla z parkoviště a málem do mě vlítla a já jsem nevěděla, že to je paní Remková, a tak jsem jí, jak bych to řekla slušně,
0: na tři doby.
1: Možná i neslušných slov. A pak teprve jsem se od sousedky, která dělala na velení armády, dověděla, že to byla paní Remková. A navíc moje kolegyně v práci chodila do tanečních, její táta byl taky voják z povolání tam v Čáslaví, chodila s mladým Remkem, s naším kosmonautem.
0: Tady už jsme trošku indiskrétní, pozor.
1: Tak. To bylo v době taneční, to byli mladí, že jo?
0: Já 15, vím, 16, já si dělám 17,
1: 18, no, ale byly to krásné léta. Ta armáda tady chybí a chlapi opravdu v těch uniformách byli krásní chlapi.
0: No jo, tak je jasné, kam inklinujete. Sice jsme se mírně vzdálili tomu vašemu poprvé v letadle, ale cestovat Dakotou, respektive tou naší předělávkou Ilyushin 14 se čtyřmi sovětskými tehdy generály, to taky nezažil každý. Magdaleno, děkuju a přeju vám dobrou noc a děkuju za váš příběh.
1: Já vám taky, Borku, přeju krásné září.
0: Díky.
1: Díky a mějte se hezky.
0: Naslyšenou. Na webu rozhlas.cz/linka teď mám před sebou dva vzkazy, které svým způsobem můžu označit za související. Protože tím, co napsala Blanka, víceméně dám munici Pavlovu strachu z létání. Takže nejdřív Blanka. Poprvé jsem letěla do Bulharska a nezapomenu do smrti. Letadlo nemohlo zasunout podvozek. A to už jsme byli ve vzduchu a mysleli, kdo ví, kde jsme. Najednou začalo letadlo škubat, letušky běhaly sem tam, lidé i děti křičeli, padalo nádobí v kuchyňce, takže jsme se vraceli zpět na letiště do Prahy. Nakonec jsme letěli jiným letadlem, ale to už jsme byli se švárou a ségrou trochu pod parou. To se stalo v roce 1971, kdy mě bylo 16 let. Zdravím všechny, Blanka z Přeloučska. No a když jsem říkal, že to tak trošku souvisí s tím, že Pavel ze Židlochovic nevstoupí do letadla, tak vám to hned vysvětlím jeho krátkým vzkazem. Já jsem v letadle nikdy neseděl a přiznám se, že bych měl i celkem obavy z letadla, protože já mám celkem v životě takovou smůlu, že věřím tomu, že by to někam řuchlo. Ale vím od přátel, co mi tvrdí, že jsou lidé, kteří letají kvůli práci dvakrát denně letadlem a nic se nestane a podobně, ale přesto, když se dívám na pořad letecké katastrofy, tak vidím, že to asi nemusí být vůbec příjemné sedět v letadle, kde člověk už tuší, že to asi nedopadne dobře. Pokračování Pavlova vzkazu si za chvíli přečtete na rozhlas.cz/linka a Pavle, já vám doporučuji, dívejte se radši na jiný dokumenty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle. Prozatím jste slyšeli 7 příběhů našich posluchačů, kteří zatelefonovali na 731 800 900 a měli hold štěstí, dovolali se. Ale s tím osmým mi teď přichází někdo pomoct. Vlastně bych mohl říct, že povinnost přečíst jeho vzkaz, to, co už napsal na rozhlas.cz/linka, ze mě sejmul autor psaného příspěvku František. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás zdravím rozhlasy a posluchače u rádia.
0: Já vás taky zdravím, že vy máte puštěný hlasitý poslech na telefonu.
1: Nemám. No,
0: je tam dost ozvěna, ale to nevadí. Je vám rozumět, nebudu vám to vyčítat. Tak jaké bylo vaše poprvé v letadle?
1: Já jsem letěl, pane Borku, asi 3x v letadle.
0: Dobře, ale poprvé to bylo kdy?
1: Poprvé to mě bylo 6 roků, asi tak 6 roků. Bylo to v Miroslavi, můj strýc, taťkův bratr, tam byl na takovým letišťátku a lítával na Větroňu, jo? Mm-hmm. A jednou tam byl asi nějaké takové letecké den nebo co, jo? A tak taťka mě vzal a mýho bratra, který byl o 3 roky mladší, je furt ještě mladší, to žije, a tak nás tam vzal, tam tomu, ten taťku, ten můj strýc teda nám zajistil nějaký ty letenky, to se asi platilo, a tam byl takový letecký den a tam prostě nás posadili takového toho letadílka a letěli jsme. Já s bratrem jsme seděli vzadu, před náma seděl pilot a ještě nějaký pán v klobouku, no a teď jsme letěli a víte, jako kluci, já tam v té boku, jak bývala nějaká tapecinu nebo něco, tak tam byly, ta stěna byla plechová, byla tam kulatá díra a já jsem do té díry strčil prstík a držel jsem se toho, jo, klepal jsem se strachy. Tak to bylo po první letadlem.
0: Jste ucpával jste Větroně, jo?
1: ale my jsme letěli motorovým. Ten
0: jo takhle, jo tak, aha, no. Já to špatně pochopil, moje chyba.
1: No. A po druhý to už bylo někdy 59 jsem dělal v Řeži u Prahy a dělali jsme tam dešvagrem a tak na Vánoce říkám, Feri, poletíme letadlem do Brna, jo? Tak jsme si koupili letenky, tam se vozilo první autobusem na letiště, jo, od nějakého kina, nevím, jestli to jmenovalo Kotova nebo jak v Praze, tak to tam nás to zavezlo na letiště a na letišti tam dá takový, ten Iluši nějaký, asi pro 30 lidí to bylo jenom, no, a letěli jsme a teď jsem poznal přesně podle pavilonu Zen, že jsme nad Brnem, jo, a to je to kulatý, to bylo pěkně vidět. Tak to bylo na Vánoce a po třetí jsme letali v letadle, když tady u Medlova práškoval dvojplošník, takhle práškovací letadlo zkrátka, jo. Mm-hmm. A oni, ti piloti vždycky, já nevím, jestli to bylo v sobotu a v nedělu, dělali nám takový za peníze samozřejmě, to jsme vždycky to zaplatili a dělali nám takový výlet, no, svezli nás v letadle na Židlochovicama a tak, jo. No, tak to jsem tam byl já s manželkou a naše dvě děti. A to bylo tak někdy v sobotu, kdy oni nějak moc nepláškovali, ale tak si tam, myslím, přivíděli, protože jsme jim to platili, tady tyto lety.
0: Teď jste je nabonzoval, to je hezký.
1: No, a ještě takovou zajímavost, že jsem byl v Praze v té letecké věži, jo, na letišti, představte si to. Hmm. Čekali jsme maminku, že přiletí z Austrálie, dlouho nic neletělo, letadlo z Frankfurtu se vždycky vrátilo, protože Praze byla mlha na letišti a když už to trvalo hodně dlouho, tak já jsem se vypravil do té věže a na nějakou informaci, jo. No a samozřejmě tam moc toho nevěděl, jak jsem se asi vrátil zpátky a ještě jsem byl ve věži v Brně, v Tuřanech, tam jsem byl nějak pracovně. No, a tak tam jsem taky byl takhle zvědavý, tak jsem šel do té věže a ten pán, co tam obsluhoval ty monitory takový, zrovna odletěl nějaký letadílko a já říkám, kde je to letadílko? Tak on mě ukazoval na té obrazovce, kde, jak už je daleko, jo?
0: Jo, no. Jo.
1: Tak
0: Teď jste mi připomněl moje vojenská léta, kdy jsem nakukoval operátorům přes rameno, oni se dívali na tu kulatou obrazovku malovýškového radiolokačního systému RL-42 Maják a říkal, a já jsem říkal, a tohle je letadlo? Ne, to je nějaký kamion v Německu, prosím tě, neblbni, tady je letadlo.
1: A tak jsem se ho taky ptal na nějaké zajímavé věci, tak mě říkal, jak třeba nějaký Japonci, když lítají přes na Brno, nad Brnem, jak oznamují legračně Židochovice, jakože tady je někde terén a to, jo, jak ti třeba Japonci to neumí říct, jo, kde
0: jak no, to zhruba zní? Pamatujete si, jak to zhruba zní?
1: No tak Židochovice bylo tak nějak, já už přesně nevím, ale bylo to, to je taková jedna zajímavá, co on mě řekl, jo.
0: Rozumím.
1: Tomu vždycky museli zasmát, jak ti piloti vyslovujou, jo, to asi to někdy si dávají takový.
0: No jo, tak ona čeština je záludná pro cizince, to konec konců nejenom pro cizince, když jsem vzpomněl svá vojenská léta, my jsme měli politruka, který neuměl vyslovit ani moje příjmení. Ale Františku, já vám moc krát děkuju za tenhle váš troj příběh vlastně, no a jsem rád, že jste zavolal. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já děkuju moc, že jste vzal, dobrou noc.
0: Poprvé v letadle, jaké to bylo, kdy to bylo, co jste u toho zažili? Jak ta cesta probíhala? Dáte si ji znovu, nebo to byla jedna jediná a taky poslední cesta?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Jaroslav Uhlíř, dá se říct, nabídnul sám sebe. To já vám nabízím jenom tu možnost právě teď vstoupit do vysílání noční linky Českého rozhlasu s vaším příběhem na téma Poprvé v letadle. Jarmilo, jaké to bylo poprvé v letadle?
1: Dobrý večer. Dobrý večer. Ráda na to vzpomínám, protože v roce 63 jsem se vdávala. To byla svatba v sobotu a v pondělí jsme jeli, manžel to někde koupil, to bylo jako překvapení a jeli jsme na svatební cestu z Mošnova do Prahy. Bylo to jako takové, no nezvyklé, tehdy v roce 63 jsme měli tu svatbu a jeli jsme TU-104, tehdy to byla nějaká změna zrovna na tom letišti, ale jeli jsme, byli jsme obsazeni a přijeli jsme do Prahy, ale už za 27 minut, manžel to vždycky dával k dobru, že za 105 korun jsme jeli až do Prahy. Ale to bylo strašné, jak to tam jako dunělo, hodně hluku tam bylo. My jsme nemohli ani mluvit, jak nám zaléhaly uši. Ale za 27 minut tehdy jsme byli, no a pak jsme šli zhánět nocleh, samozřejmě. Neměli jsme nic zehnaného, náhodou jsme tam bratrance potkali a říkal, to je strašné, vy jedete tak na pas blind, jak se tak u nás říká tady na Moravě. Bydlíme kousek od letiště, teď je tam zítra zrovna velké setkání to NATO, tam je vždycky, tady je strašně hodně těch letadel. A moje děti tam byly ledak do noho. Je to tady jako oblíbené velice.
0: No tam já to tam znám, protože vždycky, tisíce. Když letím na Levkáru, tak máme mezi přistání v Ostravě. Takže vím, jak to tam vypadá, ano.
1: Je to, no potom jsme vyskra taky letěli, ale tehdy to bylo ohromné. A ještě takovou vzpomínku mám, že jsme chodili po té Praze a nakonec nás u hlavního nádraží byl hotel a to víte, manžel nějak mluvil nakrátko, jak se tady u nás mluví a říká mu, znáš Barník? Jako ptal se ten vrchní nebo ten recepční u toho mojího manžela, on říkal, znám. A jak, co říkáš na Baník? Tak ho chválil, tak to dostaneš nocleh. Tak jsme tam spali, teda byli jsme tam jako až do neděle a vždycky jsme se dívali na Bílá labuť. Jo. Ona svítila červeně. A tak to máme takovou pěknou vzpomínku. No, vydrželi jsme spolu 60 let. Už tady není náš tatík a děda a praděda už. A takže máme na to takové pěkné vzpomínky. Pak jsme už jeli ještě víckrát, ale na to první vždycky bylo moc pěkné vzpomínání.
0: Ano, to máte jako s prvním polibkem. Mimochodem, jak jste reagovala, když vám manžel řekl, že vlastně vaší svatební cestu absolvujete letadlem?
1: No to víte, to bylo překvapení a i, no to bylo aj trošku pekla, protože to víte, tehdy byla doma svatba, jsme měli jako v baraku hudbu a i to, bylo leda, co třeba pochraňovat, skovávat do hospody, dávat stoly a stolky a my jsme si odjeli, že?
0: No tak svadebčaním přece.
1: No ale tak už je to dávno a už je to všechno pryč, už to není pravda, ale ráda na to vzpomínám, no.
0: Už jste letěla víckrát letadlem, dokonce jste mohla v letadle i mluvit, protože to tolik nehlučelo, že jo, to dokážete srovnat. A Jarmilo, já vám děkuji za tuhle vaši autentickou vzpomínku. Mějte se hezky.
1: Rádu se stalo a mějte se dobře všichni. Ráda vás poslouchám všechny.
0: Díky a naslyšenou.
1: Víte co, mám dvojčata, jako vnučky. A představte si, že já je vždycky v loži, jsem mývala vždycky vedle sebe, oni jak byli tady nadovolené se mnou a vždycky. Mami, jedeme na noční linku a jedna z druhé strany, druhá taky. A velice ráda vždycky poslouchám paní Noru z Frenštátu, protože je tady z našeho kraje. A takže často vás poslouchám, tak a mějte se dobře a všichni buďte zdraví.
0: Mockrát vám děkuji, paní Jarmilo, a naschledanou. Noční linka na téma poprvé v letadle ještě chvíli pokračovat bude. Třeba i vašimi vzkazy. A tenhle je docela dlouhý, je od Daniely z Prahy, ale přesto vám jej zkusím odrecitovat. No, tak dejme tomu, že ocitovat. Létat nebyl můj sen. Život mi však nachystal mnoho pracovních i osobních cest. Byl rok 1954 a sběrné suroviny vyhlásili sběrovou soutěž pro děti. Podmínky byly dost kruté. Pamatuji, že jsme sbírali kosti, obaly od zubních past, hromadu hadrů a papírů. Spíš maminka než já se rozhodla, že bych se z malého okresního města mohla dostat na vyhlídkový let nad krajským městem. Byla jsem dcerou pana faráře, pomáhali nám věřící třeba tím, že přinesli balík starých hadrů, právě ony zubní pasty, a dnes bych řekla, že mi pomáhala celá náboženská obec. A vyhlídkový let jsem ve svých 12 letech vyhrála ještě s několika dalšími sběrači z celého kraje. Maminka zůstala na betonové ploše, myslím, že i slzičku uronila, a já to zvládla, aniž by mi bylo špatně. Byl to ale zážitek, který mě nenatchnul. Do Bulharska a Rumunska jsme na dovolenou jezdili autem a když jsem letěla služebně na Kubu, tak jsem se klepala jako osika. Zatímco ostatní si po přípitku v salonku sedli do letadla a spali, já celých 11 hodin nezavřela oči. Měli jsme mezi přistání v Kanadě a kdosi se rozhodl požádat o azyl. Hledalo se jeho zavazadlo a měli jsme tím pádem malé zdržení. Rodinka vedle mě se culila a při návratu už v letadle paní přiznala, že budou také v Kanadě emigrovat. Smůla byla v tom, že naspátek jsme letěli přímo do Prahy. Také jsem musela absolvovat strastiplnou cestu do Mongolska. Letiště tam připomínalo spíš velikou louku než mezinárodní letiště. A když nejkrásnější byl návrat, kdy jsme letěli několik hodin s východem slunce. Jsem už v letech, kdy si mohu dovolit říct, že do letadla už nikdy nesednu, ale ráda se na tyto stroje dívám z balkonu svého bytu, když přistávají na ruzení. Daniela z Prahy. Děkuji za váš příběh, Danielo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a Zdeněk Rytíř byli vlastně styloví, tedy hodili se k dnešní noční lince, protože zmínkou o první kosmické turistce jsme vlastně dnešní noční linku začali. Ale vzhledem k tomu, že pořád ještě to kosmické cestování není tak obvyklé, tak jsem raději zůstal opatroníž u vašeho poprvé v letadle. Dobrý večer, při poslechu noční linky vám přeju, tady Borek Kapitánček a na poprvé v letadle se ptám Ládi, který čeká na telefonu, je ze Zlonína a chce říct, jaké to bylo v jeho případě. Pěkný večer.
1: No, dobrý večer, dobrou noc a hezkou noc. No, mně se to přihodilo v roce 88, když jsme letěli z Alžíru do Prahy někdy na podzim, to bylo na přelomu srpna září. A to bylo 134. Oni tomu říkali jako lepší nebo větší autobus. Jako. To bylo asi pro 50 lidí. Hmm. A letěli jsme zpátky a mezi Karlovýma Varama a nad Prahou nás zastihla nějaká bouře velká. Po křídlech lítaly blesky. Jako. Hmm. Letadlo se kroutilo. Teď se otvíraly ty schránky nahoře, jak jsou nad sedadlama. Padaly z toho zavazadla. No, ale trvalo to jenom chviličku, jako jo. Ale bylo to děsně nepříjemný teda, no. Pak jsme proletěli a kapitán nebo letušky říkali, už je všechno v pořádku. A řeknu vám, nebyl to příjemný zážitek teda.
0: No teda já vám povím, Láďo, jestli teď poslouchá někdo, kdo má teprve tu první cestu letadlem před sebou, tak ho moc nemotivujeme.
1: Ale to byly začátky, já nevím, jak dneska už je to třeba jiný, jako no.
0: No tak bouřky jsou pořád, to se může vždycky stát.
1: No, řeknu vám, ty blesky, jak lítali po křídlech, se tam posunovali, nebylo to příjemný, ale ono to do toho letadla neuhodí, že jo? Protože
0: no tak,
1: není uzemněný,
0: ano,
1: jako.
0: Ano, přesně tak, no. To je podobné jako v autě, ale opravdu jenom podobné, to je zase Faradayova klec. No nic, Láďo, já vám moc krát děkuju. Moment, vy jste říkal, že to bylo z Alžíru do Prahy. Jak jste se dostal do Alžíru? Taky letadlem?
1: No, já jsem tam byl na montáži asi 4 měsíce. A tam jsme letěli IL-18 tenkrát, no.
0: Takže
1: to bylo na jaře nějak. No.
0: Tam turbovrtulovým a zpátky už tryskáčem, jo? 140.
1: No, takhle to bylo, člověk si nemohl vybírat, že jo?
0: No, jasně, já si to jenom dávám dohromady všechno. Já vám moc krát děkuju, no. Láďo. Mějte se hezky.
1: No. Třeba se ještě někdy uslyšíme, Borku, no.
0: Díky, naslyšenou.
1: Tak jo, přeju všem hezké večer a krásnou, dobrou, klidnou noc.
0: Děkuju za všechny. A abych nebyl macešský ani k webové stránce rozhlas.cz/linka, kam třeba ti, kteří nemají to štěstí a nedovolají se, píšou svoje příběhy, tak zkusím třeba to, co napsala Helena z Náchodska. Poprvé jsem letěla letadlem Andulou, řízenou známým pilotem Ivanem Tučkem. Byl to kamarád mého kolegy lékaře a uspořádal pro nás zaměstnance chirurgického oddělení a naše děti vyhlídkový let. Dělal s námi různá alotria, bylo mi špatně, ale děti byly malé, tak jsem se soustředila na ně a přežila. A Jana píše, nebylo to sice úplně poprvé letadlem. A moment, tak to už jsem četl, teď jsem přeskočil jeden řádek, moje chyba. Konec konců všechny vaše vzkazy týkající se tématu po jedné hodině na rozhlas.cz/linka uvidíte. Ale teď k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech. Poprvé jsem letěla v roce 1981 z Prahy do Leningradu. V Praze jsme na letišti čekali 4 hodiny na letadlo, které mělo přiletět z Drážďan. Měli jsme proto 4 hodiny zpoždění. Letěli jsme přes Polsko a viděla jsem z okénka Mazurská jezera. Let byl v rámci družby škol, i přes takové zpoždění na nás na letišti studenti družební školy čekali. Letadlo to bylo asi TU-134, to už přesně nevím. Připadalo mi docela malé. Zatím naposled jsem letěla loni z Itálie do Vídně s rakouskými aerolinkami. Letušky rozdávaly vodu a čokoládové bombóny, z reproduktorů zněl valčík na krásném modrém Dunaji. Přeji krásné babí léto. Evo, děkuji za vaše psaní. I za tu vzpomínku, kdy jsme na palubě letadla dostávali třeba ty bombony, co by malé děti. Dostávali jsme jídlo. Tedy ne, že bych do letadla zásadně chodil hladový, ale přece jenom dnes už to není takové jako dřív, že?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle. A vlastně někteří z našich posluchačů na sebe prozrazují hodně intimní věci, jako třeba Inka, jejíž krátké psaní se pokusím reprodukovat těsně předtím, než dám slovo naší posluchačce Vicky. Inka totiž píše, já letěla poprvé letadlem v 15 letech, a to z Prahy do Berlína, a bylo mi celou dobu tak špatně, že jsem seděla připravená s pytlíkem, že budu zvracet. To se naštěstí nestalo, ale když jsem se pak z tábora vracela zpět, bylo to to samé. Stále propady a houpání a od té doby nelétám a nebudu létat nikdy. Teď je mi 70 a pořád mám obavy. Tenkrát jsem také byla poprvé a naposledy na táboře, a to na mezinárodním, na Rujáně. V té době postižení nesměli na tábor. Přeji hezký zbytek noci všem, Inka z Hradce Králové. No a teď už je na řadě Vicky se svým příběhem na téma Poprvé v letadle. Vicky, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a krásné dobré ráno, brzké.
0: Brzké.
1: Všechny zdravím vás, posluchače i vás, Borku, a pobavím vás takovou estrádní vyhlídkou, jako a sice nejedná se o mě, ale jedná se o manžela, který letěl poprvé, když jsme letěli na Tenerife na dovolenou, a zaplatila nám to dcera, a bez ohledu na to, jestli máme čas, nemáme, prostě zaplatila, řekla, postavila nás před hotovou věc a řekla, a tolikátýho letíme na 10 dní a hotovo. No, tak my jsme se razili kufry, jak se říká, protože taková věc se neodmítá. Ona byla na to hrdána, že nám to mohla jako trošku splatit, jak se říká, tu výkovu a to všechno. No a takže jsme čekali na toho 25. května, kdy jsme měli odletět. A manžel se nepřiznal, já už jsem letěla po několikáté, ale manžel se nepřiznal, že letí poprvé. A teď začalo přitom, jak jsme se vypravovali, tak začalo jeho problémy. No ale nedá to na sobě znat, jenom pořád byl pryč a asi seděl na záchodě, já nevím. A teď teda jsme a s manželem odjeli tam na to stanoviště, na to letiště, to už si nepamatuju přesně, odkud to bylo, a čekali jsme na vybavení, všechno proběhlo v pořádku, všechno, a teď je taková ta zóna, kdy se čeká už jako, že už nesmíte jako ven z té zóny a že se jako čeká už na ten let a už vás budou odbavovat.
0: Ano, už jste odbavení a prošli jste i kontrolou bezpečnostním rámem.
1: Ano, všechno. A teď jsme, manžel byl zase pořád pryč. Kam šel, my nevíme, my jsme seděli jak přilepení na těch lavičkách, židličkách teda. No a dobrý, tak se odletělo všechno a manžel byl nervózně, říkal, ale mě k okýnku prosím ne, tak jsme seděli tři vedle sebe, tak já u okýnka, manžel vprostřed, dcera poslední jako v té trojce. No a tak jsme vzlétli a při přivítání nás přivítal vícenásobný mistr světa, myslím si, nebo jenom republiky, nevím, Petr Jirmus.
0: Ano, ano, ano.
1: Tím okamžikem manžel se sklidnil a seděl v klidu, dokonce chtěl během letu aj jako k okýnku a všechno bylo v pořádku. My jsme byli s dcerou vykuleni z toho, co se s ním stala taková změna, protože já jsem to tak moc nesledovala. Ale on byl velký sportovec, takže on to sledoval, takže on byl sklidněný, v pořádku, přistáli jsme všechno. A jenom dcera mě hlásila. Já se totiž, jako mám den narozenin toho 25. května. A když byl pořád pryč, respektive jenom se zdalil asi na záchod tam v té zóně, tak dcera říká, mamko, ty dárky ani neuneseš. To bude problém s náma, protože taťka, on si na to velice potrpěl, nás obdarovat celou rodinu, a takže tak dobře, tak jsem říkala, no tak uvidíme, co bude. No houbelec. On byl tak nervózní z toho, že nevydržel na místě, to my jsme nevěděli, až potom se během pobytu přiznal, že prostě opravdu byl z toho úplně v šoku, ze všeho, ale jak slyšel Petr Jirmus, tak opadla prostě vlna nervozity a byl v klidu a nás to velice překvapilo, co? No a potom nám to všechno povykládal, tak jsme se tomu jednou potom večer, jak jsme, než jsme odletali zpátky, tak jsme se tomu zasmáli.
0: No na jednu stranu tomu rozumím, tomu opadnutí nervozity, protože když vaše letadlo pilotuje mistr, absolutní mistr světa, no tak to je něco. Ale na druhou stranu, Petr Jirmus, a já si ještě pamatuju tu dobu v 80. letech, kdy létal na Z-50, tak je to akrobatický pilot. Tak to buďte rádi, že vás při letu na Tenerife nevystavil nějak tomu svému akrobatickému umění. No tak to oni nemůžou, samozřejmě, jo, ale to, musel jsem to říct. No. Děkuju vám moc krát, Vicky.
1: Ale ještě řeknu, ještě řeknu, že zpátky jsme letěli a to už byl klidné a to už byl Petr, ne Petr, prostě to už byl v pořádku.
0: To už si i juchal, že jo?
1: Ano.
0: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Vicky. Naslyšenou.
1: Ano, dobrou noc. Naschledanou.
0: No a závěrem ještě aspoň to, co napsala Jana na web rozhlas.cz/Linka. Za chvilku to tam uvidíte. Pěkný večer všem. Nebylo to sice úplně poprvé letadlem, ale byli jsme v Americe u rodiny v Tampě a prodloužili jsme si cestu ještě o pobyt v Miami. Zajistili jsme si bydlení v bungalovu hned u letiště a protože já se vydržím hodiny dívat na letadla a v Miami je obrovské letiště, tak jsem celou noc seděla před ubytovnou a sledovala vzlétající i přistávající letadla. Bylo to fantastické. Vážení přátelé, tímto vzkazem se s vámi budu muset rozloučit vlastně i s celou dnešní noční linkou. No dnešní. S tou aktuální noční linkou, protože dnes, tedy v sobotu 19. uslyšíte tu úvodní znělku vlastně ještě jednou. Bude to Jarka Barboříková, která bude sedět v tu chvíli za mixážním pultem a tématem její noční linky bude zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Děkuju za všechny vaše příběhy a přeju vám krásně strávenou dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik a přece jenom, ať se vám zdá něco hezkého, protože v neděli přijdu zase já a znovu budu zvědavý. To příští takzvané brněnské noční linkové vysílání bude na téma Povedená tchýně, povedený tchán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialy.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázka.
3: Nekecat a líbat!
2: No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
3: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
2: No tak, ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
4: No, kde bych jako měla začít?
2: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
5: Pak?
2: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
5: Zjašli graci, bez hudby!
2: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: A už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svýmu tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ne, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílí něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová bunda, samozřejmě.
6: Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy.
5: To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
4: nemohli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všetci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s Vítečným komikem.

0: Karlem Šípem. A ten ji zazdal dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
1: Kde je Julie?
2: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
1: No, učil to, jasný.
2: A umíš to?
1: Co?
2: Umíš to?
1: Co?
2: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
1: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
2: Prosím tě.
1: Jo.
2: Tady jsem, prosím tě. To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
1: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
2: jo, mě dobře,
1: jde.
2: Dobře, dobře.
1: Tak se, chlapče, braň, to mě jde.
2: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
1: Já.
2: Ono to bude hezky navazovat,
1: jo, pojď. To je ono.
2: S příchodem, přijď mě.
1: Příchodem.
2: Přijď mi.
1: Ten mám dobrý příchody.
2: Přijď mi.
1: Nazdar, Julie!
2: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
1: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
2: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš si použít retardéry.
1: No,
2: to jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si nějaký retardéry?
1: 4 mám retardéry.
2: No tak.
1: To jsou mi věci. No to jsou mi věci.
2: To je zatím jeden.
1: To byly 2. Jsou mi věci, jsou mi věci 2.
2: Dobře. Tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
3: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám nodou.
2: No dobře.
3: Karle, co?
2: No.
3: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička, jedu.
1: To jsou mi věci, ne takhle.
2: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady to slavné finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
3: No, jasně.
2: Jo?
3: Jo, ale mám text. Tady.
1: Tak.
3: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
2: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu usknul na hubě. O tom to je. No.
3: Tohle vážně musím líbat.
1: Jo! Bez toho se ta hra nehnedá, tak je to Shakespeare napsal.
3: Co neprskáš? Co tě prská?
1: Prská, no do teďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
2: Klid,
3: a to nechá!
2: Klid.
1: Herci.
2: Prosím vás, ne, klid, nehádejte. Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se. Připravte se. Já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát. Jo?
3: Pojďte. Prosím tě.
2: Jdi si lehnout. Připravte se mi. Já to ohlásím.
1: Shakespeare, to viděl.
3: Lehni.
1: Tohle.
2: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
3: měl by si nosit rovnátka.
1: Hele! Neměla být ta Julie podle Shakespearea 16 letá, ale...
2: Prosím vás, klid, prosím vás.
3: Dobře,
2: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
3: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
1: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum, když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
2: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře, tahle hra je pro mládež.
1: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
2: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
1: Odrazovat? Tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to, včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, tak se mi to dalo. A blbě by bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
2: Ty jsi měl včera narozeniny?
1: Ano, narozeniny jsem měl.
2: To ani nevím. A kolik ti bylo?
1: No to já nevím, ale
3: mě nějakého... Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralu a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
1: Ano.
2: Ne.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, Bohuček. Teď mám flašku mistrovi svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, buď. Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, Ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co? Napij. Na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to držíš, no vyléváš. Je to tak, to. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsem zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v které jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. On se říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Ale zedníček nevyskočil a já jsem z ničení se opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý. Tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najde takhle koukám a tam sedí člověk, který dělá
4: a teď já. Ona Alžběta.
3: V životě podstatě opravdu já jsem sem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musíš ho Lučo když tak nějak zvednout, ale nic, a teď on mezi tím, kde tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to, a teď já jsem říkala, jenom nevadí, a on začal chodit mezi lidma, jde mi tady záchod, ty nejíš, ty jsi zvrná Luce, jde tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože byla státní nějaká, že ostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnadit nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Neptala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Foxhoundy? No,
3: já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
5: Muřino, hasova, pálená, starý hmoždí, špetka koření, kozí chlup a bouška vzdálená, k tomu špejle z vytrnic. Nápoj lásky, žádnej kouzeník nenamíchá nikdy jako já. Kdo si řekne, to je hloupej trik, nepochopil vůbec nic. V carování míry, pádi z udělání, jste na všecku krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škemráte teď má poraď.
0: A teď Lucie Bílá, jako vypravěčka vtipů, opět ukázka z Bolkovin.
3: A mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, velko, muž, mě okradli mě, co mám za... Tášku, a co jste tam měla? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vejdi, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný. Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasnej. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že jo, v hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo. Co děláš, vlastně co? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady v té tašce nosit. To je dobrý čeč. Ten druhý za chvilku začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázeň v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chvilku začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
2: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
1: Český rozhlas. České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu a tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, uběhla a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Uběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Uběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucínko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem trávala ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla steky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka od někač z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkala zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říkala, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, šla vyndat tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic hodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma, on jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany, rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svýho domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příjem. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
4: světa. Jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Že on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
2: Franto! Kde seš?
6: Co je zase?
2: Že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
6: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
2: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
6: Teďka právě, jo.
2: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
6: ale
2: co?
6: Ale teď jako nemůžu.
2: Ale je normální, tohle co?
6: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
2: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty to slavíme, já to teda taky
6: slavíme, jasně.
2: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
6: Jo. A to tady.
2: Ale otevři, někdo klepe.
6: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině...
2: Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď, když chci kojit, to není normální.
6: No ale... Dobrý večer! Přicházím z dalekého království.
2: No, co řeš?
6: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt. Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? To v životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království? To je odtud směrem na východ.
2: Zdrástvuj a neřvi.
6: Já nejsem z Rusko.
2: Ale zveš.
6: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
7: Na furt, já vím.
6: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
2: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
6: No, já už z toho blbím.
2: Já nevím, jestli jsem slyšel, ale ty teprve budou.
6: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví. Tak to je váš cíl.
2: Neprskej na něj, ty.
6: O, nebesa nelhala.
2: Ježiš. kdo tě poslal.
7: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
6: Nad naším barákem svítí nějaká hvězda?
2: Byl mi asi nějaký výročí, ne?
6: Asi nějaký výročí, dětku.
7: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
2: Jidáš.
6: Jidáš.
2: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
6: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
7: Přináším dary od našeho valašského krále.
2: To děláš dobře, vy.
7: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
2: Vážně.
7: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
2: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, odejsi, ať se sebere, já fakt nemám tady...
6: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
7: Ano!
2: Ty pořád jedáš, jedáš, a
6: mně se to líbilo, hodilo se to k tomu.
2: Ty se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
7: No nic, nechám tu dary.
2: O ne, dětku.
7: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
6: Počkej,
2: ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
7: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
6: No jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
2: Že jo?
6: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
2: Já si myslím, že králem nebude. Půjde k policii.
6: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teď, už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš?
2: Vidíš.
6: Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
2: No.
6: Jo?
2: Ale práskat z něho bude. No. Tak pěkný tohle člověče. Víš? Práskat z něho bude.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment. Moment. Mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: To, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten, no, ten to utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já no, jsem... to byste asi nedokázali.
3: No, ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde. Au domakový, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale... To vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ne, tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný... Ale keď jste boli malá, tak jste boli taká trucovitá, čo?
3: Jo, jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla se mi hlavu.
4: No to ale a zůstala vám normálně v ústech?
3: Krku.
5: V krku?
3: Aha, no, a tak tam nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to je...
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hned takto ale... a trepat aho, nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem vůbec...
5: To je... Děte,
3: na to by měl přeci vytáhnout.
5: No, to je panice, to je... Tam išlo o život, to bylo v panice.
3: Že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. No ale, ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.